0: Zase, když jsi opravdu dobrý, neopovrhuješ těma druhejma. Prostě říkáš si, měli smůlu, jsou mým talentovaní, jsou trošku hloupější, blbečkové jsou to, ale mají právo na život stejně jako ty. A ty jsi tady proto, abys je potěšil, aby si přinesl radost a za to dostal nějaký peníze od nich.
1: Ty jsi psal texty, že? Hodně textů pro písničky, to bylo jako takový, jako byly vtipný, s nadsázkou, ale dneska už takový texty nejsou.
0: No víš, kolik jsem jich udělal, Geňo?
1: Nevím,
0: si. Kolik jsem, pod čím jsem podepsaný, typní číslo. Teď mi to vyjeli v rádiu z počítače. Přes 1300.
1: Textů?
0: Představte si, jak jsem byl dlouho ve studiu. Když si vemete muzik, jedna písnička, 4 minuty, jak jsem byl dlouho ve studiu? 1300×4.
1: Celý den?
0: Dobrý počet.
1: No, nevím, že když vezmeme ty tvoje nejslavnější texty, že jo, nebo pro nás, jo.
2: Že jsi dělal různý texty, že jo, že jsi dělal pro Gota.
1: Nápoj lásky číslo 2.
0: Pro božskýho Karlušu jsem jich udělal 14. A pro něj je těžký dělat. To je samá dlouhá A, E, I, O. Jiný písmena, ne? Když děláš 14. text a furt jenom A, E, I, O.
2: No, to je dobrá, jo? Máš třeba vizážistu?
3: No, asi ne.
0: Na co?
1: Ne, vypadá to jako, že jsi změnil jako image, řekl jsi jako dlouhý vlasy, zarůst, jo?
0: Ne, to je...
1: Je živej ten vizážista?
0: Vizážista je zbytková profese změkčilý civilizace. Prostě, kdo se neumí učesat, je kretén. To je.
4: Tohle byla ukázka pod režijním dohledem Ondřeje Sokola. Ale když se vrátíme k té hudbě, Františku, která byla ta první skupina, kde jste se nějak projevil?
5: První skupina byla právě, byla Dixielandová skupina Storyville Jazz, kde jsem se poprvé sešel v 16 letech s Ivo Pešákem a s Ivanem Látkem. My jsme hrávali, my jsme tak jako Beatles začínali spolu na škole, tak my taky jsme takhle hráli Dixieland a tradiční jazz, to byly moje začátky, no.
6: Mám po tobě v srdci jizvu, čas od času rozbolí. Kdy

0: František Ringočech nás dnes baví a společně s ním vzpomínáme i na jeho bohatý život.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Za svůj život nahrál více než 32 LP desek a 217 těch krátkých. A hudební archív Českého rozhlasu eviduje více než 1300 titulů, u kterých najdete jméno Ringo Čech. Dozvěděli jsme se, že začínal v kapele s Ivanem Mládkem. Františku, kam jste ale pokračoval dál? Kam šel ten hudební vývoj? Jak jste se měnil?
2: Já jsem vyvíjel se muzika, vyvíjel.

0: Měl jsem se i já. Ten tradiční jazz miluju, dneška mě velmi jaksi uspokojuje, ale chtěl jsem dělat hudbu živou, taky náhoda hodně. Mirek Klempíř, můj spolužák z konzervatoře, mě přived do skupiny, která se zakládala, a to byl Olympik právě. Tam jsem poprvé viděl Jandu, Chrastinu, Berku, Klempíře. Klempíř mě tam teda přived, no, tak, takže jsem, a to se mi líbilo, rock'n'roll byla živá muzika, takže jsem ji začal hrát a taky jsem na to měl techniku, já jsem byl technicky velmi zdařilej, povedenej kluk, a pak přišli Beatles a zcela jsem tomu propadl. Já jsem pyšnej na to, že jsem generace Beatles, to je největší kulturní událost minulého století.
1: Jak k vám pronikali tehdy Beatles v tom socialistickém bloku?
0: Jednak jsme poslouchali Luxemburg, Pavel Bobek ho dokonce nahrával, vedl si poznámky, kdo je hrál, jak se hrajou, hodnotil je. No a pak prostě tak poslouchali jsme zahraniční rozhlas a v Praze v kině u Hradeb byl týden anglického filmu a ten týden začínal, taky tam dávali zvětšeninu, no ale ten týden začínal perným dnem Hard Day's Night. A taky jsme šli, celý Olympik jsme si koupili lísky a já jsem tam úplně zešílel, když se ozval ten první akord, ten akord, a to je It's been a hard day's night. Já jsem myslel, že se mi to zdá, já jsem byl tak rozrušený a tak vzrušený, že vlastně v životě jsou tři takhle silný emotivní zážitky, jo. Právě jeden z nich je teda to, když jsem viděl Beatles poprvé, Hard Day's Night, druhý, když Slávie vyhrála ligu ještě za Cypra poprvé, a potom Nagano, vítězství hokejistů v Naganu, to byly tři moje největší emotivní zážitky v životě. A to počítám v to taky svatbu a tak dále.
2: Máš nějaký zvíře na baráku?
0: No, měl jsem, ale já mám alarm, a když máš alarm, tak buď alarm nebo zvíře, protože když máš zvíře, tak ho nemůžeš zapnout. Měl jsem kocoura Mikeši a když jsem každý druhý den přijel, tam byla 158 se samopalama a za oknem Mikeš takhle. Tak...
2: Mikeš botář
0: jsem
2: asi.
0: Říkal, Mikeši musíš z baráku.
3: Co jsi s ním udělal s Mikešem?
0: No tak jsou lidi, kteří jedí zvířata. To je prostě... To nepřijde na zmar.
1: To byla krátká ukázka z pořadu Mistr GS z televize Nova. Františka Ringa Čecha si teď ale představíme jako malíře. Maluje už delší dobu. Dokonce vystavoval více než 50krát. Jeho obrazy jsou v soukromých sbírkách v galeriích v Praze, Paříži, Berlíně, Varšavě, Moskvě, Frankfurtu nad Mohanem, také ve Vídni, Torontu, Remeši, Lausanne, Lyonu, Tokiu, Kyotu nebo Madridu. Ale Františku, co vás k tomu vlastně přivedlo?
0: To je strašně dlouhý a přivedla mě k tomu v podstatě moje žena, která mi koupila v Holandsku, ovlivněná svým kolegou z Černého divadla Jiřím Andrlem, mi přivezla malířské potřeby a od té doby maluju, čili přes 35 let maluju a po těch 35 letech už vás začnou brát na vědomí, i jako naivistu, no. Tak malování vlastně ze všech činností, které vykonávám, mě nejvíc živí, ale nejvíc miluju literaturu, psaní knížek, to je, já miluju prostě knížky, no, přestože umírají jako takový, tak a já mám rád věci, které odcházejí, nakonec já už jsem taky na odchodu, tak prostě, tak já miluju knížku, já se cítím být literátem, víc než hudebníkem.
1: Dobrá, tak odteď je tedy František Ringo Čech pro nás literát, ale také malíř, protože, jak řekl, ho to dobře živí. To i Karla Gotta. Oba se kdysi setkali v pořadu horoskopičiny Karla Šípa.
4: Františku, já jsem tě tady představil jako malíře, tady visí tvůj obraz, vlastně visíš vedle Karla Gotta. Já bych ale nic... se chtěl zeptat naopak Karla. Karle, když tady vidíš Frantův obraz, ty jako znalec umění, mohl by ses k tomu nějak detailněji vyjádřit, protože vím, že malířství rozumíš, té technice nebo...
5: Můžeš ale to je nějak... Peter Bruegel.
4: Cože to je?
5: To je Bruegel.
4: Je to takový Bruegel, on nic jiného nemaluje, Franta. takovej, nevyzná se v tom člověk.
3: To je spíš Frantův naivní pohled na ten Braigl.
4: Ano, ale to snad není špatně.
3: To je ten tanec sedláků známý, kde jsou asi zakódovan ta přísloví.
4: Ano.
3: Myslím, že tady je to hlavou zeď neprorazíš, kdo jinému jámu kopá, je to tak. Ano, a pak je tady ten...
4: Chromý vede slepého,
3: holub na střeše, lepší bravec v hrsti a tak dále. Je tady ještě něco?
4: Ne, no,
3: a ty takový filozof, proč jsi vzal vlastně předlohu Braigla?
4: Já to má zvláštní osud, zvláštní historii. Já jsem původně chtěl malovat Karlův most. A ten se tam nevešel, ale ten Braigl se tam vejde, tak jsem namaloval toho Braigla.
6: A ty maluješ víc takhle klasiků, jako podle předlohy nějakých slavných obrazů. Proč to děláš, Františku?
4: Ano, to je, jak směřujeme do Evropy, tak já se snažím ukázat, že ani Braigl, ani Picasso, ani Rembrandt nebyli tak veliký, abychom my Češi to je dokonalá kopie, Karle.
6: Ano. A levnější než ten Braigl.
4: A barevnější.
6: Ano, ano. A kolik můžeš prozradit, za kolik tak by si prodal takovýhle obraz?
4: 10 deka jako kilo svíčkový, to je moje cena. Ty nevíš, kolik stojí ty svíčkovány. Já taky ne.
6: Ne. Františku, tady visí obraz Karla Gotta.
3: No.
6: Tebe pochválil, tak. Vyjádři se k jeho malířské technice. A řekni nám, co se ti na tom líbí, co mu závidíš.
3: Řekni upřímně,
4: to je nádhera.
6: Co toho neumíš.
4: Teda, Karle, to je nádhera. Já jsem úplně konsternovaný. Můžu něco říct?
6: Ano.
3: No prosím.
4: Karle, ty nejseš jenom Goldene Stimme Ausprag. Ty seš Goldene Štětec Ausprag.
1: K majitelům obrazů Františka Ringo Čecha patří třeba režisér Roberto Enrico nebo herec Jean-François Balmer, tenistka Martina Navrátilová, prezident Václav Havel, herečka a ambasadorka Shirley Temple-Blacková, profesor Texaské univerzity dr. Rones Vostrovsky, bývala to i herečka Annie Girardotová anebo vnučka generalisima Franka. Nevím, jestli to byl záměr, ale jako milovník umění se František Ringo Čech představil i v hudební komedii pro mladé Mezi námi kluky, kde si zahrál jakéhosi kustoda v galerii umění. A byla to role zpívaná. No a co nás teď čeká?
7: Tak si teď umyjete uši a za 5 minut se sejdeme před internátem. A ve svátečním, aby bylo jasno.
1: Doplním, že režíroval Radim Cvrček.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: František Čech. Tak se jmenuje komik, herec, muzikant, jak jsme řekli, hlavně literát. Ale mezi ta dvě jména se vkládá ještě jedno. Ringo. Františku, jak jste k němu přišel?
2: Když jsem přijel z Ameriky, tak jsem měl sem nový bicí Rogers. Já jsem chodil na hodiny k Buddy Richovi, k jedinému bubeníkovi bílýmu, běložskému, kterýho černoši jako uznávají. A tak jsem přijel do Prahy a vymykal jsem se tím nádherným nástrojem a tím, že jsem přijel z Ameriky, kde jsem strávil 14 měsíců a Jan Křídel Sýkora, hudební publicista, mě vyzval, že bych neměl mít jenom dvě jména, když jsem takhle významný člověk s bubnama a vrátivší se z Ameriky.
1: Tak jste si ho vybral sám, nebo někdo ho určil?
2: Já jsem Ringa napodoboval. Česal jsem si jako on, házel jsem vlasama jako on, hrál jsem jako on, držel jsem paličky jako on. A prostě takže přidal mi do jména Ringo a já jsem na to byl pyšnej a už mi to zůstalo dneška.
3: To je zajímavý. Ať řekneš sebevětší pitomost, když to podáš náležitě vědecky, vždycky se najde nějaký blbec, který ti zatleská.

0: Neměl jste pak problémy s tím, že jste byl v té Americe?
1: Já jsem tam byl s Černým divadlem, takže já jsem tam byl oficiálně jsem pracoval jako člen Černého divadla Jiřího Sence. Takže s tím jsem problémy neměl. No, měl jsem problémy potom s vlasama, jako všichni za bolševika s rock'n'rollem byly velký problémy, ale tak byli jsme mladí, mladýmu člověku hodně věcí nevadí. Dneska bych se asi hodil mašly, ale tenkrát jsme se tomu smáli a bolševikovi jsme se posmívali. Tak nezapomeňte, že já jsem zažil bolševika, když už modral, když už se přestali zabíjet mezi sebou, už 50. leta byli pryč, přišli 60. 70. a to už bylo o něčem jiným.
0: V té Americe, když jste tam přijel, bylo něco, co vás překvapilo, na co jste nebyl připravený, nebo naopak udělal jste třeba nějakou chybu, kterou byste dnes už po těch zkušenostech napravil?
1: No, já si do dneška nejsem jistý, jestli jsem neudělal chybu, že jsem se vrátil. I když vlastně já jsem spjatý s češtinou, jo, já si neumím. No, ale pokud bych se naučil tak dobře anglicky, tak podívejte se Forman, jak prostě uspěl. To je naprostý totální úspěch. Hodně Čechů v zahraničí. No, tak ale chybu jsem udělal, zaprvé jsem udělal chybu, že jsem místo, aby jsme se rozdělili, šli bydlet, já to byl s manželkou, šli bydlet každý jinám, tak jsme celý ten svobod bydleli pohromadě. Takže jsme byli v Češi v jednom baráku a místo, abych se pořádně naučil anglicky, tak jsme mezi sebou mluvili česky. Takže možná, že jsem tam měl zůstat v tom Vegas a možná, že jsem se měl naučit líp anglicky, no.
2: To by se mu určitě hodilo i v jeho pozdější politické kariéře, protože v roce 1991 František Ringo Čech vstoupil na politickou scénu, a to jako nezávislý kandidát za KAN. Tehdy volby prohrál, ale po třech letech vstoupil do ČSSD a vyhrál pražské primárky. A konečně v roce 1996 se stal poslancem parlamentu České republiky a také členem jedné komise.
3: To nás hodně zajímá. Člen komise Západu Evropské unie v Paříži pro letectví a astronautiku.
4: Ano, nádhera. Bylo nás tam pět, Češi, ani jeden neuměl francouzsky. A já ti říkal, kluci, o čem to mluvěj? A oni říkali, my nevíme, pane poslanče, taky.
3: Takže nejenom, že jste neuměli francouzsky, ale ještě to bylo o letectví a astronautice.
4: No to jsme věděli, že to je o astronautice. Ale
3: ty máš nějaký vztah?
4: Co si říkaj?
3: Ty k tomu máš vztah nějaký?
4: Ne, to se losovalo. Někdo dostal astronautiku, někdo dostal životní prostředí, někdo uhlí, já jsem měl štěstí, protože ta astronautika mě přišla, připadal jsem si jako, že jsem hodně dobrý. Potom já jsem si ty spisy, měl jsem vyčítky prostě, že za peníze pracujícího lidu tam jenom čumím. Tak jsem si vzal ty materiály domů a že mi to dcera přeloží z francouzštiny a v Praze jsem zjistil, že jsem si vzal ty materiály z toho životního prostředí.
0: Když jsme u těch televizních pořadů, napadá mě Sešlost, Luďka Nekudy, to bylo období, kde vám také, nebo vás zakázali představit s tím ringem uprostřed. Je to tak?
1: Ano, já jsem byl dlouho FR Čech, F.R. Čech. Tak všichni věděli, co je to RTčka. Já jsem vlastně oproti třeba Rangers, kteří se museli změnit v plavce a dalších, jsem z toho vyšel poměrně dobře s tím FR.
0: Jak vzpomínáte na Luďka Nekudu?
1: Byl to velmi vtipný člověk, velmi kultivovaný, milý. Byl to můj kamarád. On miloval Suchýho, on se viděl v semaforu a myslím, že se taky hodně přiblížil té poetice. On je jeden z těch, který ještě uměli, jako třeba já dneska, nebo Uršula Kluková. Ona už nás moc není. My, co umíme dělat malý formy.
5: František R. Čech. Že by snad muž, který za každých okolností překvapuje? Ano! Ano, to je ten pravý slogán. František Čech.
6: Děkuji Luďkovi za takové hezké uvítání. Já akorát jsem chtěl vyjádřit takovou malinkou nelibost nad tím, že při tolika titulech, kterými mě poctil, zapomněl na ten, který já mám vlastně nejradši a který si nejvíc vážím, a to je, že já jsem vlastně taky fotbalista, že já jsem hlavně fotbalista. Já se velice rád čistě a pečlivě oblékám na fotbal a jak vidíte, budím respekt. Když přijdu na hřiště, tak soupeř ten je z toho vedle. Hned mě taky hlídají tři, protože já jsem pravý křídlo klasický, tak mě hlídá levej back, levej half, i levý křídlo stojí u mě, nehnou se ode mě, říkají si, to je řízek. To bude jízda. Ale nic, přátelé, já tam stojím, podepisuju památníky, bavím se s lidma na tribuně, hledám čtyřlístky a tak pomalinku ode mě odcházejí a nakonec tam zůstanu sám. Na tu šanci čekám, v ten moment mi záložník posílá míč, bývá to zpravidla někdo z rychlejch záložníků, Jarda Satoranský nebo Roman z Kamene. Ten míč mi jde přes hlavu, já ho chytnu takhle, ňaf, o, to se nepovedlo, ale prostě takhle ho chytím v letu, pošlu si ho k rohovýmu praporku, tam ho doženu, tam zpravidla mě, přátelé, teprve taky dobíhá zmatený obránce. Já ale vím, že lidi přišli, zaplatili si, chtějí svoji zábavu, tak já se s ním vrátím, s tím obráncem před tribunu, tam ho zesměšním, dám mu dvakrát, třikrát jesle, utíkám zpátky k rohovýmu práporku, o tam teď centruju. Přátelé, centr je náhodně kopnutý míč. To je ten naservín, to je přinesený balón. Já totiž, jistě jste slyšeli, říká se tomu Didyho padající list. Já mám podobnou specialitu, málo kdo to umí kopnout. Těch 25 metrů z toho rohu do toho velkého vápna, říká se tomu Čechův kravinec. Já vím, možná, že vám to přijde trochu vulgární, ale je to podle typického zvuku dopadnutí míče, páč on letí a udělá... Zůstane stát, neodrazí se. Je to těžký to tak kopnout. A z toho moji spoluhráči velice, velice snadno dávají branku. Když se stane, já i taková je to, že nejsou disponováni fotbalově, tak já se tam vracím pomalinku z toho křídla a ze země, přátelé, dám hlavou takovou pecku, že to se nedá chytat.
2: Mimochodem, poté, co se František Ringo Čech vrátil ze Spojených států, hrál 2 roky po jazzových klubech západní Evropy a po návratu domů do Československa založil i vlastní rockovou skupinu Shut Up. Současně se stal šéfem orchestru divadla Semafor v Praze, kde účinkoval v představeních Šimka a Grossmana. A jako hráč na bicí nástroje vystupoval i s Jiřím Šlitrem ve hře Ďábel z Vinohrad a s Rudolfem Roklem v pásmu Tak co, pane barone? Tak... Co si teď dát zase nějakou muziku?

0: téhle zahraniční písni od skupiny Queen of Hearts. Napsal český text František Ringo Čech a zpívala Barbora Lišková. A my se těm zahraničním písním budeme ještě věnovat i teď s Františkem Ringo Čechem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Když jste mluvil o tom, že jste si písně vybíral z těch cizích, to prostě šlo, že jste si řekl, tuhle udělám, vyrazil jste do vydavatelství a řekl, já chci dělat tohle.
3: No tak já jsem šel, doba byla taková, přišel jsem do Suprafonu, řekl jsem, chtěl bych točit ten a ten titul a natočili jsme ho. Ten text musel projít schvalovacím řízením. Většinou ty texty mě spíš vytýkaly to, že jsou lascivní a ubohý a primitivní a blbý, což bylo programový ode mě. Já jsem vždycky chtěl dělat takovou bluesovou, jednoduchou formu textovou, ale a ideologicky já jsem s nikým nebojoval. A když jsem chtěl vlézt bolševiky do prdele, tak se vždycky to bylo příšer, vždycky se tomu vysmáli. Když jsem třeba udělal text o utrpení černého lidu, chtěl jsem se zavděčit, mě byl nějaký Malér se Schlingrem, tak jsem dělal text, jak bílý otrokář zabíjí černošský malý děti a jejich maminku snad taky zabije a oni všichni se smáli, mohli se potrhat smíchy, já to prostě neumím. V tom Supraforu se tomu smáli, nebo protiválečná píseň, když jsem napsal, hej amíku, puč mi píku, já tě píchnu do pupíku. Oni to nebrali jako protiamerickou píseň, takže, ale tohle byl, to byly jen ojedinělý pokusy. Já jsem na tohleto pole, jako na pole kapitána Mynaříka jsem nikdy nevkročil.
2: František Ringo Čech byl také v polovině 70. let rozhlasovým redaktorem Mikrofóra. A na začátku 80. let začal dokonce organizovat a uvádět i rockové festivaly, třeba takový Beat Salon. A několik let intenzivněji zpíval a vystupoval také s karlovarskou skupinou Metronom. Tak mě napadá, Františku, ukradl vám někdo někdy námět na nějakou skladbu, píseň?
3: Ne, já jsem kradl.
2: Komu?
3: Myslím, že chudák Karel Šíp, ten to odnes jednak se Schlingrem, čmajznul jsem mu Schlingra a myslím, že dělal nějakou písničku Moudrý strýček Véna se to jmenovalo. Bylo to o jídle, tak já jsem hned šel domů, udělal jsem písničku, jak co všechno jí. Takový blábol, prostě všechny jídla, které mě napadly, jsem seřadil. A to byla taková liga, že my jsme se na sebe nezlobili.
2: Když už jste narazil na toho Karla Šípa, kdy jste se potkali poprvé?
3: Já jsem zjistil, že existuje Karel Šíp a Uhlíř, až když Pavel Chrastina za mnou přijel, říkal, hele, ty chceš se rozejít se Sodomou, chceš dělat rockovou, tvrdou muziku a já znám nějakýho Schlingra, ten je stejně nespokojený ve skupině Faraon, která sice je dobrá, ale on nechce zpívat Dráty pletací a René a Rudolf, chtěl by taky dělat rockovou muziku, tak nás seznámil v Dynakordu na Vinohradech. A hned jsme si s Jirkou Schlingrem padli do oka a řekli jsme si teda, že budeme dělat spolu a už za týden jsme byli Jirka u mě v kapele.
2: No a teď by mohla následovat logicky ukázka z Šípova pořadu Všechno party, kde byl několikrát hostem i František Ringo Čech. Dokonce i tehdy, když se mluvilo o počítači. Za režijním pultem byl tehdy Viktor Polesný.
4: Teď mě opravuje furt blbeček, já ho nemám rád. Mezi náma teď je takovej, to je válečný stav. My jsme teď jako, jestli jste viděli Válka Rozehových, než se zabili. Tak já třeba, on mě furt poučuje.
5: No.
4: Furt mi opravuje mi pravopis, to já nesnáším.
5: On tomu rozumí. Počítač myslíš, ne Novotný?
4: Ne Novotný může, ale... Ten počítač furt mi podtrhává a já napíšu třeba... Salvátor, Allende vypálil kulku dum-dum. A on mi napíše dum-dum. A já dám delete, dum-dum a zase dum-dum. Hrozný.
5: On neví, co je dum-dum.
4: Ano, nebo napíšu mailoval. On mi to počkrtne a nabídne mi alternativy. Víte jaký? Aby si byl, jak je blbej. Mailoval mi potrh, miloval, mašloval, maloval. To je přece idiot. No, co si děláš? A já napíšu třeba napíšu, dělám mu na schvály, jo? Napíšu, smrdíš čipovej hnuse. A on to musí vytisknout, protože jsou, ale už na ně vidím, jak to dělá nerad. Jak se v něm ty koncový elektronky, ty... jak se mu ten transformátor přehrývá. Ale musí to vytisknout.
6: Ano.
4: A já říkám, počkej, až tě vypnu, poliju tě kafem. A když ho zapnu, on nebude vědět, kdo mu to udělal. No. A teďka já, dneska jsem mu dal ránu teda. Nechci se chlubit, mám nad ním trochu vrch, jo. Napsal jsem mu před del pr.
6: Tak na té klávesnici.
4: Ano, ano. Ať vidí.
6: Já musím vysvětlit, že ty jsi si přines tenhle ten tahák, to má svoji logiku, protože ty jsi věděl, že tady mluvíme o počítači.
4: To je obžaloba, to je obžaloba.
6: A ty momentálně píšeš nějakou knížku, nějaký cestopis, jestli...
4: Ano, my píšeme s Novotným cestopis.
6: Ano.
4: A já ho teda musím psát na něm.
6: Na počítači.
4: Na počítači, no a...
6: Ty mu nemůžeš přijít na jméno.
4: No, no protože to je, on mi, já píšu v pohodě a teď chci skončit a on mi napíše, chcete uložit změny? Jaký, blbečku? Já jsem žádný nedělal. Já píšu svoji knihu. Jaký změny, pitomče? Tak ne, a on mi vymaže všechno, co jsem napsal za ten den. To není všechno. Pořád mě obtěžuje, najednou vyjede bublina. Jestli do 7 vteřin něco neudělám, ztratím všechny uložený data a neřekne co. A teď počítá 7, 6, 5, 4. A já udělám teda něco. Klik, všechno vymazaný. Já tu knihu píšu furt první 3 řádky.
0: V roce 1985 přestává být hudba pro Františka Ringo Čecha hlavní profesí a zakládá Čechovo prozatímní divadlo, jehož je protagonistou a ředitelem. Jde o divadlo autorské, napsal pro něj spoustu her, třeba Loupežníci na chlumu, Dívčí válka, Titanic, Smích se Shakespearem, Sjest za vaše peníze nebo Oheň a voda. Františku, jak to tehdy šlo za socialismu založit divadlo?
3: Tak on nezapomeňte, že komik jaksi není co do vážnosti, nemáte takovou váhu, prestiž společenskou, tak jako spíš se nad váma tak jako ušklívaj. Na druhou stranu to má tu výhodu, že zase vám trošku dají pokoj. Já pokud jsem něco neprovedl, vyloženě se mi nějak nenasral, tak mě komunisti dali pokoj. Zkoušeli to třeba každý druhý, třetí rok přišel agent pro informace, jestli bych náhodou se nestal informátorem, já jsem na to měl poměrně slušnou obranu. Já jsem řekl soudruhu, já bych velmi rád, to prostě to dokonce považuji za svoji povinnost jako socialistického mladého socialistického člověka, abych střežil prostě společně s vámi ten socialismus, ale já se vám musím přiznat, já šíleně chlastám a já se vožeru všechno vykecám, já vyzradím vaše jméno a styčný důstojníky. Já prostě, když se vopiju, já vůbec nevím, co dělám, no tak to oni nade mnou vždycky mávli do koup, že ožralu do svých řad nechtěli.
4: Teď to spustíme a já vám přeju příjemnou zábavu. Díky.
0: Čeká nás tedy poslední ukázka a ta je z autorské hry Dívčí válka, kde si František Ringo Čech zahrál Ctirada. Šárku bude hrát Sabina Laurinová.
4: Už to bez ní nemůžu vydržet. Šárko, kvítečku, lásko moje milovaná.
7: Ach, Ctirade, ani nevíš, jak se mi po tobě stýskalo.
4: Mně taky, Šárko, mně taky. Pojď, půjdem spolu běhat do Březového háje.
7: Co zase běhat do háje? Vždyť jsme tam běhali včera. Já mám lepší nápad. Ctirade, dej mi hubičku.
4: Fuj! Hubičku. Vždyť ještě nejsme svoji. A potom... mohla bys mít miminko.
7: Cože? Po hubičce, jo? Ty blbečku.
4: Jen nech bejt. Víš, co říká moudrý Lumír? Když Perun dopustí, i sukovice spustí. Počárko, půjdeme běhat do Březového háje a když tě chytím...
7: No když mě chytíš, tak co?
4: ale já tě stejně nedohoním.
7: No tak ctěrade, co když třeba náhodou upadnu? Co když zakopnu a upadnu, co potom? No?
4: Když tě chytím, já můžu říct, to je hrozně zprostý.
7: Tak ctěrade, já se teda otočím,
4: tak
7: jo?
4: Tak se otoč.
7: Tak.
4: Ale je to síla, Šárko.
7: Jen do toho, miláčku, jen do toho.
4: Když tě chytím, taková čuňárna. Musíš mi dát květinu.
7: Víš co, do toho háje si tě sám.
4: A kam půjdeš ty, Šárko, kam půjdeš?
7: Nikam. Budu dnes sama doma. Naši jeli na říp. Jestli chceš, můžeš přijít k nám.
4: Zbláznila jsi se, když vaši nejsou doma. Když jsou na řípě.
7: Na řípu jako na hradu.
4: Když říkám, když jsou na řípě jako na hradě. Šárko, co by tomu řekli sousedi?
7: Myslíš Germáni?
4: Ne, myslím sousedy na vedlejší větvi. Už to mám, Šárko. Půjdeme k vám do srubu a vemem sebou Lumíra. Je takový moudrý. Budeme se od něho učit jeho slovanské moudrosti.
7: Moudrosti toho domýšlivého starého papriky. Nerozumím mu ani slovo, říká samý blbosti.
4: Hrložeš! Lumír je boží pěvec a jeho ústy k nám hovoří Perun a ostatní slovanští bohové.
7: Medovina z něho mluví a ne slovanští bohové, z vochlasty jednoho.
0: František Ringočech, náš dnešní host. Já mám pocit, Františku, že ať už děláte cokoliv, malujete, píšete, zpíváte, hrajete, že je pro vás vždycky důležitý humor.
3: Já mám pocit, že to tak má být, že to lidi nejvíc potřebujou. Umírání, týrání, teror, lidi toho mají plno, ale humoru je málo.
0: Tak já vám za ten humor, který máme my díky vám, moc děkuju, přeju hodně spokojených posluchačů, diváků a čtenářů a těším se zase někdy naslyšenou v našem pořadu.
3: Děkuju a hodně štěstí všem.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Ostrava.
3: Oldies jako na dlaní, aneb historie z černých drážek.

Je poslední červnová neděle v pravidelné ostavské hodince Oldies, to nemůže být jinak, než že vám nabídne to, co každý konec měsíce. Hity ze sudých míst zahraničních top 10, na řadě je konec června 1965. V nahrávacím studiu je mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrunk. Začínáme druhým místem horké stovky Billboardu, sestoupila na něj z prvního skupina Four Tops. Thank you.

To bylo milostné vyznání I Can't Help Myself, druhý nejúspěšnější popový singl skupiny Four Tops. Z první desítky jsem vybral ještě dvě ukázky. Uslyšíte, jak rozdílné nahrávky v ní vedle sebe bodovaly. Z místa 26. na 4. postoupili Stouni, název hitu ani říkat nebudu. A z 10. na 8. postoupila filmová píseň Hush, Hush, Sweet Charlotte v podání Patty Page.

Tak rozmanitý byl popový žebříček Billboardu před 56 lety. Rocková hymna Stonů a také ukolébavka o dvou růžích a lásce až do smrti. Prostě pro každého něco, podobně se o to snažím v této hodince i já. Teď Billboard Country, nabízím dvojku Eddieho Arnolda What's He Doing in My World, už na sestupu, a osmičku Blue Kentucky Girl Loretty Lynn, ta šplhala nahoru.

Když je to jen kamarád, tak proč si ho líbala? Ptal se Eddie Arnold, protože chce mít ve věci jasno. A Loretta Lynn prosila svého milého, aby nehledal bohatství ve velkoměstě, ale aby se vrátil k ní. Pokračují žebříčkem Rhythm and Bluesovým, uslyšíte příčku druhou a šestou. Otis Redding, I've been loving you too long to stop now, a potom The Supremes, Back in my arms again. I've

O čem se zpívalo v těchto dvou písních, je jasné z jejich názvů, to překládat nemusím. Hudebně přeskakuji přes Atlantik na Albion do žebříčku EP desek, vybírám dvojku a čtyřku, oba tituly už byly na sestupu. Z dlouhohrajícího singlu skupiny Manfred Mann, The One in the Middle, vybírám titulní píseň, Herman's Hermits přidají ze svého čtyřpísničkového singlu Show Me Girl.

Paul Jones zpíval o své skupině Manfred Mann, ten The One in the Middle, hezká tvářička uprostřed, to je vlastně on sám. Song Hermits Hermits, to byla taková otázka, jestli to dívka myslí vážně. Z klasických britských singlů přesně před 56 lety jsem vepsal do playlistu místo druhé a šesté. Uslyšíte The Hollies, I'm Alive, Sandy Shaw přidá Long Live Love, což známe i česky.

Opravdovou lásku člověk ocení, až když ji ztratí. To je smysl textu hitu dua The Everly Brothers. A stihnu také historický žebříček. Německý 26. června 1965 byl na jeho vrcholu Drafi Deutscher. Já si ale všímám sudých míst top ten, a protože zpěvačky jsou v menšině, vybírám právě je. Osmička Wild Jackson Santo Domingo, desítka Manuela Polipky pod duhou.

Psát můžete na e-mailovou adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz. SMSky posílejte na číslo 723 102 513. Asi vás trochu překvapí, že Zavírák dnes bude z tehdejšího Tuzemska. Svůj hudební žebříček totiž měli v roce 1965 i na Slovensku. Rozhlas tam vysílal hudební Sazku a já jsem z ní vybrala předělávku dvojice Zuzka Lonská, Tatiana Hubinská, Věž, čo je žiaľ. Opatrujte se, nashledanou za týden.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Ostrava.
3: Host Českého rozhlasu Ostrava.
4: Příjemné páteční dopoledne přeje ze studia Českého rozhlasu v Ostravě Iva Piskalová a dnes zdravím mého dnešního hosta, byť rodáka z Ostravy, až do naší metropole. Ondro, dobrý den.
5: Dobrý den.
4: V Karlině je Ondřej Vatula. Jak už jsem naznačila, ostravský rodák, který se teď ale pohybuje převážně v Praze, protože se tam přestěhoval kvůli práci. Je to tak, Ondro?
5: Je to tak, bylo to už v roce 2008 a od té doby tady v Praze žiju. Postupně jsem si našel manželku, ale...
4: Z Ostravy?
5: Ne, ale ani ona není z Prahy. Ale jakmile se pustím do telefonování s někým, u koho vyslechnu sebe nepatrnější ostravský přízvuk, tak začneme tam tak příšerně dřistat, že já vždycky pak jako nevěří vlastním uším.
4: To rádi slyšíme. Ondro, já budu v každém stopu říkat, proč si spolu povídáme na dálku, a protože budeme si povídat i o věcech jiných, ale také o vaší sbírce válečků, která končí už tuto neděli v Kopřivnickému zoufojctví. Je to tak?
5: Je to tak a je to první výstava o malířských válečcích se vzorem od roku 1930.
4: No, já myslím, že jste zapsán do Guinnessovy knihy rekordů už teď, co se týká počtu těch válečků, které jste nazbíral.
5: Vím, že jsou sběratele, kteří mají těch kusů víc, ale... Já si troufám tvrdit, že je mám nejlépe zmapované a hlavně já jsem totiž otec zakladatel československé válečkologie.
4: Krásné, k tomu se dostaneme, Ondro, ale já se teď musím vrátit do roku 1994. A víte proč?
5: Nevím.
4: Fakt ne? Nic vám neříká Minimax?
5: Ano, to mi říká.
4: No tak se přiznejte.
5: Já jsem bývalý televizní moderátor.
4: No a tak já to nebudu jako říkat já, co jste dělal a co jste moderoval. Připomeňte posluchačům našim, oni si vás vybaví, jste měl kudrliny na hlavě, že jo?
5: No, kudrlinami jsem proslul až v následujícím pořadu, to byly rekordy a kuriozity, během Minimaxu, což byl pořad, dětský pořad pro děti vyráběný v televizním studiu v Ostravě pro Českou televizi, tak v té době jsem ještě kudrlinami neproslul.
4: Tak to o vás píší v archivech. Aha. Že jste byl kudrnatý a vedle Lucie Vondráčkové jste byl takovýhle už tehdy populární, Lucie Vondráčkové, jste byl takový ten neznámější, méně neznámý tak.
5: Přesně takový přicmrdávač, to jsem byl já.
4: Ale neodstartovalo to žádnou vaši další televizní kariéru, že byste se potom opravdu objevoval před kamerou více a více?
5: Jako trochu, jo, pak ještě...
4: Kromě těch rekordů?
5: Přesně, potom ještě jsem na nějakou dobu působil jako moderátor v České televizi ve studiu v Brně, aha, kde vyráběli pořad Barval, což měl být takový jako magazín pro mládež, ale ten rozhodně nedosáhl takové popularity jako rekordy a kuriozity a předtím to Minimaxi.
4: Já myslím, že to Minimaxi, že na to si skutečně lidi vzpomenou, kterým tehdy bylo náct a dnes je jim skoro set, protože je to už prostě pár desítek let. Nicméně s těmi válečky, o kterých si budeme v příštích minutách povídat, to nemá pramálo společného. Tehdy jste vůbec ještě žádný ve své sbírce neměl.
5: Absolutně ne. A navíc v té době jsem ani válečky moc nechápal, protože jsem je znal jenom tak jako děcko, co zná ze zdi u babičky
4: z malby.
5: Z malby, přesně tak.
4: Jasně, takže o tomto tématu s Ondřejem Matulou, dnešním hostem, který ráda teda připomínám, je z Ostravy, ale aktuálně žije v Praze, kde také sedí u rozhlasového mikrofonu, si budu povídat zase za chvíli.

0: Posloucháte pravidelný pořad Českého rozhlasu Ostrava, jehož hostem je dnes ostravský rodák, aktuálně už pár let žijící v Praze, Ondřej Matula. Ondro, tak vaši televizní kariéru asi odložíme, co myslíte? Nebo chcete ještě přiblížit svou roli televizního moderátora něčím?
1: Ani ne, protože já jsem jako si nejvíc ze svého televizního moderování zapamatoval situaci, kdy jsem během rozhovoru tehdy s Anou K., tuším, tak úporně mlčel, až kameraman vlastně zúžil záběr jenom na Lucku Vondráčkovou a Anu K., což pak Anu K. zamrzelo, že tam tak mlčím, takže pak v jednu chvíli se obrátila na mě a něco řekla a kameraman v té době vůbec mě nezabíral, takže překotně rozšířil ten záběr, já jsem mezi tím už odpověděl, takže mě opět zabral jako mlčícího, takže já jsem byl takový moderátor vlastně jako do počtu,
0: ale
1: hezký mladý člověk.
0: Ale vzpomínáte na to rád a dětem o tom vyprávíte. Mohu snad prozradit, že jste otcem poměrně hezké početné rodiny?
1: Dětem jsem vlastně to neřekl, protože oni se to absolutně neumí představit, jakože někdo v televizi jako vystupoval.
0: Aha, dobře, no tak třeba jim pustíte tady tento pořad a pak se to možná bude dát i někde v archivu České televize dohledat ještě. Minimaxi s Lucí Vondráčkovou. Dobrá, Ondro, tak tedy opustíme moderátorskou bývalou parketu vaší a už půjdeme do toho světa těch válečků, asi ne, protože tam se teď pohybujete podle mě úplně jako ryba ve vodě.
1: To mě naprosto pohltilo, protože začalo to vlastně tím, že moje kamarádka v Praze dělala výstavu absolventských svých prací a na jednu z těch realizací použila malířský váleček. Mně se to hrozně líbilo, tak jsem si ptal, co to je. Ona mi řekla, to je malířský váleček a nevěřil bys, jaký byl problém to sehnat. A já jsem mi říkal, jako co, malířský váleček se vzorem, teď to je taková jako obyčejná věc, to znám jako od babičky, to měla vymalované prostě celý byt, jako teď toho musí být mraky. A ona řekla, ne, problém jako blázen. Takže ještě ten večer mi to nedalo a hledal jsem na internetu a našel jsem půjčovnu malířský válečku tehdy a když jsem to viděl, tak jsem si řekl, no, tak to bych uměl udělat líp. A pustil jsem se do toho. A jak jsem vlastně ty válečky tak jako hromadil, tak v jednu chvíli jsem si řekl, a pozor, moje vlastně specialita bude v tom, že ty válečky rozstřídím, aby si lidi mohli vybírat jako podle témat, podle období, podle stylu. A tak jsem jako vyzbrojený touhle myšlenkou zatelefonoval do Umělecko-průmyslového muzea v Praze, do sbírek designu.
0: Já se omlouvám, mně to připadá hrozně všechno legrační, jako jo, co se všechno dá kolem malířského gumového válečku začít dít. Pokračujte v muzeu.
1: To není všechno, protože tam jsem se právě dovolal a říkal jsem, dobrý den, já jsem Ondra Matula, já sbírám malířské válečky a potřeboval bych se k vám přijít podívat, jak vy to tam jako máte rozstříděné, abych to tak jako dělal správně. A tam se rozhostilo ticho a ozvalo se. Malířské válečky, no jo. Máte pravdu, to bychom měli sbírat, ale nezbíráme. Tak víte co, pane Matulo, tak se nám ozvěte, až budete něco mít. A já jsem byl úplně nadšený, protože jsem si říkal, no tak to je skvělé, tak já jsem právě objevil naprosto neprobádanou tady oblast jako lidské činnosti, takže se můžu teďka stát zakladatelem. Pak jsem to vykládal kamarádovi, který učil na univerzitě. On mi říká, no to je boží, protože jakmile napíšeš jako první článek do recenzovaného časopisu, tak to bude takový ten badatelský level 0 a pak už je všichni budou muset navždycky citovat. Já jsem říkal, tak to chci prostě,
0: Ondro,
1: chci být navždycky citovaný.
0: Jaký je časopis, kde se můžete prezentovat, aby byl jako respektovaný s sbírkou malířských válečků?
1: No to je velmi prosté, to je univerzitní časopis Univerzity Pardubice, který vydává tamnější fakulta restaurování, který se jmenuje Emonumentika a kde ten článek můj konečně teďka skutečně vyšel, takže já jsem fakt jako čerstvý otec zakladatel válečkologie a jsem na to fakt hrdý.
0: Já snad jenom doplním, že s tou kamarádkou jste na tohle téma začal mluvit teprve nedávno, 2019.
1: Jo, přesně tak.
0: Je to tak. To znamená, aby si jenom někdo nemyslel, že sotva jste položil moderování Minimaxi a dalších pořadů na hřebík, tak jste s tím začal. Ne, to je teprve fakt 6 let.
1: Ano.
0: A přesto už máte 1100 nějak těch kousků?
1: Jo, zhruba takhle. A teďka jich přibývá, protože díky té výstavě v Kopřivnici se spousta lidí nostalgicky a jako velmi ohleduplně rozhodlo třeba přivést válečky, které jako sami objevili na půdě po rodičích, prarodičích a si spojují vlastně příjemné s užitečným a tu návštěvu té kopřivnické výstavy, která končí teďka v neděli.
0: Ano, děkuji, že jste mě doplnila krásně.
1: Tak to příjemné, jakože si připomenou tu nostalgii těch interiérů, které sami znali, spojí s užitečným a prostě ty válečky věnují.
0: Milí posluchači, zůstaňte s námi i v příštích minutách, protože vám určitě můj dnešní host Českého rozhlasu Ostrava Ondřej Matula řekne, kam přesně s těmi válečky, ale už jen do neděle, teď aktuálně, můžete přijít.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

pod sluncem sedlo kožený. Pod sedlem kůň, pod koněm moje boty rozbitý. A starý ruce sedřený.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Orat a síň od rána do soumraku a nechat zapomenout

0: Pokračuje páteční host Českého rozhlasu Ostrava. Dneska si povídám tak přes takový ten telemost rozhlasový s Ondřejem Matulou, který sedí v Praze v Karlíně, ale já myslím, že nám to nevadí, Ondro, že tak úplně se nevidíme, slyšíme se výborně.
1: Slyšíme se výborně a naopak jsem rád, že jsme tady tuhle tu možnost našli, protože lidé na severní Moravě teďka mají fantastickou příležitost zažít takové jako interiérové retro kombo. A jestli vás zajímá proč, tak já vám to řeknu.
0: No to mě zajímá.
1: Je to z toho důvodu, že za prvé, teďka v neděli končí ta výstava malířských válečků se vzorem v Kopřivnici, v Muzeum fojtství, ale současně...
0: No, to napínavé.
1: Jeden strašně šikovný pán, kurátor z Valašského muzea v přírodě, v Rožnově udělal prostě jako úplně úžasnou novodobou rekonstrukci. Výmalby, jako jedna je tak z 50. let typově, to je výmalba v Hájence v Valašském muzeu v přírodě, a druhá je taky v Hájence, ale ne jako v administrativní místnosti, ale jakože v zrekonstruované ložnici, a jako to je opravdu naprosto nevídaný interiér, který už si dneska posluchači často ani neumí představit, jak neuvěřitelně bohatými různými vzory a barvami si lidi dřív ty ložnice byli schopni nechat profesionálním malířem vyzdobit.
0: No čím víc válečku, tak tím to bylo. Já jsem už taky trošku retro člověk, tak tím si pamatuju, že babička, aby vymalovala jen barvou, to by prostě nešlo.
1: Přesně, tam je to krásně vidět, protože tam člověk jako vstoupí jako do té místnosti a teď to na něho padne, protože to nejsou jenom válečky, ale to jsou i šablony, to jsou různé rastry, to jsou pestré barvy.
0: Prostě,
1: fakt to stojí za to vidět.
0: Takže to je tip nejen do Kopřivnice, do neděle jenom, protože tam opravdu v neděli se to zbalí a celá ta sbírka poputuje k vám domů do Prahy zpátky z Kopřivnice. Nenechá se to někde, že by se to dalo
1: zatím
0: do jiného muzea? Zatím ne.
1: Zatím ne, ale opravdu teďka o víkendu zajďte si do Kopřivnice a pak pokračujte do Rožnova, protože dostanete kontext a potom v plné palbě opravdový zážitek z toho interiéru.
0: Ondro, a tam mohou si lidé i něco vzít do ruky a zkusit? Máte tam koutek? Připravil jste s Ondrou Šalkem, vaším kamarádem, který vlastně za vším stojí a který je vynikajícím šéfem toho muzea, tak koutek, kde by si to lidi mohli i vyzkoušet? Některý
1: ne, to jsme bohužel nestihli.
0: Mm-hmm. Tak je to poprvé, není všem dnům konec samozřejmě, protože to se zase vrací, že jo, trošku do módy.
1: Úplně ne, protože...
0: No nemyslím, že se vymaluje celá ložnice oranžovou, zelenomodrou barvou, ale že se hodí jeden pruh někam třeba do rohu. Tak to myslím.
1: To jo, ale není těch poptávek, protože já kromě muzea provozuju i takovou jakože půjčovnu, tak není těch poptávek zas tak moc, ale určitá nostalgie a potřeba si vlastní bydlení, interiér, chalupu ozvláštnit, tak ta přetrvává. A je to fajn, protože lidi pak můžou právě si z těch více než 400 kusů vzorů, které mám na webu, si můžou vybrat takový, který se jim líbí. A pokud se nenechají svést tím vzorem a jeho vzhledem, tak se můžou nechat svést třeba jeho názvem, protože
0: třeba
1: na názvech si zakládám.
0: Tak, jsem s něma.
1: No,
0: nemusí totiž být při 425, jo, ale...
1: Ne, ale řeknu vám jako některé svoje nejoblíbenější. Já totiž, abych se v tom sám vyznal, tak jsem si ty válečky začal pojmenovávat a ono se ukazuje, že i lidi to dost baví, takže na té stránce tráví spoustu času a mám tam třeba vzor, který jsem pojmenoval Sympozium radioamatérů. mám tam vzor, který se jmenuje Popínat a mámit. A...
0: Tak ten je do ložnice.
1: Kamarád, který byl v Kopřivnici, tak ten se mohl potrat smíchy, když tam našel vzor Vybouchnul mi páv. A lidi se mě ptají, kde na to chodím, a jim říkám, že to je vlastně ta první asociace, která mě napadne, když si ten váleček ovalím v barvě a podívám se na ten vzor. A ta asociace bývá většinou jako nejlepší.
0: Milí posluchači, pokud jste si zapli rozhlasový přijímač až teď, nepletete se, já si s mým dnešním hostem Českého rozhlasu Ostrava Ondrou Matulou opravdu povídám o jeho unikátní sbírce malířských válečků.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: My máme před sebou závěrečné minuty dnešního hosta Českého rozhlasu Ostrava. V Praze je Ondřej Matula. A my si povídáme o jeho končící výstavě, jeho sbírky, z části jenom, jeho sbírky malířských válečků. Ondřej, to je, myslím, poprvé úplně, kdy si ji budou moci takto komplexně lidi prohlédnout, tu vaši unikátní sbírku, že?
1: Je to tak, protože to byl vlastně celé nápad mého výborného kamaráda z dětství Ondry Šalka, který v muzeu Fojtství v Kopřivnici vede vlastně výstavní činnost a který se mi připomněl po letech přes Facebook, když jsem zháněl právě pamětníky ještě výroby malířských válečků z Ubří.
0: Ano.
1: A snažil jsem se jako dojmout různé sousedské skupiny jako Rožno v sobě, Bohumíňáci Bohumíňákům. A podobně jsem se snažil jako dojmout jako příběhem, jsem sběratel malických válečků a protože se u vás jako vyrábělo, nemáte náhodou mezi svými příbuznými pamětníka té výroby a i když jsem téměř žádné pamětníky nenašel touto cestou, tak se mi z ničeho nic ozval Ondra Šalek a protože jsem tam vystupoval jako půjčovna a muzeum malířských válečků, abych té prosbě o pamětníky dodal jako na serióznosti, tak on mi napsal, ty primaš muzeum. Jsem napsal, no tak jako muzeum, ale tak jo, můžeme tomu říkat muzeum.
0: Počkejte, já do toho vstoupím, vy to máte doma fakt, těch 1100 válečků máte doma v domácnosti se třemi dětmi?
1: Ne, já to mám ve sklepě, který je po tou domácnosti s těmi třemi dětmi.
0: Já už jsem si to tak jako představovala, že to musí být jako na několik metrů, ta celá, jako ten, ty police, ve kterých je máte, nebo ty krabičky, nebo...
1: No je to hodně, no.
0: Několik metrů.
1: A je to ve sklepě, ale právě jsem to nikdy jako nezobrazoval.
0: Jo,
1: ani neukazoval. Vlastně... A Ondra mi řekl, tak když máš muzeum, já mám tež muzeum, pojď dáme to dohromady. A já jsem říkal, je, no tak, ale tak... A pak jsem na to tak jako trošku pozapomněl a on mi pak v prosinci mi psal, no tak už mám pro tebe termín, tak kdy to bude, kdy mi to dovezeš, no a tak to začalo.
0: Jo, super. Tak já vím, že ta výstava má ohlas, ostatně točila tam i má kolegyně hned po její vernisáži, takže posluchači si možná vzpomenou, že slyšeli v pořadu Křížem krajem reportáž právě se zmíněným Ondrou Šalkem. A myslím, že i tady ve výrobním družstvu Slezanka se vyráběly ty válečky, že prostě tady náš region byl tím, jako tady to žilo.
1: Přesně tak.
0: Že jo? Tam byla... Nejenom zmíněné Bohumína a tak.
1: Tam právě byly Slezanka,

0: Studia Interview. Hadí královna je nejmohutnější památný strom Moravskoslezského kraje a chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Tato lípa má velmi silný a netypicky tvarovaný kmen a váže se k ní pověst o chalupníkovi a hadí královně. S Jitkou Vaculovou, která místní vlastivědu podrobně zná, natáčela naše kolegyně Petra Štrimplová.
1: Asi nejlepší by bylo, paní Vaculová, začít těmi rozměry, protože když člověk stoupne k patě hadí královny, lípy velkolisté, tak nezbývá než pokorně zvednout zrak vzhůru a taky představa, kolik lidí obejme ten mohutný kmen. Vy to všechno znáte, ta čísla.
2: Tady ta čísla jsou uváděna z roku 97, kdy to jako oficiálně bylo změřeno. To bylo výška stromu teda 24 metry, jak se tady uvádí, a obvod kmene tehdy činil 900 centimetrů. Jo, takže
1: představit si, kolik lidí
2: většinou
1: objímá.
2: Většinou, protože obec tady dělá takové akce pro děti, a to zavírání studánky na podzim v říjnu a otvírání studánek, což bude teď v dubnu, a vždycky studánková víla tady buď přivítá jaro, nebo se s dětmi rozloučí, a děti naposledy, když tady snažili obejmout hadí královnu, tak jich bylo zapotřebí, myslím, že 12, někdy i 13, záleží, jak velké děti to jsou, jaké
1: jak
2: mají rozpětí.
1: Jak mají rozpažení.
2: Jinak to stáří se odhaduje mezi 400 a 500 lety, úctyhodné samo o sobě.
1: Lípa je to velkolistá. A jak jsme říkali, tak rok 97 je důležitý, protože to byla vyhlášena památným stromem, ano. A z tohoto roku pocházejí ta měření. Není to jediný významný strom na katastru Dolní Moravice. To území je velmi bohaté na takovéto dřeviny.
2: Obec Dolní Moravice je taky někde označována jako obec památných stromů, protože na území obce, ale včetně, jo, dneska už má Dolní Moravice ty tři části. Dolní Moravice, Horní Moravice, Novou Ves, a celkově tady má být asi 13 těch památných stromů. Jednak jsou to ty jírovce a jednak jsou to lípy, ale všechno jsou to takové krásné, rozložité, mohutné stromy. Jo, a je to nezvyklé, že jich je tu tolik, a proto ten název obec památných stromů. Také když tu byla toulavá kamera, tak právě to zdůrazňovala, že to je také nezvyklé množství i to pojmenování.
1: Tak už jenom výlet za stromy by
2: už jenom,
1: byl
2: zajímavým
1: typem.
2: Když návštěvník jde podél, vezme si tu mapku těch stromů a jde podél těch stromů, tak vlastně projde celou obec a řadu zajímavých zastávek, bych řekla, že může absolvovat.
1: A obec má nějakou speciální mapku památných stromů pro návštěvníky?
2: Byla celá brožurka, už bohužel došla.
1: Reedice není.
2: Ale chtěli bychom, já vždycky na vyhlídkové věži mám celou trasu, ano. Mapku, ta tam je vyvěšena, takže dneska je to moderní, každý si to ofotí, jo. Kromě toho, že tady máme hadí královnu s tou pověstí, tak na Braunsteinu prý byla jeskyně, kterou měl obývat nějaký obr,
1: ano.
2: A který tam měl strašit nějaké nehodné. Takže těch míst je tady zajímavých pro turisty hodně.

0: země.
1: Na dvojce posloucháte reprízu pořadu ostravského studia Interview. Za Moravickým potokem v Dolní Moravici na Bruntálsku roste památná lípa velkolistá. Přezdívá se jí Hadí královna a její stáří se odhaduje až na 500 let. Je vysoká 24 metrů a obvod má úctyhodných 9 metrů. Kolegyně Petra Štrimplová si ji prohlédla společně se svou průvodkyní Jitkou Vaculovou. O lípě se povídá jedna dramatická pověst.
2: Ta Hadí královna získala název podle pověsti, která se k tomuto místu váže. Kdy se říká, že tady ve vesnici byl chalupník, který si chtěl opravit dvorek a hledal vhodný kámen. A přišel k té lípě a když zvedl jeden kámen, tak uviděl pod ním bílého hada, který měl zlatou korunku. A chalupník mu tu zlatou korunku sebral a přemýšlel, co všechno si za korunku koupí. Večer potom nemohl usnout, protože pořád jaký v uších mu znělo to slovo vrátíš, vrátíš.
3: Hadí syčení.
2: Ano, s hadím sykotem. Ráno se vzbudil a zjistil, že mu v noci uhynula všechna drůbež i jediná kráva, kterou měl. Zároveň se přihnala obrovská bouřka, tak on vzal tu korunku vlastně a utíkal s ní zpátky, že ji vrátí pod ten kámen. Ovšem už bylo pozdě, přestože tu korunku dal pod kámen, tak když se vrátil, tak místo chalupy tam bylo jenom spáleniště.
3: Bouřka vykonala své.
2: Takže bouřka vykonala
3: své. Takže byl takhle odměněn.
2: Říká se, že vlastně došlo k nějakému hadímu prokletí, že byl proklet tím hadem za to, že mu tu korunku zcizil. Tak to je jenom taková místní
3: tak vlastně pověst. Tragická pověst se pojí k Hadí královně, no ale má poučení, má výchovný apel.
2: Já jsem si totiž vždycky myslela, že lípa dostala název podle toho, že je tolik těch kmenů tak spletených.
3: Ano, jako, ano, že to připomíná hadí hady. Těla.
2: No, ale prý je to proto, že ten had, který tady obýval tedy a podle něho dostala naopak název ta lípa. Nevím, to jsou všechno jenom pověsti zaznamenané různé v kronikách.
3: Jenom aby posluchač věděl, my se z takové uctivé vzdálenosti díváme na tu lípu, protože máme v hledáčku vlastně ten strom v celé té jeho výšce, ale když popojdeme k patě stromu, představíme si, že jsme tak o měsíc, dejme tomu 2 měsíce v kalendáři později, jak už je to celé vyrašené, potom i nakvetlá ta lípa, tady musí být paní Vaculová takový hukot včel.
2: Veškerého hmyzu bych řekla, je to lákadlo velké, že?
3: Je lákavá. Tady ta dutina, která určitě hraje, jak jste říkala, hlavní roli při tom otvírání studánek. Tady dítě se vejde, dospělý menší a štíhlejší. Když se ještě podíváme do té koruny, tak to stáří už se podepisuje a ona je postahovaná ta koruna, aby to drželo ještě pohromadě.
2: Lidi arboristé tady vždycky mají na starost ve spolupráci s ochranáři, tak to je vidět ta lana, která to zachycují, že aby se ty větve neodlomilo, je to křehké už potom v tom stáří.
3: A jak to vyhazuje ty nové vlastně větve, ano, na tom starém původním
2: stále
3: dřevě?
2: Je to ještě živoucí strom, je to zajímavé.
3: Tak nádherná Hadí královna, tip pro vás. Z Dolní Moravice Petra Štrimplová, Český rozhlas.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Nákupy na levných čínských online tržištích zdraží. Začíná platit nové clo pro zásilky do 150 eur. Britská vláda navýší rozpočet armády a zahájí její modernizaci. Počasí bude oblačno až zataženo, bouřky a déšť zasáhnou nejdřív Čechy, později i Moravu a Slezsko. Teploty do 25 stupňů, na jihovýchodě až 33. Zprávy a Naďa Procházková. Dobré ráno. Nákup drobného zboží z levných čínských internetových tržišť od dneška vyjde dráž. Na zásilky do 150 eur nově připadá clo 3 eura. A to za každý druh zboží v balíčku. Dohodly se na tom státy Evropské unie. Nová pravidla mají snížit počet malých zásilek dovážených z Číny, usnadnit jejich kontrolu a zároveň zlepšit ochranu spotřebitelů. Podle českých e-shopů sdružených v Asociaci pro elektronickou komerci přichází takové opatření pozdě, popisuje ředitel asociace Jan Vetyška.
2: Podle nás by se primárně měly vymáhat současné zákony, protože je zde spousta zákonů, ať už lokálních v rámci České republiky nebo hlavně v rámci celé Unie, kde by ta tržiště měla nést zodpovědnost za to, že nabízí falzifikáty, že nabízí nebezpečné výrobky, o to by někdo měl vymáhat.
0: Čínská online tržiště jako třeba Temu dlouhodobě tvrdí, že dodržují evropské předpisy, spolupracují s úřady a bezpečnost prodávaného zboží berou vážně. O předčasný důchod si loni zažádala oproti předchozím rokům jen třetina lidí. Vyplývá to z informací České správy sociálního zabezpečení. V roce 2025 si o dřívější odchod do penze požádalo zhruba 9200 lidí. Třeba v roce 2023 to bylo přes 100 000 lidí. Správa si to vysvětluje změnou pravidel v roce 2022. I přes zkrácení měli lidé díky protiinflačním valorizacím i o několik tisíc korun vyšší důchod než nové řádné penze. V roce 2024 naopak vláda Petra Fialy z ODS schválila zpřísnění podmínek. Předčasný odchod do důchodu už tak výhodný nebyl a to se projevilo v počtu žádostí o něj. Počet obětí zemětřesení ve Venezuele vzrostl nejméně na 1943. Informoval o tom předseda venezuelského parlamentu Jorge Rodriguez. Podle něj se zároveň téměř zdvojnásobil počet zraněných, kterých je teď zhruba 10 000. V zemi pokračují záchranné práce. Jordánský tým včera v Caracasu našel živého 3letého chlapce pod troskami. Úřady dál upřesňují škody. Očekává se, že počet obětí bude narůstat. Velká Británie navýší výdaje na obranu o dodatečných 15 miliard liber v přepočtu 420 miliard korun. Oznámil to odcházející premiér Keir Starmer. Do roku 2035 by měla země náklady na obranu zvýšit na 3,5% HDP. V dlouhodobém horizontu také hodlá armáda výrazně modernizovat, používat drony i hybridní námořnictvo. Na Máchovo jezero se ode dneška vrací pravidelná lodní doprava. Loď Hynek zastavuje na 8 přístavištích 6x denně. První spoj vyplouvá v 8.20 z přístaviště v Doxech. Poslední na stejném místě končí 18.50, říká jednatel regaty Máchovo jezero Karel Málek.
3: Zastavuje na zastávkách Hotelport, Staré splavy Pláž, Staré splavy Šroubený, Borný, Březňák, Klůček a zpátky do Dox. A vychází to na hodinku 10.
0: 4x denně z Dox vyplouvají také vyhlídkové okružní plavby.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude oblačno až zataženo, na východě zpočátku i polojasno. V Čechách občas déšť nebo přeháňky, místy bouřky. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později srážky ustanou. Teploty v Čechách 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 31. Na jihovýchodě kolem 33, na horách většinou do 17 stupňů.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 z Brna do Prahy zpozorněte před Humpolcem. Na 94. kilometru stojí porouchané nákladní auto. Podobnou situaci čekejte na D1 i ve směru z Prahy do Brna za Větrným Jeníkovem. Na kilometru 110 stojí nákladní auto s defektem kola na straně dovazovky. Tak opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už Vláďa Slezák.
5: Krásné dobré ráno a to všem, co posloucháte Dvojku i ve středu 1. července. A samozřejmě už za chviličku přidáme pohled do dnešních českých novin a také třeba Jarka Nohavicu a Těšínskou. Hezké dobré ráno.
1: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.
6: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

Ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná. Kdybych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to bral bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30. Celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Hezké dobré ráno, 8 minut po páté. Tempo, jakým v Česku zdražují nemovitosti, sice letos po dvou letech začalo polevovat, zůstává ovšem velmi vysoké. Růst ceny je stále tak prudký, že komplikuje pořízení vlastního bydlení více než zvýšení úroku u hypoték. Silné zdražování má přitom trvat ještě minimálně rok, předpokládá Česká národní banka. Podle jejich dat vzrostou ceny bytů, domů a pozemků meziročně o 7,9%. Píše o tom dnešní Právo. Tento obrázek patřil k evropským dálnicím poslední roky skoro neodmyslitelně. Velká dodávka uhání napříč kontinentem a jede skoro bez zastávky, třeba z Krakova až do Toulouse. Pro evropské firmy je to často klíčová výpomoc, když je potřeba opravdu rychle přivést atypický náhradní díl nebo rychle doplnit zásoby, aby nestála výroba. Pro tisíce lidí v bývalém východním bloku je to zase vítaná obživa, ale také je to z hlediska řidiče často extrémní výkon. Ti, kteří tuto práci dělají, typicky jezdí na hraně únavy a mohou být náchylnější k nehodám. I proto se má tento trh začátkem července zásadně proměnit. Pro auta nad 2,5 tuny začíná platit povinnost mít při mezinárodní dopravě digitální tachograf a řidič bude muset dodržovat stejné normy na povinné pauzy a na délku směny, jako mají řidiči klasických nákladních aut a kamionů. Firmy teď reagují různě. Některé trh raději opouštějí, jiné se snaží na novou situaci adaptovat i za cenu zdražení služeb, říká Sdružení dopravců Česmat a píší to dnešní Hospodářské noviny. Pondělní bouřky v Pošumaví přinesly mimořádně velké kroupy. V Ratiborově, Lhotě na Prachaticku mohly podle meteorologů dosahovat 10 cm. První bouřky se začaly tvořit v pondělí krátce popolední v Pošumaví a pod Krkonoší. Na Prachaticku a Českokrumlovsku zpočátku padaly kroupy o velikosti 2 až 5 cm. Následně se bouřky rozšířily přes jižní Čechy, Vysočinu až do východních Čech a na sever Moravy. Hasiči zasahovali u desítek událostí, voda zaplavovala komunikace a popadané stromy zastavily železniční dopravu. Amatérská meteorologická stanice v Bohumilicích na Prachaticku naměřila během jediné hodiny kolem 100 mm srážek. V šumavské obci Ratiborova Lhota kroupy dosahovaly právě až 10 cm. Tak o tom píše Mladá fronta dnes. A teď přidáváme další písničku, tentokrát od skupiny Elán, Že mi je luto. Za chvilku, to už se podíváme na dnešní počasí. Přejeme dobré ráno.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Dnes bude oblačno až zataženo, na východě zpočátku i polojasno, zejména v Čechách občas déšť anebo přehánky, místy bouřky a někde i silné teploty 20 až 25 stupňů, na Moravě až 31 stupňů Celsia. Tolik počasí, teď už Lighthouse Family a za chviličku přidáme také pohled do historie dnešního dne. Přejeme hezké, dobré ráno s Dvojkou.

To byl Plamen a taky Katka Marie Tichá ve vysílání dvojky. Za chviličku Brian Adamsa nebo třeba Pokáč, je Světový den architektury. Ve Vlašském dvoře v Kutné hoře začala ražba pražského groše v roce 1300. V roce 1842 v Klementinu začali signalizovat poledne červeným praporkem. Také byly v Habsburské monarchii vydány první poštovní známky, to byl rok 1850. A v roce 1883 v Praze je vydán pod názvem Abecední seznam dosud ohlášených PT abonentů pro ústřední síť telefonickou první telefonní seznam. Byla otevřena i dnešní městská knihovna v Praze v roce 1891. V roce 1899 v Ústí nad Labem byl zahájen provoz první elektrické tramvaje. Poprvé odstartoval cyklistický závod Tour de France v roce 1903 a v roce 1907 u nás vznikla první autoškola. Signál SOS byl zaveden jako celosvětový standardní volání o pomoc, a to v roce 1908. No a teď už posíláme další písničku od Briana Adamse. Tak, jak jsme slibovali, je 5 hodin 22 minut, vy stále dál posloucháte Vaše ráno na dvojce.

0: zářivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Noční můry ožívají.
1: Každý stín může být nebezpečný.
0: Mrazivé léto na dvojce.

0: Bylo půl šesté.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Dobré ráno. Experti z Evropské unie kritizují přesun agent lidských práv z úřadu vlády na jednotlivá ministerstva. Stálá skupina pro základní práva a právní stát varuje, že změna může oslabit koordinaci i postavení lidskoprávní agendy v Česku. Vyzvala proto vládu, aby zajistila dostatečnou mezirezortní spolupráci a dohled. Podle vládní zmocněnkyně pro lidská práva Taťány Maleznutí ano, ale podobný model funguje i v dalších evropských zemích. Amalgámové výplně v Česku končí. Zubaři je můžou ode dneška používat už jen výjimečně, například u pacientů s alergií na jiné materiály. Česká republika se tak přidává ke zbytku Evropské unie, kde zákaz platí už od ledna. Důvodem jsou zdravotní a ekologická rizika spojená s obsahem rtuti. Změnu kritizuje Česká stomatologická komora, podle které nebude mít výrazný ekologický efekt. V Německu skončila plošná sleva na benzín nebo naftu. Německá vláda před 2 měsíci zavedla snížení spotřební daně na pohonné hmoty asi o 4 koruny za litr. Chtěla tím vykompenzovat vysoké ceny paliv. Opatření vyšlo německou státní pokladnu v přepočtu asi na 40 miliard korun. Ropné společnosti podle německých úřadů ale nepromítaly celou slevu do koncových cen. Dělo se to hlavně u nafty. Vydělat si tak měli v přepočtu až 5 miliard korun. Slovensko ode dneška předsedá takzvané Vyšegrádské čtyřce. Bratislava chce v následujícím roce obnovit těsnější spolupráci mezi dalšími členskými zeměmi, tedy Polskem, Maďarskem a Českem. Jednotlivé členské státy se v minulosti totiž neshodly například na postoji k Ruskem napadené Ukrajině. V Břeclavi si lidé ode dneška zaplavou v nově zrekonstruovaném venkovním areálu. Jsou v něm 2 nerezové bazény s tobogánem a novým zázemím. Rekonstrukce koupaliště vyšla město na víc než 500 000 000 korun. Od příštího roku by měl být v provozu taky krytý bazén s wellness centrem.
1: Počasí.
0: Bude oblačno až zataženo, na východě zpočátku i polojasno. V Čechách občas déšť nebo přehánky. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později srážky ustanou. Teploty v Čechách 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 31, na jihovýchodě kolem 33, na horách do 17 stupňů.
1: Doprava.
0: Na dálnici D10 směrem z Turnova do Prahy těsně za sjezdem na Březinu na kilometru 62,5 zastavilo osobní auto. Není označené pouze na výstražných blinkrech, tak opatrně. Dálnice D4 ze Strakonic do Prahy za sjezdem na Řitku na 14,5 kilometru zasahují u nehody. S opatrností ale projedete. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už opět Vláďa Slezák.
2: Krásný den, první česká studentská družice se brzy vydá do vesmíru. Kostka už čeká v USA na start rakety SpaceX. Více se dozvíte už za chvíli ve vysílání Dvojky ve středu 1. července. A Jaroslavám popřejeme vše na jejich svátku. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Posloucháte Dvojku. Do vesmíru byli v následujících dnech by měl odstartovat první český satelit, navržený a postavený výhradně studenty. Družice Kostka z brněnského vysokého učení technického už čeká ve Spojených státech na start rakety společnosti SpaceX. Na oběžné dráze otestuje technologie, které mají otevřít cestu dalším českým studentským vesmírným misím. Tak tady je reportáž.
1: Jedná se o prvou družicu v České republice, která je navrhnutá a sestrojená studenty a poletí do vesmíru.
2: Než se ke družici Kostka vůbec dostaneme, musíme s Patricí Janigovou ze studentského týmu Y-Space a fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT projít přísnými pravidly čisté laboratoře.
1: Studenti to sestrojovali v prostorech, kde jsou přísné podmínky na čistotu.
2: Vcházíme do laboratoře CEITEC Nanolab a jelikož se jedná o místo, kam se nesmí dostat žádný prach, tak si musíme obléct speciální boty, plášť.
3: Úplně přesná velikost je 10x10x11,3 cm.
2: Popisuje mi velikost družice Kostka student a konstruktér Krištof Boháč z FEKTu VUT. Právě ji vytahuje z ochranného kufříku.
3: Je vystlán pěnou, která odizolává případné nárazy, šoky.
2: Tady nahoře je anténa, po stranách jsou solární panely, to rádio je ukryté někde vevnitř.
3: Všechny komponenty, které jsou takhle vidět zvenčí, až na ta malá dvířka ze spodu pro komerční anténu, tak to jsou všechno komponenty, které jsme vyvíjeli my v týmu.
2: Doplňuje Šimon Pokorný z Y-Space a FEKTu VUT. Samotná družice ale nemá sloužit jen jako technologická demonstrace. Podle Krištofa Boháče na ní studenti ověří vlastní zařízení, která později využijí při další vesmírné misi.
3: A dále pak naše univerzita boduje meteorologickou stanici na Antarktidě, pomocí kterými vlastně budeme ověřovat ten náš rádiový systém. Tedy budeme využívat tu naši anténu ke sběru dat z této stanice a přenášet ty zpátky k nám na univerzitu.
2: Takže teď ho zase schováte?
3: Následně už umístěn v deployeru poletí do Ameriky, kde bude zaintegrován na raketu Falcon 9, transporter 17.
2: Studentská družice Kostka teď čeká na potvrzení termínu startu od společnosti SpaceX. Odstartovat by měla v prvních červencových dnech. Zkušenosti z mise studenti využijí při přípravě složitější družice CIMER. Ta se zaměří na výzkum chování bakterií a řas ve vesmíru. Z Brna Marek Jensl, Český rozhlas.

a píšu ti lístek. A strašně moc bych si přála, abychom se už zítra dívali spolu a říkali si přesně to, co ti teď v duchu zpívám.

ale přesto by mi po ní bylo smutno. A taky mě napadlo, že má na téhle louce jinou sedmi krásku a že se mají možná stejně rádi jako my. A třeba i ty ostatní by byly smutné a to přece nechceme. Viď? Vždyť sem přijdeme zítra, pozítří a možná ještě mnohokrát, abychom se na tu letní krásu dívali spolu a šeptali si to, co ti teď v duchu zpívá.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Krásný dobrý den, dnes mají být bouřky a déšť nejprve v Čechách, později na Moravě a ve Slezsku a i velmi silné. A teploty 26 až 31 stupňů na Moravě, v Čechách 20 až 25 stupňů.

0: To byl Petr Muk a láska, ta nebezpečná věc ve vysílání dvojky. A teď jeden nebezpečný koláček, který doufám, že vám na dvojce udělá radost.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
3: 1. července začínají prázdniny. Vždycky jsem se na tenhle den nesmírně těšila, i když mi bylo trochu líto, že některé své spolužáky uvidím až za 2 měsíce. Má máma byla učitelka, takže měla prázdniny taky. Neměli jsme moc peněz, ani jsme neměli cestovní pasy, takže jsme prázdniny trávili u jedné tety ve Hvozdech v Brdech a u druhé tety ve Zdicích. Srpen patřil houbám, to jsme jezdili do Pecky a od rána do 2 odpoledne se musela křižovat tamní lesy a sbírat hříbky, klousky, ryžce, kozáky a lišky. U tety ve Hvozdech jsme často konzumovali třešňovou bublaninu, protože její dům stál uprostřed třešňového sadu. U tety ve Zdicích jsme jedli škubánky. V Pecce vévodila smaženice, houbový guláš, lečo a řízky z bedel. Ještě dneska cítím tu prázdninovou chuť a je ve mně až snad pubertální elán, jak s letošními prázdninami naložím. Přeju nám všem dny plné radosti a dobráků od kosti.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
0: A po Halině taky Hanka Zagorová a za chviličku hraní dvojka. Vládě Slezák vám popřeje krásný den, ať se vám dál poslouchá velmi příjemně naše vysílání.

0: výšky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později ustanou teploty v Čechách 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 31, na horách kolem 17.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna u sjezdu na Osovou Bytýšku na kilometru 153 zasahují u nehody osobního auta, které narazilo do dopravního značení. Zdržení ale zatím není velké. V Praze ve Kbelské směrem z Letňan do Hloubětína zvolněte za sjezdem na Vinoř. Ve sjezdu Novopatské odklízejí následky po srážce nákladního auta s osobním. Blokují pravý pruh, zdržení je teď do 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Slovo má Honza Kovařík.
2: Dobré ráno, 6.04. Tohle jsem už dlouho neřekl, těšil jsem se na to jako malý Jarda. A to i přesto, přátelé, že známé české rčení říká, nevstoupíš dvakrát do téže řeky. Tak mám tedy tu drzost ve svém požehnaném věku a s šedinami ověnčenou hlavou vstoupit do téže řeky už po šesté. Radši jsem si to sepsal. 1991, dobré jitro z Prahy. Tady v rozhlase 1993, studio 6 České televize. 1995, návrat tamtéž. Dlouhá pauza od ranních služeb a krátkých nocí. 2018, znovu ve službách Českého rozhlasu, tentokrát už na stanici Dvojka. Před dvěma lety krátký záskok, no a dnes startuje jednoměsíční experimentální náhradní ranní vysílání. Ale nečekejte od nás žádné zázraky, jsme tu proto, abychom zaskočili za vaši oblíbenou ranní partu. Trošku se od ní lišíme, u mikrofonu nejčastěji Jan, poměrně často Tereza, produkce, jako vždy, Eva. Za klikami staré známé tváře, dnes Petr, později taky Dáša, Pavel, Jirka a kdo ví, kdo si na nás ještě udělá čas. A novinka, řekl jsem si, že je potřeba to trochu omladit. Když jsem tady poprvé na Vinohradské 12 vysílal, bylo mi 22. Teď je mi o pár týdnů víc a tak jsem přibral do party řadu mladíků, protagonistů našeho rozhlasového elevského programu. Takže je to tak trochu jeden starý pardál a k němu skupina mládežníků. Snad vás to bude bavit. Dobré ráno, vstáváme, je 6 minut po šesté.
1: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Ranní dvojka s Janem Kovaříkem.
1: 6 hodin, 10 minut, za okny tady na Vinohradech pošmourné ráno, ale asi tak o 10 stupňů chladnější než to včerejší. Nevím, kde přesně nás posloucháte, jestli jste zrovna bičováni deštěm nebo ještě sužováni vedrem, tak jako v golfu i v rozhlase platí, neexistuje špatné počasí, jen špatně oblečený golfista nebo v našem případě posluchač. Vy jste zvyklí touhle dobou s Daliborem a jeho ranní partou řešit tradiční ranní špek. Do tohle, jak si zelí, my jim nepolezeme, to je jejich výsostná dovednost a také jejich nápad. No ale procvičit si po ránu mozek není od věci. A tak jsme si s Terezou Haserovou, která připravuje ráno co ráno, ode dneška až do posledního července, řekli, že vás necháme hádat. Tak tedy představujeme vám audio quiz speciálně pro červenec, ve kterém se budeme zabývat zvuky, kterými se tvoří rádio. A to je především lidský hlas, potom také hudební nástroje, ruchy přírody, sem tam nějaká ta audioznělka. No a v tomto týdnu budeme poprvé hádat herecké hlasy, které vám představíme v letním projektu Mrazivé léto na dvojce. Špicujte uši, zastavte rychlovarnou konvici a elektrický zubní kartáček, ať nemáte rušený poslech. Úvodní ukázka hlasu herce, kterého budete dnes hádat, má totiž všeho všudy 10 vteřin.
0: Ranní dvojka. Audio quiz.
2: Pojďte se loknout čaje.
3: Já?
2: Jste pěkně zmrzlá, co? Bohužel je bez rumu, ale zahřeje.
1: No a jestli jste takový sluchaři, jako třeba moje žena, které stačí 10-15 vteřin a ví přesně, kdo mluví, dabuje, tak už víte. A jak nám napsat, no to je pořád stejné, 702-222-220, pokud raději SMSkujete, nebo dvojka zavináč rozhlas.cz. Na co se ptám, čí hlas to zazněl v první ukázce audiokvízu a s Evou Farnou se ptám, vzpomeneš si, posluchači, kdo to byl?

0: 6:15 pro ty, kteří museli do práce a nedokoukali fotbal. Mexičané to dotáhli, vyhráli 2-0 nad Ekvádorem a postupují. Zpátky k našemu audiokvízu už se objevují první vaše tipy. Je to docela pestré. Oldřich Kaiser, Josef Abraham, Martin Mišička, David Novotný. No, ještě vám dám trochu času na přemýšlení a přidám nějakou tu indicii. Ten muž načetl pro rozhlasový Meteor báječnou knihu Matematické kiksy, k čemuž měl příslušné vzdělání. Je totiž absolventem Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. A tak se nedivím, že v dramatizaci knihy Petry Klabouchové, říkám to dobře, já se radši podívám, Petry... V dramatizaci hry Petry Klobouchové v Ignis Fatuus hraje Dušana, specialistu na duše. Ignis Fatuus je latinský terminus technicus pro bludičky a v té knize je popsán příběh vědců, kteří jsou vysláni na Šumavu zkoumat tento podezřelý jev. Poslouchejte pozorně, víc indicií nedostanete.
1: Pojďte se loknout čaje.
2: Já?
1: Jste pěkně zmrzlá, co? Bohužel je bez rumu, ale zahřeje.
2: Dobře, tak moc děkuju.
1: Konec října, ale tady na kopečkách už jim začíná opravdová zima. Nikdo z nás tu horal asi nebude, co? Proto nás ale hádám nevybrali. Pardon, já jsem se nepředstavil. Dušan. Krycí jméno mé, psychiatr, lékař duší. Soudruzi věru vynalezaví nejsou. Dušan, no, konkrétní obor parapsychologie.
0: Petra Klabouchová, Ignis Fatuus a tajemný herec, jehož jméno máte uhádnout. Pište dál SMS-kou nebo mailem, na hodinách jsou teprve 3 minuty po 7:15, to určitě stihneme.

0: Audiokvíz odhalení.
1: Tak tahle znělka mě mírně vyděsila, kolegové tady žertují přes sklo, že mě čeká odhalení. Nebojte se, mrkněte se přes webkameru, jsem poctivě oblečen. Tak psali jste různá jména, Saša Rašilov, pan Abraham se tu objevoval několikrát znovu, ale jakmile jsem zmínil matematicko-fyzikální fakultu, jako když protrhne hráz, všichni věděli, že jde dneska ráno o Martina Myšičku. Gratuluji těm, kteří to trefili. Na zítřek vám nachystáme nějakou jinou, nebojte se. A taky vám v průběhu dnešního rána nabídneme něco málo z tipů pro letní cestování. Takže ať už nás posloucháte tam, kde leje, anebo nás mailem prosíte, pošlete nám nějaký déšť, tak vězte, že pracujeme na cestovních a letních tipech pro všechny. Tohle je kapela, která si říká Kamufláž. Dobré ráno.

Málo co mi udělalo po ránu takovou radost jako fakt, že Richard nás poslouchá i na dovolené. Nomen omen, Richard se příjmením jmenuje Šťastný a napsal: jdu plavat do moře, jsem na dovolené. Tak si to užijte, Richarde, vy, kteří nemáte to štěstí, užijte si aspoň schlazené ráno, pokud už je u vás schlazeno a zavlaženo. Není-li, díval jsem se na radar, posíláme to všechno správným směrem a taky vám posíláme motýly. Jak to je? Nasaď mi na chvíli do břicha motýly, tak ať to šimrá příjemně.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Dobré ráno. Poslance dnes čeká debata o změnách jednacího řádu sněmovny. Novela má omezit obstrukce a zrychlit projednávání zákonů, například zkrácením řečnické doby při projednávání programu i samotných návrhů. Diskutovat se bude i o tom, zda se omezení dotkne poslanců s přednostním právem. Závěrečné hlasování by sněmovna mohla stihnout ještě dnes. Porucha zabezpečovacího zařízení po bouřce omezuje provoz na koridoru z Prahy do Benešova. Největší problémy jsou v Říčanech a Strančicích. Podle webu Českých drah tam vlaky nabírají až 30-minutová zpoždění. Železničáři by už měli postupně provoz obnovovat. Začíná fungovat nová státní centrální evidence psů. Databázi vytvořilo Ministerstvo zemědělství společně s veterináři. Majitelé můžou zvíře nechat zapsat při běžné návštěvě, nejpozději při přeočkování na vzteklinu. Registrace je povinná pro všechny psy. Francie ode dneška zavádí delší poporodní volno. Rodiče dětí narozených od letošního 1. ledna si budou moct vzít až 2 měsíce dovolené navíc. Vybrat si ji můžou oba současně, po sobě nebo si volno rozdělit na 2 části. Za 1. měsíc této dovolené budou dostávat 70% platu, za 2. měsíc o 10% bodů méně. Vláda tím chce podpořit porodnost. Francouzská populace totiž stárne. Loni vůbec poprvé od konce druhé světové války v zemi zemřelo víc lidí, než se narodilo. Na Chrudimce platí mimořádná veterinární opatření kvůli račímu moru. Infekce zahubila kriticky ohrožené raky říční v úseku pod Křižanovickou přehradou na Chrudimsku. Lidé tam nesmí vstupovat do vody, aby nemoc dál nepřenášeli. Nemají s raky nebo rybami ani nijak manipulovat.
1: Počasí.
0: Bude oblačno až zataženo na východě, zpočátku i polojasno, v Čechách občas déšť nebo přeháníky, místy i bouřky. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později srážky ustanou. Teploty v Čechách 20 až 25 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku až 31, na jihovýchodě kolem 33, na horách většinou do 17 stupňů.
1: Doprava.
0: Na dálnici D10 z Turnova do Prahy přibrzděte kousek před sjezdem na Březinu. Na kilometru 63,5 blokují levý pruh následky nehody osobního auta. Na místě jsou záchranáři, projíždí se jen pravým pruhem, případně připojovacím. Tvoří se kratší fronta a silnice je navíc plná vody, tak opatrně. A ještě do hlavního města ve Kbelské směrem z Letňan do Hloubětína zbystřete za odbočkou na Vinoř. Ve sjezdu do Novopatské odklízejí následky. Následky po srážce nákladního auta s osobním zdržení kolem 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už opět Honza Kovařík.
2: 6:33, přátelé, to je údaj pro ty z vás, kteří ladíte své ranní pohyby a aktivity podle odjezdu hromadné dopravy. Pravda, pokud třeba jedete po zmíněném koridoru do Prahy, nějaká ta minuta sem nebo tam asi dnes po ránu roli hrát nebude. Tak něco příjemnějšího je 1. července. Vždycky touhle dobou začínaly prázdniny, teď to máme tak mazané, že děti už jsou v půlce 1. prázdninového týdne, nevadí, poradili jsme si. Všechno nejlepší k narozeninám, pokud je máte ve stejný den jako Lindsay Lohanová, třeba slavná herečka. No a krásný svátek všem Jaruškám a Jarkám, doufám, že jich je mezi posluchačkami Dvojky spousta. Co vás dnes čeká, milí oslavenci, no nevím, je to vo hvězdách.
1: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Ranní dvojka s Janem Kovaříkem.
1: Nevím, na co jste se o prázdninách nejvíc těšili vy, ale já pravidelně na tábor. Možná to bylo tím, že k babičce a dědovi jsem toho moc nenajezdil. Jak takový tábor vzniká? No to máte nejlepší, když pošlete někam do lesa nebo na louku skupinu nadšenců, vybavíte je nářadím a oni tábor vybudují. Docela by mě zajímalo, na jaké tábory jste jezdili, jestli jste tam jezdili rádi, tak zatímco budete poslouchat reportáž kolegyně Gabriely Hickl, můžete mi psát své táborové vzpomínky. A teď už vzhůru do lesa u Hážovic na Vsetínsku, kde parta nadšenců v těch vedrech předcházejících dní budovala veliký tábor a stavěla týpí.
2: Kluci skládají tyče na týpí, rovné smrkové mladé kmeny, které jsou oloupané, které stavíme do kostry a ty jsou potom obalené plachtou, to je ten vlastní stan týpí.
3: Říká Tomáš Petružela, se kterým teď stojím u velké hromady, jsme na začátku louky, která bude už za pár dnů vypadat úplně jinak, protože tady začne tábor velkého hroma. Tady vpravo budou zmiňované týpí, před námi už je taky postavená velká kuchyně.
2: Tady tenhle obrovský stan, kterému říkáme šapko, neboli šapito, současně je to prostor, kde se dá schovat před deštěm anebo i před tím sluncem.
3: Tady je velký hrnec, už tady taky nádobí, věšáky na ešusy. Tady už se na takovém malém vařiči plynovém ohřívá polévka. Staví se ale celá kuchyně.
4: Každý kuchař má nějakou svoji představu, jak by ta kuchyně měla být a zároveň máme nějaké už jako ustálené zvyky, jak jezdíme na stejné místo.
3: Vysvětluje mi Filip Mareš.
4: Vaří nám tu kuchař, který jako nějakou už míru toho komfortu vyžaduje.
3: Bylo důležité ty sporáky postavit do roviny.
4: Do roviny, aby vám třeba olej na pánvičce nestékal na jednu stranu. To je takové jako pro trpělivé povahy práce zrovna.
3: Je to taky nádobí, je tu nádržná pitnou vodu, barely s vodou. Už jsou tady také ešusy a tady jsou věšáky na ně. Tak ty přijdou kam?
4: Na stěnu, aby jsme je měli po ruce, aby se tady jako dodržovala základní hygiena, ať se ty ešusy pověsí vždycky po umytí, oschnou a jsou prostě, nejsou někde pohozené v týpí.
3: Jiří Tuhovčák teď dostal na starosti vybavení koupelny. Nejprve je ale potřeba celý ten prostor vyčistit. Kluci teď berou do ruky hrabě a dávají to dohromady. Jakub Šenkýř teď celý splavený rýčem vykopává hlubokou jámu. Tady bude záchod kluků. Jak to musí být hluboké?
5: No minimálně metr, ale už jsme tady kopali i záchod, který měl skoro 3 metry. Aby jsme ho každý rok nemuseli kopat znova.
3: Tak, no, máte za sebou nějakých 70 cm, v tom horku to asi hlubší nebude.
4: I to je možné.
3: Co dalšího vás tady na táboře čeká?
4: Postavit týpí, to jsou indiánské stany, je jich 10, na každý patří 11 tyčí, 6-metrových.
3: Vysvětluje mi Filip Mareš, do čeho se vám vůbec nechce?
4: Asi vybavovat ty týpka na přesno, potom jakoby rozložení postelí a vnitřní plachty, aby vám netekla voda na hlavu.
3: Na co se nejvíce těšíte?
5: Na tu pohodu, na ten klid.
4: No a samozřejmě na skvělého kuchaře a jeho vytříbenou kuchyni. Za ty roky už máme totiž několik jako místních receptů, které vznikly tady. A protože jsme v údolí potoka Studený, tak tomu říkáme Studené, Šule, Kule a podobně. Za těch 35 let, co se tu jezdí, tak už se tu vyvinulo kdeco.
3: Říkají vedoucí tábora Velkého hroma, který začíná v Hážovicích na Vsetínsku 4. července. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
1: Inu, tábor Velkého hroma bych si taky dal líbit. Já jezdil nejraději na Zelený háj, to je kousek od Merklína, okres Plzeň-Jih. A sice to byl veliký tábor se spoustou dětí, ale když jsem tam pak začal jezdit s partou instruktorů a později vedoucích, bylo to snad ještě lepší. Na jaký tábor jste jezdili rádi vy? Klidně mi napište, já vám zatím posílám krásnou písničku, aby se vám dobře vstávalo do 1. červencového rána.

6:45, nějaké drobné k tomu a vy píšete tábory. Tábory, Michal Čech toho tábory zcela minuli, trávíval prázdniny na chalupě u babičky. Zuzana ze Všerub hlásí nadšeně, že zaslechla, že někdo také jezdil do Zeleného háje. Já se k tomu hlásím, Zuzko, třeba jsme se tam potkávali. Markéta vzpomíná na apolitický tábor s vlajkou delfína. Ono to s těmi apolitickými tábory bylo docela půvabné. My jsme taky byli vždycky letní dětský tábor ROH, ale s tou partou dospělých jsme chystali táborovou hru rok dopředu, s politikou neměla nic společného, jen se musela napasovat do příslušných kolonek. A když nás pak hlídka SMB zachytila kousek od hlavní táborové budovy v Převlecích, zastavila nás, aby nás legitimovala a hlavní vedoucí pravil: nevím, co po mně chcete, jsem praotec Čech, toto je vojvoda Lech, a já jsem přistoupil a pravil jsem, a já jsem Krok, tak nás odvezli do Merklína k podání vysvětlení. Doufám, že vy jste zažili taky nějaké podobné táborové rozkošnosti. Ještě se podíváme, tady Katka. Katka vzpomíná na tábor Račice, pošta z Bečno na louce pod skálou u Berounky. Od vlaku ze Žloukovic chodili po pontonovém mostě, jednou prý zavelela levá, levá, a málem ten most potopili. No, doufejme, přátelé, že letošní táborová sezóna se vydaří. Posílám vám další písničku k pohodovému středečnímu ránu. Tahle formace si říká Poetika.

0: 6.50 za pár vteřin. Jana vzpomíná, jak jezdila 30 let vařit do tábora v Krčkovicích a jiná Jana zase na dálku smeká před všemi vedoucími, kteří se léto co léto dětem na táborech věnují. Tak, pojďme udělat krok stranou od táborů. Toto léto, alespoň u nás na dvojce, je mrazivé.
1: Mrazivé léto na dvojce.
2: Pátračka.
3: Potrpím si na standardy v oblékání a svůj vzhled zásadně neměním. Jsem rád, když mě lidé poznávají hned po příchodu, aniž bych se musel ohlašovat jménem. Bledá tvář, temný plášť a pohled, ze kterého většinu lidí mrazí. Moje elegantní vystupování často působí klidně a vznešeně, dokud si společnost nevšimne až příliš ostrých špičáků. Nejedná se pouze o estetický doplněk, ale vysoce efektivní nástroj, který dokáže lehce proniknout skrze pokožku v oblasti krku a zanechat na jejím povrchu dvě malé otevřené ranky. Ty jsou ovšem pouhým začátkem mého úřadování. Nerad totiž odcházím od nedokončené práce.
2: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
1: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.
0: Ano, přesně tak, opakování je matka moudrosti. V pátračce lze odpovědět pouze prostřednictvím našeho webového formuláře. A teď už píseň, kterou společně s Jerry Halliwellovou stvrzujeme náš dnešní závazek dodat déšť i k vám. Jana třeba píše, že u nich už napršelo 3/4 konve na metr čtvereční. Tak hlavně, aby toho deště nakonec zase nebylo až příliš.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
1: Hana Zagorová 80.
2: Rybičko zlatá, přeji si.
0: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
1: Marty Jandové,
0: Evy Burešové,
1: Kateřiny Marie Tiché,
0: Terezy Maškové,
1: Veroniky Kek-Kubazové,
0: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: 24. listopadu v pražské Lucerně.
0: Více na www.zagorova80.cz.
3: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Za zásilky do hodnoty 150 eur přicházející ze zemí mimo Evropskou unii zaplatí lidé ode dneška clo. Přes 50 expertů rezignovalo kvůli přesunu agent lidských práv z vlády na ministerstva. Počasí bude oblačno až zataženo, bouřky a déšť zasáhnou nejdřív Čechy, později i Moravu a Slezsko. Teploty do 25 stupňů, na jihovýchodě až 33. Zprávy má pro vás Naďa Procházková. Dobré ráno. Za nákup zboží z asijských internetových tržišť si zákazníci od dneška připlatí. Začíná totiž platit clo minimálně 3 eura za zásilky do hodnoty 150 eur, tedy asi 3650 korun. Dohodly se na tom státy Evropské unie, které tak chtějí zabránit velkému přílivu drobných balíčků, hlavně z Asie. Pokračuje vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace D-Test Jan Šúra.
4: Nově se bude uplatňovat clo ve výši 3 eur za každý odlišný druh zboží v té zásilce. Nejde tedy nutně o 3 eura za celý balík, ani o 3 eura za každý jednotlivý kus zboží. Pro spotřebitele to v praxi bude znamenat především vyšší konečnou cenu, přičemž nejcitelnější bude zdražení u velmi levného zboží.
3: Evropská komise vyčíslila, že do Unie loni dorazilo skoro 6 miliard drobných zásilek, většina právě z Číny. Úřad vlády definitivně dokončil přesun agent lidských práv protidrogové politiky, duševního zdraví nebo národnostních menšin na určená ministerstva. Kvůli rozhodnutí rezignovalo přes 50 expertů. Podle nich tento krok ochranu zranitelných v Česku oslabí, říká bývalá zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková.
5: Ten dialog mezi občanskou společností a vládou, který se právě odehrával na platformě těch poradních orgánů vlády, dostal povážlivou trhlinu a pro mě vzhledem k tomu, že ty změny jsou nevratné a že vidím, jakým způsobem probíhají ty přesuny, tak já opravdu nemám důvěru v tom, že ten systém bude fungovat tak jako dosud.
3: Vláda za rozhodnutím stojí. Nové nastavení je podle kabinetu lepší a bude velmi dobře fungovat. Americký nejvyšší soud odmítl snahu prezidenta Donalda Trumpa omezit automatické udělování občanství všem dětem narozeným na území Spojených států. Tento princip je zaručený 14. dodatkem americké ústavy. Trump ho přesto v minulosti tvrdě kritizoval. Hned první den po loňském návratu do Bílého domu podepsal exekutivní příkaz. Úřady by podle něj neměly automaticky udělovat občanství dětem narozeným ve Spojených státech, pokud aspoň jeden z rodičů není americkým občanem nebo nemá v zemi trvalý pobyt. Soudy nižší instance ale shledaly, že výnos porušuje americkou ústavu. Porucha zabezpečovacího zařízení po bouřce omezuje provoz na koridoru z Prahy do Benešova. Největší potíže jsou v Říčanech a Strančicích. Podle webu Českých drah tam dálkové a regionální vlaky nabírají až 45-minutová zpoždění. Postupné obnovení provozu železničáři očekávají po 8 hodině.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
3: Bude oblačno až zataženo, na východě zpočátku i polojasno.

0: se nepodařilo vysvětlit, ale pravděpodobně to je důsledkem toho, že vlastně ta pravidelná fyzická aktivita udržuje v kondici srdce, oběhový systém a ten následně dokáže mozek zásobit odpovídajícím množstvím kyslíku i cukru. No a tím díky tomu neurony odumírají pomaleji. Takže i fyzickým cvičením, i dřepy můžeme posilovat náš mozek.
1: No moment, takže naše mozková tělocvična a různé hry jako sudoku, pucla a hlavolamy, to všechno máme zahodit?
0: Vůbec ne, vůbec ne, hezky to propojit, čím více podnětů, tím lépe. Změny jsou individuální a mozek si díky plasticitě udržuje schopnost učit se v každém věku. Mozek dospělého člověka si skutečně zachovává schopnost růstu a adaptace po celý život a jde o fenomén takzvaný neuroplasticita. Ta zahrnuje jak fyzický trénink, mentální, tak i dostatečný spánek, to je třetí věc, na kterou musíme myslet, aby jsme si ten mozek pěkně hýčkali.
1: Olí, poslední otázka ode mě, kdy je tedy náš mozek v té nejlepší kondici?
0: Tak začíná se vyvíjet už měsíc po oplození, měsíc po tom, co jsme v bříšku maminky, ale 3/4 mozku dokončí vývoj až po narození v závislosti na vnější stimulaci, to znamená, že ve 3 letech jsou děti nejvnímavější a do 6 let probíhá 90% kritického vývoje mozku, takže pověstné, co se v mládí naučíš, platí u batolat dvojnásob, proto se musíme tak moc věnovat našim malým předškolákům. A pak ještě školákům a teenagerům, těmto šrotuje na jedničku taky pořád, no a poté 20. Pak už to jde z kopce, ale jak jsme si řekli, můžeme to zachránit.
1: Ano, 15 minut denně stačí. To byla Olí Štrejbarová a její zajímavosti o mozku. Děkujeme a přejeme pěkné ráno, Olí, nashledanou.
0: Krásný den všem, naslyšenou.
1: No a další píseň pro dobrou náladu, Rock and Roll is King, už je tady. Na hodinách pozor, už 7.13.

dobrém ránu nebo ranní dvojce, ať mám terminologicky to v pořádku, na dvojce. Píšete dál své tábornické vzkazy, je tady poměrně smutná vzpomínka. Jarmila byla jednou poprvé a naposledy na 3 týdny na táboře na Bečvách. Bylo to bezva, ale posléze se mezi námi objevila úplavice. No, rozumím, že tuhle zkušenost si nechcete zopakovat. Jiní zase vzpomínají, že nejkrásnější tábory jsou ty ve stanech s podsadou. Píše to třeba Břeťa od Olomouce. A já zdravím na dálku další táborníky ze Zeleného háje, kteří se také ozvali. Nejen jim posílám píseň Xindla X, který zůstává takřka v táborovém věku, i přesto, že občanka tvrdí něco úplně jiného. A doplňte také vaše dešťové zpravodajství. Máme tu zprávu, že v Norimberku prší. Děkujeme za ní.

0: 5. V 7.20 vstáváte na mnoha místech do deštivého rána. Kolegyni Terezu Haserovou zajímalo, jaký může mít déšť pozitivní vliv nejen na přírodu, ale i na celou společnost. Dobré ránko.
1: Dobré ráno.
0: No tak údajně má déšť vliv na celé civilizace. Vysvětlíš mi to?
1: Vysvětlím ti to. Mě inspirovalo právě to deštivé počasí k tomu, že jsem se začala zajímat o to, jak by mohl ten déšť ovlivňovat naši psychiku nebo právě i celkovou společnost, všechny ty věci, které se kolem nás dějí. No a přišla jsem na jednu studii, na vědeckou studii z roku 2008, kde se zajímali vědci o to, jakým způsobem v Číně ovlivňovala změna počasí, tedy třeba absence deště, pády různých dynastií. Bylo to totiž tak, že ve chvíli, kdy nebyla úroda, tak se začali lidé samozřejmě bouřit, no a v tu chvíli tak začali svrhávat ty, kteří jim vládli.
0: Zajímavé, naopak sluneční počasí prý snižuje deprese, ale prokazatelně během něj stoupá kriminalita. I tady prosím o vysvětlení.
1: Tak v tomto případě jsem byla velmi překvapená. Je to totiž tak, že v případě, že je slunečné počasí, tak se zlodějům více chce ven. Zatímco když prší, tak jsou schovaní. No a navíc také nemají koho přepadávat, protože i ti lidé, kteří chodí normálně po ulici, tak se před deštěm ukrývají.
0: Pane jo, tedy řeknu vám, občas člověk zírá, co všechno vědci neskoumají. V každém případě, máte-li rádi déšť, radujte se. Hujaja, máte-li rádi sluníčko, vůbec nebuďte smutní, protože deště zase ubyde, protože tak už to prostě bývá. Chvíli prší, chvíli ne, v noci je tma, přes den je světlo. Tohle je další muzika od Cutting Crew, doufám, že se vám při ní bude pohodlně vstávat.

0: Židovské muzeum v Praze slaví 120 let. Přijďte objevit příběhy, které formovaly naše dějiny. Prožijte tisíc let historie v jedinečné atmosféře pražského Josefova. Židovské muzeum v Praze. Už 120 let. Místo, kde minulost promlouvá k současnosti. Více na www.zmp.cz. Hlavním mediálním partnerem muzea je Český rozhlas.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
1: Dobré ráno. Sněmovna dnes projedná změny jednacího řádu, které mají omezit obstrukce a zefektivnit její fungování. Na programu je mimo jiné návrh hnutí STAN, který by zakotvil povinnost, aby poslanci nebyli při jednání pod vlivem alkoholu nebo drog. V případě porušení by mohli být vykázáni ze sálu. Ústavní soud dnes rozhodne o systému rozdělování výnosů z daní mezi kraje. Návrh na zrušení části zákona o rozpočtovém určení daní podala loni skupina 32 senátorů. Vadí jim, že zákon nemá mechanismus, který by umožňoval podíly přizpůsobovat změnám, třeba demografickému vývoji. Zákon pevně stanovuje podíly krajů v procentech. Řidiči musí ode dneška počítat s omezením ve Kbelské ulici na severovýchodě Prahy. Průjezdná bude v obou směrech jen jedním pruhem. Silničáři chystají celkovou opravu, která začne zítra a potrvá do poloviny srpna. Denně místem projede zhruba 90 000 aut. Trkmanské louky jsou ode dneška národní přírodní památkou. Lokalita u Rakvic na Břeclavsku patří k nejcennějším zbytkům slaných luk a mokřadů v Česku. Díky specifickým přírodním podmínkám se tam zachovaly vzácné a ohrožené druhy rostlin i živočichů. Tenista Jakub Menšík prošel po pětisetové výhře do druhého kola Wimbledonu, když zdolal domácího Samuela. A do druhého kola postoupili i Jiří Lehečka, Marie Bousková, Karolína Plíšková a Linda Nosková. Končí naopak Tereza Valentová, Sára Bejlek a Vít Kopřiva.
2: Počasí.
1: Dnes bude oblačno až zataženo na východě, zpočátku i polojasno, v Čechách občas déšť nebo přehánky, místy bouřky i silné. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později srážky ustanou. Teploty v Čechách vystoupí na 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku naměří až 31, na jihovýchodě až 33 stupňů, na horách většinou kolem 17.
2: Doprava.
1: Na dálnici D10 směrem z Prahy na Turnov za sjezdem na Bezděčín vyšetřují nehodu osobního auta, které skončilo mimo dálnici. V koloně z 39. kilometru se zdržíte asi čtvrt hodiny. Na dálnici D1 z Prahy na Brno popojíždí nesouvislá fronta od sjezdu na Ostrovačice z kilometru 178 před omezení u sjezdu na Bratislavu na kilometr 196. Celý úsek pojedete víc než půl hodiny. Na příjezdu do Prahy po dálnici D7 se zdržíte před omezením u letiště. Od Středokluk z 5. kilometru je to na 20 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už opět Honza Kovařík.
3: 7.33 je aktuální údaj na hodinách ve studiu dvojky. První červencové ráno je poněkud upršené a vy ho, děkujeme za to, trávíte právě na dvojce. Budete-li s námi až do 8, vypravíme se společně k Baltu, projdeme se pěšky po lese kolem hradu Lipnice a taky budeme hrát třeba Lenku Filipovou, Roxette, Jaroslava Uhlíře, anebo ze všech nejdřív George Harris. Sna.
2: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Ranní dvojka s Janem Kovaříkem.
1: Možná vás to taky napadne vždycky, když přijdou vedra. Já začnu přemýšlet o tom, že jsem léta nebyl u moře na severu. K Baltu, zejména k polskému pobřeží, není zas tak daleko a v posledních letech láká čím dál tím víc cestovatelů od nás. Co tam stojí za vidění, jak se tam nejlépe dostat a na co se připravit? To jsou otázky, které v zápětí položím Vítu Pohankovi, který byl několik let zpravodajem Českého rozhlasu v Polsku. Vítku, rád tě slyším, dobré ráno.
2: Nápodobně a taky tě moc rád slyším, Honzo.
1: Poslyš, polské pobřeží Baltu je docela dlouhé. Vyber nějaká místa, která bys doporučil navštívit tomu, kdo se tam chystá úplně poprvé.
2: Tak je určitě pravda, že celé to pobřeží Baltu měří zhruba 530 kilometrů. Ono najdete i jiné údaje, záleží na té metodice výpočtu. Já bych ale řekl, že určitě se nedá vynechat trojměstí, tedy Gdaňsk, Sopot, Gdyně, tady tahle ta města, která tvoří takovou aglomeraci, a je to podle mě taková pro cestovatele dobrá kombinace jednak historie, samozřejmě moře, pláží i moderního města, které nebo moderních měst v tomhle případě, která nabízejí i, já nevím, noční kluby a podobně, pokud by tam někdo chtěl vyrazit mladší. Všechno je to propojené příměstskou železnicí, dá se tam jezdit hromadnou dopravou, není tedy potřeba přejíždět nutně autem. Gdaňsk určitě za mě jedno z nejzajímavějších historických měst, nejenom Polska bych řekl, ale celé střední Evropy. Konec konců začala tam druhá světová válka, je tam památník Westerplatte, jsou tam bývalé Leninovy loděnice, kdysi takhle nazývané, dneska je to Evropské centrum solidarity, kolébka hnutí solidarita, pád a jaksi symbol pádu komunismu ve střední Evropě. Je tam taky mimochodem muzeum druhé světové války, velmi moderní, otevřené, jestli si dobře pamatuju, v roce 2016, když jsem tam točil při tom otevírání. Je to velmi působivá expozice pro toho, kdo se zajímá o historii, ale samozřejmě hlavně je to asi o těch písečných širokých plážích. V Sopotech je mimochodem nejdelší dřevěné molo v Evropě. V Gdyni se dá najít i třeba akvárium, je tam docela zajímavý přístav a podobně. A kdo by chtěl za přírodou, tak je tam nedaleko celkem Slovinský národní park, kde jsou takové pohyblivé písečné duny. Jinými slovy, já bych doporučoval spíš tu oblast toho trojměstí, byť samozřejmě to pobřeží, jak jsem řekl v úvodu, je docela dlouhé.
1: Tak co doprava? Je podle tebe praktičtější vyrazit autem nebo už dávají smysl i vlakové spoje?
2: Za mě je určitě vlak už dneska dobrou volbou. Já jsem se teďka ještě pro jistotu znovu díval. České dráhy pořád provozují 4 přímé spoje každý den z Prahy až do Gdyně. Cestou se dá třeba vystoupit i ve Wroclawi, v Poznani, v Gdaňsku a potom třeba pokračovat, ať už do Gdaňsku nebo dál do Sopot a až do Gdyně. Auto má samozřejmě výhodu větší flexibility, to asi nemusím říkat. Když jedete jako celá rodina a chcete si třeba udělat takovou putovní dovolenou a nechcete být na jednom místě. Na druhou stranu, to musím říct hlavně v sezóně, která už teďka začíná, jestli už není teda v plném proudu, tak zácpy, prostě bývají tam zácpy a samozřejmě bývají problémy i s parkováním a podobně. Takže pokud jste třeba mladá dvojice a chcete si tam udělat výlet, tak bych radši doporučoval ten vlak. Polské železnice, podobně jako silniční síť, za ty poslední 2 desetiletí zaznamenaly obrovský rozvoj, zlepšení a jsou, řekl bych, v mnoha ohledech modernější než to, co máme tady u nás v Česku.
1: Ty jsi, Vítku, v Polsku strávil několik let. Dokázal bys pojmenovat nějaký nejsilnější zážitek z Baltu, který v tobě zůstal nejpevněji?
2: Já bych to pojmenoval trošku geograficky. Určitě největší dojem na mě nechala Helská kosa nebo Helský poloostrov. To je takový pruh pevniny vybíhající do Baltu, který uzavírá to Gdaňský záliv, dá se říct, velké části. On je to bývalý vojenský prostor. Najdete tam i opevnění, kdo je nějaký, jak se říká anglicky, history buff, nebo kdo se zajímá o historii druhé světové války. Je tam, řekl bych, taková specifická atmosféra, byť zase říkám, v té sezóně tam bývá hodně, hodně lidí. My jsme měli krásnou rodinnou dovolenou v městečku Jastřemba Gůra, Jestřábí hora, což je trošku víc na západ od toho Gdaňského zálivu, asi nějakých 60 kilometrů, jestli si to dobře vybavuji. To je takové menší, klidnější přímořské letovisko. Není tam, nebo nebylo tam tolik lidí a byl to hlavně dobrý výchozí bod pro výlety podél pobřeží a dalo se odtamtud dojet, my jsme tam teda byli autem v tomhle případě, i do toho Gdaňsku, do Sopot, anebo na druhou stranu do těch národních parků, které jsou také velmi zajímavé a jsou tam a není tam zase, dá se tam oddechnout od lidí.
1: No a nakonec otázka, kterou nemohu nepoložit, nějaké varování, na co by si měli návštěvníci u Baltu dát pozor, aby je nezaskočila nepříjemnost?
2: Já bych řekl, že asi jsem na to narážel pořád. Musíme si uvědomit, že Polsko přece jenom má 40 milionů obyvatel, to pobřeží Baltu je pro Poláky hlavní letní destinací a v sezóně je potřeba počítat s tím, že hlavně v těch, řekněme, bodech, které jsou nejzajímavější, tak bývá nejvíc lidí. Já bych volil takovou filozofii, že vždycky je dobré se prostě připravit na tu cestu, udělat si rešerši a ono často stojí za to prostě jenom trošičku ukročit, bych tak řekl, od toho hlavního davu a najdete místa, kde můžete být, když ne osamocení, tak se tam dá dýchat mnohem volněji. Takže za mě to hlavní varování by bylo předtím, připravte se na to, že tam může být opravdu hodně lidí na některých místech a stojí za to si to promyslet dopředu, kam se chcete podívat. Jinak samozřejmě Polsko už je dneska normálně standardní evropská země, že bych se nebál nějakých zdravotních problémů, co se týče stravování a podobně, naopak je tam skvělá kuchyně a dá se tam jíst. Skvěle, naprosto. Prostě ta nejhezčí místa často najdete jenom trošičku stranou od těch, kam míří nejvíc lidí, bych řekl. A Je to zase něco prostě jiného, než to, co máme doma. Jinými slovy, nebál bych se toho, takhle, abych to ukončil.
1: Tomu říkám krásné shrnutí. Nebál by se toho, jeďte k Baltu, radí to Vít Pohanka, rádi jsme tě slyšeli. Pěkné ráno, měj se hezky.
2: Nápodobně a krásný den.
1: V necelých 7:45 teď posíláme píseň ze slavného filmu. Jaroslav Uhlíř.
3: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě. Nemám jasno v hlavě.

a čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi, starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

Ani k stáru člověk nemusí rezignovat na tábory. Pozor, Helena píše, že jezdila na tábory ráda, neměla ráda ty sportovní olympiády, neb není sportovní typ, ale zajímavost přidala nakonec. Tvrdí, že jezdí na každoroční příměstský tábor pro seniory, který pořádá Krajská knihovna v Ústí nad Labem. Přejeme vám, Helenko, krásné zážitky. Dagmar zase vzpomíná na tábory s výukou německého jazyka, kde jako vedoucí působili studenti pedagogické fakulty z Ústí nad Labem a do dneška se ti táborníci kamarádi nedávno si uspořádali výlet nazvaný Po stopách dětství. Přátelé, nebojte se posílat své děti a vnoučata na tábor. Zocelí je to, mluvím z vlastní zkušenosti.

0: Prázdniny na dvojce.
1: Prázdniny na dvojce bude naše pravidelná rubrika, ve které nám naši snad budoucí kolegové, rozhlasoví elévové, nabídnou nějaké tipy, co v létě podniknout. Martin, Alice, Anna a Alžběta putují po Evropě i po rodné zemi a každý den někomu z nich zavoláme. Dnes máme na telefonu Martina, který odjel na chalupu do Letče nad Sázavou. Jsem zvědav, kde ho zastiháváme. Dobré ráno, Martine, kde pak jste?
2: Dobré ráno, Honzo. Já se dneska nacházím kousek od Lipnice nad Sázavou.
1: Ano.
2: A rozhodl jsem se, že si udělám výlet kolem Národního památníku od poslechu. Což znamená, že mě čekají Ústa pravdy, Brečnajdrovo ucho a Zlaté oči. No a právě teďka stojím u Úst pravdy.
1: Jestli se nepletu, Martine, tak k Brečnajdrovu uchu to už nemáte daleko. Oči jsou na trase nejdál, jak si tak vzpomínám. Než se ale vydáte dál, řekněte něco o tom samotném památníku. Jak a proč vlastně vznikl?
2: Víte, to asi před 20 lety napadlo sochaře a kameníka Radomíra Dvořáka, že by udělal připomínku špiclování, či chcete-li odposlouchávání za minulých režimů. No a u těch zmíněných úst jsem se dočetl, že ty byly inspirovaný středověkou a dokonce starověkou zvyklostí určování viníka.
1: Jak to fungovalo tenkrát?
2: No, velmi jednoduše. Provinilec strčil ruku do kamenných úst, za nimi stál kat a ten mu většinou tu ruku usekl.
1: Sakra.
2: Useknutá ruka pak bohužel znamenala vinu. No, bylo to jako kdyby mu tu ruku ta ústa ukousla, že?
1: No. Tak to bychom měli ústa. Brečnajdrovo ucho je, to snad pochopil každý, jasný odkaz na tajného policistu ze Švejka, ale co ty zlaté oči?
2: No, špiclovat se nedá bez očí, to je každému jasné. A pan Dvořák je vytesal do trojúhelníku, aby symbolizovali boží oko. Jak jste sám řekl, jsou teda trošku dál, ale rozhodně stojí za návštěvu, protože sám autor kdysi řekl, že úmysl tady toho památníku je, aby měl charakter poutního místa.
1: No tak když už, Martine, mluvíte o té pouti, jak to tedy je z turistického pohledu s tou trasou?
2: No rozhodně neočekávejte žádnou cestu do Santiaga, žádnou takovouhle pouť. Čekají vás 4 kilometry cirka, taková hodinka a půl ležérním tempem. Z Lipnice se vydáte po Žluté a krásně obejdete všechny 3 reliéfy.
1: Kolik je to celkem kilometrů?
2: 4 kilometry to jsou.
1: 4 kilometry. Tak Martine, šťastnou cestu, děkujeme za tip a ať vám na cestě moc neprší. Pro dnešek nashledanou.
2: Rádo se stalo, přeju hezký den.
1: A když se na Lipnici vypravíte, přátelé, nezapomeňte dojít i nahoru na hrad. Stojí určitě za návštěvu, je tam osvícený kastelán a děje se tam spousta zajímavých věcí. Za všechno může čas Lenka Filipová, to je píseň, kterou uzavřeme další hodinu našeho Rána na dvojce.

0: Blízká setkání Vasila Fridricha
1: na Dvojce.
2: Pozvání přijal Pavel Přílepek, čerstvý předseda Klubu českých turistů a odborník na značení turistických tras. V čem je český systém turistického značení výjimečný a proč bývá obdivován i v zahraničí? Jaké přednosti nabízejí klasické papírové mapy v době mobilních telefonů a navigací? A je občasné zabloudění na výletě problém, nebo spíš příležitost objevit něco nečekaného? O tom všem a mnohem dalším bude řeč s Pavlem Přílepkem.
0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: Dnes po 11. hodině na Dvojce. Bylo 8 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Od dneška se agendy lidských práv, duševního zdraví nebo protidrogové politiky přesouvají z vlády na jednotlivá ministerstva. Průměrná teplota světových oceánů je nejvyšší v měřené historii, uvedla Evropská služba Copernicus. Počasí bude oblačno až zataženo, bouřky a déšť zasáhnou nejdřív Čechy, později i Moravu a Slezsko. Teploty do 25 stupňů, na jihovýchodě až 33. Zprávy a Naďa Procházková. Dobré ráno. Agendy lidských práv, duševního zdraví, protidrogové politiky nebo národnostních menšin od dneška fungují při ministerstvech. Z Evropské unie zaznívají kvůli změnám varování. V Bruselu se obávají oslabení jednotlivých agend a ohroženo by mohlo být i čerpání účelových dotací. Vládní zástupci ale dál stojí za tím, že změna bude k lepšímu, říká ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO.
4: Mým úkolem je, abych i v komunikaci s panem komisařem Grátem ujistil, že Česká republika je vyspělý demokratický právní stát, který samozřejmě dbá na lidská práva. Máme řadu monitorovacích mechanismů, takže já nevidím žádný důvod, aby se někdo obával to, že dojde ke zhoršení toho standardu.
3: Kabinet svým rozhodnutím přesunul na rezorty jednotlivé úředníky z úřadu vlády, například kanceláře zmocněnkyně pro lidská práva a pro záležitosti romské menšiny mají dál zůstat ve Strakově akademii. Amalgámové výplně v Česku končí. Zubaři je můžou ode dneška použít už jen výjimečně, například pro pacienty s alergií na jiný materiál. Důvodem změny je snížení negativních účinků jedovaté rtuti na pacienty i na životní prostředí. Prezident České stomatologické komory Roman Šmucler ale tvrdí, že v Česku bude ekologický dopad minimální. Naopak se podle něj pro pacienty i pojišťovny zvýší náklady.
5: Pacienti mají bílé výplně, laicky řečeno hrazené, ale to jsou různé materiály v různé kvalitě a pro toho pacienta bych to jako asi zlepšením nenazval. Je to prostě nějaký způsob, kterým jsme se vyrovnali s tím politickým zadáním.
3: Většina lékařů se novým pravidlem už řídila, a to přesto, že Česko mělo v minulém roce výjimku a mohl se tady amalgám ještě používat. Evropská unie ho jinak zakázala už od letošního ledna. Irsko dnes oficiálně převzalo předsednictví v Radě Evropské unie. Dublin bude stát v čele instituce do konce roku. Do té doby chce například posunout a uzavřít jednání o unijním rozpočtu na roky 2028 až 2034. Zaměřit se chce taky na rozšíření spolupráce s unijními partnery, jako jsou Spojené státy nebo Velká Británie. Globální teplota mořské hladiny v uplynulém měsíci překonala rekordní hodnoty. Vychází to z měření programu Copernicus, který před víc než týdnem zaznamenal průměrnou mořskou teplotu 20,86 stupně Celsia. Tím překonal hodnoty z let 2023 a 2024. Oteplování oceánu je důsledek globálních změn klimatu, které podle vědců vede k tání ledovců, zvedání hladin moří a trvalým změnám světových ekosystémů.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Bude oblačno až zataženo, na východě zpočátku polojasno, v Čechách občas déšť nebo přehánky, místy i bouřky, později se přesunou na Moravě a na Moravu a do Slezska. Později ustanou. Teploty v Čechách 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 31, na jihovýchodě kolem 33, na horách do 17 stupňů.
0: Doprava.
3: Na dálnici D10 směrem z Prahy na Turnov za sjezdem na Bezděčín vyšetřují nehodu osobního auta v koloně. Z 38. kilometru se zdržíte asi 20 minut. Na příjezdu do Prahy po D7 naberete zpoždění před omezením u letiště. Od Středokluk z 5. kilometru pojedete v koloně asi 20 minut. V Praze Vekbelské směrem do Hloubětína před sjezdem na Prosek vyšetřují nehodu dvou aut v pravém pruhu. Kolona začíná už na 3. kilometru dálnice D8 před sjezdem na Zdiby a zdrží vás kolem půl hodiny. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, s vámi stále Ranní dvojka a Honza Kovařík.
6: 4:30 po 8. posloucháte dvojku, je 1. července a to je Mezinárodní den vtipu. Prosím pěkně, to není vtip. Budeme o tom mluvit už za pár minut s mým pravidelným hostem. Když tu byl naposledy a já u toho byl, vypadly na něj dveře. Dnes jsme prozatím jenom vytrhli kliku. A to taky není vtip. Jestli se vám po ránu stala nějaká nepříjemnost, neberte si to osobně, tím jste si vybrali smůlu na celý den a teď už to bude jenom v pohodě.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Ranní dvojka s Janem Kovaříkem.
1: Dnes je Mezinárodní den vtipu a já jsem pyšný, že jsem rozesmál Honzu Svatoše, sotva vystoupil z výtahu. Vzpomněl jsem si totiž, jak na něj vypadly kdysi naše studiové dveře. Dobré ráno, Jene.
2: Dobré ráno, Honzo, vy jste řekl, že jste vytrhl kliku, tak vy budete mít dneska štěstí.
1: Doufám, že vy nejste můj legendární pechfogl, že kdykoliv se objevíte, něco na mě nevypadne. Honzo, Mezinárodní den vtipu, já bych potřeboval vysvětlit, co se stalo 1. července a proč tedy právě dnes je den zasvěcený vtipům.
2: Tak nejdřív tu vážnou část. 1. července 1742 se v obci Obr Ramstadt u Darmstadtu v Německu narodil německý osvícenecký fyzik a matematik Georg Lichtenberg, můj oblíbený aforista.
1: Ano.
2: On byl unikátní samozřejmě tím života během, narodil se jako nejmladší ze 17 sourozenců, ale 8 vlastně sourozenců se narodilo mrtvý, takže on byl první živý v té rodině. Bohužel měl díky skolioze na zádech hrb, který mu stěžoval dýchání i pohyb. Nicméně všechno to vykompenzoval intelektem, byl vlastně první, kdo byl v Německu navržen na profesoru za experimentální fyziku. Po něm se jmenují Lichtenbergovy obrazce, což jsou elektrické výboje ve tvaru stromu, to je také vážná věc. A potom třeba on se zasloužil o systém papíru, mám před sebou A4, nebo pokud

0: teda zvážňuje, protože německý humor není úplně to, co by člověk nějakým způsobem k čemu by inklinoval nebo k čemu by se smál. Ano. Ale teď přichází to, ale on je vlastně, on byl obávaný ve své době pro svoji satirickou ostrost. Jeho kritiky byly stejně vážené jako ty jeho vědecké práce. On navštívil dvakrát Anglii, dokonce král Jiří III. Mu navrhl profesuru za filozofii. Možná tady se rodí to, že Lichtenberg byl vtipem mnohem více Brit a Angličan. Co je zajímavé, že on je považován za zakladatele aforismu, hlavně kvůli svým takzvaným sešitům. On jim říkal čmáranice, ale jedná se asi o více než 10 000 drobných poznámek, takových hlášek, myšlenek, postřehů, které kolem sebe vlastně zaslechl, viděl nebo si je uvědomil, a ty jsou naprosto neuvěřitelné svojí přesností, nebo jak jdou k jádru věci. Jedna za všechno, teda možná i k tomu dnešnímu nebo nočnímu dešti, byl takový liják, že se všechny svině očistily a všichni lidé zasvinili. To je moje oblíbené, stejně jako kniha je jako zrcadlo, když do něj nakoukne opice, nemůže z něho vykouknout apoštol. A taky drobná věc, která je velmi, velmi trefná, když si Lichtenberg poznamenal, taková věc, která mně přijde, že vlastně trefná i pro dnešní dobu, kdy on si tak jako utrousil nebo povzdechl, že se všechno se zjemňuje. Hudba byla kdysi rámus, satyra paskvil, a tam, kde se dneska říká dovolte laskavě, dostal člověk za starých časů přes hubu s odpuštěním.
1: Lichtenberg jako filozof, aforista a muž, jehož výročí narození vděčíme za Mezinárodní den vtipu. Jest tak. Původně chtěl Honza Svatoš ještě vyprávět sumerské bezmála 4 000 let staré vtipy. Problém je v tom, že bychom je museli na veřejnoprávní vlně chtě nechtě scenzurovat a v tu chvíli takřka ztrát cejí svoji výpovědní hodnotu, tak si nejstarší vtip světa si vygooglujte za domácí cvičení. Vy, Honzo, chcete na závěr říct ještě jeden Lichtenbergův aforismus, nebo jste vyčerpal ty nejoblíbenější?
0: Já bych řekl dvě věci. Jednak, že jsem na svůj profil tradičně, když jsem dával poutávku, tak jsem tam dal nějaké moje oblíbené kreslené vtipy od Renčína, ty jsou mnohem vtipnější než ty sumerské.
1: Ano.
0: A na závěr bych možná jenom řekl ne Lichtenberga, ale Oscara Wilda, který řekl, někteří lidé přináší radost, kamkoliv přijdou, jiní, když odejdou. Tak já doufám, že u mě to byl ten první případ. Ano, a loučím se.
1: Řadím vás bezpečně do první kategorie. Děkuji za návštěvu. A Jana Svatoše teď v Hraní dvojce střídá Michael Jackson, Will You Be There. To je píseň, která se právě dere do vašich uší. Honza dopije svou vodu, složí své papíry a zkusí nezničit dveře.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Abyste neřekli, že chybí v raním vysílání neodmyslitelná součást našeho servisu. Je tu počasí, s ním příležitostná meteoroložka Tereza Haserová. Znovu dobré ráno, Terezko.
2: Dobré ráno.
1: Tak slibuj, slibem nezarmoutíš.
2: Slibuji, že bude dnes oblačno až zataženo, na východě zpočátku i skoro jasno. V Čechách bude občas déšť nebo přehánky, místy bouřky, pozor, i silné. Odpoledne budou další i velmi silné bouřky na Moravě a ve Slezsku, později večer budou od západu srážky ubývat, na západě i oblačnost. No a co se týká nejvyšších teplot, tak v Čechách bude 20 až 25 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku 26 až 31 stupňů Celsia a na jihovýchodě kolem 33 stupňů Celsia. Myslím si, že i to mírné ochlazení si teď užijeme po těch horkých dnech, které jsou za námi.
1: No, někteří nám píší stále ještě ze svých rozpálených kanceláří a bytů. Původně jsem zamýšlel, že bychom dnes ráno udělali soutěž v zasílání fotografií vašich interních meteostanic, bychom porovnávali teploty venku a uvnitř, ale bouřková činnost mi to zkazila, necháme si to na některý z dalších červencových dní. Já ještě přidám důrazné varování meteorologů. Ty bouřky, které se mohou vyskytnout, mohou být velmi silné, četnější budou odpoledne na Moravě a ve Slezsku. Nárazy větru 70 až 90 km za hodinu, kroupy kolem 2 cm a přívalové srážky v úhrnech až 50 mm. Tak na sebe dávejte pozor, poslouchejte rádio nebo sledujte svou oblíbenou meteorologickou aplikaci. Mimochodem, věřili byste, že existuje kategorie meteorologická píseň? To je zrovna teď ta, která se rozjíždí. Zpívá ji Helena Vondráčková a jmenuje se A je tady léto. Tak dobré ráno, ideálně s Dvojkou.

0: Jenom tlesknu třikrát do dlaní a je tady léto, zpívala Helena Vondráčková. Dívejte se, udělám rozhlasové kouzlo. Jenom tlesknu třikrát do dlaní a je tady Zita Senková. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Já tě moc rád vidím, po nějaké době byly časy, kdy jsme se takhle vídávali ráno co ráno a ze starých zvyků se nemá ustupovat podle mého soudu.
1: Tak těším se, jak to bude dlouho trvat, měsíc?
0: Jeden měsíc, přesně. V 8.30 začíná tradiční, jak to vidí. Já chci vědět dvě věci. Kdo usedne do toho křesla pro hosta a jaká témata hodláte probírat?
1: Mým hostem bude Richard Hintls, ekonom, statistik, emeritní rektor Vysoké školy ekonomické v Praze. Řekla bych, že v těch posledních dnech se, jak to vidí, zákonitě prolíná počasí extrémní vedra, která nasužují a očekává se další vlna. A mě to bude zajímat vlastně, jaký to má ekonomický dopad, jestli je to a jaké riziko logicky v těch vedrech klesá také produktivita práce. Budu se ptát na to, jestli, co to bude znamenat třeba i pro zaměstnavatele, jsou tady profese venkovní, stavební dělníci, kuchyně a tak dále, prostě jaký to má dopad na ekonomiku. No a dalším tématem bude, možná se to nezdá, ale v sobotu bude rok od blackoutu, který postihl Českou republiku. Přesně tak. No a bude mě zajímat, co se změnilo v modernizaci slibované přenosové soustavy. No a třetí naše téma bude 10 let, co si Britové v referendu odhlasovali Brexit.
0: 10 let, co si Britové odhlasovali Brexit. Nechci jim sahat do svědomí, jak to dnes vidí po 10 letech, ale Richard Hintls k tomu jistě řekne svoje. Zita Senková ho přivítá v 8.30 na stanici, kterou posloucháte. Jan Kovařík pro dnešek děkuje za vaši ranní pozornost. Náš malý mini tým je připraven i zítra podporovat vaše vstávání. A kdybyste se nutně chtěli s mojí maličkostí ještě znovu setkat, nabízím ve 12.06 další příležitost, až se rozjede dnešní Byl jednou jeden rok. Tak dobré ráno s Rickem Astleym, Together Forever. A Forever s dvojkou, prosím. Děkuji.

0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Noční můry ožívají a každý stín může být nebezpečný.
0: A chybět nebude ani velká soutěžní pátračka.
1: Odhalte, jakou postavu děsivých příběhů hledáme a vyhrajte jeden z 9 pobytů pro 2 na 2 noci v luxusním hotelu v Karlových Varech.
0: Mrazivé léto na dvojce. Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
2: Co říkáte této myšlence?
1: Jak to vidí?
0: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
2: Dobrý den, vítejte u pravidelné reflexe událostí kolem nás. Komentovat je přišel Richard Hindls, ekonom, statistik, emeritní rektor Vysoké školy ekonomické v Praze. Buďte vítán, dobrý den.
3: Dobrý den, děkuju.
2: Podíváme se především na extrémní vedra jako strukturální ekonomické riziko. Připomeneme rok od blackoutu v České republice a vrátíme se do roku 2016, kdy si Britové v referendu odhlasovali vystoupení z Evropské unie. Zita Senková přeje narušený poslech.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Jak to vidí?
2: Česko a téměř celý evropský kontinent zasáhla letos už druhá vlna extrémních veder. Tropické dny i noci a stoupající rtuť teploměru v uplynulých dnech přepisovaly dosavadní rekordy, ovlivňují život ve všech sférách. Tak pane Hindlsi, stávají se extrémní vedra strukturálním ekonomickým rizikem?
3: Tak určitě to riziko je, protože to přináší ztráty v ekonomice, v rozpočtu, protože každá takováhle věc něco stojí. Všichni to nějak musíme snášet, takže jsou to i osobní útrapy, které s tím jsou spojené. Někdy je velmi obtížné vyčíslit vlastně, jaké ty ztráty jsou, navíc poslední dobou těch věcí přichází možná trošku víc než v minulosti. Pak je ovšem potřeba také říct, že ekonomika je zvyklá na nejrůznější výkyvy, ať už to je třeba počasí, tak povodně jsme také zažili a není to tak dlouho a opakovaně, nebo velká vedra, ale jsou i jiné vlastně zvraty, tak říká se tomu někdy intervenční procesy odborně, které vstupují vlastně jakoby násilně nebo nečekaně do ekonomiky a přináší ztráty a to nemusí být tedy jenom podnebí, ale můžou to být legislativní změny nebo některé chyby v řízení ekonomiky. Ekonomika je naleco zvyklá, pokud je dostatečně odolná, a to si myslím, že je to nejpodstatnější, tak potom dokáže ty věci snášet, ne úplně jim asi čelit, ne úplně je likvidovat nebo ne úplně redukovat, ale prostě ekonomice tohleto patří. Takové to základní slovní spojení hospodářský cyklus sobě obnáší takováhle ta jednorázová nebo přechodná opatření nebo jednorázové přechodné události. Ekonomice to patří. Něco to stojí. Pokud bychom se bavili o těch takových nejdůležitějších věcech, tak je to pochopitelně energetika, protože ta je hodně závislá na vodě, pokles vody, výkon malých elektráren třeba klesá prostě a podobně. Je to silně zemědělství, které má ty ztráty citelné, protože jde o sucho, případně zase o velké mrazy, abychom stále nehovořili o stejných věcech, tak oni jsou další věci, jak jsem říkal, to v té ekonomice prostě bývá. Ty odhady, které se udávají u zemědělství, jsou možná kolem 8-9% ztráty produkce. Je potřeba říct, že ale zemědělství vytváří méně než 2% hrubého domácího produktu, tak zase silná ekonomika, česká ekonomika je přes všechny věci, které si můžeme myslet silnou ekonomikou, tak se s tím dokáže srovnat. Jsou to dopady do lesnictví, kůrovec, prostě tam jsou ty ztráty možná ještě větší než ztráty v plodinách. Je to potom to, co musí stát vlastně nahradit formou dotací nebo náhrad těm poškozeným, tak to jsou všechno peníze, které vstupují do rozpočtu, sníží výkon ekonomiky. Zapomenout nemůžeme na pojištění, protože to také někdo platí, pokud je pojištěn, dostává nějaký příspěvek. Tak to všechno se v té ekonomice promítá, ale jak už jsem říkal na začátku, dobrá ekonomika se dokáže s tímhle vyrovnat.
2: A vyrovnáme se s tím taky. Já mimochodem, Centrální evropská banka loni uvedla, že ty vlny veder na jaře, na podzim a v zimě mohou podpořit tu ekonomickou aktivitu, zejména ve stavebnictví. Ovšem naopak ty vlny během už tak teplých letních měsíců tu ekonomickou aktivitu snižují. Tak budeme se muset, pane Hindlsi, naučit vlastně fungovat, pracovat celá ekonomika přece jenom v nějaké nové realitě, protože ta vedra, sucho, všechno, co s tím je spojené a ty dopady jsou čím dál častější a také trvají déle.
3: To jste řekla hezky, ekonomika je poměrně pružný organismus. Ekonomika prostě, tak jako náš organismus, se dokáže vyrovnat s některými věcmi, které jsou třeba počasí nepříjemné, tak ekonomika funguje podobně. Ekonomika se dokáže s těmi věcmi vyrovnat. Ty ztráty jsou v řádu miliard, někdy i desítek miliard třeba u těch lesů, u těch ztrát, které působí kůrovec a na něj ten vliv podnebí je vidět velmi silně, tak se udávají v desítkách miliardy jednotlivé věci, které se týkají třeba sucha nebo ztráty plodin nebo nedostatku krmy v zemědělství a podobně, se odhadují na jednotky miliard. Takže ono sečteno, to skutečně něco stojí. Pomáhá

0: závislá kladně, jak jste to říkala sama, třeba z stavebnictví, které vlastně jim prodlužuje teplé počasí, jim prodlužuje sezónu, tak zase se ty ztráty dorovnávají.
1: Ovšem pro pracovníky v těchto venkovních sektorech to už často může hraničit i s nějakým zdravotními riziky.
0: Ano, je to tak, ale ekonomika se obvykle s tímhletím dokáže. Máme také přírodní katastrofy zase na druhé straně, když se podíváme kolem světa, tak vlastně ve stejné době, kdy jsme my měli to strašné horko, nebo ještě možná trochu máme, tak se ve Venezuele stalo něco daleko horšího, takže Venezuela je určitě slabší ekonomika, než je naše, výrazně slabší, než je naše. Tak ekonomika je prostě takový útvar, takový organismus, který s tímhletím dokáže bojovat, samozřejmě za cenu ztrát. A také je to možná, pokud se s tím dokáže vyrovnat, jak jste říkala, tak je to také projev určité síly té ekonomiky a síly společnosti se s tímhle vyrovnat. Samozřejmě jsou tam silné prvky solidarity, pomoci, to tak všechno je, ale musíme počítat, že to tak bude. Já se teď nechci pouštět do nějakých předpovědí, jestli se výrazně otepluje planeta nebo ne, protože se v tom tolik nevyznám, ale včera jste měla Michala Žáka, tak já jsem ho s chutí poslouchal, že on o tom ví mnohokrát víc než já, ale prostě ekonomika se s tím se musí nějakým způsobem vyrovnat a ona to v podstatě dokáže.
1: Mimochodem, když jste zmínil neštěstí ve Venezuele, kterou postihla ničivá zemětřesení, tak aktuálně těch obětí otřesů jsou téměř 2000. No. A na místo už dorazilo zbývajících 19 hasičů z českého těžkého USAR týmu, kteří se zapojili po pátrání po přeživších. Pane Hindl, si zpět teda k té situaci, co se týče dopadů veder na ekonomiku, tak na koho? Ale ty vlny, když se podíváme na občany, na domácnosti, dopadají nejvíce finančně.
0: No tak určitě jsou to jako obvykle, pokud jde o domácnosti, tak určitě jsou to ty nejslabší domácnosti, protože oni také mají horší podmínky k bydlení, hůře čelí tomu, co se v přírodě děje, hůře, řekněme, kompenzují ty ztráty, které ekonomika může přinést, a chování domácností dneska představuje zhruba 50% hrubého domácího produktu, takže ta ztráta třeba v nákupních zvyklostech nebo v některých věcech, které se týkají chodu domácnosti, může pochopitelně do ekonomiky vstoupit se slabenou spotřebou, ale většinou zase si uvědomíme, že ta věc netrvá dlouho, že trvá třeba týden, možná se vrátí ta vedra, ale není to záležitost, která by trvala celý rok. Z těch, řekněme, odvětví, to znamená z hlediska tvorby zdrojů v ekonomice, je to určitě zemědělství, které je velmi náchylné, je to určitě energetika, je to doprava. V Německu se třeba udává, že snížení hladiny Rýna o několik desítek centimetrů nebo metra něco zpomalí lodní dopravu po Rýně, která je významným průmyslovým centrem Německa, zpomalí o nějakých 20%, se udává, jsou to odhady. Tak to jsou také důsledky toho, že třeba v tom Rýnu nebo v dalších řekách teče míň vody, a to se pochopitelně potom znamená ten náklad vyložit a vozit ho jiným způsobem, co se výrazně prodraží. Tak oni ty efekty vyjádříte jako čísla, je velmi složité, já jsem se trošku zkoušel podívat, ty odhady se výrazně liší, a když jste se ptal na další odvětví, tak je to nakonec i průmysl, který je na energetika a průmysl, který je na tom hodně závislý, ale celkově si myslím, že ty ztráty, byť jsou v řádech miliard a bude je muset také kompenzovat částečně státní rozpočet, tak si myslím, že tu dobře fungující ekonomiku, našlápnutou ekonomiku nějak výrazně neoslabí.
1: A naše je našlápnutá.
0: Naše ekonomika je zase přes všechny věci, o které si o tom můžeme myslet, tak ten včera se vlastně objevil finální odhad hrubého domácího produktu, který je 2,2%. To je výrazně nad tím, co produkuje Evropská unie. Na začátku jste zmínil, že budeme hovořit o Brexitu, tak výkon anglické, britské ekonomiky je zhruba poloviční z hlediska tempa růstu než naší, tak komu se možná ještě dostaneme, tak zase si myslím, že naše ekonomika je silný útvar, to bych rozhodně nepodcenil.
1: Pohled Richarda Hindlse, ekonoma a statistika.
2: Jak to vidí?
3: Host Zity Senkové na Dvojce.
1: V sobotu 4. července to bude rok, co v Česku došlo k několikahodinovému blackoutu. Zasáhl přibližně 1 000 000 odběrných míst a ukázal, jak citlivá je přenosová soustava na souběh mimořádných okolností. Známe také výsledky závěrečné zprávy mezinárodního expertního týmu. Za výpadkem nestála jedna jediná příčina, ale šlo o souhru několika na sobě nezávislých událostí. Ten blackout otevřel nebo znovu otevřel debatu o stavu české energetické

0: infrastruktury. Co se za rok změnilo?
1: Já jsem zrovna ten den, když se to stalo, seděl neúspěšně v letadle z Mallorky do Prahy. Nakonec jsem tam dva dny uvízl, takže jsem to nezažil vlastně, co se tady jelo. Netrvalo to dlouho, pokud si pamatuju, nebo pokud jsem si četl zprávy, tak třeba metro začalo jezdit asi po hodině znovu a tak dále. Ve Španělsku, když teda hovoříme o Španělsku, ten blackout byl, myslím, asi dva měsíce předtím, nebo nějakou takovou dobu, byl výrazně větší. Tam skutečně ten kaskádovitý dominový efekt toho, že jim vlastně, že se jim přehrála ta síť, že jim vypadávaly elektrárny, které se museli vlastně odstavit, byl výrazně větší a trval dlouho, mělo to i silný politický otřes do systému vládnutí ve Španělsku. U nás to zdaleka tak silné nebylo, hovořilo se o tom, že spadnul nějaký fázový vodič, nejsem v tom odborník, a že současné v té době byla odstavena elektrárna v Ledvicích, takže vlastně ten efekt byl takový, jakoby, jak to tak bývá, na špatném místě v nesprávnou dobu se objeví několik efektů. Vždycky to má takový průběh, že se na začátku, když se to stane, hovoří hodně o tom, co by člověk měl dělat, že by měl mít těch 72 hodin prostě takovou bezpečnostní pojistku z hlediska potravin, vody, fungování mobilní nebo nabitý mobil a podobně. Většinou potom se ty věci oslabí a jak jsme takový všichni chtěli těch věcech, řekněme, laxnější, tak potom už zase tak ostražití nejsme. Já si pamatuju, že jsem se vlastně vrátil těsně po tom, co ten blackout tady byl, kolik se dávalo vlastně energie tomu, co člověk má dělat v takových situacích. Já si myslím, že dneska už si po tom roce, nebo teď to bude rok za tři dny, si na to už téměř nikdo nespomene.
0: Ale dobře, že jste to připomněl.
1: No, ale je pravda, že lidé takhle reagují, všichni jsme trošku takový jakoby nadvěcí v těch situacích, ale je dobře si ty věci uvědomit a je dobře, že se tenkrát někdo na tou energetickou soustavu zamyslel, protože energetika je páteřní síť a jakýkoliv její problém, viděli jsme to třeba v míře inflace v letech 22 a 23, co nám způsobila energetická krize, a to byly daleko větší ztráty, než řekněme to, co bylo 4. července loni, tak je dobře, když si ti, kteří o nás rozhodují, tyhle věci uvědomí, ale i tam platí to, že se na začátku vždycky slíbí, co všechno se udělá, pak se z toho spoustu věcí neudělá, pak se říká, že se to mělo udělat, tak takhle taky funguje ekonomika tímhle způsobem.
0: Tak provozovatel přenosové soustavy distribuční společnosti připravují podle svých slov rozsáhlé modernizační projekty, mají zvýšit kapacitu i odolnost celé sítě, jak už jste i vy, pane Hindl, si připomenul, tak energetická soustava patří mezi kritickou infrastrukturu státu a navíc ji zatěžuje i výkyvy počasí.

0: nás rozhodují.
1: Jak to vidí?
2: Host Zity Senkové na Dvojce.
3: V dnešním vydání se ptám ekonoma a statistika a emeritního rektora Vysoké školy ekonomické v Praze Richarda Hindlse. Před 10 lety britští voliči v referendu rozhodli o vystoupení Velké Británie z Evropské unie. Tehdejší premiér David Cameron to prezentoval jako událost jednou za život, která definitivně vyřeší otázku napjatého vztahu Británie k Evropské unii. Země formálně opustila unii po bezmála 3letém vyjednávání. Mezitím také vyměnila 2 premiéry, a to na konci ledna 2020. Pane Hindlsi, bylo vystoupení Velké Británie z Evropské unie logické, zákonité, správné, prospěšné, úspěšné, a teď to můžeme rozdělit optikou Britů, Velké Británie, ale také Evropské unie.
0: Kolik máme z toho času? 2 hodiny, 3 hodiny, 10 minut. No, názory se na to různí. Od těch vlastně nejvíc skeptických názorů, že ten krok byl snad apokalyptický, že vlastně přivede Británii někam do úplně jiného světa, až po ty, že to byl vlastně velmi správný krok, tak to jsou extrémy, já nemám rád ta krajní vyjádření. Já si myslím, že pravda je někde na půl. Kdybych to měl říct velmi jednoduše, tak 2 myšlenky. Jedna věc je, že asi přece jenom, já jsem se snažil najít nějaké studie, nějaká čísla, jich pár řeknu, tak se mi zdá, že na tom přece Británie spíš ztratila. Že ten výsledný efekt je ztráta.
3: A v jakém
0: řeknu,
3: smyslu?
0: Řeknu i číselně. Ano. Druhý efekt, nebo taková myšlenka, která mě v té souvislosti napadlo, že to je důsledek, bylo tam referendum, to referendum skončilo velmi těsným výsledkem, jinak hlasoval metropole Londýn, Glasgow, jinak hlasovali vlastně méně osídlené oblasti nebo zemědělské obyvatelstvo, vesnické obyvatelstvo, venkovské obyvatelstvo. Mně z toho také vyplynula jedna myšlenka, jak je vlastně komplikace, jaká komplikace může nastat, když se na složitý problém položí jednoduchá otázka. Jste pro nebo nejste pro? Ano nebo ne? Ale ten problém je strašně složitý. Vysvětlit ho obyvatelstvu Britů je zhruba 70 milionů, tak to je velký stát. Tak vysvětlit tenhle věc, tu jednoduchou otázku je velmi komplikovaná, to jsou všechno ty důsledky. Pokud je o tu samotnou ekonomiku, na kterou se septala, tak jsem našel několik odhadů, že vlastně kdyby Británie zůstala v Evropské unii, že by dneska její hrubý domácí produkt byl zhruba o některých údajích jsem našel asi o 5% vyšší, než je v současné době, a našel jsem u nějakého britského institutu ekonomického, že ten odhad, že se blíží až 10% ztráty. Tak jsou to odhady, berme to takhle. Jenom pro srovnání, britský hrubý domácí produkt je zhruba 12x a 13 až 13x větší než náš, když se to přepočte jednoduchým kurzovým přepočtem, a Británie má 6x víc obyvatel, takže zhruba výkon ekonomiky, když se to vydělíme, je 2x větší v Británii, než je u nás, ale berme to zase jenom odhadem.
3: A jak tedy, promiňte, dopadl na životní standard, životní náklady
0: Britů? V mnoha směrech. Tak zaprvé Británie tenkrát, pokud si to dobře pamatuju, měla takovou myšlenku prostě, že to je vytažení se, osvobození se Británie z evropské legislativy, z evropských předpisů, že se Británie začne lépe bránit migrační politice. Ty výsledky jsou trochu jiné. Na jedné straně Británie ztratila celou řadu vlastně obchodních vazeb s Evropskou unií. Sice má teď nové vazby s Novým Zélandem, s Indií, s dalšími zeměmi, ale oni nevykompenzují tu ztrátu evropského obchodu. Za druhé se stala náchylnějším ke všem těm změnám, které se teď třeba odehrávaly v ekonomice cla, prezident Trump prostě a tak dále. Ta Británie se teď pere i s tímhle trošku víc, než se s tím pere Evropa. A dostala se vlastně do těch ztrát, možná do těch čísel, o kterých jsem hovořil. Třetí věc je migrace. Británii pracovalo spoustu lidí z takových těch jihovýchodních evropských zemí, Rumunsko, Bulharsko, někteří asi na černo, nejsem v tomhle odborník. A Británie jednu z těch argumentů tenkrát měla, že tady zmizí ta černá práce z té jihovýchodní Evropy. Tak ta asi zmizela, protože dneska se dostat do Británie je těžší, ale na druhé straně se zvýšila migrace z těch dalších, z těch třetích zemí, která je možná mnohem problematičtější, než je Rumunsko nebo Bulharsko. Zase jsem si našel nějaké údaje. Čistá migrace se za těch 10 let zvýšila v Británii. To znamená, těch, kteří tam přichází, ať už jakoukoliv formou, pracují na černo, ne na černo, je větší ta migrace, než byla. Takže také tenhle efekt tam není vidět.
3: Mnozí Britové před těmi 10 lety, když si odhlasovali Brexit, tak doufali, kromě teda snížení migrace, že dojde k odbourání rozsáhlé unijní

0: regulace.
1: Administrativní regulace, legislativa. Ano.
0: Že vlastně ten Brexit podpoří hospodářský růst.
1: No ale Británie přitom opustila vlastně některou tu legislativu, no, tu legislativu, která je v Evropské unii, ale vytváří si vlastní a k tomu, aby mohla dál s Evropou obchodovat, Evropskou unii, tak se vlastně jakoby přizpůsobuje té legislativě. Takže ono to odmáznout prostě úplně nejde. A když hovoříme o těch politických věcech, tak si uvědomíme, že za těch, jestli si to dobře pamatuju, za těch 10 let odešlo 7 premiérů, teď je na odchodu další.
0: Ano.
1: V podstatě to znamená, ta nestabilita, která je srovnatelná možná s Itálií, tam ty premiéři také odchází velmi často, je také projevem toho, co se Británii stalo, protože ten tlak na to, že se to mělo nebo nemělo stát, je velmi silný. Navíc bych, já jsem v té době byl ve Skotsku, tak si také uvědomil, že Skotsko hlasovalo úplně jinak, než hlasovala Británie a posílilo to ty odstředivé tendence Skotů se otrhnout. Ono to bylo za začátku i nějaké demonstrace tenkrát, bylo to dost silné. Nakonec se to uklidnilo, Skotové zůstávají, ale pořád nich asi ta myšlenka je, takže ty odstředivé tendence, které tam existovaly i předtím, tak se tím jenom posílili. Takže v ekonomického hlediska ta ztráta asi nějaká je, asi by na tom Británie byla trošku líp, kdyby se tak nestalo. Já si myslím, že to dobrý krok nebyl, ale nejsem Brit a každý si hlasuje, jak chce. A k tomu ještě, co jste říkala, že vlastně 2016 a potom vlastně 3-4 roky trval ten úplný rozchod a přišel covid. A Británie snesla ten covid mnohem hůř, třeba než míra inflace v Británii v té době, když přišel covid, byla výrazně větší než celé Evropské unii, byla přes 11%. Ta ztráta toho, co se Británii dělo. Takže já bych, kdybych to měl sečíst, tak říkám, byla to příliš jednoduchá otázka na příliš složitý problém, na vyřešení. A druhá věc, asi ty ztráty jsou, nenašel jsem žádný zdroj, jak jsem se díval, který by říkal, že se ekonomika pomohla. Ty ztráty jsem říkal ve 4, 5, možná 8% HDP, ale nikdo neuvádí plus, všichni minus.
0: Jaký to mělo dopad na Evropskou unii?
1: Já myslím, že menší než na tu Británii. Přece jenom Británie je tedy 70 milionů obyvatel, Evropská unie, nebo řekněme celá Evropa, je výrazně větší. Evropa se také navíc trápí sama ze sebou, to je teď vidět v těch věcech, při těch konfliktech na Ukrajině, při těch konfliktech v Iránu nebo na Blízkém východě, tak si myslím, že Evropa řeší celou řadu jiných problémů. Británie jako do toho není vtažena, ale bylo krásně vidět, jak se to taky nechce moc účastnit, tak ona si hraje takový, mě to pořád připomíná situaci z 50. let, když se britský fotbal izoloval a říkal, nebudeme s nikým hrát, my jsme kolébka fotbalu, my budeme prostě si věnovat jenom sami sobě. Pak tam přijel maďarský národní tým a ve Wembley nastřílil Angličanům 6 gólů. Protože se ten fotbal posunul někam jinam za těch 8 let od války. Tak nechci být cíček, ale možná tohle se může stát i v té ekonomice. Ta ekonomika těch velkých celků, Evropská unie, Čína samozřejmě, Spojené státy se posouvá, možná se posouvá trošku jinak než ta britská. Mimochodem Evropská unie je největší partner Británie ve výměně zboží a služeb.
0: Jinak většina Britů v těch aktuálních průzkumech veřejného mínění říká, že Brexit byl chybou. Objevil se i nový termín Brejoin, což je vlastně výraz pro potenciální návrat Velké Británie do Evropské unie. Umíte si to představit? Bylo by to vůbec
1: moc
0: reálné?
1: Moc ne, já nevím, jak ty legislativně ty procedury fungují. On už ten rozchod byl poměrně komplikovaný. Sama jste řekla, že trval 3-4-5 let do toho úplného rozkolu. To si neumím moc představit. Navíc zase z opačného hlediska ta britská veřejnost není dneska nastavená v poměru 80-20 jsme pro Evropu a 20 jsme proti. A tenkrát ten výsledek, jestli si to dobře pamatuju, když tak mě si to opravte, byl nějak 52-48. Já si myslím, že pro tahle rozhodnutí, pokud už někdo chce přistoupit, by měl být kvalifikovaná většina, větší než jenom 50 a kousek. A to se ještě navíc rozpor mezi venkovským obyvatelem a metropolemi. Takže z tohohle pohledu, znova říkám, jednoduchá otázka na velmi složitý problém. To je problém všech referent. Položíte tu otázku snadno, ale co je zatím?
0: Jak by vy jste ji položil?
1: Já bych ji nepokládal. Já si pořád myslím, že je dobře v té Evropské unii zůstat. Přes všechno, co si o tom můžeme spolu tady bavit do těch 10:30 dneska, tak si pořád myslím, že prostě ta Evropská unie přes všechny mouchy je dobrý přístav a mohl to být dobrý přístav i pro Británii. Ale jestli se mě zeptáte, jestli se tam za 20 let Británie vrátí, tak si myslím, že ne.
0: To si myslí Richard Hindels, ekonom, statistik, emeritní rektor Vysoké školy ekonomické v Praze. Já vám děkuji za váš čas, za vaše názory.
1: Moc a přeji hezké leto. Hezký den.
0: Naslyšenou.
2: Jak to vidí?
3: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Káva o čtvrté.
1: To je vaše každodenní inspirace.
0: Životní styl.
1: Rodina.
0: Zdraví.
1: Finance.
0: Nebo volný čas.
1: Káva o čtvrté.
0: Vaše zkušenosti.
1: Nové trendy.
0: I odborný pohled.
1: Povídáme si o všem, co vás zajímá.
0: Káva o čtvrté.
1: Od pondělí do pátku po 16. hodině na Dvojce.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Karel musí na akci Z, protože Honzík zlobil. A Josefovi se nechce do důchodu. Seriál vyprávěj. ČT2. Leonardo DiCaprio jako agent CIA, ocitající se ve smrtících ze tajných služeb. Premiéra thrilleru Labirint lží. A ČT Art uvádí portrét významného českého kreslíře, hudebníka a trampa, který se proslavil komiksovým stvárněním Foglarových rychlých šípů. Marko Čermák, poslední romantik. Středeční večer s Českou televizí.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Pět dětí je po úderu blesku na letním táboře u Nové Bystřice mimo ohrožení života. Americký prezident Trump loni na kryptoměnách vydělal téměř 1,5 miliardy dolarů. Počasí bude oblačno až zataženo, bouřky a déšť zasáhnou nejdřív Čechy, později i Moravu a Slezsko. Teploty do 25 stupňů, na jihovýchodě až 33. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré dopoledne. Pět dětí zasažených bleskem na táboře u Nové Bystřice na Jindřichohradecku je mimo ohrožení života a jejich stav je stabilizovaný. Zůstávají v Jindřichohradecké nemocnici. Záchranáři na místě ošetřili taky muže středního věku, který byl po zásahu sekundárním bleskem krátce v bezvědomí, a zdravotníci ho transportovali vrtulníkem do Českých Budějovic. Detaily o zdravotním stavu dětí Českému rozhlasu řekla mluvčí Jindřichohradecké nemocnice Dana Velimská.
2: V nočních hodinách bylo do nemocnice Jindřichohradec přijato pět dětí ve věku 10 až 15 let z letního tábora v Číměři po zásahu bleskem. Všechny děti jsou hospitalizovány na monitorovaných lůžkách jednotky intenzivní péče dětského oddělení. Jejich zdravotní stav je v současné době stabilizovaný, psychologická intervence prozatím nebyla nutná a děti jsou mimo ohrožení života.
0: Sněmovna by už brzy mohla začít fungovat podle nového jednacího řádu. Poslanci mají dnes na programu třetí čtení jeho novelizace. Jejím cílem je omezit obstrukce a zefektivnit jednání. Podle vládních poslanců jde o kompromis koalice a opozice. Hnutí STAN navíc předpokládá i pozměňovací návrh, předkládá, který by zakazoval poslancům pít alkohol během jednání sněmovny. Podle jednoho z jeho zákonodárců Jana Papajanovského nemají být poslanci stavění nad běžné zaměstnance, kterým požívání návykových látek zakazuje zákoník práce.
3: Náš návrh obsahuje možnost, aby prohřešky poslanců řešil mandátový a imunitní výbor a aby za takový prohřešek udělil pokutu, která může být až zhruba 120 tisíc korun. Věříme, že pokud by tento náš návrh byl přijat, tak výrazným způsobem zlepší politickou kulturu tady ve sněmovně.
0: Novela jednacího řádu by v případě schválení měla změnit pravidla jednání v poslanecké sněmovně ještě během tohoto volebního období. Americký prezident Donald Trump loni vydělal bezmála 1,5 miliardy dolarů na obchodech s kryptoměnami spojenými s jeho rodinou. Vyplývá to z jeho majetkového přiznání. Největší část příjmů pochází z prodeje digitálních tokenů s Trumpovým jménem. Mluvčí Bílého domu Anna Kellyová odmítla, že by americký prezident kvůli rostoucím příjmům byl pro rodinu ve střetu zájmů. Z toho ho dlouhodobě viní opoziční demokraté. Porucha zabezpečovacího zařízení po bouřce omezuje provoz na koridoru z Prahy do Benešova. Největší problémy jsou v Říčanech a Strančicích. Podle webu Českých drah tam dálkové i regionální vlaky nabírají až 45-minutová zpoždění. Postupné obnovení provozu železničáři očekávají po 9. hodině.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude oblačno až zataženo, na východě zpočátku i polojasno, v Čechách občas déšť nebo přeháňky, místy bouřky i silné. Později se budou vytvářet na Moravě a ve Slezsku. K večeru srážky ustanou. Teploty v Čechách 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 31, na jihovýchodě kolem 33 a na horách do 17 stupňů.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno popojíždí nesouvislá kolona od Kývalky z kilometru 181 do omezení u sjezdu na dálnici D2 na kilometr 196. Celý úsek pojedete kolem 25 minut. Na příjezdu do Prahy po dálnici D7 od sjezdu na Lidice ze 7. kilometru se jede krokem do omezení před letištěm. Zdržení je 20 minut. Kolona je před letištěm také směrem z Prahy, od Evropské je to na 15 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už to jsou dva na dvojce.
5: Tedy Jiří Holoubek a Šárka Volemanová i dnes ve středu 1. července. Vám přejeme hezké dopoledne. No a možná, že se shodneme na tom, že jsme rádi, že trochu polevila ta horka.
1: A určitě nejsme sami. Každý rok ve stejnou dobu, tak jsme pracovně nazvali dnešní dopolední setkání. Proč jsme ho nazvali právě tak a o čem konkrétně si chceme povídat, to vám řekneme už za chvilku.
5: Dobře, můžu to říct aspoň naznačit teď?
1: Můžeš naznačit.
5: Naznačit, že pojedeme na filmový festival, nejbližší.
1: Dobře, já tam nepojedu, ale...
5: Myslím pomysleně s našimi posluchači. Jakým způsobem dnes chceme položit otázky a na to se budeme ptát, dobře, tady prozradíme už za chvíli. Každopádně jsme rádi, že jste dnes s námi a slibujeme, že budeme plnit jedno z vašich přání.
4: Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.

od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: dát. Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek. Dva na dvojce.
2: A šancí teď budete mít celou řadu až do 10. hodiny. Samozřejmě mám na mysli možnost spojení se s námi, přispění do našeho dopoledního setkání u nás na dvojce dnes pod titulkem Každý rok ve stejnou dobu. Proč? Šárka už před chvílí naznačila, ale teď se na to podíváme blíž.
3: Je to tak, protože už tento pátek, a samozřejmě není to žádné tajemství ani novinka, začne v Karlových Varech další už 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu.
2: Co to znamená? Davy filmových fanoušků obsadí město, budou se těšit na nové filmy, na filmové hvězdy, možná budou lovit autogramy.
3: Budou stát ve frontách, mnozí se jistě těší i na noční život hospod, hospůdek, barů, na setkávání s přáteli, které možná celý rok neviděli, protože se potkávají právě a jenom ve Varech.
2: Jistě se mezi návštěvníky festivalu najde nemálo takových, kteří si ho právě nenechají ujít. Každý rok datum mají dávno zapsané v diáři a je to pro ně jasné, že těch pár červencových dní zkrátka a dobře budou trávit ve Varech. Ať se stane cokoliv, ať přijede jakákoliv filmová hvězda, ať je horko nebo chladno.
3: A to nás právě dovedlo k té myšlence popovídat si s vámi dnes o tom, jestli i vy máte svůj festival, kulturní událost, místo pro dovolenou nebo cokoliv jiného, kam se vracíte každý rok ve stejnou dobu, kde si řeknete něco ve smyslu, tak jsem zase tady, další rok je pryč. Napište nám o tom dneska.
2: Můžete využít tradiční cesty, za chvilku je připomeneme. Otázka tedy zní, vracíte se někam opravdu každoročně už dlouhá léta? A kam to je a co vás případně na to místo znovu a znovu přitahuje?
3: Kontakty k nám i dnes stejné 702 222 220, číslo pro SMS-kové zprávy a e-mailová adresa dvojka@rozhlas.cz.

0: My si dnes povídáme o místech, kam se opakovaně vracíte, ať jsou jakákoliv. Zkrátka, napište nám o nich, kolikrát jste tam byli, co vás tam táhne, proč je to pro vás důležité a jaké to je, když na to místo přijedete zase znovu. Zmínili jsme to v souvislosti s Karlovarským filmovým festivalem, který začne už za pár dnů. Máš nějaké takové místo?
1: Mám, u mě je to, já mám několik takových míst.
0: A myslím, že řekneš u mě doma.
1: Ne, tam se vracím častěji než jednou do roka, ale jedno z takových míst, protože já to mám spojeno s koncertováním, takže jedno z takových míst, to jsou prázdniny v Telči. Koncert na nádvoří Telčského zámku v rámci festivalu Prázdnin v Telči, kde hráváme už dlouhá léta, každý rok, tak vždycky, když se vracím do Telče, a koncertujeme tam, tak na mě sedne přesně ten pocit, o kterém jsme mluvili před chvílí, že tedy už jsme zase tady, znamená to, že ten rok další uběhl a vlastně už se těšíme, když odjíždíme z Telče na ten příští rok. Takže to je jedno z těch míst. Těch koncertních bych našel jako několik takových, kam se vracíme každý rok, ale prázdniny v Telči, to je ten moment, kdy mě to vždycky napadá. A mimochodem je to asi i místo, kam i kdybychom tam nehráli, bych se minimálně na jeden koncert nebo na dva v létě dojel podívat.
0: Předpokládám, že letos tomu nebude jinak.
1: Letos je to úplně stejně, ano.
0: Máme tam... A kdy? Pojď pozvat naše posluchače. Ty to nevíš.
1: Já si to nepamatuju z hlavy. Je to někdy začátkem srpna. Takhle jako v první půlce srpna a letos se velmi ale těším i z toho důvodu, že před námi tam bude vystupovat

0: Pak máme takový dvojkoncert s Ondrou Rumlem, který tam vyjede se svým hraním, se svou show Na hubu, tomu říká. Což znamená, že 50 minut bude vystupovat jenom on s těmi svými loopry a tak dále a bude jenom zpívat.
1: Viděla jsem to v záznamu a je to excelentní. Mně se to teda velmi líbí. Tak to si to užij, pak mi o tom budeš vyprávět. Už nám píšou i naši posluchači. Přidala se jako jedna z prvních Eva z Českého ráje. Dobré dopoledne. Každoročně se vracíme na Kvildu a do Nové Pece na cyklodovolenou a vždycky když odtud odjíždíme, si přejeme, abychom se sem zase za rok mohli vrátit. Šumava je v září prostě nádherná.
0: Já jsem teď musel dohledat, kdy hrajeme v té Telči, protože Medvěd, pořadatel Telče, který nás velmi často poslouchá, by mi pěkně vycinkal, že si to nepamatuju, tak já už vím, kdy je to 12.8. tentokrát.
1: Dobře to dopadlo.
0: Ty máš nějaké takové místo, kam se vracíš každý?
1: Mám takové místo, ale není to tedy pracovní místo, je to místo osobní. My jezdíme každý rok už několik let do Itálie. Mám to tam ráda, jezdíme s partou kamarádů, snad už jsme tam byli minimálně 15krát společně. A když byl Pepino malý, tak my jsme tehdy s manželem začali vlastně každý rok při návštěvách té Itálie jezdit do Benátek a je tam jedno takové místo, na které jsme vlezli a tam jsme dostali vynadáno, protože jsme nevěděli, že patří jednomu z gondoliérů. Ano, že tam nesmíme. A tehdy jsme si tam udělali fotku, na které jsme já i malý Pepino zády, já u něj klečím a ukazuju mu vlastně ostrovy Murano Burano a řekli jsme si, že od toho roku tam po každé vlezeme a uděláme teda takovou nepravost. Pokaždé dostaneme vynadáno. Ale mám těch fotek už dobrých 10 a na nich je vidět úplně v té stejné pozici, jak ten Pepino neskutečně roste.
0: Někdo do Itálie, někdo do Strážnice, jako třeba Broňka, která píše ano, každý rok ve stejnou dobu a na stejném místě už víc než 30 let ve skanzenu na festivalu ve Strážnici.
1: A za chvíli náš host, který každý rok také dorazí na stejné místo, budeme si povídat s moderátorem Českého rozhlasu, novinářem, publicistou Janem Pokorným.
2: Šárka Volemanová
3: a Jiří Holoubek,
2: dva na dvojce.

0: O místech, kam se vracíme, se s vámi od 9. hodiny dopolední povídáme. Přidala se i Eva z Ostravy. Dobrý den, máme takové místo. A to je moje rodné město Žďár nad Sázavou. Jezdíme tam na podzim, projdeme hřbitov, projdeme Ochoz na Zelené hoře a koupíme pro celou rodinu úžasné jogurty ve Vesně. Tak vám přeju hezký den z Ostravy. Děkujeme pěkně.
1: Pište dál. Slíbili jsme před chvílí hosta a avizovali jsme ho a jsme rádi, že za námi dorazil do studia. On by se ohradil, ale já to klidně řeknu. Legenda Českého rozhlasu, moderátor, novinář, publicista Jan Pokorný. Hezké dopoledne, Honzo.
2: Dobré dopoledne.
0: Hezké dopoledne, když se dostaneme ke Karlovarskému filmovému festivalu. Honzo, první otázka na vás stejná jako na naše posluchače. Máte ve svém životě nějaké místo, kam se rád vracíte pravidelně? A můžeme to rozdělit na místo pracovní a mimo pracovní?
2: Mám, jsem.
1: Jsem.
2: Do budovy Českého rozhlasu. Čím jsem starší, tím radši se sem vracím.
0: Častokrát než jedenkrát za rok, ale.
2: No to mnohem častěji. Někdy častěji než jedenkrát za den. Ale mám takový pocit, že když sedím tam u nás nahoře na Radiožurnálu v tom studiu, že jsem ve svém chlapeckém pokojíčku a mám takový jako neodmítnutelný pocit jako bezpečí, že vím, kde co tam je, na co můžu šáhnout, tak tam se vracím hrozně rád a z těch míst, kam jednou za rok, tak vzhledem tomu, že my v dětství jsme se tak trochu stěhovali, že jsem se narodil v Praze, bydl jsem v Míšku pod Brdy, v Králově dvoře u Berouna, v Berouně, v Drozdově, v Hořovicích a pak zase v Praze, tak na všechna tahle místa s nějakou nostalgií se rád dívám. Třeba i v tom Králově dvoře u Berouna, kdy byly vždycky velké králdvorské železárny a byl tam fotbalový klub, tělovýchovná jednota Králdvorské železárny, kde jsem v B mužstvu žáků hrál ve stoperské dvojici s mým romským kamarádem Vasilem Haluškou a byly to krásné zážitky.
1: Do Ačka jste to nedotáhli.
2: Ne. Jednou jsem dokonce musel chytat, jeli jsme hrát na Kladno a nepřišel nám brankář a trenér, pan Krucký, pozdější trenér extraligové Slávie, mi říkal, Honzíku, ty hraješ posledního, tak půjdeš do branky. O přestávce na mě křičel, řval. Jak to říct? Ty špatný chlapče, můžeš i rukama. Prohrávali jsme 11-0.
0: Tak děkujeme za ty vzpomínky. My bychom byli rádi, kdybyste nás vzal do Karlových Varů, protože o nich jsme mluvili.
2: Fakt to
0: už
2: chcete?
0: Ano, po 9. hodině. Protože i letos bude z Varů vysílat Český rozhlas. Vy budete u toho. Co všechno nám zprostředkujete?
2: Ten program je neuvěřitelně pestrý, tak takovou kotvou programovou jsou rozhovory s hosty, které na Radiožurnálu bývají v dny všední od 9 do 10, ale vzhledem k tomu životnímu rytmu v Karlových Varech, zejména co se týká těch hostí, tak my to posouváme, bude to od 10 do 11. V moderaci se budeme střídat s naší mladou, nadějnou, talentovanou akvizicí, moderátorem Liborem Boučkem, tak na to...
1: Mládí má zelenou.
2: Přesně tak. Tak na to se už taky těším a těším se, že se s Liborem potkáme taky u jednoho mikrofonu, protože tam budou nejenom rozhovory s hosty, ale bude tam i něco, čemu se říká hezky český talk show, kde se sejdeme v prostorách termálu za účasti publika, což děláme každý rok, ale tentokrát ten model bude takový, že tam budou vlastně tři rozhlasáci. Pokorný, Bouček, jako proslavené dismanče a fotbalista Pavel Horvát, který se velmi uchytil na Radiožurnálu Sport. No a tam si budeme takhle v téhle nesourodé trojici povídat o rádiu, tak na to se taky těším. A těším se moc na ty hosty. Když třeba přijdou do toho našeho přenosového vozu, kterému říkáme Airstream v neděli v 10 hodin, čtyři členové divadla Sklep, jo, jasně, Steindler, Vávra, Hanák a další, tak protože tam se promítá zrestaurovaná verze filmu Kopitem sem, kopitem tam v Karlových Varech, no tak na to povídání se neuvěřitelně těším, protože na to nemá smysl se připravovat. Že?
0: To bude neřízená diskuze. Ano.
1: Ti hosté, to je samozřejmě alfa a omega,
2: ano.
1: Nejenom pro rozhlasové vysílání, ale pro festival samotný a jakýkoliv filmový festival i jiný. Vždycky to jako jsou ty největší magnety, přitahuje to tu největší pozornost. A my už víme, že tou letošní třešničkou na dortu bude Dustin Hoffman. V souvislosti s již jmenovaným Liborem Boučkem a jeho schopnosti jaksi vládnout angličtinou bezproblémově, mě napadá, bude rozhovor s Dustinem Hoffmanem nebo usiluje o rozhovor s Dustinem Hoffmanem Český rozhlas?
2: Usiloval o rozhovor s Dustinem Hoffmanem Český rozhlas. Odpověď přišla včera v podvečer.
1: A?
2: Žádný rozhovor.
1: Žádný rozhovor?
2: Žádný rozhovor. Myslím, že Dustin Hoffman nebude chtít dávat rozhovor nikomu.
1: Ani plovárna.
2: Já si myslím, že Marek už si to ošéfuje, že jako nějaká ta plovárna, při nejmenším festivalové minuty Marka Ebena, takže s Dustinem Hoffmanem budou, ale je to bez záruky, fakt nevím. Ale nám přišla tahle strohá odpověď, že rozhovor nebude.
1: Jsou přísný.
0: Škoda.
2: No, velká škoda, protože to by mě bavilo poslouchat jako Dustina Hoffmana.
0: Jan Pokorný se s námi na dvojce povídá.
1: Jsme rádi, že ještě není v levelu Dustina Hoffmana, že by nám přišlo.
0: Po kolikáté mimochodem jedete do Varů na festival a pod otázka, dokážete si, Honzo, představit, že byste tam nejel pracovně, ale jako návštěvník?
2: Nedokážu, protože samozřejmě je to podobné, jako když jsem působil jako zpravodaj v Paříži, kterou jsem měl velmi rád jako turista, ale když jsem tam musel žít, tak jsem si vytvořil mírně řečeno trochu jako odtažitý vztah k arrogantním Pařížanům. Tady je toto samé, jezdím tam pracovat, nezúčastním se žádných festivalových akcí, žádných večírků a musím tedy ke své hanbě prozradit, že nechodím ani na žádné filmy, protože se to nevyplácí potom, když vedete rozhovor s nějakým představitelem toho, kterého filmu, tak jste příliš zasvěcený a ten posluchač z toho nic nemá, protože on ten film neviděl a teď ti dva lidi se tam baví o něčem, co viděli. Takže já zásadně nechodím na filmy, ten rytmus je takový, že odvysílám rozhovor s hosty, my tom, tentokrát to máme ještě víc načančané s odpuštěním, že tam máme hosty i v odpoledních hodinách od 15 do 15.30, pak večer je tam nějaký program a já to dělávám tak, že když ve 12 hodin skončím, tak namluvím promo vstup na druhý den. Převléknu se do relativně sportovního a vyjdu z těch Mariánských lázní nahoru do těch lesů, na ty hřebeny, které obklopují Karlovy Vary, ne Mariánské lázně, Karlovy Vary. A tam chodím až do uchození a v podvečer se vracím domů a dostatečně unaven si dávám špunty do uší, které jsou na leckterých hotelových pokojích už jako automatickou pozorností toho hotelu a ty si dám do uší v obavě, že mě ráno tedy nevzbudí budík a snažím se usnout.
1: Moderátor,
2: strašně
1: novinář,
2: těžká práce,
1: publicista Jan Pokorný, který se s námi podělil tím dnešním povídáním. To máme času na jeden vstup, Honzo, co tady na dvojice?
2: Ještě můžeme pokračovat.
1: Ne, není problém. Děkujeme moc. Užijte si to ve Varech, jak jen to je možné.
2: Ano, děkuju vám, děkuju za tu jízlivost. Naschledanou.
3: Český rozhlas Dvojka.

0: Každý rok ve stejnou dobu, kam se vracíte, na jaké místo, jak dlouho, co vás na to místo táhne, o tom si povídáme. Monika nám píše, každý rok se vracím na festival Kichotova 60 v Lipnici nad Sázavou a letos to bude, myslím, 13. ročník. Kromě profíků tam vystupují lidé s různými handicapy a jinak sociálně vyloučení a vždy je to na překvapivě vysoké úrovni. Je to takový komorní festival pro maximálně 100 lidí, takže si člověk připadá, jako by se vrátil domů. Už se tam opět těším.
1: Krásně si to užijte a děkujeme za to, že s námi spolu sdílíte svoje oblíbená místa. Za chvíli budeme plnit přání někoho z vás a pokud nějaké máte, i dnes nám ho můžete napsat na rnp.radio@rozhlas.cz.
2: Dvojka pomáhá.
3: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací, ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
2: Vymyká se vám z rukou rodinný rozpočet?
3: Nerozumíte si se svým dospívajícím potomkem?
2: Je péče o vaše seniory už nad vaše síly?
3: Dvojka pomáhá.
2: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
3: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
2: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
3: Formulář najdete na dvojkapomáhá.cz.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Ty jsi říkal před několika desítkami minut, že rád jezdíš do Telče.
1: Ano,
0: to je pravda. Že to je tvoje místo. A na tu Telč reaguje Danka a Jindra každý rok ve stejnou dobu v Telči s vykřičníkem. Město šťastných lásek, kola, výstavy, divadla, besedy a moře skvělé muziky, krásné město a příroda kolem a spousta kamarádů mezi pořadateli, muzikanty, stánkaři. Ty zdravíme už skoro 30 srpnů slovy, tak už jsme zase tady. Tak zase brzy, medvěde, pane Holoubku a taky všichni, podepsaná Danka a Jindra.
1: No tak se snad potkáme i letos, díky.
2: Dva na dvojce. Vaše přání na naši hlavu.
1: Ani dnes nevynecháme položku splnění nějakého z vašich přání, které nám chodí na adresu RNP, tedy Rádio na přání, @rozhlas.cz. Dnes je to přání milé a já myslím, že i jednoduché, co do splnění.
0: Splnitelné, ano, je to tak. Hezký den, napsal nám Libor z Ústí nad Labem. Mám jednoduché přání, ke kterému mě přivedlo vaše úterní povídání o tom, jakou muziku si pustíme na plné pecky. Přál bych si, abyste oba řekli jednu jedinou písničku, kterou byste si a nám teď zrovna pustili, kdyby to šlo. Jaká by to byla? Díky, jestli se k tomuhle přání dostanete, napsal Libor z Ústí nad Labem, kterému náleží ponožky dvou na dvojce za to přání. Tak jaká by to byla písnička za tebe?
1: Tak kdyby to šlo, to je to důležité, co psal Libor z Ústí, ono to nejde, nemůžeme si hrát úplně, co chceme, ale tak na první dobrou, co mě teď napadá, je písnička Slávka Janouška, která se jmenuje Kdo to zavinil. Jsem teď v takové náladě, pokud bys ji znala nebo si ji poslechla, která jaksi odpovídá té písni.
0: Dobře, poslechnu si. A já, kdybych v současné náladě měla říct jednu písničku, tak by to byl Divokej Bill a písnička, která se jmenuje Lahůdky.

0: Je 9 hodin a k tomu 47 minut a my si s vámi stále povídáme o tom, jestli se vracíte každoročně na stejné místo, ať už za festivalem, nebo na dovolenou, nebo za přáteli, každý rok ve stejnou dobu. A vlastně to můžeme brát jako takové tipy i na různé kulturní dění v létě. Dušan a Dáša ti nám také napsali, chci vám doporučit prima místo a akci, na kterou se každoročně vracíme letos už po 26. Je to setkání v Kersku, Hrabalovo Kersko. Každoroční setkání čtenářů Bohumila Hrabala. Program, spousta hostů, herci z Hrabalových filmů, zpěváci a kančí se zelím nebo s Šípkovou hájence.
1: Zuzana nám napsala, dobrý den, i mým oblíbeným místem jsou Poděbrady Mariánské Lázně, kam jezdím pravidelně do stejného penzionu už 8 let, miluji cestování po České republice a razím heslo všude nejlíp doma dobře.
2: Šárka Volemanová
3: a Jiří Holoubek,
2: dva na dvojce.

0: na čase být.
1: A musíme zveřejnit ještě jednu zprávu, kterou nám napsala Zdenka a Karel. Krásný, pěkný den vám všem. Právě nyní odcházíme na brněnskou radnici, abychom zavzpomínali na 65. výročí naší svatby, která byla 1.7.1961. Pane jo, není to v našem věku procházka, ale expedice, vše je naplánováno, víme, kde je základní tábor a tak dále, než dosáhneme radnice. Tak nám držte palce, držíme a gratulujeme.
2: Gratulujeme velice, díky za to, že jste s námi. Vám všem přejeme i dál hezký den a zůstaňte na poradnu, pokud máte rádi, anebo si alespoň občas dáte něco sladkého, protože nepečené dezerty, o těch si budeme povídat s cukrářkou Pavlínou Beržijovou právě v dnešní poradně po 10. hodině.

0: Blízká setkání Vasila Fridricha
1: na Dvojce.
2: Pozvání přijal Pavel Přílepek, čerstvý předseda Klubu českých turistů a odborník na značení turistických tras. V čem je český systém turistického značení výjimečný a proč bývá obdivován i v zahraničí? Jaké přednosti nabízejí klasické papírové mapy v době mobilních telefonů a navigací? A je občasné zabloudění na výletě problém, nebo spíš příležitost objevit něco nečekaného? O tom všem a mnohem dalším bude řeč s Pavlem Přílepkem.
0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: Dnes po 11. hodině na Dvojce.
3: Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Některé léky od specialistů můžou ode dneška předepisovat i praktičtí lékaři. Ve Francii mají ode dneška rodiče nárok na delší poporodní volno. Vláda tak bojuje s nižší porodností. Počasí bude oblačno až zataženo, bouřky a déšť zasáhnou nejdřív Čechy, později i Moravu a Slezsko. Teploty do 25 stupňů, na jihovýchodě až 33. Máme pro vás zprávy. Dobré dopoledne. Praktičtí lékaři můžou od dneška nově předepisovat dalších 1200 léků. Ulehčit by tak měli specialistům. Jde o léky na cukrovku, srdeční selhání, štítnou žlázu nebo epilepsii. Změnu představilo ministerstvo zdravotnictví a doktoři ji vítají, jak potvrdila Českému rozhlasu Ludmila Bezdíčková ze Sdružení praktických lékařů.
4: Toto opravdu skutečně je hlavní benefit pro pacienta. A pro ty ordinace těch praktiků to neznamená nic víc, protože sleduje-li už toho pacienta třeba s cukrovkou, tak při té kontrole prostě jenom budu moci předepsat všechny léky, tak jak to odborná doporučení vlastně umožňují.
3: Systém rozdělování daňových výnosů mezi kraje obstál před ústavním soudem. Skupina senátorů loni navrhla zrušit část zákona o rozpočtovém určení daní. Soud dnes ale jejich podnět zamítl. Podle senátorů zákon neobsahuje mechanismus, díky kterému by se mohly podíly přizpůsobovat změnám, třeba demografickému vývoji. Vede tak podle nich k nerovnostem ve financování krajů a poskytování veřejných služeb. Začíná fungovat nová státní centrální evidence psů. Databáze vytvořilo ministerstvo zemědělství společně s veterináři. Majitelé můžou zvíře nechat zapsat při běžné návštěvě. Nejpozději při přeočkování na vzteklinu. Registrace je povinná pro všechny psy. Francie má nové poporodní volno. Až 2 měsíce navíc si můžou vzít rodiče, jejichž děti se narodily od 1. ledna letošního roku.
5: Nové poporodní volno prodlužuje mateřskou nebo otcovskou dovolenou. Rodiče si ho můžou vzít současně po sobě nebo si ho rozdělit na dvě části. První měsíc mají rodiče proplacený na úrovni 70% svého platu, druhý měsíc na úrovni 60%. Cílem je, aby rodiče mohli strávit víc času se svými dětmi a přitom měli zajištěný příjem. Prezident Emmanuel Macron v této souvislosti mluví o demografickém znovu vyzbrojení. Loni Francie vůbec poprvé od konce druhé světové války zaznamenala vyšší počet úmrtí než narození. Podle statistického úřadu tento vývoj souvisí s nižší plodností i s tím, že zástupci generace tzv. Baby boomerů postupně umírají. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
3: Na Chrudimce platí mimořádná veterinární opatření kvůli račímu moru. Infekce zahubila kriticky ohrožené raky říční v úseku pod Křižanovickou přehradou na Chrudimsku. Lidé tam nesmí vstupovat do vody, aby nemoc dál nepřenášeli. Nemají s raky nebo rybami ani nijak manipulovat. Nákaza populaci vzácných živočichů úplně zlikvidovala, říká Ondřej Machač z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky.
6: Jednalo se o desítky až stovky raků a víceméně by se dalo říct, že to pravděpodobně odnesla většina té populace, která byla minimálně v tom daném úseku od Křižanovické přehrady dál.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Bude oblačno až zataženo, na východě zpočátku i polojasno, v Čechách občas déšť nebo přehánky, místy bouřky. Odpoledne budou postupovat dál na Moravu a na Slezsko, později srážky ustanou. Teploty v Čechách 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 31, na jihovýchodě kolem 33 a na horách do 17 stupňů.
0: Doprava.
3: Na dálnici D1 směrem z Vyškova na Brno před Rohlenkou na kilometru 208 vyšetřují nehodu 3 aut, projíždí se jen jedním pruhem a v koloně z kilometru 213 se zdržíte víc než půl hodiny. Na dálnici D1 na trase z Vyškova do Brna naberete zdržení v koloně od Holubic z kilometru 211. Skoro půl hodiny se sune k nehodě před Rohlenkou na kilometr 208,5. Tam odklízejí následky srážky 3 osobních aut. Dá se projet jen jedním pruhem. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už opět 2 na dvojce.
7: A samozřejmě nabídka naší dnešní poradny, tady Jiří Holoubek a Šárka Volemanová. Nepečené dezerty patří u Čechů. Mezi ty nejoblíbenější jsou lehké, svěží, plné ovoce a navíc nepotřebují troubu, což jistě v těchto dnech všichni oceníme.
8: A právě nepečené dezerty budou tématem pro příští minuty. Hostem se stane už za chviličku cukrářka Pavlína Beržiová a ta nás provede světem zakysané smetany, lehkých krémů a našlehaných jenových dezertů. Šárce se zbíhají sliny.
7: Ano, jestli se budete chtít na něco zeptat, k těmto dobrotám samozřejmě i dnes bude možnost ve druhé a třetí části naší poradny. Je 9:55 a my vám přejeme hezké dopoledne z dvojky.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: A v ní ty slíbené nepečené deserty s naším hostem cukráskou Pavlínou Beržiovou. Hezké dopoledne.
3: Hezké dopoledne, Pavlíno, a vítejte u nás na dvojce. My jsme na začátku po té desáté hodině řekli, že nepečené dezerty jsou velmi oblíbené v České republice. Proč vlastně je ta jejich obliba a je to tak?
4: No já teda nevím, já si myslím, že to asi úplně jakoby tak není, že takové ty klasické pečené koláče, hlavně ty letní s tím ovocem a s drobenkou, že jsou taky velmi oblíbené. U těch nepečených tam už musí být asi trošičku zkušenost je to spíš o tom, že tam, kde prostě se nepeče všeobecně, tak potom se v létě uchyluje k těmhle dezertíkům, protože je pravda, že jsou takové odlehčené, jsou dobře vychlazené, takže i tak jakoby osvěží.
2: Proč ta zkušenost? Je to náročnější, ty nepečené deserty? No, nebo citlivější na dodržení receptů? Nebo?
4: Přesně tak, musí se dodržovat recepty a pak je taky, kde si najdete nějaký recept kdekoliv a nemusí ten recept úplně fungovat a když ho nemáte osvědčený, tak se to taky nemusí vždycky povést. A potom hlavně je to vlastně ta práce s tou želatinou, která opravdu vyžaduje přesné vážení a hlavně recept, aby to sedělo, abyste věděli přesné množství želatiny a jakou želatinu použít.
3: Mm-hmm. Název naší dnešní poradny jsou nepečené dezerty. Jak víme, co vlastně vůbec všechno řadíme do té kategorie nepečené? Co tam patří?
4: Jsou to sice nepečené dezerty, ale vždy tam používáme nějaký vklad podobě piškotů, ať už klasických kulatých, nebo podlouhlých cukrářských, nebo nějakých rozdrcených sušenek. Takže vždycky tam jakoby něco pečeného je, ale je to o tom, že si to pečené koupíme a nepřipravujeme to. Takže vlastně ty dezerty spočívají v tom, že se prokládají piškoty ovocem a připravují se z mléčných výrobků, ať už je to šlehačka, tvaroh, zakysaná smetana, jogurt, který se můžou míchat v různé poměru. No a pokud připravujete pak nějaké takovéhle tyhle ty dorty nebo řezy, tak je to vždycky o tom, abyste dobře odhadli to množství toho těch piškotů nebo nějakého toho korpusu vůči té náplni, aby vám to tady vlastně ty korpusy, ty piškoty nebo tyhle, aby vám nasákly dostatečně tu tekutinu z těch mléčných výrobků, aby vám to trošku stuhlo. A nebo potom si pomáháme právě tou želatinou, pokud tam nechceme dávat příliš vlastně nějakých jakoby těch sušenek nebo piškotů.
2: K těm detailům a postupu se ještě dostaneme, ale mě zaujalo před chvílí, když jste mluvila o tom, že je potřeba mít ty recepty jaksi ověřené, že opravdu fungují, že z nich opravdu vzejde to, co očekáváme. A na internetu se objevují jaké bludy i v tomto ohledu? Narazila jste na něco, co prostě sice vypadá pěkně na tom videu a vypadá, že to zvládne každý, ale nefunguje to?
4: No, je to právě o tom, že pokud se tam používá ta želatina, když je tam třeba napsáno lžička želatiny. Prostě lžička je lžička a je to velký rozdíl, jestli máte velkou lžičku, dáte ji vrchovatou, nebo jestli ji dáte rovnou, protože želatina se dávkuje opravdu malé množství v gramech. 2, 5, 10 gramů a tam už potom záleží hodně na tom, abyste měl správně tu želatinu naváženou a připravenou, protože když ji dáte

0: jsou tam určité ty poměry, záleží, jakou máte bílou čokoládu, jaký má vlastně procento toho kakaového másla. Taky zase svaří se, nechá se vychladit, druhý den se vyšlehá a já jsem to připravovala vlastně do kelímku. Takže i když vám to úplně nestuhne, tak ono to tak jakoby nevadí v tom kelímku. Horší je, když to pak chcete dělat jako dort nebo jako řezy a chcete to mít opravdu stuhlé na ten řez. Tam pak může trošičku někdy nastat problém. A třetí dezert je zase takový lehký krémík ze šlehačky, ze zlazeného kondenzovaného mléka a je to ochucený limetkama, aby zase to byla taková ta svěží chuť a tam je teda použitá ta želatina na to stužení.
1: No my vám za chvíli řekneme, jak to chutná. Pavlína Beržijová, nepečené dezerty, téma dnešní poradny a samozřejmě i vy, pokud se na něco chcete zeptat.
2: A já připomenu kontakty k nám do studia pro vaše otázky 702 222 220, číslo pro ty SMS-kové, dvojka@rozhlas.cz, naše e-mailová adresa, ještě telefonní číslo 22 155 25 25.

0: Dva na dvojce. Poradna.
1: Tak už vám můžeme říct, že to je fantastické, jako vždycky nepečené dezerty, které přinesla Pavlína Beržiová k nám do studia. O nich si právě dneska povídáme pořád s prostorem třeba právě pro vaši otázku na telefonním čísle 22 155 25 25.
2: My jsme před chvílí zmínili, nebo vy jste mluvila o želatýně, Pavlíno, ale my a především od vás z poraden už známe také agar a pektin, což jsou také pojiva. Jak zvolit to správné?
3: Tak dříve jsme hodně používali na tužení vlastně těch lehkých krémů agar. Agar je sušená mořská řasa, takže je to zdravá surovina, ale stejně jako želatina, která je taky zdravá surovina. Agar není úplně tak běžně k dostání, takže pokud už chcete si koupit agar, musíte navštívit nějakou prodejnu se zdravou výživou, kde potom ho koupíte. Většina výrobců pak udává to množství, jakém by se měl ten agar připravovat. Tam je ideální o to, že agar, když přejde varem, tak to nevadí. Na rozdíl od želatiny, která když přejde varem, tak ztrácí ty své želírovací schopnosti. Takže do těch lehkých dezertů ten agar je velmi dobrá vlastně surovina na to tužení, ale je tam i trošičku zase složitější ta práce, protože ono, když máte vychlazený nějaký ten mléčný výrobek, který smícháte s vyšlehanou třeba šlehačkou

0: A pak do toho dáte ten připravený uvařený agar, takže do studeného dáváte teple. Tam je ten problém v tom, aby se to nesrazilo, takže musí se opatrně nalévat do toho a musí se tam nalít teplý. Pokud byste ho nechali schladnout, tak se vám udělají kousky a už se to nerozmíchá. Mm-hmm. Takže tam je právě potřeba dodržovat přesně tyhle ty postupy. Ale jinak agar za mě ano, velmi kvalitní surovina na tužení těch lehkých vlastně pěn. Mm-hmm. Pak jsme hovořili o tom pektinu a pektin ten je lepší na tužení vlastně ovoce. Takže pokud chcete dělat takové ty větší ovocné vrstvy na vlastně jakékoliv dorty, kdy zaléváte to ovoce do toho žele, tak tam je úžasný právě ten pektin. Pektin koupíte už běžně i v obchodě, ono sice se to nemenuje pektin, ale různé jiné názvy to má. A zase je tam uvedený vlastně ten poměr, jakým ho máte připravit a zalejete ovoce a ovoce v pektinu je podstatně lepší než v želatině, protože želatina po stuhnutí je taková jako by gumovitá trošku, kdežto ten pektin po zatuhnutí je krásně křehký.
1: Mm-hmm. Pavlíno, máme tady dotaz velmi stručný od naší posluchačky Moniky, prosím pěkně o správný recept na cheesecake.
0: No, správný recept na cheesecake asi žádný neexistuje, protože každý si to dělá, jak chce. Tam je důležité vybrat kvalitní vlastně tu mléčnou složku, takže nepřipravujeme z mascarpone, protože je příliš tučné, připravujeme z nějakého čerstvého sýra. Je ideální vlastně čerstvý sýr, který je takový homogenizovaný, který je krásně hladký, aby nebyl hrudkovitý a můžeme ho míchat samozřejmě s tučným tvarohem a potom je základ to, že pokud používáte, takže na 500 gramů nějaké teda toho sýra nebo tvarohu dáváme 3 až 5 vajec a vždycky je potřeba vyšlehat žloutky s cukrem, ale bílky nešlehat, ano. Vyšlehat jenom žloutky s cukrem, zamíchat a pak zamíchat do toho i ty bílky, a nebo bílky nemusíme dávat vůbec. Stačí tam do toho i jenom ty žloutky. Ale jak říkám, ty poměry jsou opravdu velmi různé podle toho, jaký používáte ten mléčný výrobek.
2: Mm-hmm. Jak zajistit, aby když dejme tomu ten nepečený dort vypadá krásně, jak si zvenku a je v celku, aby vypadal stejně krásně, když ho nařízneme, tedy na řezu, aby ty jednotlivé kousky byly tak pěkné, jako když si to pořídíme někde v cukrárně.
0: Je to o správném tom poměru, ať už té želatiny nebo toho agaru. Všeobecně, když to vezmeme, tak zase na 500 gramů nějaké ty mléčné směsi, kdy teda, říkám, může být zamíchaná šlehačka s tvarohem nebo s nějakým tím čerstvým sýrem, s čímkoliv, tak se dává 10 gramů želatiny. Ale pozor na to, není želatina jako želatina. Můžeme si koupit želatinu
2: sypkou. Vždycky dáte tu optimistickou větu.
0: Můžeme si koupit želatinu sypkou anebo želatinu plátkovou. Je to potřeba potom mít citlivou váhu, aby jsme skutečně navážili těch 10 gramů, protože klasické domácí váhy mají plus minus 5 gramů. Takže tam se vám může stát, že místo 10 navážíte klidně 15 gramů, ano, a už to bude potom příliš tuhé. Takže já tady spíš doporučuji potom používat plátkovou želatinu a zase, ale když jsou recepty a jsou to recepty od profesionálů, tak vlastně, když se udává počet kusů plátků, tak ale jsou to vlastně plátky dlouhé, takové jsou to vlastně jakoby dvojnásobné, než co koupíte v obchodě. Mm-hmm. Takže pokud máte recept skutečně, který je teda od cukráře a jsou tam napsané plátky na kusy a vy si koupíte běžné plátky v obchodě, tak musíte dávat vlastně dvojnásobné množství těch plátků.
1: Mm-hmm. Vypadá to, že někdo využil telefonní linky sem k nám do studia. Máme tady posluchačský dotaz. Dobrý den, vítejte u nás, prosím, můžete se ptát.
3: Dobrý den, já jsem posluchač z Vysočiny. Já jsem se chtěl zeptat takový obecný dotaz. Když já žiju sám a když šlehám bílek, sníh z bílku, tak pak to liju do těsta, ten ušlehaný bílek, a na dně té nádoby mám neušlehaný bílek. Nevíte, proč se mě to tak stává?
0: No, to by se nemělo stát, protože pokud šleháte, ať už šleháte v ruce nebo v nějakém robotu, ale pokud ten bílek necháte chvilku stát, tak vám samozřejmě pouští, protože vy ho šleháte buď to úplně bez cukru, nebo jenom s malinkým množstvím cukru a když se nechá stát třeba i jenom 3-4 minuty, tak už ten bílek pouští a samozřejmě stéká z toho ta tekutina, ale to vůbec jako nevadí, to si nemusíte s tím dělat starosti, ale vždycky je lepší, pokud dáváte do těsta, tak si trošičku cukru z toho odebrat a ten tak jednu třetinu a tu vyšlehat s těma bílkama a ty dvě třetiny vlastně dát, když šleháte třeba máslo nebo ty žloutky, tak ty dvě třetiny dát do toho, rozdělit si to vlastně na ty dva poměry.
2: Rada od Pavlíny Beržijové, která zůstává hostem dnešní poradny Nepečené dezerty, o těch si povídáme. Můžete se stále zeptat třeba jako předchozí posluchač po telefonní lince 22 155 25 25.
4: Šárka Volemanová
5: a Jiří Holoubek 2 na 2.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: A ještě jednou nepečené dezerty s cukrářkou Pavlínou Beržijovou a vašimi dotazy, ten následující opět po telefonu. Vítáme vás.
3: Dobrý den, tady posluchačka Ila, já vás poslouchám a zaujalo mě použití toho pektinu. Mohla byste přesně jako říct, v jaké množství a jak se s tím vlastně pracuje? Děkuju.
4: Tak pokud někde koupíte ten čistý pektin, který samozřejmě je, můžete koupit jablečný, citronový třeba nebo nějaký směsný, mělo by tam být vždycky udáno na tom balení, kolik vlastně se používá toho pektinu na litr vody. Standardně zase, ale je to profesionální vlastně balení, co my používáme, tak na litr vody je 100 gramů vlastně pektinu. Ale nemusí to fungovat jakoby u všech, to nedokážu takhle úplně říct. Běžte do zdravé výživy, najděte si tam pektin a najděte si takovej pektin, který bude mít udaný přesné to dávkování, kolik ho máte použít. A zase vodu svaříte s cukrem nebo nějakou tu šťávu třeba z toho ovoce, svaříte s cukrem, pak do toho přidáte ten pektinový prášek, necháte to jenom lehce probublat, pak se to nechá chvilinku odstát a mělo by se to nechat schladit na nějakých 35 stupňů a pak zalévat to ovoce.
5: Mm-hmm. Pavlíno, jakou roli hraje v nepečených dezertech teplota surovin? Možná jedna otázka a druhá, pokud spěcháme, máte nějaký trik na to, jak to rychle schladit?
4: Teplota surovin je důležitá, protože pokud používáme na to tužení, ať už teda ten agar nebo tu želatinu, tak samozřejmě šlehačku musíme mít vychlazenou, aby jsme ji vyšlehali, aby byla kvalitní. Ale ten další mléčný výrobek, který používáte, ať už je to tvaroh, sýr nebo nějaká zakysaná smetana, nechte ji při pokojové teplotě, abyste tu směs celkově neměli úplně tak studenou. No a potom do toho, pokud přidáváte agar, zalévat velmi pomalu, míchat, aby se to nesrazilo. Pokud přidáváte želatinu, tu tam můžete nalít najednou, rozmíchat a hned musíte plnit, protože samozřejmě vám to začíná rychle tuhnout. No a s tím, abyste chvilku do mrazáku, to je jediné, ale nikdy se na to nemá spěchat. Tyhle ty vlastně krémy chtějí odležet a opravdu nejlepší jsou druhý den.
2: Hmm. Druhý den tedy v pořádku, nebo ideální, dá se říci, ale co třetí, čtvrtý, pátý, jak dlouho vydrží takové dezerty?
4: Záleží, jaké použijete ovoce. Pokud máte pevnější, kvalitní ovoce, které třeba nebylo až úplně tak jakoby přezrálé, tak vám klidně ten dezert 2-3 dny vydrží. Pokud ale už je to ovoce, které je hodně, tak tam doporučuji druhý den konzumovat.
5: Mm-hmm. Povídat by se dalo ještě dlouho. Srdcovka Pavlíny Beržijové u nepečených dezertů. Co by to bylo?
4: U nás to je úplně obyčejný dezert, kdy se uvaří klasický puding z mléka a pudinkového prášku a prokládá se to piškoty, které slepujeme dva k sobě rybízovou marmeládou a prokládáme nakrájenými jahodami. Dělá se to do mísy, takže není problém s nějakým krájením. Každý si pak nabere lžící a sní se to raz dva.
5: Je.
2: Děkujeme moc za návštěvu, děkujeme za to zajímavé povídání, které věříme bylo přínosné pro řadu našich posluchačů a posluchaček a také děkujeme za ty dobroty, které jste nám přinesla do studia. Mějte se hezky, pěkné léto a příště na viděnou.
4: Hezký den všem.

0: Nová zelená úsporám vstupuje do nové etapy a spolu s ní se mění pravidla státní podpory energetických renovací rodinných i bytových domů. Proč stát nahradil většinu přímých dotací bezúročnými úvěry, jak tento systém pomůže nízkopříjmovým domácnostem a co je renovační pas, kdo ho bude vydávat a jak lidem může naplánovat rekonstrukci, která se skutečně vyplatí. Tak o tom všem dnes odpoledne, berte to prosím jako pozvánku k poslechu kávy o čtvrté. Nejenom na to všechno se zeptá Patricie Strouhalová, Petra Waldmana, ředitele Státního fondu životního prostředí.
1: Další pozvánka přichází od Aleše Cibulky, pochopitelně nás směřuje na červen koberec. Aleš si dnes připravil velmi zajímavé entré na červeném koberci. Za chvíli vám o tom řekneme víc.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Na červeném koberci.
1: S Alešem Cibulkou.
0: Na Dvojce.
2: Tak se na to podívejte, naši milí posluchači. Po červeném koberci se vykračuje Aleš Cibulka. V ruce má zmrzlinu neurčité barvy, na uších Walkmana.
3: S neurčitou hudbou.
2: Ano. Aleši, je ti dobře?
4: Ano, samozřejmě, ale já přicházím takhle, protože je 1. července a hned to vysvětlím. 1. července roku 1979, před 47 lety, byl dán do prodeje první Walkman, typ TPSL2. Walkman, to bylo naše mládí. Všichni si vybavíme ty chvíle, kdy jsme ho měli, kdy jsme si pouštěli písničky, ovšem pozor.
2: Kdy jsme po něm Walkman toužili. Někteří z nás.
4: No samozřejmě, samozřejmě, nikdo si nevybaví, kromě naší generace, jaké to bylo přetáčet kazety na tušce, abychom si nevybíjeli kazety, jak zněly naše oblíbené písničky, když docházely baterky, a nebo my, kdo jsme nejdřív Walkmana neměli, co jsme museli absolvovat, když jsme jeli třeba na tábor nebo na školu v přírodě, kolik jsme museli dát C-ček, aby nám spolužačka Walkmana půjčila třeba na 3 písničky, to už si prostě nikdo nevybaví, že jo? Ale když se podíváme do historie, za všechno může spolu zakladatel firmy Sony Masaru Ibuka. On létal často na jednání letadlem a chtěl poslouchat stereo hudbu, ale už ho nebavilo tahat sebou velký magnetofon. Inženýři jeho firmy proto vzali kazetový rekordér, odstranili nahrávání, reproduktor a nechali jenom přehrávání do sluchátek. Tím se ten přístroj samozřejmě velmi zmenšil. Vyrábět se původně neměl, protože odborníci říkali, kdo by si koupil kazetový přístroj, který neumí nahrávat. Od toho už byly přece diktafony. Ale nakonec se tento výmysl ujal. První Walkman měl 2 výstupy na sluchátka, aby mohli poslouchat 2 lidé najednou, a měl dokonce i převratné tlačítko Hotline. Když jste ho zmáčkli, vestavěný mikrofon pustil váš hlas do sluchátek toho druhého, takže on si nemusel sundat sluchátka a mohli jste s ním komunikovat. No, byl vymyslen Walkman, Sony ho dali do prodeje, ovšem zázrak se nekonal. Prvních 30 tisíc kusů bylo vyrobeno, prodali se 3 tisíce, ale firma udělala geniální reklamní tah. Poslala do ulic Tokia své lidi a kolem jdoucím prostě nasazovali sluchátka a nechali je zažívat ten efekt. Walkman se ujal a na dlouhé roky ovlivnil naše generace. Ovšem potom samozřejmě přišly diskmeny, přišly MP3, no a dneska už je pro mladou generaci představa kazet v krabičce a doplňování tuškových baterek naprosto nemyslitelná. Zajímavé je, že jak my jsme šli potom, že jsme chtěli, aby ta sluchátka se zmenšovala, pak už byly jenom pecky, tak teď už ti mladí zase zvětšují a už mají taková ta traktoristická sluchátka jako otík ve vesničce. Takže tady ta historie elektronická zase se vrací zpátky.
3: Krásná vzpomínka, oba dva jsme se trochu zasnili se Šárkou, vzpomínali jsme na to, když jsme dostali svého Walkmana, jak vypadal a tak dále. No, děkujeme za to. Jo. Jdeme dál, vysvětlil si tedy Walkmana, ovšem nesmí zapadnout to, že přicházíš s nějakou, no na pohled, pěkně hnusnou zmrzlinou. Co to je za příchuť?
4: To je příchuť, je to prosím vás zmrzlina ze sépiového inkoustu, vyrábí se v Japonsku, je úplně černá, je drobně slaná, mořská a velmi efektní na pohled. Proč to říkám? 1. červenec je den kreativních zmrzlinových příchutí. Smysl je jednoduchý na chvíli opustit všechny ty vanilkové, čokoládové, pistáciové, jahodové a zkusit něco netradičního. Já jsem pátral a zjistil jsem, jaké zmrzliny se mohou vyrábět. Česneková, ta začala v Kalifornii, ovšem ta už se objevuje i u nás, sladká, krémová, potom přichází česnekový dozvuk. Velmi, velmi oblíbená je humorová zmrzlina, zmrzlina zmíněná ze sepijového inkoustu. Já bych možná zkusil zmrzlinu, která se vyrábí v Japonsku, a to je wasabi zmrzlina. Studená, sladká, ovšem přijde chuť, která patří hlavně k suši. Wasabi já mám rád, to bych zkusil. Krabí zmrzlina, no to taky není nic zvláštního. Ovšem, velký poprask v Londýně v roce 2011 způsobila zmrzlina, kterou tvůrci nazvali Baby Gaga. Byla vyrobená z vanilky, citronové kůry a darovaného mateřského mléka. Představte si, prodávala si sice dobře, ale úřady ji kvůli bezpečnosti zakázaly. No a já si myslím, že hit dnešního dne, nevím, jestli tady někde seženeme, v Missouri začali vyrábět zmrzlinu, která je cikádová. Je to vlastně zmrzlina s hnědým cukrem, máslovou chutí a je zdobená opraženými cikádami. První várka prý zmizela okamžitě, hygienici tak velkou radost neměli. No a pokud se ptáte podle světového výzkumu, která zmrzlina je celosvětově nejoblíbenější, oprsa zvítězila, no vlastně oprsa zmrzlina nemá prsa, čili těsně...
3: Okopeček.
2: Pistáciová.
4: Představte si, nejoblíbenější na světě je vanilková. Na druhém místě těsně čokoládová. Tak je na vás, jestli si dáte starou dobrou klasiku, a nebo si někde seženete třeba zmrzlinu Baby Gaga nebo tu cikádovou. Mm-hmm.
2: Musíme si to ještě ověřit, protože Honza Hochsteiger tady říkal, zmrzlinář evropský, že pistáciová ve vodě před vanilkovou. Fakt ne, já si to takhle pamatuju.
3: Říkal tu vanilkovou.
2: O, jen aby. Stejně si to ověřím oba dva. Vás.
4: Je to tak. Ano, potom je tady ještě speciální zmrzlina, ta se vyrábí z ginkgo biloba a ta je na paměť. Dobrá, šáry.
2: A potom zmrzlina zapomnění. A to jsem měla tři kopečky.
4: Tu si tak dáváš denně. Dobře.
2: Aleši, nakonec jedny narozeniny.
4: Ano, vlastně jenom taková připomínka, když jsem pátral u toho dnešního dne, zaujalo mě to, představte si, dneska by 65. narozeniny slavila Lady Di, princezna Diana. Zemřela v roce 97, bylo jí 36 let, tak dneska by jí bylo 65. Jak by asi vypadala, jaká by byla, s kým by žila, co kluci, synové, jak by byla pyšnou babičkou, to už se nikdy nedozvíme. Dneska by jí bylo 65.
3: Připomíná Aleš Cibulka na Červeném koberci. Měj se krásně, užij si ten svůj Volkmenovo zmrzlinový den a zase zítra naslyšenou.
4: Vemu si k tomu svou oblíbenou šustákovou soupravu a budu vypadat, jako kdybych utek z disco příběhu. Mějte se krásně, hezký den. Jo, ta písnička je k tomu ideální.

0: Rozjeli se prázdniny, rozjelo se léto a dnes je to u nás na dvojce léto mrazivé. I tentokrát jsme pro vás připravili pátračku, tedy položku, která vlastně by se hodila k tomu našemu dnešnímu povídání po deváté, každý rok ve stejnou dobu. Ano, pátračka se vrací už několik let.
1: Je to tak a samozřejmě už za chvíli uslyšíte další indicie a typovat můžete tu správnou odpověď přes webový formulář na stránkách dvojky, dvojka.rozhlas.cz a to všechno do pátku do 12 hodin.
0: V letošním roce hledáme postavy známých děsivých příběhů, takže pokud jste neslyšeli pondělní nebo úterní indicie, budete mít možnost za chvíli jaksi odhadnout anebo prostě a jednoduše uhodnout, koho že hledáme tento týden. A pak je potřeba to jenom včas napsat na správné místo.
1: Je to tak a vítěz každého týdne získá poukaz pro dvě osoby na dvě noci na ubytování spolupenzí v hotelu na luxusní adrese v Karlových Varech. No a vyhlášení vítěze každého týdne proběhne vždycky v pátek v pořadu Šťastnou cestu po 13. hodině.
2: Mrazivé léto na dvojce.
3: Pátračka.
4: Zrcadla jsem nikdy neměl příliš v oblibě. Nesnad kvůli ješitnosti či pověrčivosti, ale spíš proto, že v nich jaksi postrádám to nejdůležitější. Vlastní odraz. Pokud vstupuji do společnosti, kde si přeji zůstat v anonymitě, zásadně se zrcadlům vyhýbám. Ještě větší hrozbu však pro mě představují věci jako česnek nebo svatý kříž. Tyto překážky mi lidé s oblibou staví do cesty, aby mě odehnali od svých domovů. Dokážou mě tím sice oslabit, ale nikdy nesprovodit ze světa. Na to je zapotřebí mnohem komplikovanější řešení. Přemoci mě dokáže pouze ten, kdo prožene ostří osikového kůlu mým chladným srdcem.
3: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
2: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.

0: Blízká setkání nebudou chybět ani dnes po 11. hodině. Připraven je průvodce i jeho host.
1: Je to tak a průvodcem se dnes stane náš kolega Vasil Fridrich a řeč bude o značení turistických tras. Hostem Pavel Přílepek.
0: Nedávno jsme si tady v dopoledni povídali o tom, jak se české originální a skvělé značení přenáší například do Vietnamu. Mnohým z nás jistě na cestách pomáhá, tak si to poslechněte, bude to stát za to.
1: No a my se loučíme jenom proto, abychom se mohli zítra úderem 9. dopoledne společně s vámi. Na vlnách Českého rozhlasu Dvojka zase přivítat. Budou tu dva na dvojce, Jiří Holoubek
0: a Šárka Volemanová. Hezký den.

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Ministr spravedlnosti podal kárnou žalobu na soudkyni v kauze zavražděné Viktorky. Český tým záchranářů ve Venezuele je kompletní. Počasí bude oblačno až zataženo, bouřky a déšť zasáhnou nejdřív Čechy, později i Moravu a Slezsko. Teploty do 25 stupňů, na jihovýchodě až 33. Zprávy a Naďa Procházková. Dobré dopoledne. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO podal kárnou žalobu na soudkyni kvůli kauze zabití tříleté Viktorky. Vedle toho chce prověřit i činnost OSPODu, tedy orgánu sociálně právní ochrany dětí. Tříletou dívku letos v březnu zavraždil její otec. Dítě mu do péče svěřila soudkyně i přes varování pěstounů. Tejc pro ní žádá snížení platu o 30%. Věci se podle něj věnovala nedbale a rozhodla formálně. U činnosti orgánu na ochranu dětí chce ministr prověřit, proč úřad nevznesl žádné námitky. Český tým záchranářů ve Venezuele je kompletní. Práci jim ale komplikují dotřesy. Venezuelští i zahraniční záchranáři dál bojují s časem. Stále hledají lidi, kteří po zemětřesení mohli přežít pod sutinami. Kompletní je už i český tým USAR. Z Curaçá dorazilo zbývajících 19 hasičů, kteří se předtím nevešli do transportního letadla. Záchranáři jsou v kontaktu s místními obyvateli, kteří jim předávají tipy na místa, kde by mohl někdo přežít. Podle velitele od řadu českého USAR týmu Petra Vodičky jim ale práce komplikují další dotřesy.
2: Jakmile dojde k otřesu, všichni ven ze sutiny, jdou na bezpečné místo a okamžitě přepočítat, my všichni máme s sebou všechny lidi, počkáme, až se uklidní, znovu posouzení statikem a teprve pak můžeme pokračovat.
0: Ničivé zemětřesení ve Venezuele nepřežilo víc než 1900 lidí, zraněných je okolo 10 000. Novým ředitelem Ústřední vojenské nemocnice v Praze bude vojenský lékař Luděk Hána. Jmenoval ho ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Hána ve funkci po dvou letech vystřídá Václava Masopusta, který požádal o převelení na jiné místo. V květnu v nemocnici zasahovala policie. 10 lidí obvinila z falšování lékařských posudků nebo podplácení. Masopust tehdy řekl, že se věc týká dvou pracovníků nemocnice. Hána opakovaně sloužil v Afghánistánu jako lékař i velitel polních chirurgických týmů. Loni se stal zástupcem ředitele sekce vojenského zdravotnictví ministerstva obrany. Nejmladší chráněná krajinná oblast Soutok na Jižní Moravě má dnes první výročí vzniku. Správa oblasti považuje za problém vymáhání dodržování zákazu vjezdu do chráněného území. Pro turisty chce sjednotit dosud roztříštěné značení a informační prvky. Posílení návštěvnické infrastruktury plánují i samosprávy, potvrzuje místopředseda Břeclavi Jakub Matuška z Mladých a neklidných.
3: Na každém místě toho vstupu by byla umístěna nějaká informační tabule, jednotný mobiliář, nějaké posezení pro návštěvníky a to je právě předmětem žádostí na Jihomoravském kraji. My jako město Břeclav zároveň připravujeme podstavná parkoviště pro ty, kteří přijedou autem. Jedno by mělo být u viaduktu u Pohanska a druhé u Apola.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude oblačno až zataženo. V Čechách občas déšť nebo přeháňky, místy bouřky i silné. Odpoledne přejdou i na Moravu a do Slezska. Později srážky ustanou. Teploty v Čechách 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 31, na horách kolem 17.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 směrem z Vyškova na Brno se před Rohlenkou na 208. kilometru vyšetřuje nehoda 3 aut, projíždí se jen jedním pruhem. Fronta začíná už na kilometru 217 a zdrží vás 45 minut. Na dálnici D10 směrem z Prahy na Turnov za sjezdem na Brandýs nad Labem se střetla 3 auta v pravém pruhu. Kolona z 9. kilometru vás zdrží asi 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už blízká setkání a Vasil Fridrich.
5: Většina z nás někdy zažila ten příjemně bezpečný pocit, kdy se vydá na výlet a nemusí přemýšlet, kudy dál. Prostě se nechá vést. Je to samozřejmost, kterou si naplno uvědomíme až ve chvíli, kdy značení zmizí. Mým hostem je člověk, který zasvětil velkou část svého života tomu, aby se to nestávalo. Předseda klubu českých turistů, pan Pavel Přílepek, vítejte na Dvojce.
6: Dobrý den.
5: Mě mile překvapilo, že značkařství není jenom strohá a výsostně praktičnostní činnost, ale má v sobě taky jistou míru poezie. Co si můžeme představit, když zazní pojmenování pojmenování značka Útěchová?
6: Útěchová značka je jedna ze značek, kterou používáme, a používáme ji ve chvíli, kdy značená trasa vede dlouho po nějaké cestě, kde není žádná křižovatka, a ten turista začíná být neklidný, začíná si říkat, no jako jdu správně, mám tady tu trasu, nestratil jsem někde tu značku, no tak pak my tam musíme udělat tu takzvanou útěchovou značku, a v těch pravidlech značkařských, kterými používáme, tak máme, že ta útěchová značka by měla být nejpozději po 250 metrech.
5: Uklidňujete svého turistu, říkáte, buď v pohodě, jdeš správně, nesešel jsi z cesty.
6: Utěšujeme ho, že je na správné trase.
5: Když už jsme začali s těmi slangovými výrazy ve vašem oboru, jakou funkci má a kde se nejčastěji vyskytuje značka, která se jmenuje Volavka?
6: Volavka, to je zase značka, která je větších rozměrů. Používáme ji ve chvíli, kdy třeba ta značená trasa vychází z lesa a ta trasa musí přejít přes louku. A ten turista jde doprostřed louky a teď je na pochybách, kudy by mohl někam jít, kudy ta trasa vlastně dál vede, protože je tam jenom nějaká pěšina, trošku vyšlapaná, nemusí si být jistý, tak my potom na té druhé straně louky děláme pro něj značku větší, která už z té louky bude dobře viditelná. Ta značka bude třeba trojnásobných rozměrů proti standardní značce, a ona ta značka už z dálky na toho turistu volá, turisto, pojď sem, tady tudy vede trasa
5: Volavka.
6: A odtud Volavka.
5: Nejenom o značení si v dnešních blízkých setkáních budu povídat s předsedou Klubu českých turistů, s panem Pavlem Přílepkem.
1: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: setkání Vasila Fridricha.
1: Na Dvojce.
2: A dnes si povídám s expertem na turistické značky a předsedou Klubu českých turistů s panem Pavlem Přílepkem. Když se ještě vrátím k tomu úvodu, kdy jsem říkal, že značky mají svůj hluboký smysl v tom, aby se lidé neztratili, byla to skutečně primární motivace těch prvních značkařů na konci 19. století, proč to udělat, aby se neztratili, nebo naopak, aby lidem ukázali krásné trasy v nádherných místech v přírodě?
3: Spíš ta druhá varianta, protože byl zájem o to dostat se do přírody, dostat se někam ven, a značené trasy žádný nebyly. A v chvíli, kdy začaly vznikat, tak to byl nástroj k tomu, aby lidé se do té přírody mohli dostat sami, bez průvodce, mohli poznávat ty krásné místa, které u nás máme, a mohli se dostat na tyhle ty místa a poznávat je a užít si tu krásnou přírodu.
2: Vy jako Klub českých turistů jste nebyli sice úplně první, kdo značil, byly ještě nějaké kluby na Moravě, okolo Radhoště, nicméně vy jste se toho ujali první systematicky. Je vlastně to, co tehdy začalo, ta červená značka, je v podstatě nezměněná až dodnes, krom nějaké velikosti, která se korigovala? Je to stále táž, jedna a táž značka?
3: Ta značka vypadá trošku jinak. Vy jste říkal, že byla větší, to je správně. A ta původní červená značka, kterou se ty trasy Klubu českých turistů začaly značit v roce 1889, tak měla ten středový pás červený a ten pás samotný byl 10 cm vysoký. Dneska máme 10 cm vysokou celou tu značku. Jo? A kolem té značky historické byly nahoře a dole bílé pruhy, podobně jako u té stávající, ale ty pruhy byly jenom 4 cm vysoké. Dneska máme ty pásy 3 cm, takže nám to dává dneska rozměr té značky 10 na 10, máme 3 cm pásy nad sebou, mezi něma malou mezeru, aby se nám ty barvy nespojovaly, a ta stará značka byla tím pádem mnohem větší, až postupem času se ten rozměr začal upravovat. Proč ta značka byla tak veliká? Zřejmě proto, aby upoutala pozornost v té přírodě, protože dneska jsou lidi zvyklí chodit po značkách, tu značku vidí, řekněme, na první dobrou, kdežto v té historii tam bylo potřeba značit ty trasy tak, aby i ty značky byly z dálky viditelné, aby ti turisté si na to zvykli, že to značení nějaké existuje a mohli po něm chodit.
2: Má nějakou souvislost s tím, že jsme byli tehdy ještě mocnářství, protože v Rakousku také používají vlastně červenou a bílou. Bylo to nějak propojené v té době, že se používala tahle barva, nebo je to víceméně náhoda?
3: Náhoda to úplně není. Začaly se používat, řekněme, národní barvy. Mm-hmm. Jo. Takhle to začalo vlastně v tom roce 1880.

0: pohodě, ale vnímáte to i vy jako značkař jako něco výsostně negativního, anebo to ztracení se v přírodě může být taky šancí najít nějaké nové, zcela ještě neobjevené místo, které může být taky mimořádně půvabné?
1: Řekněme si upřímně, kdo z nás se někdy nestratil. Jo? Nejhorší by bylo, kdyby se ztratil značkař při značení, ale to nesmíme dopustit. Ale kam každý z nás se asi ztratil, někdo víc, někdy míň vlastně zabloudil nebo sešel z cesty. Je to pak takový dobrodružství, trošku najít pokračování té své cesty nebo se vrátit. Samozřejmě pomůže mi ledacos. Dneska mobilní telefon, mapy v mobilech. My jsme chodili před 30 lety, tak papírová mapa, buzola, kompas a museli jsme se nějak vyznat, museli jsme si nějak tu mapu použít, zorientovat, najít, kudy nejlépe se dostaneme do nějaké civilizace a pak, abychom už se vlastně dostali se domů zdravě.
0: Když jste otevřel tohle téma, vy vlastně jako vystudovaný elektrotechnik a člověk, který se zabývá informačními systémy, stále slinete láskou k těm papírovým mapám. V čem vlastně pořád ještě mají velkou výhodu oproti těm aplikacím, které bývají velmi přesné a které máme v telefonech? Je to ten kontext, že když si rozložím mapu, tak vidím tu krajinu v nějakém širším rozměru než na tom malém displeji?
1: Je to tak. Já používám do dneška papírové mapy, používám i mapy v mobilu. Každý má svoje použití nebo své výhody. Tu papírovou mapu, když si budu plánovat nějaký výlet nebo pobyt v nějaké oblasti, rozložím si ji na stole, klidně dvě vedle sebe a mám ten přehled, který potřebuju. Jo. To v těch elektronických mapách na mobilu určitě ne, pokud si to vezmu na internetu i na velký monitor, tak stejně v určitý chvíli přiblížení nebo oddálení vlastně toho změny toho měřítka, zobrazení té mapy, ztrácím ten detail těch tras a ztrácím tu informaci. Když na té papírové mapě tohle se mi nestane. Takže já preferuju prostě pro to plánování doma v klidu tu papírovou mapu. Ve chvíli, kdy trasu mám vymyšlenou, vím, kam půjdu, jdu do toho terénu, tak tam většinou už s tím mobilem, který mi pomáhá v podstatě s nějakou orientací, pomáhá mi i s tím, abych odhadl čas, kdy dojdu na určité místo, dokážu se zorientovat. Zase ale, když přijdu na nějaké místo třeba s větším výhledem, tak ten mobil... Ano, dneska i některé aplikace už mají panorama a zobrazí mi vrcholky, které jsou, ale tam je zase krása vybalit si tu mapu a teď se podívat, prostě tamhle vidím tohle, tamhle vidím něco jiného. Takže říká, i tu mapu papírovou beru sebou.
0: O výhodách a půvabech papírových map můj dnešní host, blízký setkání, předseda Klubu českých turistů, pan Pavel Přílepek.

0: dnešních blízkých setkáních si povídám s předsedou klubu českých turistů, s panem Pavlem Přílepkem. Vy jste už jako mladý kluk při školení značkařů sám sobě nebo možná i nahlas řekl, tak tohle bych chtěl jednou dělat. Vzpomenete si, kolik vám bylo let, kdy ten zážeh první vznikl ve vašem případě?
1: Zhruba 16 let, to při studiu na gymnáziu a měli jsme vlastně tam turistický oddíl mládeže a měli jsme nějakou víkendovku, kde jsme se učili takové základy pro vysokohorskou turistiku. Učili jsme se tam navázat se na lano a takové věci. No a protože jsme to měli víkendový, tak aby jsme večer taky měli nějakou akci, tak jsme tam měli besedu vlastně s člověkem, který dělal turistické značení a tam jsem se vlastně s tím prvně setkal. Po značkách jsem do té doby chodil normálně, že jo? Ale tam jsem se setkal s někým, kdo ty značky obnovuje, kdo se o značení stará a už mi to zůstalo nějak.
0: A byl to vlastně moment, kdy vám poprvé došlo, že to značení, které považujeme za všudy přítomné, jasné a logické, že ho někdo prostě musí namalovat, nakreslit a pak ho někdo obnovovat, že to byl ten první moment, kdy člověku dojde, že to není anonymní, ale že zatím stojí konkrétní lidé.
1: Což my jsme už v té době věděli o tom, tím, že jsme chodili po těch značených trasách, ten turistický oddíl, tak jsme věděli, že prostě ty značky nevznikají v tom terénu jen tak sami od sebe, že se o ně někdo musí starat, ale tohle to bylo setkání první s konkrétním člověkem, který tuhle činnost dělá a se to zalíbilo, pak jsem si říkal zpětně, no, ale jako tohle by jednou mohlo být zajímavý.
0: Když jste začal chodit značkovat, tak jste podle svých slov chodíval s bráchou. Říkám si, když si já představím sebe a své bratry, tak takové drobné hašteření a bitky a popichování je nějaká věc, která je na denním pořádku. Kolik litrů barvy jste vylili, když jste chodili s bráchou na výpravách?
1: Ne, už jsme barvu po sobě nelili, protože ono to nejde vyprat. Těžko se to umeje. Ale měli jsme příhody takový, že jsme na sebe barvu vylili, ale spíš to bylo o nešikovnosti, nebo vždycky to bylo o nešikovnosti. Vzpomínám si, se mi stalo jednou, potřeboval jsem přeskočit ze silnice, asfaltové komunikace mezi vesnicema, přeskočit přes ten příkop, který je tam vedle silnice a namalovat značku na strom na druhé straně toho příkopu. Tam byla vysoká tráva, neodhadl jsem hranu toho příkopu. Doskočil jsem, ujela mi noha, skácel jsem se, lehnul jsem na záda. Barvu jsem držel v tom nosiči dřevěným, co nosíme vlastně na barvy a na ten značkařské vybavení, tak tu jsem držel takhle nad sebou. Vzpomněl jsem si na jeden český film, jak tam pan Hanzlík skončil pod stromem zachránil s konvičkou, zachránil tu polévku, myslím, že tam v tom tenkrát ves. Takže to byla podobná scéna, já jsem zachraňoval barvy. No.
0: Když jste už zmínil vlastně ten nosič na barvy na štětce, tak tam nejsou jenom ty barvy a štětec, máte tam ještě spoustu dalších věcí. Pojďme si představit, jak vlastně vypadá ten značkařský cajk, jak říkáte ve vašem slengu.
1: No, tak samozřejmě musíme tam kromě těch barev a štětců mít ještě další věci, které potřebujeme. Samozřejmě šablony pro malování těch značek, protože my, když tu značku malujeme úplně novou, třeba na strom nebo na betonový sloup, tak si podle té šablony tam předkreslíme tuškou a pak vlastně tou barvou štětcem to vymalujeme, tak aby ta značka byla pěkná. Potřebujeme tam zahradnické nůžky, skládací pilku, kvůli tomu, abychom byli schopni třeba odstřihnout nějakou větev, která zakrývá ty značky nebo nějaké nálety, které začnou růst před tím stromem se značkou, tak abychom je dokázali nějakým způsobem omezit, říkám zlikvidovat úplně, ale omezit ten růst tak, aby to tu značku nezakrývalo, že ty značky potřeba, aby byly trvalé po celý rok dobře viditelné. No, máme tam škrabku ještě, zase, kterou upravujeme kůru stromů třeba na borovici, kde ta borka je hodně silná, tak si upravíme ten povrch toho stromu, tu kůru, takže obrousíme tou škrabkou to do nějaké plochy, na kterou už se dá ta značka lépe namalovat. Máme tam škrabku ještě jednu, zase trošku jiného provedení na samolepky, protože používáme i samolepící značky. Zase, když tu starou samolepící značku potřebuje sundat, tak zase na to máme jinou škrabku, kterou takhle použijeme.
0: Když jste zmínil tu borovou kůru, která je komplikovaná na to, aby se tam malovalo na ní, bývá někdo rozezlen, že třeba dostane trasu, kde jsou buky nebo něco, ty z dřeviny s hladkou kůrou, že tam je to jednoduché, a pak někdo dostane borový les a tam je té práce více, že zkrátka každá značka netrvá stejně dlouho ji namalovat nebo ji zrekonstruovat?
1: Buky jsou velmi dobré stromy pro malování značek, tam se to maluje skoro samo, jak říkáte, ta kůra je hladká, fakt se to tam maluje dobře, horší je to s některýma stromama, třeba na duby je to hodně, hodně problematický, kde musíme zase trošku víc toho škrabat. Jsou tam velký záhyby na té kůře, že musíme tam tu barvu do toho dostat, aby to bylo dobře vidět. Pak zase v těch záhybech ta barva často zůstává, když ji tam necháme moc, tak ona stéká, značka takzvaně pláče, to taky nechceme. Jo. Takže je to o těch površích, na které se ty značky malují. Krásně se to dělá na betonové sloupy elektrického vedení. Naštěstí to tolerují všechny energetické společnosti v České republice a děkujeme jim za to, že jsou takhle tolerantní k nám. A vždycky každý ten povrch má něco do sebe a nikdy to není tak, že bych šel celou tu trasu, kterou obnovuju monokulturou lesní, vždycky se to tam střídá, zase přijdete do obce, jsou tam zase třeba ty betonové sloupy, jo, někde máte smrky, někde máte borovice, někde máte ty buky, no, je to příjemné zpestření i tohle to střídání těch povrchů, na který se ty značky malujou.
0: Říká v dnešních blízkých setkáních Pavel Přílepek.
2: Český rozhlas Dvojka.

0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: A dnes si povídám s expertem na turistické značení a předsedou Klubu českých turistů, panem Pavlem Přílepkem. Vy jste se stal poměrně čerstvě předsedou vašeho spolku. Předpokládám, že to nese sebou spoustu dalších různých povinností. Jak často ještě máte čas sebrat barvy a celý značkařský cajk a vyrazit do přírody a malovat nebo přemalovávat značky?
2: No, vždycky, každý rok si musím najít nějaký čas na to, abych ten značkařský cajk vzal a ty značky nějaké šel namalovat. Vždycky si vezmu nějaký značkařský příkaz u nás na Táborsku.
1: To znamená rozpis toho, co se má za trasu udělat.
2: Přesně tak. Na tom značkařském příkaze je určená trasa, úsek té trasy, který se má obnovit.
1: Bývá zpravidla dlouhá.
2: Pro dvojici značkařů, vždycky ten značkařský příkaz vydáváme pro dvojici značkařů, chceme, aby chodili ve dvou z bezpečnostních důvodů i z důvodu toho, aby si dokázali poradit vlastně v tom terénu. A ta dvojice za den udělá 5-7 kilometrů, takovýhle úsek vlastně jsou schopni ti dva značkaři za den označit nebo obnovit.
1: A zpátky tedy k vám, k tomu, jak často máte čas, vždycky si ho najdete.
2: Vždycky si ho najdu, každý rok si ho musím najít a ať jsem dělal, co jsem dělal v minulosti, tak vždycky to byl takový příjemný relax. Vzít si ty barvy a vyrazit ven do té přírody a v té chvíli člověk nepřemýšlí o pracovních problémech nebo to, co bylo v týdnu zaměstnání, ale řešíte, kam tu značku namalovat, jestli je to takhle dobře, jestli tady ta značka má být nebo tam nemá být, jak vyřešit značení na tomhle rozcestí, protože je to nějaký komplikovanější, pokáceli se tam nějaký stromy, těch objektů tam moc není, tak vymýšlíte, jak to označit z jedné strany, pak to vymyslíte z té jedné strany a zjistíte, že z druhé strany vám to nebude fungovat úplně dobře, takže zase to přemyslet, udělat to jinak. No, takže je to vlastně krásná práce v krásném prostředí na zdravým čerstvém vzduchu, co si přát víc.
1: Když jste takhle nastínil způsob myšlení značkaře, když vyrazíte sám do přírody jenom na výlet, jste schopen si to užít jenom jako prostou turistiku, výlet a krajinu okolo, anebo sledujete neustále značení, jestli je v pořádku nebo není a kde by se to dalo změnit trošku nebo vylepšit?
2: To je přesně taková ta profesionální posedlost, nebo jak to nazvat. Mně se to stává, jsem se vracel ze Šumavy autem a někde v nějaké vesnici to bylo, zahlíd značku, a zase to mají špatně. Je to profesionální deformace, prostě klasická, prostě tak jak to funguje ve spoustě profesí jiných, když to vidíte, tak vidíte ty chyby, které by tam být neměly. Oni to nejsou chyby třeba takového rozsahu, na které by přišel ten turista. Jo, ale pro nás značkaře to chyby jsou, protože to neodpovídá, tak jak je to udělané, neodpovídá to té metodice, nejsou poctěná ta pravidla. A to, že český značení má ten zvuk a je tak vysoce hodnocený, je právě o tom, že se léta ty pravidla, ty principy, ta metodika dodržuje a všude je to stejný. A nenajdete moc těch chyb. Najdeme. My je nacházíme, ale od toho máme i vlastně zase nějaké setkání s těma značkařema, který to dělají, aby jsme jim řekli, takhle ne, tadyhle, tyhle ty chyby děláte, tohle nemůžete dělat tímhle s tím způsobem, musíte jinak vysvětlit jim princip ten problém, jak ho odstranit.
1: Je to svého druhu podsta pro české, československé značení turistické, že se objevuje i v cizích zemích, pokud jsem správně zachytil, tak jsou značky tohoto našeho československého typu v Rumunsku, na Ukrajině, dokonce v Brazílii, v Mongolsku. Je to pro vás čest, že někdo si vybere tento náš způsob značení pro své vlastní turistické cesty?
2: Určitě ano, protože je to něco, co čím dokážeme představit vlastně tu Českou republiku v zahraničí. No, proč jsme se domluvili s Mongolskem? No, protože je to zajímalo, protože chtěli něco zajímavého, co funguje, aplikovat i u nich. Teď jednáme, možná, že to dopadne v označení ve Vietnamu, možná, že to bude, že to bude fungovat. Mluvil jste o Rumunsku, o Banátu, tam je to trošku jiná situace. Tam vlastně ty značené trasy vznikly kvůli tomu, aby se propojily ty české vesnice, které tam v rumunském Banátu jsou, a dneska nám tam funguje zhruba 300 kilometrů pěších tras, který tam pomáháme obnovovat. Snažíme se o to, aby to značení tam bylo kvalitní. Spolupracujeme s dalšíma organizacemi, které tam vlastně podporují tu českou komunitu Banátu. Takže není to jenom o klubu českých turistů tam, ale je to i o té spolupráci, která tam musí fungovat, protože jinak by v té komunitě to nebylo úplně jednoduché.
1: Když se vrátíme ze světa opět k nám, když já jako turista půjdu, potkám značkaře, který zrovna bude pracovat na nějaké značce. A tak mě to mimořádně upoutá, že bych to taky chtěl zkusit. Může mi dovolit, abych si zkusil namalovat, nebo to může dělat jenom certifikovaný člověk?
2: Obnovu značení říkáme, že musí dělat vyškolení značkaři. Každý rok nabíráme nové značkaře, vyškolíme je, nejdřív absolvují takzvaný zácvik, znamená, že jdou s našimi značkaři zkušenými na 2 dny do terénu a naučí se vlastně ty základy, ty základní principy, naučí se i ty technické postupy, jak tu značku namalovat, jak si upravit ten povrch pro to, aby se ta značka
1: dala
2: dobře namalovat, aby značky neplakaly potom, když od nich odchází. Takže takhle vlastně zaškolíme ty značkaře, no a potom ta dvojice značkařská, jak jsem říkal, musí být složena vždycky alespoň z jednoho vedoucího značkaře, což je značkař, který má trošku vyšší kvalifikaci. Není to jen ten zaškolený, který absolvoval ten zácvik, ale potřebuje absolvovat dva víkendy nebo jeden prodloužený víkend školení těch vedoucích značkařů a pak už může vést tu dvojici značkařů a už dostávají ten značkařský příkaz. Takže vždycky říkáme, fajn, když jste dvojice, manželský pár nebo kamarádi dva, jeden z vás dvou by měl být tím vedoucím značkařem. No a vy, když potkáte ty značkaře, tak je to na vás, jestli ho ukecáte o tom, aby vám půjčil ten štětec a dovolil vám namalovat kousek té značky. On se pak neudrží, vezme potom ten štětec a po vás to tam doladí, aby to bylo tak, jak by to mělo být. Ne, že byste to namaloval špatně, ale většinou ti značkaři takhle zafungujou.
1: Říká v dnešních blízkých setkáních expert na turistické značky pan Pavel Přílepek.
0: Mrazivé léto na dvojce.
3: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
3: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Noční můry ožívají.
3: Každý stín může být nebezpečný.
0: Mrazivé léto na dvojce.
4: Léto má v Českém Krumlově svůj vlastní zvuk. Zvuk orchestru pod čirým nebem, zvuk klavíru, který se rozezní nad řekou, zvuk večerů, na které se nezapomíná. Festival Krumlov slaví 35 let. Lukáš Vondráček se Sočnem připomenou 100 let orchestru, který psal dějiny české hudby. 17. července až 8. srpna. Program na www.festivalkrumlov.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
0: Český rozhlas dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: blízkých setkáních dneska na dvojce si povídám s poměrně novopečeným předsedou Klubu českých turistů s panem Pavlem Přílepkem. Když jste se stal šéfem vašeho spolku, předpokládám, že to velká výzva. Při vším respektu a úctě, když slyším název Klub českých turistů, tak se mě vybaví slovutná společnost, ale spíše řekněme s historickým odkazem. Jak to udělat, aby vnímali lidé také moderní současnou vrstvu vaší organizace?
1: Klub českých turistů je tradiční spolek, má bohatou historii, jak jste zmiňoval, nicméně ta turistika má své historické kořeny, ale je stále živá, prostě spousta lidí chodí po turistických trasách, vidíte to, když se vydáte do přírody, potkáváte rodiny s dětma, potkáváte skupiny studentů, potkáváte skupiny seniorů nebo samostatní turisty, který chodí po těch trasách, takže turistika je živá neustále. Jo? Klub má trochu problém s tím, aby oslovoval mladší generaci, aby jsme jim dokázali nabídnout to, co by je zajímalo, aby jsme jim dokázali prostě připravit nějakou možnost pro jejich vyžití. Ukazuje se to na spoustě projektů, na kterých třeba i spolupracujeme. Stezka Českem, která vznikla před nedávnou dobou, v podstatě za covidu. Dneska po té stezce Českem chodí spousta lidí, ať už individuálně, nebo jsou to nějaký skupiny, které se dali ad hoc dohromady a jdou vlastně část třeba té trasy. Takže ten zájem o turistiku tady pořád je. Akorát my potřebujeme v podstatě těm lidem říct, že tady je taky ten klub českých turistů, který pro ty turisty značí ty turistické trasy a kromě toho má ještě spoustu dalších aktivit, na kterých se podílí, jako jsou třeba i programy na pořádek vlastně na turistických trasách, tak abychom po sobě nezanechávali příliš mnoho stop, když se pohybujeme v té přírodě. Že i tu ochranu přírody Klub českých turistů má od prvopočátku ve svých stanovách nebo v těch svých cílech, o které se snaží. Takže je to opravdu o tom dát o sobě více vědět, prezentovat lépe svoji činnost a přilákat vlastně k tomu širší skupinu veřejnosti nezávisle na věkové kategorie. Jo? Říkám, rodiny s dětma, měli bychom mít programy jak pro ty rodiny s dětma, i pro ty malé děti, i pro ty dospělí, pro mládež, studenty, i pro ty seniory, na který nemůžeme zapomínat, protože pořád je mnoho členů Klubu českých turistů seniorského věku. Jsme rádi, že máme i tu mládež, máme přes 4000 členů dětského věku, ale chceme víc, chceme, aby tady vlastně ta mladá generace víc se dozvěděla o klubu a aby i ten program nebo ty činnost, kterou klub dělá, byla pro tuhle věkovou kategorii zajímavá.
0: Takže součástí vaší předsednické mise je udělat atraktivnější Klub českých turistů, jak se dneska říká, módně sexy, víc pro širší populaci a nejenom ty, kteří tam stávající členové jsou.
1: Hodně o sobě dát vědět, aby jsme vlastně i tu mladší generaci s tou činností toho klubu seznámili, protože mnohdy o tom nevědí. Potkáváte se s tím, že vlastně chodí po značkách, po značených turistických trasách, ale že vlastně ty značky namalovali dobrovolníci z Klubu českých turistů, to už ví málo kdo.
0: Nehledě na to, že spousta turistických cílů, ať už třeba rozhleden nebo chat různých turistických, vždycky tam bývá nebo zhusta napsáno, zbudováno nákladem Klubu českých turistů. Patří vám stále i tyhle ty nemovitosti nebo respektive tyhle ty turistické cíle, o kterých jsem mluvil? Je to součást toho portfolia, o které se musíte taky starat?
1: Samozřejmě je to součást toho našeho majetku, který máme. Část těch chat nebo horských bud vlastní ústředí Klubu českých turistů, ale velké množství třeba právě těch rozhleden nebo i těch menších ubytovacích zařízení vlastní ty naše nižší nebo nejnižší organizační jednotky, ty odbory v těch jednotlivých oblastech nebo místech. Takže ty se o ně starají, ty je provozují, ty mají zájem na tom, aby ty rozhledny fungovaly, aby tam návštěvníci chodili. snažíme se samozřejmě o tom, aby vždycky k té turistické atrakci, k té rozhledně, k tomu zajímavému místu vedla turistická trasa. Takže ono se to propojuje, vlastně ta nabídka těch zajímavých cílů i s nabídkou těch turistických tras.
0: Umíte si představit, že by vaše organizace byla tak mohutná, jako byla za první republiky, kdy v tom nejvyšším počtu se mluvilo až o 100 tisících členech? Dalo by se to uřídit s tím stávajícím aparátem?
1: Ta republika byla na rozlohu trošku větší, ale cíl by tomu byl ambiciozní samozřejmě, ale asi se do takovýchto počtů nedostaneme, ale budeme rádi, když se významným způsobem zvýší počet členů Klubu českých turistů.
0: Říká jeho předseda, dnešní host v Blízkých setkáních, pan Pavel Přílepek. Český rozhlas Dvojka.

0: a setkání Vasila Fridricha.
1: Dnes si povídám na dvojce s Pavlem Přílepkem, předsedou Klubu českých turistů a odborníkem na turistické značení. Říkám si, že vlastně vy značkaři jste jakýmisi kronikáři české krajiny. Jak se proměnila za tu dobu, co chodíte od 90. let značkovat a přemalovávat značky? Vnímáte tu změnu, kterou naše krajina prodělala, a pakliže ano, nějak dynamicky, je to k lepšímu, anebo se to spíš zhoršuje trochu?
2: No, začnu tím, že ta změna je viditelná pro každého, protože přibylo množství liniových staveb, dostavily se dálnice, dostavily se koridory železniční, a tohle to všechno komplikuje i vedení těch turistických značených tras. Takže musíme někde ty trasy překládat, musíme hledat vhodná místa, kde tyhle ty liniové stavby překonat. Někdy se nám ozvou projektanti už při projektování té dálnice nebo toho koridoru a dokážeme s nimi nějakým způsobem komunikovat. Někdy ne, což je trošku škoda, ale prostě je to stav, s kterým musíme potom nějakým způsobem bojovat. Ta příroda samozřejmě se změnila taky. Absolvovali jsme v posledních letech kůrovcovou kalamitu. Když se podívám na její následky očima turisty, tak samozřejmě vidím to negativum, že ubylo nám lesních porostů, ale na druhou stranu nám vznikly nějaký nový místa, z kterých je krásný výhled. Ne, že bych hájil teď to, že je to dobře, že proběhla kůrovcová kalamita, je to špatně, přišli jsme o lesy. Jo, ale má to tenhle ten efekt,
1: vlastně
2: že se nám najednou otevřela ta krajina někde, kde jsme to absolutně nečekali. Jo? Kde najednou na pár kamenech prostě vršíčku, který byl zalesněný, dneska je z toho krásný výhled do širokého dalekého okolí. Jo? Takže pak to místo se stává i turisticky zajímavým. Na pár let, než tam zase ten les vyroste a snad nám vyroste a bude stejně kvalitní jako ten před tím kůrovcem.
1: To mluvíme o proměnách krajiny, která samozřejmě reaguje na vnější životní prostředí, ale proměnilo se nějak i chování turistů, tedy nás, kteří do přírody chodíme. Sledujete taky nějaký trend, a pakliže ano, je potěšitelný, anebo naopak jako u toho kůrovce, je to trochu k pláči?
2: Je to spíš k pláči, protože potkáváme se stále více a více s tím, že okolí těch turistických tras je znečištěno, jsou tam odpadky, i když jsou různé aktivity, iniciativy k tomu, abychom uklidili Česko nebo uklidili tu přírodu. I my se snažíme v rámci některých našich projektů, které souvisí s ochranou přírody, abychom vlastně dávali podněty těm turistům k tomu, aby po sobě nezanechávali stopy v té přírodě, aby všechno, co si do přírody přinesou, aby si zase odnesli zpátky. Já jsem starší generace, nás takhle vychovávali vlastně od mládí, vždycky, když jsme šli s nějakým tím batůžkem na výlet, no tak vlastně to, co jsme sebou měli, tak jsme si brali zpátky. Tehdy nebyly petlahve, takže dneska vlastně každý jde do přírody, bere si nějaké pití v petlahvi, a je špatně, že ta petlahev skončí někde u té turistické trasy. Jo, to není dobře a s tím se potkáváme teď stále častěji a častěji. Takže pokud můžu, apeloval bych na turisty, chovejte se k té přírodě tak, abyste po sobě zanechávali co nejméně stop, ideálně žádné. Všechno, co si tam přinesete, odneste, nezanechávejte tam nikde, ani na těch nouzových nocovištích nebo u těch přístřešků, kde i třeba jsou odpadkové koše. Radši to vemte sebou do civilizace zpátky domů, vyhoďte to do tříděného odpadu a děláte tu nejlepší službu té přírodě, kterou můžete.
1: Když se vrátím ještě k vašemu relativně čerstvě nabitému mandátu v rámci Klubu českých turistů, jak byste chtěl, aby na konci vašeho působení klub byl v jaké kondici? Co byste mu přál Klubu českých turistů? Kam by se měl vyšplhat a jakou funkci by měl v naší společnosti zastávat?
2: No, já si myslím, že by stále měl být tím váženým reprezentativním spolkem, který tady je a bude reprezentovat turistiku. Byl bych rád, kdybychom měli větší počet členů, než máme teď, a byl bych rád, kdyby povědomí o Klubu českých turistů ve veřejnosti bylo řekněme, lepší, širší, než je v současné době.
1: A kdybychom měli poslat ještě nějaký krátký vzkaz všem, kdo chodí po vašich značkách, o tom pořádku už jsme si něco řekli, ale třeba něco pozitivního, aby si to užili, nebo aby využívali vašich značek v tom nejlepším slova smyslu?
2: Já bych požádal třeba o spolupráci turisty v tom smyslu, že pokud někde narazíte na nějakou chybu ve značení, není dobře třeba označený rozcestí křižovatka, máme webové stránky www.turistickéznačení.cz, tam je možný napsat, tady v tomto místě jsem našel tuto chybu nebo je tato závada na turistickém značení. Dostane se to nejrychleji k našim značkařům a můžeme reagovat, můžeme to opravit. Takže bych poprosil takhle turistickou veřejnost o tuhle spolupráci. Je to nejjednodušší, co můžete udělat. A děkuji vám za to.
1: Díky moc za to, že jste přijal mé pozvání do blízkých setkání. Milí posluchači, před námi jsou polední zprávy a pak už se na vás těší Honza Kovařík a jeho Byl jednou jeden rok. Od mikrofonu se s vámi loučí Vasil Fridrich a můj dnešní host Pavel Přílepek.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Krajský klid malého města.
2: Nejspíš vražda, co Jesse?
3: Nejspíš.
1: Děsí podivná hra.
4: Zas dvě rány do hrudníku.
1: Sériového vraha.
5: Stejná kulka?
3: Stejná kulka.
1: A obětí přibývá.
3: Vím, kdo je zabil.
5: A máš i motiv?
3: Ne.
6: Žádné stopy, prostě nic?
5: Správně.
1: Jesse Stone?
5: Určitě ještě neskončili.
1: Chladnokrevný detektiv. Premiéra zítra večer na ČT2.
7: Bylo 12 hodin.
8: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
7: Pět dětí je po úderu blesku na táboře u Nové Bystřice mimo ohrožení života. Silničáři omezují průjezd k Belskou ulicí v Praze. Zítra začne její kompletní oprava. Bude oblačno až zataženo na Moravě a ve Slezsku ještě nějaký čas slunečno. Nejvyšší teploty v Čechách až 25, na východě většinou až 31 stupňů. Dobré poledne vám přeje Josef Maršal. Pět dětí zasažených bleskem na táboře u Nové Bystřice na Jindřichohradecku je mimo ohrožení života a jejich stav je stabilizovaný. Zůstávají v Jindřichohradecké nemocnici. Záchranáři na místě ošetřili také muže středního věku, který byl po zásahu sekundárním bleskem krátce v bezvědomí, a zdravotníci ho transportovali vrtulníkem do Českých Budějovic. Detaily o zdravotním stavu dětí přidává mluvčí Jindřichohradecké nemocnice Dana Velimská.
9: V nočních hodinách bylo do nemocnice Jindřichův Hradec přijato pět dětí ve věku 10 až 15 let z letního tábora v Číměři po zásahu bleskem. Všechny děti jsou hospitalizovány na monitorovaných lůžkách jednotky intenzivní péče dětského oddělení. Jejich zdravotní stav je v současné době stabilizovaný, psychologická intervence prozatím nebyla nutná a děti jsou mimo ohrožení života.
8: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
7: Kbelská ulice v Praze bude ode dneška průjezdná v každém směru jen jedním pruhem. Silničáři připravují dopravní omezení. Zítra začnou tepnu, po níž denně projede asi 90 000 aut, kompletně opravovat. Ve Kbelské ulici je reportér Josef Beneda.
10: Na křížení Prosecké a Kbelské ulice je teď v poledne mírnější provoz. Na sjezdu z dálnice D8 do Metropole se ale kvůli omezením tvoří kolony. Dopravu na Kbelské ulici silničáři postupně převádí do jednoho jízdního pruhu místo stávajících dvou. Po 9. hodině začali postupně omezovat dopravu od křížení s Cínoveckou ulicí směrem sem k Prosecké. Dopravu do jednoho pruhu zužují už také od Novopatské ulice v jižní části silnice. Veškerá dopravní omezení budou v provozu nejpozději zítra v 6 hodin ráno, kdy začne samotná rekonstrukce. Silnice v havarijním stavu, jsou v ní vyjeté koleje od kamionů, nerovnosti a trhliny. Dělníci na ní budou pracovat v nepřetržitém režimu do poloviny srpna. Josef Beneda, Český rozhlas.
7: Systém rozdělování daňových výnosů mezi kraje obstál před ústavním soudem. Skupina senátorů vloni navrhla zrušit část zákona o rozpočtovém určení daní. Soud dnes ale jejich podnět zamítl. Podle senátorů zákon neobsahuje mechanismus, díky němuž by se mohly podíly přizpůsobovat změnám třeba v demografického vývoje. V Praze přibývá případů svrabu. Hygienici za první pololetí tohoto roku evidovali přes 450 nakažených tímto kožním onemocněním. V loni jich ve stejném období bylo 300. Praha podle hygieniků patří v přepočtu na obyvatele k regionům s nejnižším počtem případů, říká mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok.
11: Současný nárůst případů je odrazem vysoké mobility dnešní společnosti, nikoli hygienických standardů jednotlivců. Přenosu zákošky svrabové je zapotřebí dlouhodobý úzký kontakt s kůží nemocného nebo s kontaminovanou textilí. Běžné cestování v MHD proto představuje pro nákazu jen minimální riziko.
7: Českem v noci na dnešek a ráno prošly v několika vlnách bouřky s větrem, který vyvracel nebo lámal větve a stromy, působil problémy na železnici. Dočasně také bouřky připravily o dodávky elektřiny asi 20 000 domácností. Noční vlna bouřek zasáhla hlavně východ Čech a Vysočinu. Ráno se bouřky prohnaly přes středočeský kraj. Na Chrudimce platí mimořádná veterinární opatření kvůli račímu moru. Infekce zahubila kriticky ohrožené raky říční v úseku pod Křižanovickou přehradou na Chrudimsku. Lidé tam nesmějí vstupovat do vody, aby nemoc dál nepřenášeli. Nemají s raky nebo rybami ani nijak manipulovat. Nákaza populaci vzácných živočichů skoro zlikvidovala, řekl Ondřej Machač z Agentury ochrany přírody a krajiny.
12: Jednalo se o desítky až stovky raků a víceméně by se dalo říct, že to pravděpodobně odnesla většina té populace, která byla minimálně v tom daném úseku od Křižanovické přehrady dál.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
8: Počasí.
7: Dnes bude oblačno až zataženo. Na Moravě a ve Slezsku ještě nějaký čas slunečno. V Čechách čekáme déšť anebo přehánky a s výjimkou severozápadu území místy bouřky a mohou být i silné. Odpoledne dorazí na východ. Nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25, na východě území většinou 26 až 31 stupňů. V 1000 metrech na horách bude kolem 17 a v Jeseníkách a Beskydech tepleji až 23. Zítra bude většinou polojasno, na východě území zpočátku až zataženo a ojediněle s deštěm nebo přehánkami. Večer bude od severozápadu přibývat oblačnosti s deštěm. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 29 stupňů a v 1000 metrech na horách bude kolem 17.
8: Doprava.
7: Na příjezdu do Prahy po dálnici D8 narůstá kolona. Teď se do ní brzdí zhruba na 8. kilometru. 40 minut se pak jede do Kbelské ulice, kde chystají omezení na zítra, jak už jste slyšeli ve zprávách. A v Praze na jižní spojce směrem na Barandovský most likvidují následky nehody u Spořilova. Kolony se táhnou ze Štěrboholské spojky asi na 35 minut. To byly zprávy, teď Honza Kovařík.
13: 12.06, dobré poledne, tak jsem zase tady, doufám, že to příliš nevadí. Některé z vás, pravidelných cvičenců mozkové tělocvičny, jsem dnes ráno vyděsil, dokonce mi přišlo několik dotazů, zda se v poledne uslyšíme. Tak tedy ano, na moje pravidelné rozhlasové závazky nemá moje nepravidelná červencová ranní záležitost žádný vliv. Vítejte a pojďme do roku, kdy jsem taky brzo ráno vstával jako dneska, jen neprozradím, zda to bylo vstávání rozhlasové nebo televizní, to by bylo moc jednoduché. Dnešní numerickou nápovědu vyřídíme poměrně rychle. Hledaný letopočet, pokud sečtete všechny jeho číslice, tak součet je v intervalu od 19 do 25, a to včetně. A v dnešním datu, pozor, je jen jedna použitelná číslice. No a ještě ze zvyku do třetice nápověda. Řešili jsme horko včera, řešme ho i dnes. V onom roce jsme zažili nejteplejší červenec od roku 1961. Průměrná teplota července v onom roce byla 21 stupňů Celsia. Víc než dva týdny v kuse nás trápily tropické teploty přes 30 stupňů Celsia. No já vím, dnes už to dávno žádný rekord není, ale tenkrát to opravdu stálo za to. Tak tipujte, přemýšlejte, vzpomínejte, anebo jen tak střílejte od boku.
8: Byl jednou jeden rok.
0: Cesta časem a vašimi vzpomínkami s Honzou Kovaříkem
8: na dvojce.

0: 12.12, to bude nejbližší celý minutový údaj na našich hodinách. Někdo si posteskl ve svém typu inu reggae, to byly jiné časy, tak nějak život běžel pohodověji. Jinak se zatím nemůžete shodnout, jestli hledáme osmdesátky nebo devadesátky. Je tu typ a opakovaný pro rok 1983, několik 91, dvojek, trojek, čtyřek i pětek. No, tak numerickou už neopakuji, kdo se přeslechl, ten má smůlu a jdeme losovat. Kdybyste si teď použili a otevřeli na webu vyhledávač a podívali se do studia, udělám krátce do kamery věc, která to všechno vyjasní. Ne? Pamatujete ty filcové míčky, co měly uši, když se zatáhlo, vyplázlo se z toho číslo a celé se to jmenovalo malé televizní sázení? To v našem roce skončilo a po dlouhé době, už od roku 67, se v televizi losovalo třeba takto.
1: Dnes večer má být vylosováno i 5 čísel Matesa a proto jsme si do studia pozvali účinkující z programu orchestru Karla Vlacha, aby nám před vašimi zraky vylosovali 5 čísel našeho malého televizního sázení.
0: Malé televizní sázení, tedy Mates, 5 čísel z 35, jednou za 14 dní. Tenkrát, chvályhodně, výtěžek z té hry byl používán na podporu kulturních projektů. V našem roce Mates skončil, ale to neznamená, že se v televizi nedalo mírně hazardovat. Třeba takto.

0: Je to, přátelé, tak dávno, že tou dobou se ještě vysílala Česká soda, jak mě upozornil Michal, který mi poslal odkaz na nádhernou scénku s losováním Matesa a doprovodil jí zprávou Honzo, co pak vy nevíte, že losování Matesa nikdy neskončilo. Povoluji vám po skončení pořadu si tuhle videoscénku dostudovat za domácí úkol. Tak a jdeme dál. Před námi nápověda, která mě napadla, když jsme před časem slavili 100 let Sokolovny ve Vraném nad Vltavou. Řekl jsem si, že bude fajn připomenout něco z historie této slavné tělocvičné jednoty. Začala v roce 1862. Veledlouhá historie to je. Ale v našem roce došlo k něčemu, na co generace Sokolů čekali desítky let. Znovu po letech se slétli z celého světa do Prahy.
1: Na Strahovském stadionu v Praze v těchto chvílích končí 12. všesokolský sled, který se uskutečnil po 46-leté nucené přestávce. Jeho atmosféru vám v reportáži přiblíží Marika Táborská.
2: Na ploše Strahovského stadionu se dnes odpoledne v druhý a závěrečný den 12. všesokolského sletu vystřídalo podobně jako včera více než 23 tisíc cvičenců. Od těch úplně nejmenších až po starší cvičenky a cvičence z věrné gardy. Dnešní odpolední program sledoval spolu s tisíci dalších diváků i prezident republiky Václav Havel, který kvůli cestě do Spojených států nestihl slavnostní zahájení 12. všesokolského sletu.
0: Ano, nestihl, dobře si to pamatuji, byl jsem totiž v tom roce tiskovým mluvčím všesokolského sletu. A když pan prezident v neděli dorazil, vystrčili mě na ten náčelnický můstek nahoru se slovy honem řekni něco,

Přijel prezident. Já se podíval do toho kotle pod sebou, tam bylo zhruba 100 000 lidí a zmohl jsem se pouze na větu. Bratři a sestry, prezident republiky. Kdo ví, v kterém roce se Sokolové slétli opět na Strahovský stadion, ten může zatelefonovat. 22 155 25 25 je i dnes číslo do našeho studia. Těším se na vás.

0: Stoney a jejich hit Love is Strong byl jednou jeden rok, kde zde natypuje 82., Radek 91., Marcel z Prostějova 93. a Viktor z D35 94. Jak to typne Luboš, který je na telefonu? Sám jsem zvědav. Luboši, dobrý den.
1: Dobrý den, vás zdravím.
0: Jak to typujete a hlavně podle čeho?
1: Já to typuju podle toho, že jsem hrál fotbal a když jsme docela jako vyhráli, já jsem hrál tenkrát v Německu a když jsme tam vyhráli,
0: ano,
1: tak jsem přijel do Prahy a tady taky byla ohromná oslava a vím úplně přesně, který to byl rok, takže jako já nevím, jestli to mám říkat, ale vím to úplně přesně.
0: No tak šmankote, jestli jste to nikde nehledal, což pravidla naší rozhlasové hry zakazujou a víte to prostě z hlavy, tak jsem s tím.
1: Víte, kde jsem to hledal? Já vám to řeknu úplně přesně, já jsem to hledal v Měchonicích, protože s nima akorát teďko projíždím.
0: Hledal jste to v mých Měchenicích, to je od vás pěkně mazané. Tak helejte, Luboši, řekněte nějaký letopočet a my ho budeme brát s rezervou.
1: Dobře, já říkám letopočet 94. Říkám, vím to úplně přesně, protože byl hrozný masakr v té Praze, byly tady, sletělo se sem opravdu úplně všechno a to bylo trošku takový unavený.
0: No, tak takže jako vím. Mnozí jiní si myslí, že se to sletělo ve 93. Jeden dokonce tvrdí, že se to sletělo v 91. Tak uvidíme. Dávejte pozor na cestě podél Vltavy. Rád jsem vás slyšel, Luboši. Nashledanou.
1: Taky, mějte se pěkně a ať se vám daří. Naschledanou.
0: Děkujem. Luboše teď střídá v našem vysílání Celine Dion. A vy tipujte, strefujte se, anebo jenom vzpomínejte a užívejte si tu, proč to neříct, devadesátkovou atmosféru.
2: Byl jednou jeden rok.
3: Na Dvojce.

Celine Dion nás svou nahrávkou z hledaného roku doprovodila bezmála přesně k času 12.30. Mezitím napsalo spoustu sokolek a sokolů, mnozí s oslovením a sokolským pozdravem nazdar, tak na dálku všem hromadně odpovídám zdar a s dovolením vaše tipy teď nějak hromadně nezveřejním, aby bylo ještě o co hrát v druhé polovině pořadu, ale máte pochopitelně pravdu vy, kteří jste na sletu například cvičili a že vás takových bylo. Co je nespochybnitelné, na Strahově se uskutečnil 12. všesokolský sled, skončilo vysílání malého televizního sázení, ale naopak začalo se vysílat televizní bingo na relativně nové stanici TV Nova. No a taky se dost zásadně měnil výrobní program v jedné z největších tuzemských fabrik. Vypravíme se do ní za chvíli, nejdřív ovšem Tisíc men, to je Jan Sahara Hedl, a potom Jedno tajemství, čili Secret, v podání zpěvačky, která se jmenuje Madonna. Tyhle skladby jsou taky z hledaného roku. Který rok to asi tak byl?

0: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
1: Hana Zagorová 80.
2: Rybičko zlatá, přej si.
0: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
1: Marty Jandové,
0: Evy Burešové,
1: Kateřiny Marie Tiché,
0: Terezy Maškové,
1: Veroniky Kek-Kubařové,
0: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: 24. listopadu v pražské Lucerně.
0: Více na www.zagorova80.cz.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
1: Pokračuje cesta časem a vašimi vzpomínkami.
0: Byl jednou jeden rok.
1: Na Dvojce.

0: Pavel se domnívá, že dnes hledám rok 1992, inspirovala ho k tomu píseň Jana Sahary Hedla Tisíc men. Jana si pro změnu myslí, že to je rok 1994. Někteří tvrdí, že je to rok 93, za všechny třeba Jaroslav z Liberce. No a pokud mají jasno Sokolové, tak teď budou mít jasno milovníci tuzemské automobilky Škoda. Včera jsme mluvili o Superbu, dnes budeme mluvit o jednom konci. Skončila výroba oblíbených vozů Škoda Favorit. Šéf-konstruktér Favoritu Petr Hrdlička před časem pro víkend televize Nova popisoval, jak dovezl do Itálie hranatá velká světla a tamní designér Lucio Bertone s nimi měl trošku problém, protože se mu nelíbily do koncepce, kterou chtěl té karosérii dát. Co mu na to pan šéf-konstruktér řekl?
1: Lučil na ty světla, to prostě říkal, bylo by to jako dobrý, kdybyste je měli jiný, ale já jsem zase taky říkal, podívejte se, kdyby jsme potom měli všecko jednoduchý, tak já bych nepotřeboval vás, že jo, ale vy jste takový světový designéři, tak to musíte udělat hezký s těma světlama, co mám, no jiný nemám.
0: Jiný neměl a tak nakonec dopadl Favorit tak, jak dopadl. V roce, který hledáme, končila jeho výroba. K pořízení toho vozu jste tehdy potřebovali 31 průměrných platů. Celou éru Favorita teď zakončíme charakteristickým zvukem motoru. A všichni, kdo ho někdy vlastnili nebo řídili, si snad vzpomenou, kdy jsme mu se slzou v oku zamávali a vyhlíželi krásku jménem Felicie. O kráskách všeho druhu v tom roce taky zpívala slovenská kapela Elán a její lídr Jožo Rašt.

Zajímavé věci mi píšete, třeba Jana se svěřila, že Celine Dion věšela prádlo. Já na to málem skočil a ptal jsem se, jestli, protože Jana žila část života v zahraničí, bydleli někde vedle sebe. A Jana píše, ne, já jen poslouchala z rádia. Ozval se taky motorkář Lukáš, ten tvrdí, že v hledaném roce koupil své první auto, byl to úplně nový favorit z posledních vyrobených jako Million Edition. A byl to podle něj červen roku 1994. Marie tvrdí, že favorit skončil v roce 92. Rychlý pohled do vašich SMSek. Lenka, byl to rok 1990, to byl prezident v USA, maximálně 91. A poslední, Honzo, nechce se mi vzít sluchátko, tak píšu, řekl bych, že by to mohl být rok 1998. Třeba to Love is Strong by mi tam sedlo. Podepsáno M. No nevím. Předposlední hudební nápověda bude cizojazyčná. Rozjíždíme tu nahrávku. Bon Jovi ji nazvali Always. A protože vím, že jsou mezi vámi členové různých fanklubů, tak minimálně Bon Jováci budou vědět už zcela nepochybně. A pak si dáme trochu skoro folkloru. This Romeo is bleeding.

0: John Bon Jovi, Always, slavná nahrávka z roku, který hledám, z roku, který zásadně změnil také osudy kapely, folklorkové kapely Fleret. Tenkrát navázali spolupráci s Jarmilou Šulákovou. Jak to začalo? Paní Šulákovou rok předtím naším rokem na vánočním koncertě ke spolupráci oslovil kapelník Zdeněk Hrachový.
1: Ona říká, že ne, že to je big beat a ne folklor. A pak se mi volal a ona říká, no vy máte, Ogaři, štěstí, že zpíváte ve valaštině, takže jedno bychom mohli zkusit.
2: Vrací se v čase Hrachový. A tak se začala psát jejich společná historie. Jarmila Šuláková do pánského kolektivu okamžitě zapadla.
1: Ona byla jako další člen kapely, ona neměla i přes svůj věk žádné nějaké speciální požadavky, neměla problém si s náma dát slivovicu, víno, pivo, sedět s náma, bavit muzikanty i do rána.
0: Takhle vzpomínal na Jarmilu Šulákovou frontman Fleretu ve vysílání Ostravského rozhlasu. V listopadu našeho roku už kapela nahrávala ve studiu V materiál pro album a to album rychle vyšlo pod názvem Zafúkané. Právě titulní skladbu z téhle desky vám pro dnešek nabízíme jako poslední hudební nápovědu. Má to necelé 4 minuty, svůj tip jistě ještě stihnete napsat, ať už SMS-kou nebo e-mailem.

Zafoukané, moc hezká vzpomínka na rok, ve kterém Věra utrpěla šok. Její zprávu si beru na závěr. Představte si, Honzo, že já toho posledního favorita vyhrála v kuponové privatizaci, i když jsem vůbec nevěděla, že něco takového je možné. A to jsme navíc neměli řidičák, ani já, ani manžel. To víte, chudí učitelé. Tak já myslím, že Věra to musí vědět úplně přesně, že to byl rok 1994. Děkuji všem hráčům, gratuluji úspěšným a všem ostatním nabídnu další příležitost zase zítra ve 12.06. Teď už jedna krasavice za druhou, nejdřív Mariah Carey a potom Iva Bendová. Hezké odpoledne s dvojkou.

0: Prázdninová blízká setkání na dvojce.
1: Také během léta u nás můžete poslouchat rozhovory se známými a zajímavými osobnostmi.
0: Vašimi letními průvodci budou Michaela Maurerová a Vasil Fridrich.
1: I o prázdninách nás můžete slyšet každý všední den po 11. hodině
0: na dvojce.
2: Bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Ve Venezuele stoupá počet potvrzených obětí zemětřesení a v Ostravě začíná festival Beats for Love. Bude oblačno až zataženo na Moravě a ve Slezsku, ještě nějaký čas slunečno, nejvyšší teploty v Čechách do 25, na východě většinou až 31 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Téměř týden po sérii zemětřesení na severu Venezuely klesá naděje na záchranu přeživších. Úřady hlásí téměř 2000 mrtvých. Za pomoci týmů z celého světa po svých blízkých v sutinách domů pátrají tisíce lidí.
3: Rozsah neštěstí v pobřežním regionu La Guaira i hlavním městě Caracasu postupně mapují satelitní data. Potvrzují, že zničených je skoro 60 tisíc budov. Odklízecí práce ale podle venezuelských médií komplikuje nedostatek pohonných hmot. Těžká technika tak často jen nehybně stojí nedaleko trosek. Venezuelská vláda uvedla, že dosud celkově všechny skupiny záchranářů úspěšně vyprostily bezmála 7 tisíc lidí.
4: Valentina! Me escuchas?
3: Zasahuje i český USAR tým. Zatím se mu nepodařilo najít přeživší. V metropoli Caracasu mezitím vznikají další provizorní tábory pro lidi bez domova. České humanitární organizace dosud na pomoc jihoamerické zemi vybrali přes 6,5 milionu korun. Jiří Kordík, Český rozhlas.
2: Poslance dnes čeká debata o změnách jednacího řádu sněmovny. Novela má omezit obstrukce a zrychlit projednávání zákonů, třeba zkrácením řečnické doby při projednávání programu i samotných návrhů. Meteorologové varují před dalšími bouřkami s přívalovým deštěm. Až do půlnoci mohou zasáhnout celou východní polovinu Česka. Hasiči jsou v permanenci už od pondělí.
5: Blanensko, Třebíčsko nebo okolí Brna. Tam všude včera padaly i 5-centimetrové kroupy. A podle meteorologa Martina Adamovského se to dnes může opakovat.
6: Očekáváme hlavně v oblasti Jihomoravského kraje opět možnost podobně silných bouřek i s kroupami. Pak později už jiné nebezpečné jevy, hlavně tedy větrné.
5: Bouřka včera zkomplikovala pobyt na táboře u Nové Bystřice na Jindřichohradecku. Blesk zasáhl 5 dětí, jsou ale mimo ohrožení života. Jak potvrdila mluvčí nemocnice v Jindřichově Hradci Dana Velimská.
7: Všechny děti jsou hospitalizovány na monitorovaných lůžkách jednotky intenzivní péče dětského oddělení.
5: Záchranáři z tábora vrtulníkem převezli do nemocnice i muže ve středním věku. Po zásahu bleskem byl krátce v bezvědomí. Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
2: V Ostravě začíná největší festival elektronické hudby ve střední Evropě na Beats for Love. Už dnes večer vystoupí například jeden z nejznámějších světových DJů Calvin Harris.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
2: Bude oblačno až zataženo na Moravě a ve Slezsku, ještě nějaký čas slunečno, v Čechách déšť nebo přehánky a s výjimkou severozápadu místy i bouřky a mohou být i silné. Odpoledne dorazí na východ. Nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25, na východě většinou 26 až 31 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 17 a v Jeseníkách a Beskydech až 23.
1: Doprava.
2: Na příjezdu do Prahy po D8 stále dlouhá kolona od 8. kilometru do Kbelské ulice, kde se jezdí jedním pruhem směrem do Hloubětína. Je to na 3/4 hodiny. Opatrně mezi 27. a 28. kilometrem dálnice D4 směrem od Prahy na Vozovce jsou rozházeny dopravní kužely. A na jižní spojce směrem na Barandovský most likvidují následky nehody 3 osobních aut před Spořilovskou. Kolony jsou od D11. Zprávy končí, po nich Iva Bendová.
8: Dobré odpoledne, právě v tuto chvíli ve 13 hodin na 4 minuty startuje středeční odpolední dvojka. No a já jenom připomínám, že pokud jste ještě netipovali v prvním týdnu soutěže Pátračka, kdo koho že to hledáme, tak připomínám, že v rámci téhleté hodiny nabídneme dnešní, vlastně další indici. Tak si to nenechte ujít a na úvod s přáním příjemného poslechu posílám Petra Muka.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Posledních pár dnů jsme hledali každý kousek stínu a počítali minuty do západu slunce. Dnes už vzduch voní po dešti, venku se dá konečně zhluboka nadechnout, ale to nám ukazuje i svoji příjemnější tvář. No a před námi jsou vlastně společné 3 hodiny plné zajímavých hostů, inspirace, příběhů a hlavně dobré nálady. Ať už jste doma s otevřeným oknem na chalupě v autě, anebo se vracíte třeba z dovolené, anebo naopak jste v práci stejně jako my, i tak jsme rádi, že můžeme být s vámi ve vaší společnosti. Pohodlně se usaďte, laďte odpolední dvojku a pojďte si to společně hezky užít. Tak, tolik na začátek Karel Gott a Charlotte Ella Gottová. Další muzika, kterou pro vás máme, a jejich společný duet Srdce nehasnou.
1: Odpolední dvojka
2: dnes s Ivou Bendovou.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Pořad Terezy Bebarové o radosti z jídla i ze života.
0: Na dvojce.
2: Kdo jeste, ať vám to sluší, poslouchá pravidelně, ten ví, že tento týden se tady grilluje. Jestli jste milovníci grilovaných delikates, určitě si nás poslechněte, protože dnes vám s mým pravidelným hostem Veronikou Pourovou prozradíme nějaký další tip nebo dokonce receptík. Vidíte, Veroniko.
3: Určitě, dobrý den.
2: Tak se do toho pustíme. Večer mi přijdou na návštěvu kamarádi. A já jsem se rozhodla jim udělat něco na grilu, ale chci, aby to bylo vyvážené, odlehčené a přitom, což je důležité, chutné. Na co bych neměla zapomenout, Veroniko?
3: Tak můžeme se zaměřit i na výběr vhodného masa nebo třeba těch grilovacích sýrů. Já doporučuji vždycky grilovat ryby, protože s konzumací ryb na tom jako Češi nejsme nejlépe, takže když hodíme nějakého pěkného čerstvého pstruha na gril, tak tím sfoukneme tu rybu, kterou bychom měli ideálně jíst dvakrát týdně. Pak určitě nezapomenout na přílohu. Kromě klasiky třeba brambory v alobalu nebo pečivo, můžeme připravit třeba výborný bulgurový salát. Ten mám hodně ráda takhle k tomu grilování. A určitě nezapomenout na tu zeleninu a třeba si můžeme nachystat i nějaký zdravý dip.
2: No a teď jste mi napověděla. Nějaký tip na teda samozřejmě zdravý a chutný dip omáčku sosíček?
3: Obecně se při grilování použije hodně tuku, takže bych ten dip už nezakládala na tuku. Různé tatarky, majonézy, to je v podstatě hodně tučné, takže to můžeme odlehčit tím, že jako základ dáme buď tvaroh, nebo cottage sýr, který můžeme i rozmixovat, nebo třeba jogurt, můžeme použít i řecký jogurt a ten ochutíme třeba bylinkami, když do něj nasekáme pažitku nebo nějakou směs čerstvých bylinek, tak to bude chutnat výborně.
2: Tak jste nás krásně navnadila, díky za inspiraci, Veroniko. Já vám dám vědět, jak grilovačka dopadla a zítra nás ještě čekají otázky a odpovědi, takže si nás, milí posluchači, naleďte ve čtvrtek po 13. hodině na stejné stanici a to je dvojka. Příjemný zbytek dne vám přeje Tereza Bebarová a Veronika Pourová.
3: Hezký den.
0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Na dvojce.

0: Jestli si stále dáváte na čas s tipem na první týden naší soutěže Pátračka, tak možná, že právě následující indicie vám nebo vás spíše utvrdí v tom, že si už budete jistě a svůj tip přes webový formulář na dvojka@rozhlas.cz pošlete. Každopádně, pokud jste se ještě nezapojili a vlastně možná ani tak moc nevíte, co Pátračka je, tak je to celoletní soutěž, kdy každý týden pro vás máme sadu indicí a každý týden hledáme jinou, tentokrát postavu ze známých, děsivých příběhů. No a když ten svůj tip přes tento webový formulář, což je mimochodem jediná možná cesta, jak se dostat do losování, pošlete do páteční 12., tak v páteční šťastné cestě možná právě vy budete tím, kdo získá poukaz pro dvě osoby na dvě noci na ubytování spolupenzí v hotelu na luxusní adrese v Karlových Varech. Tento rok jich pro vás máme hned 9. První se bude losovat už tento pátek. A tady slibovaná indicie.
1: Mrazivé léto na dvojce.
2: Pátračka.
3: Za svou nesmrtelnost nevděčím jen temným silám, ale především irskému spisovateli Bramu Stokerovi. Ten mě na konci 19. století přenesl ze starých legend na stránky svého slavného románu a proměnil mě v postavu, kterou dnes zná celý svět. Můj temný příběh se dočkal mnoha filmových zpracování, z nichž vyniká kultovní snímek z roku 1992, kde mě nezapomenutelně stvárnil britský herec Gary Oldman. Pozadu však nezůstaly ani divadelní adaptace. Mrazivý muzikál geniálního skladatele Karla Svobody a textaře Zdeňka Borovce, nesoucí v titulu mé jméno, dodnes patří k tomu nejlepšímu z české hudební produkce.
2: Už víte, koho v Pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
1: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
1: Přemýšlíte někdy o budoucnosti?
0: Jak se promění medicína? Co za nás bude dělat umělá inteligence? A jakou roli v budoucnu sehraje věda?
1: V pořadu Žárovky si Pavla Hubálková a Jan Lukačevič povídají s mladými vědci o jejich výzkumech, osobních motivacích i snech.
0: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: Každou sobotu po 18. hodině na Dvojce.
2: Radioservis představuje
3: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
4: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
3: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
5: Luis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
3: Dej mi pokoj.
6: Tohle neskončí dobře.
3: Nová audiokniha v e-shopu radioteka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

Nová zelená úsporám vstupuje do nové etapy a spolu s ní se mění pravidla státní podpory energetických renovací, rodinných, ale i bytových domů. Proč stát nahradil většinu přímých dotací bezúročnými úvěry? Jak tenhle systém pomůže nízkopříjmovým domácnostem? Co je renovační pas? Kdo ho bude vydávat a jak lidem pomůže naplánovat rekonstrukci, která se skutečně vyplatí? Tak nejenom na to se Patricie Strouhalová zeptá v dnešní kávě o čtvrté Petra Waldmana, ředitel Státního fondu životního prostředí. Jestli je to vaše téma, týká se to vás nebo někoho v okolí, určitě k tomu máte další otázky, tak nám je klidně pošlete na dvojka@rozhlas.cz.

0: 13 hodin a 40 minut, aktuální čas, vy posloucháte středeční odpolední dvojku. Léto je obdobím, kdy nemocnicím krev chybí nejvíce. Na transfuzních odděleních proto každoročně přibývá výzev, aby lidé přišli darovat tu svou. Příkladem chtějí jít i policisté, hasiči a záchranáři, kteří dnes zahájili už pátý ročník společné kampaně I tobě koluje v žilách naše krev. Na transfuzním oddělení Pražské fakultní nemocnice Královské Vinohrady byla s nimi i kolegyně Věra Fajfrová.
1: Já jdu poprvý vlastně, takže ještě nevím, jak se na lopatě sedí vůbec, tak se tady orientuju teď.
2: Hasiče Radomíra Fischera jsem oslovila přímo před odběrovou místností. I on, jako mnoho jeho kolegů, reagoval na kampaň I tobě koluje v žilách naše krev.
1: Na druhou stranu já jsem nikdy neměl jako zábranu krev nedarovat, ale vždycky asi jako většina lidí jsem si to tak nějak omluvil tím, že není čas, není příležitost a prostě člověk si to rád omluví, že jo.
2: Mluvčí policejního prezidia Violeta Siřišťová popsala, jak vlastně tato kampaň funguje.
3: My jako složky integrovaného záchranného systému vyzýváme veřejnost k tomu, aby darovali krev. A spočívá to v tom, že na našich stránkách www.policie.gov.cz/nasekrev jsou virtuální nádoby s krví, které se během letních prázdnin plní podle počtu dárců. Za uplynulé 4 ročníky jsme darovali krev téměř 100 000 krát. Je to souhrnný počet jak za veřejnost, tak za integrovaný záchranný systém. Důležité je tady zmínit, že opravdu veřejnost motivujeme v tom, že jsou tam ty virtuální nádoby z krví a opravdu na to ta veřejnost kouká a soutěží s tím integrovaným záchranným systémem a na druhou stranu i doufají, že se třeba v transfuzní stanici s někým z hasičů nebo z policistů na místě potkají.
2: Já jsem se na transfuzním oddělení Pražské Vinohradské nemocnice potkala s policistou Petrem Žemberem, který už daroval i kostní dřeň.
4: Já jsem trenér v Jiskře Domažlice, tam jsem trénoval přípravku a vlastně u hřiště se udělalo to odběrné místo. Takže jsem to měl vlastně blízko a já vždycky chtěl, nevím, proč to nikdy nevyšlo, ale teď, jelikož to bylo blízko, tak jsem se tam dostavil a nechal jsem si odebrat vzorek.
5: Věděl jste, komu budete darovat, anebo se vám ozvali, protože vás našli?
4: Ozvali se, že mě našli, že bych měl mít schodu a vlastně jediné, co jsem věděl, že je to nějaké malé dítě. A žádnou jinou informaci jsem nevěděl.
5: Byl jste na to připravený?
4: Člověk se nesmí bát ničeho. Za to zachránit lidský život si myslím, že nějaký píknutí nebo kopnutí, já si myslím, že je to jako v pořádku.
2: U letošního startu kampaně se sešli nejen dárci krve a kostní dřeně, ale i jejich příjemci, například bývalý hasič Petr Dufek.
6: Měl jsem z Turecka prvního dárce, takový nějaký mladý kluk, 26 let, dozvíte se akorát, kolik mu je let a jakou má váhu. A to jsem dostal začátkem března 2024. Po půl roce jsem musel dostat dalšího dárce kostní dřeně, toho mám z Polska. Ty dárci jsou prostě fajn, že je někdo úplně cizí, že vyjde z té bezpečné zóny a někomu to daruje, no, tak to je prostě úžasný.
2: Podpořit kampaň přišel i ředitel fakultní nemocnice Královské Vinohrady Petr Kolouch, který připomněl, proč je důležité darovat krev právě v těchto letních měsících.
7: Ta dovolenková sezona bohužel vede každoročně k úrazům, tak to je jedno kritérium, ale nezapomínejme i, že krev je důležitá nejenom pro akutní úrazy, ale i pro léčbu a plánované velké operace. A ty většinou dosahují svého maxima na podzim, takže všechno toto je nejenom pro prázdniny, ale je to i příprava na operační sezónu podzimu, kdy už samozřejmě pacienti se více rozhodují a to plánování u těch velkých operací, u těch velkých léčeb po dovolených samozřejmě narůstá a bylo by pak velmi nešťastné, kdybychom neměli dostatek transfuzních přípravků.
2: Říká šéf Vinohradské nemocnice Petr Kolouch. Pokud byste se rozhodli do kampaně integrovaného záchranného systému I tobě koluje v žilách naše krev zapojit, anebo se chtěli podívat, kdo už daroval víc krve, jestli policisté, hasiči a záchranáři, anebo veřejnost, tak podrobnější informace najdete na webu s adresou policie.gov.cz/naše krev. Z transfuzního oddělení Vinohradské nemocnice Věra Pfajfrová, Český rozhlas.

0: Bylo 24. ledna roku 2011, když tehdy 21-letá zpěvačka Adele vydala právě tuhletu písničku s názvem Someone Like You. No a samozřejmě ji najdete na albu, které příznačně vzhledem k tomu, že svá alba pojmenovává číslovkou, kolik jí právě v tu dobu je, tak album se jmenuje 21. To, kdybyste si chtěli poslechnout třeba i další písničky. I když vysvědčení dostali děti už minulý pátek, dá se říct, že oficiálně, alespoň tedy podle kalendáře, začaly prázdniny až teď. A tak na ty svoje dětské prázdniny logicky bude v Koláčku štěstí vzpomínat i Halina Pavlovská.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
3: 1. července začínají prázdniny. Vždycky jsem se na tenhle den nesmírně těšila, i když mi bylo trochu líto, že některé své spolužáky uvidím až za 2 měsíce. Má máma byla učitelka, takže měla prázdniny taky. Neměli jsme moc peněz, ani jsme neměli cestovní pasy, takže jsme prázdniny trávili u jedné tety ve Hvozdech v Brdech a u druhé tety ve Zdicích. Srpen patřil Houbám. To jsme jezdili do Pecky a od rána do 2 odpoledne se musela křižovat tamní lesy a sbírat hříbky, klousky, ryžce, kozáky a lišky. U tety ve Hvozdech jsme často konzumovali třešňovou bublaninu, protože její dům stál uprostřed třešňového sadu. U tety ve Zdicích jsme jedli škubánky. V Pecce vévodila smaženice, houbový guláš, lečo a řízky z bedel. Ještě dneska cítím tu prázdninovou chuť a je ve mně až snad pubertální elán, jak s letošními prázdninami naložím. Přeju nám všem dny plné radosti a dobráků od kosti.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Českem projdou další silné bouřky, výstraha meteorologů platí do půlnoci. Krev dnes společně darovali hasiči, policisti a záchranáři a zahájili tím letní výzvu k dárcovství. Bude oblačno až zataženo na Moravě a ve Slezsku, ještě nějaký čas slunečno a nejvyšší teploty v Čechách do 25, na východě většinou do 31 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Český hydrometeorologický ústav i dnes varuje před silnými bouřkami. Bouřky projdou nad Českem od západu na východ. Právě na východě budou nejsilnější, řekla meteoroložka Marie Odstrčilová.
2: Na Moravě, ve Slezsku a na východě Čech mohou vzniknout i velmi silné bouřky, výjimečně doprovázené kroupami 2 až 5 cm. Odpoledne a k večeru je větší pravděpodobnost škod silným větrem s nárazy až 90 km za hodinu.
0: Bouřky mohou způsobit výpadky elektřiny, dopravní komplikace, ale i škody na majetku. Kvůli bleskům by lidé neměli zůstávat u vody na kopcích nebo u solitérních stromů. Při jízdě autem je lepší zpomalit a hlavně nevýjíždět do zatopených míst. Výstraha platí do půlnoci. Mnichovské letiště kvůli varování před silnými bouřkami půl hodiny neodbavovalo cestující. Podle bavorské stanice BR kvůli tomu byla z plánovaných 900 letů asi stovka zrušena. Podle webu mnichovského a pražského letiště je mezi zrušenými lety také jeden pár spojů mezi bavorskou a českou metropolí. Hasiči, záchranáři a policisté dnes přišli darovat krev do pražské fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Zahájili tak pátý ročník kampaně s názvem I v tobě v žilách koluje naše krev. Jejím cílem je pomoci nemocnicím s nedostatkem krve v letních měsících. Podle vrchní sestry transfuzního oddělení Vladislavy Pražákové odběry komplikují letní dovolené.
3: Lidé jsou na cestách a v této době se nám obtížně ty dárci schánějí. A když už se nám podaří sehnat ty dárce, tak mají samozřejmě bloky v rámci toho, že vycestovali mimo Českou republiku.
0: Dárci by si proto měli udělat čas na odběr krve před odjezdem do zahraničí. Součástí kampaně je také výzva k zápisu do registru dárců kostní dřeně. Lidé si zatím objednali české státní dluhopisy zhruba za 80 miliard korun, oznámilo to dnes ministerstvo financí. Původní emisní plán přitom činil 20 miliard korun. Objednané dluhopisy musí lidé uhradit do 7. července. V Česku odstartovala sezóna pěstitelského pálení. Za vypálení ovocného destilátu si lidé připlatí. Důvodem je navýšení spotřební daně, pokračuje mluvčí ostravského celního úřadu David Kubenc.
4: Spotřební daň z lihu letos stoupla o 5%. V rámci snížené sazby tak lidé v pěstitelských pálenicích zaplatí 205 korun za litr čistého alkoholu. Základní sazba je pak 410 korun.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude oblačno až zataženo na Moravě a ve Slezsku, ještě teď slunečno, v Čechách déšť nebo přehánky s výjimkou severozápadu, místy bouřky i silné. Odpoledne dorazí na východ. Nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25, na východě většinou 26 až 31 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 17, v Jeseníkách a Beskydech 23.
1: Doprava.
0: Na 111. kilometru D1 směrem od Prahy se při bouřce vyvrátil strom, blokován je tam pravý pruh, na vozovce je hodně vody a je snížená viditelnost, dávejte tam pozor. A na příjezdu do Prahy po D8 stále dlouhá kolona kamionů od 9. kilometru do Kbelské ulice, kde se jezdí jedním pruhem, osobní auta brzdí u zdib. To byly zprávy, slovo má opět Iva.
6: A já ještě dodám, pokud opravdu někam jedete, tak vzhledem k tomu počasí buďte velmi opatrní. Já dnes, když jsem ráno mířila do rozhlasu, tak se mi zablokovala kola na tom mokrou. Takže dávejte pozor, opravdu nestojí to za to. No a co budeme nabízet my v rámci odpolední dvojky? Tak už za chvíli prozradím, kdo bude naším dnešním odpoledním hostem. No a samozřejmě přidám také informace o tom, kam nás dnes vezme kolega Vašek Žmolík. Teď na úvod další hodiny posílám zpěvačku Liz McLernon.
1: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

0: Když se řekne varhany, většina z nás si vybaví kostel a také slavnostní hudbu. Jenže varhany jsou také jedinečným technickým dílem a Česká republika je na ně doslova světovou velmocí. Právě u nás jich totiž máme v přepočtu na obyvatele nejvíce na světě. Český varhanní festival letos slaví 20 let, no a během sezóny nabídne více než 100 koncertů po celé republice. Ale nejde jenom o hudbu, každý koncert totiž pomáhá upozornit na historické nástroje, které potřebují zachránit. No a já si o tom budu po půl třetí povídat v odpolední dvojce se zakladatelem festivalu Adamem Viktorou. No a vy určitě znáte romantický zámecký park mezi zámky Lednice a Valtice, tedy Lednicko-Valtický areál, který je dokonce památkou UNESCO. Ale víte, že takový romantický park je i kolem zámku ve Vlašimi ve středních Čechách? Nás do něj už za chvíli pozve Vašek Žmolík.
1: Odpolední dvojka
2: dnes s Ivou Bendovou.

0: Česku s Václavem Žmolíkem
1: na Dvojce.
2: Jak už jsem slíbila, my se společně dnes vydáme do Zámeckého parku ve Vlašimi. Tak Vašku, já tě vítám v odpolední Dvojce v Počesku. Dobré odpoledne.
3: Děkuji, dobré odpoledne tobě i posluchačům.
2: A co nám tedy o tomto Zámeckém parku ve Vlašimi povíš?
3: Tak já začnu tím, že Vlašimský zámecký park je doslova klenotem mezi českými romantickými parky. Však tam teď v létě mají i prohlídkový okruh parkem, který nabízí návštěvu parku a také tamnějších romantických staveb s průvodcem. Vstupenky je možné zakoupit v informačním centru Podblanicka na nádvoří zámku. Je ale možné si park projít jaksi i na vlastní pěst.
2: No to se ale toho o parku moc nedozvíme.
3: No, můžeš se pak spokojit s naučnou stezkou Vlašimským zámeckým parkem, která vede přes 16 zastavení s panely a ty informují o přírodních i architektonických zajímavostech zámeckého parku. Ta stezka začíná a končí u zámku, takže něco se dozvíte.
2: No a co všechno je možné od průvodců, anebo tedy z informačních cedulí zjistit třeba, jaká je historie Vlašimského zámku, zámeckého parku?
3: Tak to zcela jistě. Tenhle jedinečný přírodně krajinářský park kolem zámku ve Vlašimi vznikal postupně od 18. století kolem řeky Blanice. Doplňuje jej od té doby několik romantických staveb a zákoutí a už roku 1788 piaristický kněz Josef František Jaroslav Šáler ve své topografii Království českého o tomto parku napsal, že svou krásou vyniká téměř nad všechny ostatní parky v Čechách.
2: No to zní moc hezky, to je pravda. Které stavby bychom neměli v Zámeckém parku ve Vlašimi minout, až se tam vydáme?
3: A které tedy neminul piaristický kněz? Tak jednou ze dvou dochovaných staveb původního parku je pseudogotický romantický starý hrad, vystavěný na skále nad údolím zmíněné řeky Blanice. Před lety byl částečně opraven a byla v něm instalována expozice o historii zámeckého parku s rytinami Antonína Pucherny, které představují park právě na přelomu 18. a 19. století.
2: A která je ta druhá dochovaná stavba?
3: Tak to je hodně zajímavá, to je čínský pavilon, který je dodnes dominantou a taky nejvzácnější romantickou stavbou. Původně se do něj vstupovalo pomocí můstku ze sousední věže. Interiér byl kdysi zařízen v čínském duchu a doplněn skleněným zvonem a čínskými porcelánovými figurkami. V okolí pavilonu pak byly umístěny ptačí voliéry, tak ty už tam neuvidíš. Zhruba před 20 lety ale prošel tento pavilon celkovou rekonstrukcí a jak čínský pavilon, tak starý hrad je možné navštívit jedině a pouze v rámci té prohlídky s průvodcem. No a potom jsou v parku ještě brány.
2: Brány, přibliž
3: ano,
2: to.
3: Ano, brány. Znosimská, Domašínská a Vlašimská. Těmi se do parku vstupovalo a vstupuje a taky si určitě zaslouží pár slov. Jsou to taky krásné romantické stavby.
2: Tak jsem s nimi.
3: Tak Znosimská brána z roku 1846 stojí v místech, kde před vybudováním zámeckého parku býval mlýn a soukenická valcha. V současnosti je v ní občerstvení pro návštěvníky parku, takže myslím si, že to je brána, kterou každý uvítá, co myslíš?
2: No asi jo.
3: Že jo, já si taky myslím. Domašínská brána, ta v současnosti slouží jako taková romantická restaurace s venkovním posezením, takže taky něco, co

0: Park rozhodně stojí za návštěvu, a to nejenom díky krásné přírodě, ale třeba také díky historickým stavbám a díky své historii. No a nás tam pozval Vašek Žmolík. Moc děkujeme za to dnešní putování a přidávám otázku, kam s tebou nahlédneme zítra?
1: No, na neméně půvabná místa do parku a do skleníků u zámku Konopiště na Benešovsku.
0: Tak už teď se těšíme. Naslyšenou zítra.
1: Naslyšenou.

0: V rámci mrazivého léta na dvojce se s námi můžete bát při hororech a také mysteriózních příbězích. Na konci každého z nich ale všichni víme, že děsivé události s často krvavými detaily jsou dílem bohaté fantazie jejich tvůrců. U příběhů, které nám vypráví Mirek a Dana Vaňurovi, je to ale úplně jinak. V kriminálce jsou zločiny skutečné a už zmíněné krvavé detaily nejsou dílem obrazotvornosti, ale bohužel lidské ruky. Také tomu i u dnešního dílu, který autoři nazvali Poslední cigareta. Vrací se v něm k vraždě, která se stala v roce 2000 v jednom z pražských činžáků. Pohřešovaného muže, který dům spravoval, našli policisté brutálně zavražděného na půdě. Podezření padlo na dva mladíky, kteří v domě bydleli. A stejně jako v některých detektivkách, i tady se pachatel vrátil na místo činu. V ukázce nám to přiblíží vyšetřovatel prvního oddělení pražské kriminálky Petr Rašpl.
1: Nás v první chvíli napadlo, že spáchali trestný čin a uprchli někam. Mohli uprchnout i do ciziny nebo tak dále. Takže pro nás to bylo docela jako velice nepříjemná situace, že jsme museli ustanovit rychle prostě všechny data k ním a udělat opatření, pátrání a tak dále. Pak se stalo ku podivu teda něco, co jsme vůbec jako neočekávali, protože při tom ohledání se najednou ti dva kluci, budeme říkat kluci, objevili poblíž toho místa ohledání. Když zjistili, co se tam děje, že tam je policie, že to tam je páskou ohražené, tak ten jeden uprchl a ten druhý, nevím z jakého důvodu, tam prostě zůstal.
0: Další díl kriminálky s názvem Poslední cigareta vysíláme na dvojce dnes po 18. hodině a samozřejmě i tenhle ten díl můžete si poslechnout na webu dvojky anebo v aplikaci Můj rozhlas. Teď už ale letní píseň Billy Joel.

0: Dvojka pomáhá.
1: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací,
0: ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
1: Zdá se vám, že vám zahrada nevrací tolik, kolik do ní investujete?
0: Obtěžuje váš pes sousedy štěkáním?
1: Nevíte, jak dopřát v malém bytě soukromí svým dospívajícím dětem?
0: Dvojka pomáhá.
1: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
0: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
1: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
0: Formulář najdete na dvojkapomáha.cz.
2: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Když se řekne kulturní poklad, většina z nás si představí obraz anebo hrad. Přitom jedny z nejcennějších pokladů máme často přímo nad hlavou na kostelních kůrech. Historické varhany nejsou jen hudebními nástroji, jsou opravdu mistrovskými díly řemesla, techniky i umění. Česká republika jich má navíc v přepočtu na počet obyvatel nejvíce na světě. A právě proto už 20 let putuje po celé zemi Český varhanní festival, který jim vrací hlas. Já ve studiu vítám zakladatele tohoto festivalu, varhaníka Adama Viktoru. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Český varhanní festival, jak už jsem říkala, slaví 20 let. Když se ohlédnete, napadlo vás, když jste ho zakládal, že tady bude tak dlouho a že bude tak velký?
1: Ne, to mě nenapadlo. My jsme začínali velmi skromně s nějakými 4-6 koncerty ročně a postupně se to zvětšovalo a zvětšovalo. Přidávali se další a další varhaníci, nové lokality, nové nástroje a tak nějak přirozeně se to zvětšuje, až se to bude takhle dál, tak za dalších 10 let budeme asi ve stavu, už to nebude možné ani uřídit všechno.
0: Já jsem říkala, že na počet obyvatel máme opravdu nejvíc těch varhan. Víme nějaký přibližný počet, kolik je varhan v České republice?
1: Jsou to odhady, pravděpodobně jich je téměř 10 000.
0: Já vím, že my jsme už spolu mluvili, když vlastně festival začínal, jenom v takovém krátkém rozhovoru po telefonu. A bavili jsme se o tom, že vlastně váš festival není primárně o těch varhanících, ale je hlavně o těch varhanech, které představujete jejich unikátnost, případně vlastně poutáte na to, že potřebují případně opravit, nakolik rozdílné jsou varhany a vy, co by odborník, jako když je posloucháte nebo když slyšíte nějaké varhany, tak jako poznáte třeba, o jaké se jedná nebo z jakého období by mohly být?
1: Jo, tak to by jako standardně orientovaný varhaník pozná podle prvních tónů, jestli se jedná o nástroj barokní nebo romantický.
0: A jaký je ten rozdíl v tom zvuku?
1: Ty požadavky na ty nástroje v těch jednotlivých obdobích byly tak rozdílné, že byly jinak konstruovány a měly prostě jiný hlas, když to řeknu jednoduše. Ty varhany barokní měly úplně jinou skladbu těch rejstříků, to jsou ty píšťalové řady, a než ty varhany romantické. A mezi těmi styly jsou opravdu dramatické rozdíly. A to jsou styly na jednom místě, jako v Čechách. Pak máme severoněmecké varhany, které zní zase úplně jinak. Pak je italský styl, španělský, francouzský, anglický. V tom jsou ohromující rozdíly. A v každé té zemi, v každém tom regionu měly trošku jiné požadavky a jiný vývoj kulturní a ty varhany se tam vyvinuly do úplně jiných rozměrů, nebo do jiného tvaru.
0: A jak zní české varhany nebo moravské varhany?
1: Zní velmi podobně jako varhany jihoněmecké nebo rakouské.
0: To jste mi pomohl.
1: Protože my patříme do oblasti toho katolického prostředí, kterému se stylově říká jižní Německo. Prostě ve varhanách hovoříme o jihoněmeckém stylu. Ale pokud hovoříme o barokním nástroji, tak na první pohled ty barokní české varhany vypadají některé docela podobně. Velmi často mají jednu část těch varhan zabudovanou do zábradlí kůru a pak tady tou částí, které se říká pozitiv, je hrací stůl, buď to přímo v tom pozitivu, anebo v tom hlavním stroji, který je zatím a má zpravidla dvě takové velké věže. Někdy jich má více, ale prostě takový jako klasický pohled na barokní české varhany je ta první část menší v tom zábradlí a pak větší stroj zatím. To třeba v severním Německu takhle nedělali, bylo to prostě, mělo to jiný tvar. V romantismu ty varhany na první pohled většinou byly stavěny do jednoho bloku, že už nepoužívali ty pozitivy v tom zábradlí, ale postavili velký nástroj, který má třeba úplně rovný ten prospekt, tu čelní stěnu, tu ozdobnou, tak ta může být v baroku velmi jako prolamovaná a velice plastická a může mít mnoho různých těch píšťalových polí, menší, velké, různě tvarované. V tom romantismu to většinou bývalo v takovém jako větším bloku, třeba i méně členitém. A v romantismu poznáte, že se tam dost často mísí různé pseudostyly. Že najednou vidíte varhany, které vypadají jako gotické, ale to je nesmysl. Je to pseudogotický styl nebo pseudorománský styl. Někteří varhanáři dokonce i výtvarně ty styly míchali, že se pojete na varhany a najednou nevíte vůbec, co tam převládá, protože tam vidíte neobarokní, neorománský, neogotický sloh. To je to 19. století. Ale zvukově ty varhany v 19. století spíše svým způsobem připomínají, ale nějakým způsobem byly inspirovány zvukem romantického orchestru, kdež kdežto v baroku taková inspirace žádná neexistovala. I když ty některé hlasy, ty rejstříky, protože každé varhany mají více různých píšťalových řad, některé hrají vysoko, některé hluboko, některé mají hlas jemný, některé zase ostrý a každý ten rejstřík se nějak jmenuje. A tím svým názvem už jako evokuje, jak vlastně bude znít, takže je tam principál, to je ten hlavní hlas, ty má každý varhany, a nebo je tam za flétna a ta může připomínat trošku flétnu, v romantismu ji může připomínat velice, může to být třeba flétna zobcová, nebo flétna příčná, nebo flétna dvojitá, a každá má trošku jiný zvuk, ale co je na varhanách vlastně úplně fascinující, že každé ty varhany, i když se jedná o barokní varhany od stejného varhanáře, tak zní stejně úplně jinak v každém kostele. Prostě máme tady vlastně 10 tisíckrát něco jiného.
0: Opravdu velmi vášnivý varhaník nám dnes přišel do studia dvojky. Krásně o tom vyprávíte. Já jenom ještě podotknu, pokud nás nesledujete na webové kameře, tak Adam Viktora, který je naším dnešním hostem, tak když o tom vyprávěl, tak vlastně vy jako kdybyste hrál na ty varhany, jste si takhle pokládal ty ruce. Tak my si budeme povídat o varhaním festivalu, který letos probíhá už po 20. i po písničce.

0: Posloucháte Odpolední dvojku, je 14.43 a my si dnes povídáme o Varhanech, o Varhaním festivalu, který v České republice probíhá už 20. rokem. Naším hostem je jeho zakladatel a také varhaník Adam Viktora. No a já mám otázku vlastně na ten program, protože on je to festival velký dnes už. Od kdy do kdy vlastně trvá?
1: Trvá zpravidla od května do prosince, ale největší počet koncertů probíhá během léta až začátku října.
0: Určitě nemůžeme říct všechny koncerty samozřejmě, ale jsou některé, které byste sám jako vlastně ředitel festivalu chtěl vypíchnout?
1: To je těžké takhle vypíchnout, poněvadž...
0: Tušila jsem tu otázku.
1: Protože my ty varhany, které jsme zařadili do toho programu, tak všechny jsou něčím pozoruhodné. Není tam žádný nástroj méně zajímavý. Všechny mají něco výjimečného. Některé jsou velmi staré, třeba jako varhany ve Smečně, to je nejstarší nástroj ve střední Evropě. Některé jsou obrovské, jako třeba varhany v Mikulášovicích ve Šluknovském výběžku. Některé jsou nově zrestaurované, třeba jako varhany v Němčících u Klato. Některé jsou v hrozně špatném stavu, ale pořád krásně hrají a jsou úplně fascinující, třeba jako varhany v Rusti nad Vltavou. Je tam prostě všechno možné, ale všechny ty varhany mají ten potenciál, aby nadchly toho posluchače a také ten potenciál, že zasluhují pozornost nejenom toho koncertního publika, ale vůbec společnosti, poněvadž na tom závisí i jejich osud. Pokud společnost o ně přestane se zajímat a přestane je podporovat a přestane hledat způsob, jak je udržovat, tak ty varhany nebudou mít naději na přežití. A jich tak strašné množství, že potřebují mnohem více pozornosti, aby to přežili tady tu dobu.
0: Já už jsem říkala, 20. ročník je ten letošní, vzhledem k tomu, že vlastně hlavní tou linií je upozornit na ty varhany a případně tady schánět. Jestli si to vykládám správně, potenciální přispěvatele k tomu, aby se případně některé varhany opravily. Podařilo se vám to během těch 20 let?
1: Ten Český varhanní festival neschání žádné peníze na ty varhany, to není jeho úkolem. Tím úkolem je spíše nadchnout třeba ty lokální patrioty, proto aby se nějakým způsobem zasadili o záchranu toho svého nástroje. Poněvadž ten nástroj patří především těm lidem, kteří ho mohou chodit poslouchat a který může obohatit jejich život. A stalo se to vícekrát. Třeba v Gdyni, nedaleko Domažlic, je nesmírně cenný barokní nástroj, který byl v nehratelném katastrofálním stavu a jezdili jsme tam dělat opakovaně koncerty na různé nástroje, které jsme si tam přivezli, aby se tam vůbec něco mohlo dělat. Abychom řekli, my jsme si dneska přivezli třeba čembalo nebo klavichord nebo tady ty přenosné varhany, ale to, co je na kůru, tak to je skvost, který se musí zachránit. A skutečně se tam rekrutovala skupina nadšenců, založili sbírku a scháněli peníze, dotace a dokázali to. A takových míst je spousta. Tak to probíhá na desítkách míst po republice. Někde to iniciovali sami od sebe a my je třeba podpoříme v tom, že jim tam uspořádáme koncert, který jim pomůže zviditelnit ten jejich projekt a někde i motivujeme k tomu, aby takové sbírky byly, nebo sbírky taková iniciativa, aby vůbec vznikla.
0: Vy, co by ředitel festivalu a varhaník, jste také na programu?
1: Také hraju, no.
0: A kde?
1: Asi tak čtvrtinu těch koncertů hraju já, ostatní hraju ostatní varhaníci. Teď jsem hrál třeba v těch Kladrubech o víkendu a v sobotu budu hrát na další nástroj, který je svým způsobem příbuzný tomu kladrubskému, a sice ve Žďáru nad Sázavou. To je docela výjimečný případ, kde tu podobu varhaní skříně navrhl architekt kostela. V tomto případě se jednalo o Jana Blažeje Santýnyho Eichla. A ten tedy přebudoval ty kostely jak ve Žďáru, tak v Kladrubech, ale zároveň stanovil tomu varhanáři podobu té varhaní skříně. Takže to bude třeba jako v sobotu. V neděli zase bude rozkošný malý barokní nástroj ve Štědré, to je na pomezí severního Plzeňska a Karlovarska. Mnoho těch nástrojů, těch nejkrásnějších, se nachází na úplně malých obcích.
0: Tak pojďme ještě na závěr říct webovou adresu, kde případně posluchači a zájemci o nějaký koncert si mohou najít podrobnosti.
1: Českévarhany.cz.
0: Říká náš dnešní host, varhaník a zakladatel Českého varhaního festivalu Adam Viktora, který byl hostem. Moc děkuji za to, že jste přišel, moc děkuji i za ta vášnivá slova. Já myslím, že jste leckoho nadchl proto třeba přijít se podívat na nějaký varhaní koncert a předpokládám, že varhany prostě nadchnou i lidi, kteří normálně jako k ním netíhnou. ten zvuk.
1: Varhany mají naprosto magickou moc na kohokoliv.
0: Tak jo, tak pojďme se o tom přesvědčit. Díky moc, že jste přišel. Naslyšenou.
1: Taky děkuji, naslyšenou.

taky si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek, já taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán. 5 kilo heráků, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak možná, že to není štěstí, ale

0: prachy. Si.
1: Je to pravda, potvrzuji slova Richarda Millera, že štěstí je krásná věc a být šťastní bychom si přáli určitě všichni. No ale před námi Lady Gaga, poslední píseň téhleté hodiny, Alejandro a pak už další zprávy a s nimi na dvojce Pepa Marshall.

0: Prázdninová blízká setkání na dvojce.
1: Také během léta u nás můžete poslouchat rozhovory se známými a zajímavými osobnostmi.
0: Vašimi letními průvodci budou Michaela Maurerová a Vasil Fridrich.
1: I o prázdninách nás můžete slyšet každý všední den po 11. hodině
0: na dvojce.
2: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
2: Cenové stropy na benzín a naftu od zítra stoupnou. Požáry kolem chorvatského Splitu jsou pod kontrolou hasičů a neohrožují obydlené oblasti. Bude oblačno i zataženo na Moravě a ve Slezsku ještě nějaký čas slunečno. Nejvyšší teploty v Čechách do 25, na východě většinou do 31 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Nejvyšší povolené ceny pohonných hmot zítra opět vzrostou. Benzín oproti dnešku zdraží o 8 haléřů na 40 korun a 64 haléřů za litr. Naftu pak budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 630 korun a 74 haléřů, což je o 13 haléřů víc než dnes. Celkem 4 dálniční benzínky na Ostravsku teď fungují bez platných smluv. S provozovateli čerpacích stanic je neprodloužilo ředitelství silnic a dálnic. Pumpy ale zatím zůstávají otevřeny. Řidiči se bojí problémů.
3: Bylo by to určitě komplikace, protože by se muselo promýšlet tankování někde dřív a nebo potom až dál.
4: Říká řidič Lukáš, smlouvy skončily pumpám dnes. Ředitelství silnic a dálnice s provozovateli podle mluvčího Jana Rýdla neshodlo na nových podmínkách.
5: V této fázi nepovažujeme za vhodné komentovat další právní kroky ředitelství silnic a dálnic ani průběh jednotlivých jednání s konkrétními subjekty.
4: Provozovatelé chtějí dál jednat. Pokud by tyto benzínky na D1 museli zavřít, řidiči by neměli v obou směrech mezi Přerovem a Antošovicemi, kde tankovat. Z Ostravy Adam Tomáš, Český rozhlas.
2: Ředitelé krajských úřadů a tajemníci městských a obecních by nově mohli mít 5letá funkční období. Teď jsou voleni na neurčito. Úpravu dnes schválila sněmovna. Sdružení tajemníků se obává o stabilitu a profesionalitu veřejné správy. Opozice normu označila za přílepek k novému zákonu o státních zaměstnancích. Chorvatští hasiči zasahují u 20 větších i menších požárů. V uplynulých 24 hodinách se rozhořely v širším okolí Splitu. Nejhorší je situace na ostrově Čiovo, kam vyrazila do terénu 150 hasičů. Přes komplikace s počasím se ale všechna ohniska podařilo dostat pod kontrolu.
6: Dalmácie má za sebou silné bouřky a zdá se, že právě blesk způsobil mimo jiné i veliký požár na ostrově Čiovo. Hašení zpočátku komplikoval silný vítr, kvůli kterému nemohla být hasící letadla zapojena do akce ihned. Díky úsilí 150 hasičů a zlepšení povětrnostních podmínek se ale požářiště podařilo dostat pod kontrolu a požárníci teď navodňují jeho okraje. Chorvatsko od začátku letošního roku zaznamenalo o 25% víc požárů oproti stejnému období v loňském roce. Podle hasičů jsou na vině zejména suché jarní měsíce. Dosavadní letošní požáry se ale obešly bez obětí na životech i větších materiálních škod. Z Chorvatska Téa Veseláková, Český rozhlas.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
2: Bude oblačno a zataženo na Moravě a ve Slezsku ještě slunečno, v Čechách déšť nebo přehánky a s výjimkou severozápadu místy i bouřky a mohou být silné. Odpoledne dorazí na východ. Nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25, na východě většinou 26 až 31 stupňů. V 1000 metrech na horách bude kolem 17 a v Jeseníkách a Beskydech 23.
1: Doprava.
2: Na 109. kilometru D1 směrem od Prahy se v levém pruhu srazila dvě osobní auta, projíždí se pomaleji odstavným a pravým pruhem a je tam kratší kolona. Na příjezdu do Brna po D1 směrem od Prahy se osobním autem zdržíte asi 25 minut před omezením u D2, kamiony podstatně déle. A s kolonami počítejte stále na příjezdu do Prahy po D8 kvůli pracím ve Kbelské ulici. Zprávy končí do třetice Iva Bendová.
7: A velmi ráda. Dnešní odpolední dvojka, jak už Pepa říkal, se přesunula do třetí 60 minutovky. Tu začne Dalibor Janda a jeho jahodový koktejl a poté už si budeme spolu hrát a to v soutěži Máte vteřinku.
1: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
1: Pokud máte arachnofobii, tak můžete využít sobotní meteor jako terapii. V závěru našeho vědeckého magazínu bude totiž Sherlock Holmes řešit případ z pavouky. V této povídce Rudolfa Čechury se ujal role slavného detektiva Svatopluk Beneš. V roli jeho přítele doktora Vocna uslyšíme Jaromíra Spala. Tedy tady je krátká ukázka, kdo chce soutěžit, tak by měl opravdu poslouchat pozorně.
2: Tyto hrubé, nevzhledné sítě pocházejí od pavouka zvaného pokoutník domácí, Tegenaria domestica. Typický pavouk knihoven, není to zrovna umělec, ale je velice pracovitý. Pracuje pouze v noci, za to však důkladně. Uděláte-li mu do jeho pavučin díru, přes noci zcela určitě dokonale zalátá. Proto tedy vím, že pavučina bude i zahledanou knihou, neboť od smrti lorda Villa by ho uplynula již přece jedna noc.
3: Potom je ale vaše hledání zcela marné.
2: Ach ne, není. Neboť vím-li již, co si o pavoucích, musím také vědět, že čerstvá, nová pavučina pokoutníka se výrazně liší od starších pavučin barvou. Není šedá, nýbrž téměř bílá. A právě takovou hleda... No, prosím, zde ji máte.
1: Doufám, že jste poslouchali opravdu pozorně, pakliže ano, pak pro vás bude opravdu jednoduché odpovědět správně na dnešní soutěžní otázku, která zní, jaký druh pavouka pomohl Sherlocku Holmesovi vyřešit případ. Dnešní cenou je dárkový poukaz v hodnotě 500 korun na nákup jízdenek u Českých drah a získá jí pátá správné odpovědi v pořadí. Ty nám posílejte SMS-kou na 702 222 220.
0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
4: Na dvojce.

0: Posloucháte Odpolední dvojku a v tuto chvíli samozřejmě se dáme vyhlášení naší soutěže. Vy jste odpovídali na otázku, jaký druh pavouka pomohl Sherlocku Holmesovi vyřešit případ. Odpověď správná byla jedna jediná.
1: Tyto hrubé, nevzhledné sítě pocházejí od pavouka zvaného pokoutník domácí, Tegenaria domestica. Typický pavouk knihoven. Není to zrovna umělec, ale je velice pracovitý.
0: Pokoutník domácí, to nám úplně stačilo, a tak dárkový poukaz v hodnotě 500 korun na nákup jízdenek u Českých drah získává, protože nám poslala pátou správnou odpověď v pořadí Olga Lovitová. Gratuluji a přeji šťastnou cestu. Povídky Rudolfa Čechury a Josefa Klaibla, případy Sherlocka Holmesa, můžete v Meteoru slyšet po celé léto. Ty už odvysílané díly najdete na webu Dvojky anebo v aplikaci Můj rozhlas, kde budou dostupné celý měsíc.
2: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
3: Na Dvojce.

0: Léto s odpolední dvojkou.
1: Prázdninové zážitky, příběhy a inspirace.
2: Léto a divadlo pod širým nebem, to je spojení, které si v posledních letech získává stále více příznivců. Jednu z malebných scén, tedy těch letních, najdete také na pražském Novém světě pod Loretou, kde už 21 let hraje divadlo Ungeld. Co letos nabízí, o tom si budeme povídat s tiskovým mluvčím Markem Podlahou. Dobrý den.
3: Dobrý den vám i posluchačům.
2: Letní divadelní scény jsou dnes obrovským fenoménem. Čím si to vysvětlujete?
3: Tak já si myslím, že ten zážitek, opravdu ten divadelní zážitek venku pod tím širým nebem nebo na tom čerstvém vzduchu, tak to je jako neopakovatelný zážitek. Je to zase trošku ten jiný prostor. Lidé se sejdou před tím, sednou si k baru, je-li ta možnost, sejdou se vlastně dříve a opravdu si myslím, že je to trošku komplexnější zážitek, takže když počasí přeje, tak si myslím, že to je jedinečné.
2: A čím je letní scéna divadla Ungeld výjimečná, případně tedy jakou atmosféru nabízí prostředí v těsné blízkosti Pražského hradu?
3: Tak já si myslím, že je to opravdu jednak to okolí, Brusnice, Jelení příkop, Loretánské náměstí, kdy lidé opravdu si myslím, že ta krásná procházka k nám k tomu patří. A naše letní scéna se teda snaží opravdu hrát každý den za jakéhokoliv počasí, takže se snažíme uspůsobit, jak teďka těm velkým teplotám, ať už využíváme naše mlžítka nebo kropíme celou scénu, aby se ten prostor ochladil. K tomu nám opravdu pomáhá i ta příroda kolem, tak se snažíme hrát i vlastně za deštivého počasí, protože naše letní scéna je zastřešená, takže diváci se nemusí bát, že o ten divadelní zážitek té letní scény přijdou.
2: Tak to máte oproti ostatním obrovskou výhodu. Jak to ale vypadá vlastně, kdy

0: Když jdete s hrami, které případně hrajete vlastně na domácí kamenné scéně, když s nimi jdete ven, musíte je nějakým způsobem upravovat právě pro to prostředí, anebo zůstávají tak, jaké jsou?
1: Tak tam je vlastně výhoda, že opravdu zůstávají víceméně takové, jaké jsou, a naši technici přizpůsobí vlastně tomu zvuk, světla, ale herci jediné co, tak si musí zvyknout, že vlastně hrají pro více lidí. My opravdu jdeme do toho, z toho intimního komorního prostoru, kde máme na kamenné scéně nějakých 80 míst, tak jdeme najednou do prostoru, kde těch míst je 300, ale i tak se snažíme všemi technologickými postupy vlastně těm hercům usnadnit tu práci, aby nemuseli takzvaně uřvat tu celou scénu. Ale opravdu máme ty sběrné mikrofony, které naštěstí krásně ten zvuk nesou tím celým prostorem, a ten Hradčanský Nový svět je poměrně klidná oblast, takže není ani potřeba přeřvávat ten okolní svět.
0: Divadlo Ungeld je známé komorními inscenacemi a hereckými osobnostmi. Tak co jste připravili na letošní letní sezónu a které tituly byste posluchačům Dvojky doporučil?
1: Tak například pro ty diváky, kteří se chtějí pobavit, tak ty bych pozval na komedii Krásná vzpomínka o nejhorší zpěvačce všech dob s Bárou Štěpánovou a s Ondrou Brouskem. Zároveň se nám po delší pauze také vrací oblíbená komedie Rande s feministou s Bárou Polákovou a s Markem Adamčíkem. No a na druhou stranu můžeme zabrousit například také do žánru psychologického thrilleru, konkrétně mluvím o hře Švýcarsko. Diváci, kteří mají rádi talentovaného pana Ripleyho, tak si opravdu přijdou na své s Ivanou Chýlkovou a s Petrem Uhlíkem. No a v neposlední řadě mohu pozvat například na rodinnou ságu, na představení Brácha, což je taková naše stálice, kde hraje Igor Orozovič, Marek Němec a Klárka Suchá.
0: Na letní scénu na Nový svět nás pozval tiskový mluvčí divadla Ungeld Marek Podlaha. Moc děkuji, mějte se hezky, ať se letní scéna a její program divákům líbí, ať se na ní dostane každý, kdo to třeba nezvládne během roku na kamennou scénu. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Moc krát děkuju, naslyšenou.
2: Léto s Odpolední Dvojkou.
3: Prázdninové zážitky, příběhy a inspirace.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty.
1: Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali
0: Taťána Medvecká,
1: František Kinský,
0: Saskia Burešová,
1: Miroslav Hanuš,
0: Lucie Výborná,
1: Jakub Kvášovský,
0: Naďa Konvalinková,
1: Daniel Stach,
0: Jaroslav Svěcený
1: a Martin Mišička.
0: Vyberte absolutního vítěze.
1: Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru Šarm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti,
0: nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz.
1: Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor,
0: chytrý telefon,
1: DAP rádia a další ceny.
0: Více informací na www.šarmantniosobnost.cz. Český rozhlas 2.
1: Rádio, které vás baví.

0: prstem po mapě
1: s Petrem Horkým
0: na Dvojce.
2: V pravidelném čase jsme i dnes ve spojení s kolegou cestovatelem, moderátorem a dokumentaristou Petrem Horkým. Zdravím tě, Petře, ahoj.
3: Ahoj, krásný den.
2: My s tebou cestujeme poslední dobou docela hodně po Karibiku. Budeme tak činit i dnes, ale když se tak děje, tak většina posluchačů si představí pláže, palmy, Tyrkysové moře. Jenže jeden malý karibský ostrov dal světu člověka, který výrazně ovlivnil dějiny Spojených států. A vlastně se dá říct, že tím je zprostředkovaně světovou ekonomiku. Kdo to byl?
3: Byl to Alexander Hamilton. A já děkuji za tento úvod. Je to o tom, že ano, teď se pohybuji docela už dlouho v Karibském moři, přeplouvám na palubě lodi Žába pod vedením českého kapitána Radima Žižky z jednoho ostrova na druhý, ale protože vás nechci nudit, tak jenom pořád tím popisováním, jak to tady vypadá, tak velice rád vytahuju i příběhy, které se právě týkají světových dějin, jako je třeba příběh Alexandra Hamiltona, který se narodil na malinkatém ostrově Nevis, kde jsme také kotvili a kde jsem se byl podívat, že je tam jenom několik tisíc obyvatel. A když se tam procházíš a vidíš, jak to je opravdu ztracený kousek světa, který je pomalý, líný a ospalý, tak si řekneš, odtud nemohl přijít jeden z otců zakladatelů těch velkých Spojených států.
2: Jaké tady bylo jeho dětství?
3: Drsné. On se narodil jako nemanželský synek, si budeme povídat, co to asi znamenalo pro něj i pro jeho maminku. Vyrůstal v chudobě, velmi brzy osiřel, pak pracoval jako úředník v obchodě v karibském přístavu a sledoval lodě, které přivážely zboží z celého světa, protože tehdy byl Karibik jedním z center světového obchodu. A říká se, že právě tam mladý, výjimečně talentovaný chlapec Alexander Hamilton získával první zkušenosti s ekonomikou.
2: Takže vlastně už na ostrově získával znalosti, které potom hojně využil.
3: Fakt to tak je, a mě to, nebo takhle se to říká. A mně připadá, že to je nádherná informace pro každého z nás, že prostě jsme-li něčím posedlí a máme-li pro něco talent, tak můžeme být ztracení na malinkatém ostrůvku někde v Karibiku a stejně si nás ta cesta najde. Hamilton tehdy údajně pochopil fungování financí dávno předtím, než se dostal do Spojených států nebo do Ameriky, protože zkrátka karibské ostrovy tehdy opravdu byly na doslova síti obchodních tras a on tím pádem viděl, jak se střídají peníze, zboží a moc mezi jednotlivými vládami a mezi jednotlivými kontinenty.
2: No ale asi každého napadlo, jak se z tak malého ostrova, jakým Nevis je, dostal tedy do Ameriky.
3: Vybírám si takové jako špičky ledovců nebo jako krásné zápletky, aby se ten jeho životní příběh dal hezky povídat. Ale údajně mu pomohl jeden z hurikánů. Když bouře spustošila ostrov, tak mladý Alexander Hamilton napsal jako chlapec doslova popis celé té katastrofy a napsal ho tak brilantně, že místní obchodníci usoudili, že takový talent nesmí zůstat na ostrově a normálně vybrali peníze a poslali ho studovat do Severní Ameriky.
2: No to zní skoro jako filmový scénář.
3: Jo. A to pokračování je ještě neuvěřitelné. Z toho karibského přistěhovalce, sirotka, nemanželského levobočka se stal spolupracovník George Washingtona a následně potom byl přizván jako jeden z autorů americké ústavy a stal se z něj první ministr financí Spojených států.
2: Petře, když se tady na to podíváš, tak jaká je podle tebe hlavní pointa Hamiltonova příběhu?
3: Já tam vidím tu obrovskou prostě zprávu pro každého, kdo je posedlý a miluje jakoukoliv činnost, jakoukoliv oblast lidského vědění, že prostě pokud to milujete, tak se stane, že se tím většinou můžete alespoň živit, ale když si souhry okolo a osudu zahrají svoji hru ve velkém, tak můžete vstoupit i do světových dějin.
2: No, nezbývá, než to podepsat, kdybych mohla. Děkuju za to dnešní povídání i za cestu z ostrova Nevis, tady z karibského ostrova Nevis až do Spojených států. Popřeji ti šťastnou cestu, protože vy Děkuji. Budete cestovat i dál a těším se na příště na Dvojce, naslyšenou.
3: Krásný den tobě i našim posluchačkám a posluchačům. Ahoj.
2: Zdraví Petr Horký. Open.

0: Z dnešního odpolední dvojky máme před sebou ještě 22 minut. Datum 1. července, to je datum ode dneška, začíná totiž v Česku fungovat nová centrální evidence psů. Spouští ji ministerstvo zemědělství, v databázi budou identifikační údaje nejenom o psech, ale také jejich majitelích. Ti mají od července povinnost svého psího mazlíčka do státní databáze zaregistrovat. Bez registrace hrozí chovatelům a majitelům psů pokuty od 50 tisíc do 300 tisíc korun.
1: Je na čase, já vím, že jako je několik těch registrů, sama jsem svýho psa hlásila, teďko je asi ve dvou registrech.
2: Říká v pražských Rýgrových sadech Aneška, která tu venčí svého psa.
1: Člověk nevěděl kam a když by byl teda jeden nějaký velký, tak asi by to bylo fajn.
2: Povinnost očipovat psy měli jejich majitelé už od roku 2020. Zmiňované registry, které fungují teď, nejsou propojené a práce s nimi je proto komplikovaná, říká ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD.
3: A nejsou to státní registry, ale soukromé. Proto je podle veterinárního zákona nezbytné, aby chovatel nechal svého psa zaregistrovat do celostátní evidence CEP.
2: O zápis do registru musí majitel psa požádat veterináře. Ten bude mít povinnost do 7 dnů zápis udělat. Není ale potřeba ke zvěrolékaři vyrazit hned 1. července, říká ministr Šebestián.
3: Zákon ukládá chovateli povinnost zaevidovat psa nejpozději při nejbližším očkování nebo přeočkování psa proti vzteklině a štěňata zapíšou veterináři do registru při jejich označení čipem. Samozřejmě je však možné nechat psa zaregistrovat i při jiné návštěvě veterinárního lékaře.
2: Evidence tedy podle něj bude kompletní do 3 let a pomoct by mohla třeba se ztracenými nebo nalezenými psy. Registrace vyjde majitele podle veterinářů na nižší stovky korun. Přesnou částku ale zákon nestanovil. Systém bude provozovat Komora veterinárních lékařů, říká její prezidentka Petra Šinová.
4: My jsme připraveni, spíše nám to bude ubírat samozřejmě čas, který my potřebujeme věnovat na léčení a preventivní péči o naše vlastně klienty, o jejich mazlíčky, takže pro nás to bude více méně převážně časově náročné, proto velká část veterinárních lékařů to bude dělat také mimo ordinační hodiny.
2: Na povinnosti veterinářů a majitelů psů dohlédne státní veterinární správa. Ta zatím velké kontroly v červenci neplánuje, říká ředitel státní veterinární správy Zbyněk Semerát.
5: Někdo už tu povinnost bude mít, řeknu po 1. 7, někdo nemá. To znamená, běžný chovatel tam dojde, veterinář mu to nabídne. Neděláme žádný akce, že bychom chodili po chovatelích.
2: Majitele psů bude podle něj kontrolovat jen policie při pochůzkách. Jinak to bude u takzvaných psích množíren, proti kterým by státní databáze mohla pomoct, říká Zbyněk Semerát.
5: Přijde nějaký podnět, tak se podíváme do té databáze, uděláme si výpis všech psů, který má chovatel a už s tím půjdeme k němu a budeme stotožňovat, jestli je to pravda, není to pravda.
2: Při odběru štěňat pak podle Semeráda noví majitelé můžou pochovateli žádat potvrzení o registraci v databázi a bez něj si štěně nebrat. Sára Adamcová, Český rozhlas.
6: Posloucháte Odpolední dvojku.

0: Kapela ABBA dospívává píseň The Winner Takes It All. No a já už vítám Féteru dvojky meteorologa Filipa Smolu. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak pojďme se nejprve podívat tedy na to, jak to aktuálně v Česku stran počasí vypadá v tuto chvíli.
1: Aktuálně prší, a to hlavně v Čechách, tady se vyskytují srážky. Na většině území výjimku tvoří aktuálně část Pardubického kraje a taky Českomoravská vrchovina, tam je to téměř bez srážek. Srážky jsou trošku intenzivní, na Moravě a ve Slezsku prší jen výjimečně, v tuhle chvíli nebo před malou chvíli se začaly na východě našeho území v Beskydech vyskytovat bouřky putující ze Slovenska, můžou být i trošku silnější. No a co se týče teplot, ty jsou dnes velmi rozdílné, v Čechách aktuálně měříme kolem 20 stupňů, ale na Moravě a ve Slezsku je to někde od 25 do 35 stupňů, aktuálně nejteplejší Strážnice, kde je 35,8 stupně.
0: Jak moc padnou teploty v noci a večer a v noci?
1: Teploty v noci klesnou mezi 18 a 13 stupňů, na západě možná až k 10. Bude oblačno až zataženo během noci s doznívajícím deštěm, přeháňkami nebo bouřkami. V tuhle chvíli ještě máme výstrahu před velmi silnými bouřkami, a to na většině území Moravy a Slezska. Počítáme, že ještě během dnešního odpoledne a večera se tam můžou objevit nárazy větru kolem nebo až k 90 km za hodinu, kroupy mezi 2 a 5 cm a i úhrny kolem 50 mm. Ty bouřky se tam v tuhletu chvíli začínají tvořit, nebo čekáme to v následujících desítkách minut, takže k tomu za chvíli dojde. Teploty v noci, o těch už jsem mluvil, bude postupně od západu ubývat oblačnosti, ubývat srážek a ojedinělé se vytvoří mlhy.
0: A poprosím tady o předpověď na zítra.
1: Zítra už nás po delší době čeká docela klidný den, ani žádná vedra, ani žádné bouřky, bude převládat polojasná obloha. Na východě zpočátku ještě bude až zataženo s ojediněným deštěm. Během dne se s malou pravděpodobností vyskytou přáňky, ale bude to opravdu výjimečná záležitost. Večer pak v severozápadní polovině území bude znovu mraků přibývat a později se vyskytne déšť, tentokrát bez bouřek. No a nejvyšší teploty zítra budou mezi 22 a 26 stupni. Na jihu Moravy bude až 29, v 1000 metrech na horách naměříme kolem 17. A bude foukat místy mírně severozápadní až severní vítr mezi 2 a 6 metry za sekundu. Jinak počítáme s větrem slabým.
0: Říká meteorolog Filip Smola o zítřejším počasí. Díky za předpověď, mějte se hezky a naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
0: A teď už kapela No Guitars.
2: Dnes s Ivou Bendovou.

0: najdem snad.
1: Kamil Střihavka, No Guitars, Černá růže, píseň, která dohrála právě teď. No a ve studiu už je Patricie Strouhalová. Musím říct, že vlastně mě teď došlo, ty máš na sobě zelené oblečení, aha, že jsi se oblékla v souladu se svým dnešním tématem.
2: Vidíš, to mě ani nenapadlo, nová zelená úspora, které otevřeme po 16. hodině s ředitelem Státního fondu životního prostředí Petrem Waldmanem. Dochází v tomhletom programu k zásadní změně, ty přímé dotace pro většinu běžných domácností skončily a byly nahrazeny bezúročnými úvěry, tak i o tom pochopitelně si budeme povídat. Čekám otázky od vás, od našich posluchačů a budu za ně ráda.
1: A já se pro dnešek loučím, přeji krásné odpoledne a budu se na vás těšit zítra po 13. v odpolední dvojce.
3: Mám prostě

0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Noční můry ožívají a každý stín může být nebezpečný.
0: A chybět nebude ani velká soutěžní pátračka.
1: Odhalte, jakou postavu děsivých příběhů hledáme a vyhrajte jeden z 9 pobytů pro 2 na 2 noci v luxusním hotelu v Karlových Varech.
0: Mrazivé léto na dvojce.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Karel musí na akci Z, protože Honzík zlobil a Josefovi se nechce do důchodu. Seriál vyprávěj. ČT2. Leonardo DiCaprio jako agent CIA, ocitající se ve smrtící hře tajných služeb. Premiéra thrilleru Labyrint lží. A ČT Art uvádí portrét významného českého kreslíře, hudebníka a trampa, který se proslavil komiksovým stvárněním Foglarových rychlých šípů. Marko Čermák, poslední romantik. Středeční večer s Českou televizí.
4: Bylo 16 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
4: Vláda zatím neposlala prezidentovi mandát na summit NATO, stane se tak brzy a zítra začne rekonstrukce Kbelské ulice. A zítra bude většinou polojasno, na východě zpočátku zataženo, ojedinile déšť nebo přehánky a nejvyšší teploty většinou do 26 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Prezident Petr Pavel zatím nedostal od vlády mandát, který schválila pro nadcházející summit NATO v Ankaře. Mandát určuje hlavní priority, z nichž má delegace na summitu vycházet. Pokud jej prezident neobdrží, nemůže se pozicí vlády řídit, řekl mluvčí hradu Vojtěch Šeliga.
5: Samotnou účast prezidenta na jednání to samozřejmě neznemožňuje, ale z hlediska koordinace zahraniční politiky jde o nestandardní situaci. Navenek to může vytvářet dojem, že jednotliví ústavní činitelé nevystupují na základě společně koordinované pozice České republiky.
4: Šéf diplomacie Petr Macinka z motoristů už ujistil, že prezident mandát dostane. Bude součástí podkladů pro všechny členy delegace. Summit se koná v Ankaře 7. a 8. července. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO nevidí důvod ke schůzce s prezidentem k summitu NATO, protože vláda splnila všechna nařízení ústavního soudu. Babiš to prezidentovi napsal v úterý. Pavel dnes deníku CZ řekl, že Babišovi několikrát nabízel osobní setkání, naposledy v úterý. Babiš nesouhlasil, protože z jeho pohledu je všechno rozhodnuto. Kbelskou ulici v Praze čeká od zítra kompletní rekonstrukce za 600 milionů korun, potrvá do poloviny srpna. Denně místem projede zhruba 90 tisíc aut. Silnice už je podle mluvčí technické správy komunikací hlavního města Barbory Liškové v havarijním stavu.
6: Komunikace má vyjeté koleje, příčné i podélné trhliny a my už nejsme schopni to udržet v rámci běžných oprav a docházelo tam k velkému počtu škodních událostí.
4: Kbelská bude sloužit jen pro transitní dopravu, řidiči z ní nebudou moci nikam odbočovat a ani na ní najíždět. Objízdná trasa pro dálkovou dopravu povede z dálnice D8 u Nové Vsi na Mělník, Mladou Boleslav a pak na dálnici D11 u Poděbrad. 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech nabídne 137 snímků. Je to víc než třeba v loni, kdy jich bylo 132. Festival letos uvede i řadu premiér a taky nejdelší a nejkratší snímky. Ten nejkratší bude mít 4 minuty a je součástí sekce pro děti, pokračuje umělecký ředitel Karel Och.
7: Nejdelší má 196 minut, jmenuje se Znenadání. Velmi zaujal navzdory své délce diváky letošního festivalu v Cannes. Obě herečky v hlavních rolích si odnesly cenu za herecký výkon. Natočili držitel Oscara za film Drive My Car Yusuke Hamaguchi.
4: Festival začne v pátek.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Zítra bude většinou polojasno, na východě zpočátku zataženo, ojediněle s deštěm nebo přehánkami. Večer bude od severozápadu přibývat oblačnosti s deštěm. Nejvyšší teploty 22 až 26 na jižní Moravě až 29 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 17.
0: Doprava.
4: Na příjezdu do Prahy po D8 popojíždějí kamiony od 15. kilometru. Osobní auta brzdí u zdib, důvodem jsou práce ve Kbelské ulici. Na 42. kilometru D10 směrem od Prahy havarovalo osobní auto, jezdí se levým pruhem a zdržení asi čtvrt hodiny. A na silnici číslo 38 se srazila dvě osobní auta v obci Pňov Předhradí. Kolona pouze směrem na Kolín je dlouhá asi na půl hodiny. To je všechno. Teď Patricie s kávou o čtvrté.
8: Dobrý den, zdravíme vás. 16:04. Káva o čtvrté. Jestli chcete renovovat svoje stávající bydlení, pak nás poslouchejte. Odborníci radí, všechno si pořádně promyslete a naplánujte. Špatně naplánovaná renovace, podle odborníků, je totiž častým problémem minulých let. Lidé pak musí měnit a měnili jednotlivé technologie bez ohledu na ten celkový stav domu. Jak tedy letos využít třeba novou zelenou úsporám? Poradíme. Naším hostem je ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Waldmann. Pěkně vás tu vítám. Dobrý den.
9: Dobrý den, děkuji za pozvání.
8: V minulosti, jaký byl ten zájem o zelenou úsporám? Jak se i díky ní proměnila, řekněme, právě ta energetická náročnost z těch starších domů a bytových domů?
9: Pokud se ohlédnu úplně za tím prvním programem Zelená úsporám už od roku 2009, tak za to dlouhé období se podařilo zrenovovat více než 160 tisíc rodinných domů, více než 12 tisíc bytových domů a podpořila se instalace téměř 260 tisíc fotovoltaických systémů. Takže povedlo se toho udělat hodně, ale je tady bezesporu prostor ještě pokračovat, ať už v renovací těch dalších domů, anebo i třeba dovést do komplexní renovace ty domy, které prošly pouze dílčím zateplením.
8: Tak budeme v tom pokračovat i v dnešní kávě o čtvrté.
0: Český rozhlas 2.
10: Rádio, které vás baví.

0: Nová zelená úsporám a vaše otázky přivítáme na naší známé adrese dvojka@rozhlas.cz a odpovídat vám na ně bude ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Waldman. Tak když se podíváme na to, já už jsem něco naznačila před malou chvílí u Ivy Bendové, když jsem říkala posluchačům, o čem si budeme povídat teď v kávě, tak ty změny, kterými program Nová zelená úsporám prošel, jaké jsou?
1: Asi tou nejzásadnější změnou je přechod na úvěrové financování, přičemž ta přímá dotace zůstává zachovaná pouze pro takzvaně zranitelné domácnosti, ať už bydlících v rodinných anebo bytových domech.
0: Když se podíváme na to, proč ten program bylo potřeba upravit, tak proč?
1: Za ty poslední 4 roky, kdy byly k dispozici poměrně velké prostředky z takzvaného modernizačního fondu, ten program vlastně vyčerpal více než 100 miliard korun. To znamená na to, aby mohl pokračovat a víceméně navázat na tu poměrně velkou vlnu renovací, kterou se podařilo vybudit u investorů, u majitelů rodinných bytových domů, bylo potřeba přejít na udržitelnější financování a dostat do toho programu další zdroje, což jsou zdroje právě bank. Takže proto vlastně ten přechod na úvěrové financování.
0: No a kolik peněz je tedy na ten program jako vyčleněno? S jakými zdroji se počítá?
1: My máme vlastně pro letošní rok zhruba 4 miliardy. K roku 2029 bychom se měli pohybovat mezi 10 až 20 miliardami. Pořád zůstává zdroj financování ten takzvaný modernizační fond, to znamená aukce z emisních povolenek, a tyto peníze by nám měly pokrýt a stačit na úvěry v celkovém objemu více než 50 miliard korun. Takže pořád ty renovace mohou tvořit poměrně významnou část všech investic.
0: A jaké stavební úpravy stát podporuje?
1: Bavíme se primárně o zateplení všech konstrukcí, ať už svislých nebo vodorovných. Bavíme se a financujeme výměnu oken, výměnu dveří, zateplení půdy a nepochybně mezi podporovaná opatření patří i instalace obnovitelných zdrojů energie, ať už to jsou kotle na biomasu nebo již zmiňovaná fotovoltaika.
0: Tím jediným kritériem je úspora energie?
1: Úspora energie je tím důležitým kritériem, ale stanovujeme i dílčí kritéria, například součinitele prostupu tepla pro jednotlivé konstrukce, abychom skutečně garantovali tu úsporu energie jako takovou.
0: A co by měl udělat ten, kdo uvažuje o renovaci a případné státní podpoře?
1: Měl by uvažovat tím způsobem, že využije nabídku nechat si zpracovat takzvaný renovační pas.
0: Renovační pas, bez toho se program Nová zelená úsporám neobejde?
1: Neobejde se u dílčích renovací a u té přímé dotace v programu Nová zelená úsporám Light. U těch komplexních renovací umožňujeme mít jako vstup do programu již zpracovaný průkaz energetické náročnosti a ten renovační pas, konec konců i průkaz, je důležitý v tom, že vám v podstatě dá návod, jak s tím domem nakládat, co udělat nejdříve, co udělat později a co vám každé to opatření přinese, co se týká úspor energie a tedy i úspor nákladů například na vytápění.
0: Kdo dělá ten renovační pas?
1: Energetičtí specialisté, kteří jsou k dispozici, jejich seznam na webu novazelenauspora.cz.
0: Mění se ještě nějak jinak ta řekněme, úloha energetických poradců?
1: My jsme se tomu poradenství hodně věnovali, vycházeli jsme i ze zkušeností právě z toho uplynulého 4letého období, abychom poradenství zlepšili. To znamená, chceme, aby opravdu poradci byli na místě, aby zároveň měli domácnosti možnost navštívit například bezplatné semináře, kde se dostávají informace o těch základních opatření, která se dají realizovat, a zkrátka více ty poradce máme pod sebou, více garantujeme jejich nezávislost a jejich kvalitu a kvalifikaci.
0: A ten renovační pas tedy vydává kdo nakonec?
1: Ty vydávají ty poradci pro domácnosti zranitelné, je ten renovační pas zpracováván zdarma, to znamená, oni za něj neplatí, pro ostatní domácnosti je tam příspěvek formou dotace.
0: Posluchačka Magda vás zdraví a chce požádat právě o informaci ohledně dotací. Píše, je mi 63 roku, jsem ve starobním důchodu, vdova ZTP. Bydlím v době 60. let po manželových rodičích, který jsme zdědili spolu s dvěma dětmi po manželově smrti spoluvlastnictví. Ale v domě bydlím sama. Dům je v původním stavu. Prosím o informaci, zda mohu čerpat dotaci alespoň na okna, dveře, vytápění, starý plynový kotel. Prosím o radu, jak postupovat. Kdo mi pomůže se sepsáním žádosti? Kdo vydá energetický štítek? Jsem ze Zlínského kraje, z obce 6 000 obyvatel.
1: Tak podle toho, co píše posluchačka, to vypadá, že bude naplňovat kritéria takzvané zranitelné domácnosti, což jsou domácnosti, které buď pobírají superdávku, nebo jsou to domácnosti, jejichž příjem je do třetího příjmového decilu a v případě starobních důchodců je to posunuté až na pátý příjmový decil. To znamená, to se zdá, že by posluchačka měla splňovat. Pak stačí obrátit se přes internet novazelenauspora.cz, najít si vhodného poradce, nechat si zpracovat zdarma renovační pas a ten poradce pomůže potom i s tou vlastní zrealizací, pomůže i podat žádost o podporu k nám na Státní fond životního prostředí v programu NZU Light. Přímá dotace je tam, jenom doplním, že přímá dotace je tam možné získat až 250 000 korun na zateplení, výměnu oken a k tomu ještě až 150 000 korun třeba na výměnu zdroje vytápění.
0: Když je ze Zlínského kraje, jak dlouho na to všechno bude čekat? Je to tam rychlejší než někde jinde v republice?
1: My jsme se snažili tu poradenskou síť opravdu hodně zrobustnit, aby opravdu ta čekací doba byla v řádech jednotek týdnů.
0: Tak pokud chcete, ptejte se i vy, dvojka@rozhlas.cz.
2: Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace. Dnes

0: Petr Waldmann, ředitel Státního fondu životního prostředí a téma Nová zelená úsporám. Já když se vrátím k tomu dotazu, pan řediteli, naší posluchačky Magdy, která napsala, tak ona právě se ptala, jestli může čerpat alespoň dotaci na okna, dveře, vytápění. Tak podle čeho se vyplatí nejdřív třeba zateplit okna nebo střechu?
1: To je taková ta zásadní otázka, kterou by si měl položit každý, kdo se rozhoduje o tom, jestli využije ať už dotaci, anebo ten bezúročný úvěr, protože ta otázka je důležitá proto, aby byl opravdu znatelný a hmatatelný přínos těch opatření pro toho daného investora. A to, co vlastně nabídne ten náš renovační pás, tak to je přesně zhmotnění té úvahy, kdy ten energetický specialista vytipuje všechny kroky, které lze s tím domem do budoucna dělat, rozdělí je na ty prioritnější v diskuzi s tím vlastníkem, protože i ten vlastník do toho pochopitelně musí promluvit. Ne na všechno má dopředu finanční prostředky, ne všechno je možné udělat najednou, to znamená i to rozmyšlení na začátku, ta diskuze s tím energetickým specialistou je důležitá a vznik ten renovační pás, který umožňuje postupně po dílčích krocích realizovat opatření a to, co je důležité, nebude třeba tím opatřením v tom prvním kroku zamykat opatření, která by se realizovala ve třetím kroku. Například nevymění okna, aniž by uvažoval s tím, že třeba do budoucna bude chtít zateplit fasádu a bude muset ta okna zase vybourat a osadit je nějakým jiným způsobem. I proto je ten renovační pas, aby se na ten dům a na tu obálku jeho díval jako na celek.
0: Mm-hmm. No a kde jste se třeba inspirovali renovačním pasem?
1: My jsme měli několik zkušeností i negativních v rámci toho dosavadního programu Nová zelená úsporám, kde jsme měli takzvaný odborný posudek na ty dílčí renovace, a kde nám úplně nenaplňovali a hlavně našim klientům, protože my naše žadatele považujeme za naše klienty, nenaplňovali ty příslušné efekty. Takže jsme říkali, je potřeba...
0: Že se třeba udělala ta okna a pak
1: že se třeba udělala ta okna.
0: Dobré udělat fasádu.
1: Přišlo se na to, že by bylo dobré udělat fasádu, takže to byla jako jedna motivace. Druhá motivace, evropská legislativa chce renovační pasy, bude se to implementovat, zavádět do té národní legislativy, tak jsme si řekli vlastně o prostředky z Národního plánu obnovy s tím, že zkusíme renovační pasy zavést o něco dříve, motivačně za účelem v podstatě identifikace těch nejúspornějších opatření a s využitím vlastně programu Nová zelená úsporám a je to ta novinka, která si myslím stojí za to a dostávají domácnosti majitele nemovitostí do ruky ten návod, jak s tím domem do budoucna.
0: Je tam nějaká podmínka, že třeba do 10 let se to musí udělat? To, co se navrhne v tom renovačním pasu? Nebo tak, stačí, že se udělají 1-2 kroky?
1: Takhle přísní jsme nebyli. Těch kroků může být až celkem pět etap. A je opravdu důležité, aby tam probíhala ta interakce mezi vlastníkem a tím energetickým specialistou, protože po té dohodě by měl být ten výsledek pro obě strany a i pro nás, pro poskytovatele, ať už dotací nebo těch zvýhodněných úvěrů, vlastně

0: přijatelný a přínosný.
1: Proč ten renovační pas musí vydat jiná firma, než potom ta, která bude ty úpravy realizovat?
0: Tady se opravdu hodí, aby tam probíhal dialog nebo spíše trialog. To znamená, já vlastník nemovitosti poptávám opatření, která mi přinesou tu největší úsporu i pro moji peněženku. Já, energetický specialista, říkám, která ta opatření jsou v tom daném domě ta nejvýhodnější. A pak já jako projektant říkám, jaká opatření jsou realizovatelná s ohledem na konstrukční stav toho domu. To znamená, to jsou vlastně trialog těchto tří osob, by měl proběhnout a potom ve finále to zpracovává ten dodavatel. A vlastně takto nastavený systém by měl garantovat, že skutečně to nebudou opatření jenom za účelem vyčerpání dotace výhodného úvěru, která přinesou jenom vlastně utracené finanční prostředky, ale přinesou opravdu ten efekt pro tu domácnost.
1: Takže to rekonstrukci nakonec neprodraží?
0: Ono jí to v zásadě může prodražit, protože ta opatření jsou opravdu zvolena tím kvalitativním principem, takže můžou být ta opatření dražší, ale na druhou stranu budou mít větší přínos pro tu danou domácnost.
1: No a co to přesně znamená ten bezúročný úvěr, aby bylo jasno? Žádné poplatky navíc? Jak to bude fungovat tady?
0: Bezúročný úvěr budou nabízet od podzimu spolupracující banky. Bezúročný úvěr nebude obsahovat žádné skryté poplatky, to znamená, bude se splácet pouze ta jistina, to znamená tolik, kolik stojí to opatření. To, kolik stojí to opatření, identifikuje právě mimo jiné ten renovační pas a ten bezúročný úvěr bude fungovat tak podle daného opatření, jestli se jedná o dílčí renovaci nebo o komplexní renovaci, jestli se jedná o částku v případě rodinného domu do 500 tisíc nebo nad 500 tisíc, tak může mít splatnost buď do 10 let bezúročný úvěr garantovaný státem, nebo v případě těch vyšších částek do 15 let.
1: Minimum je kolik?
0: Minimum je 100 tisíc korun.
1: 100 tisíc korun a od podzimu, tedy od října jste říkal? Nebo?
0: V zásadě říkáme od podzimu, protože tady je otázka na ty spolupracující banky a hlavně stavební spořitelny, jakým způsobem, která z nich k tomu produktu přistoupí co nejdříve, kdy oni to začnou vlastně nabízet.
1: Přišel další dotaz od posluchačky Hanky, tak ji odpovíme po další písničce v Kávě o čtvrté. Díky, že nám píšete na adresu dvojka@rozhlas.cz.
2: Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace.
3: Na Dvojce.

0: Slíbili jsme posluchačce Hance, která napsala na naši adresu dvojka@rozhlas.cz, že jí odpovíme, tak poslouchá už náš dnešní host, pan ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Waldmann. Nestihli jsme podat žádost v listopadu 2025, píše posluchačka. Poradce energetický pas máme, je nám 62 let. Dostaneme bezúročný úvěr od banky, když máme rok, dva do důchodu. Firma nám zateplí střechy, fasády dokončuje, okna jsou rovněž vyměněná, kotel máme na pelety.
1: Zřejmě se bude jednat o komplexní renovaci. Patrně bylo uvažováno využít program Odpravdu po babičce, tam máme nejčastější dotazy právě domácností, které to nestihly. Takže tady máte-li zpracován průkaz energetické náročnosti, tak stačí už u nás od 25. června podat žádost o posouzení vlastně toho úvěru jako takového. My na základě toho posudku vlastně stanovujeme tu maximální výši úvěru a pak je potřeba obrátit se na v budoucnu spolupracující banky od toho podzimu, jak jsem uváděl. A ten věk z našeho pohledu a z komunikací s bankami a se stavebními spořitelnami, kterou máme, tak by neměl být úplně překážkou.
0: Tam je totiž ještě pod otázka posluchačky, proč banky zatím nemají dostatečné informace?
1: Když to vezmu na nastavení finančního nástroje v programu Opravdu po babičce v té předchozí etapě, to jsme ve spolupráci s bankami a spořitelnami nastavovali více než rok. Ono to není úplně jednoduché nastavit vztah státu s jednotlivými soukromými bankami, tak aby to bylo obhajitelné i například před Evropskou komisí z pohledu pravidel veřejné podpory. Tím nechci nikterak zatěžovat posluchače. My se držíme toho harmonogramu, který jsme zveřejnili v březnu letošního roku, s tím, že už teď od června přijímáme žádosti o posouzení toho úvěru, těch způsobilých videů na posouzení úvěru a od podzimu máme příslib od většiny bank a bankovních institucí, že začnou nabízet ty bezúročné úvěry.
0: A po jakou dobu ta půjčka pro klienta bude bezúročná?
1: Podle typu opatření, to znamená v případě dílčích opatření, to bude po dobu 10 let, v případě komplexní renovace to bude po dobu 15 let. To znamená, že pakliže se klient rozhodne například vzít si větší úvěr, protože v rámci té renovace bude chtít dělat i jiná opatření, je možno se individuálně s bankou domluvit například na vyšším úvěru a pak se tam samozřejmě může objevit i třeba nějaké procento úroku, protože tam ty výdaje budou už nad ten deklarovaný předchozí úvěr, který se týká pouze té renovace.
0: Mm-hmm. Můžou ty zvýhodněné úvěry čerpat i SVJčka a bytová družstva?
1: Ano, mohou je čerpat. Tam je to limitováno zase v případě dílčí renovace. Je to propočítáno na maximálně 250 tisíc korun na jeden byt. V případě komplexní renovace bytového domu je to až 750 tisíc korun na jeden byt. Splatnost opět buď 10 nebo 15 let. V případě toho úvěru a u bytových družstev a SVJček je tam ještě ten bonus pro zranitelnou domácnost, která v zásadě může načerpat to SVJčko nebo bytové družstvo přímou dotaci na to, aby ta domácnost bydlící v tom bytě a naplňující kritéria zranitelné domácnosti neměla tak vysoký příspěvek do fondu oprav, který souvisí s renovací.
0: Takže jste vyjednali všechny podmínky s bankami, za jakých se ty úvěry budou poskytovat a budou tedy dostupnější než jiné.
1: To je důležitá informace tím, že budou ty úvěry vlastně posuzovány jako bezúročné, bez těch poplatků, tak tím se vlastně zvýší i možnost domácností získat ten úvěr jako takový, projít tou kredibilitou, kterou stanovuje ta banka, když ověřuje schopnost splácení, protože tam právě nejsou ty úroky.
0: Další dotaz posluchačka Michaela, jestli se zelená úsporám vztahuje i na panelové domy a s jakými podmínkami?
1: Vztahuje se na panelové domy, je to podmínka, je to kategorie nová zelená úsporám bytové domy, to znamená zateplení buď dílčí nebo komplexní. V případě dílčí renovace je potřeba ten takzvaný renovační pás. Pokud se majitel ve formě SVJ nebo bytového družstva rozhodne jít komplexní renovací, může si nechat zpracovat pouze průkaz energetické náročnosti a požádat si u nás o posouzení projektu a od podzimu začít čerpat úvěr od spolupracujících bank.
0: No, pokud Státní fond životního prostředí tu bezúročnou půjčku schválí, musí banka s klientem uzavřít nebo bude sama posuzovat její výši a to, jestli klient bude schopen to splácet?
1: Banka bude posuzovat primárně to, jestli je klient schopen tu půjčku splácet. Na nás je ta úloha, abychom posoudili tu maximální výši toho úvěru na ty jednotlivé konstrukce, abychom rozhodli, jestli se jedná o komplexní nebo dílčí renovaci a v podstatě dali klientovi jednoznačný dokument a doklad o tom, jaký může maximálně čerpat ten bezúročný úvěr. Ale posouzení vlastně schopnosti splácet je už na té jednotlivé bance.
0: Žádost o tu bezúročnou půjčku jste říkal, že už můžeme teď od 25. června, ale banky až na podzim. Ten říjen jste mi nepotvrdil. Tak proč až po těch prázdninách?
1: Jako každý nový produkt, který banky zavádějí, vyžaduje nějaký čas, vyžaduje přenastavení systému. Já jsem rád, že se nám přes komunikaci s Českou bankovní asociací opravdu daří oslovit vlastně všechny banky splňující licenci České národní banky a věříme, že pro banky to bude další výzva, další etapa pokračování té spolupráce, kterou jsme měli v rámci podprogramu Opravdům po babičce a září, říjen, tak jak pracovně říkáme tomu podzimu, věřím, že první banky nebo první stavební spořitelny s těmi nabídkami přijdou.
0: Dvojka@rozhlas.cz a nebo taky telefonní linka sem k nám do studia do kávy o 4:22 155 25 25.
2: Blízká setkání Vasila Fridricha
3: na Dvojce.
2: V Radiokafé Vinohradská 12 přivítám herečku Kláru Sedláčkovou-Oltovou. Co pro ní znamená ocenění za nejlepší ženský herecký výkon na letošním Grand Festivalu komedie za inscenaci Něha? Jak vnímá natáčení příběhu maminky handicapovaného Vaška v seriálu Ulice? A co nového jí čeká v nadcházející sezóně v Divadle v Dlouhé? I na to nám v Radiokafé odpoví Klára Sedláčková-Oltová a pokud chcete být u toho, nezapomeňte si rezervovat svá místa. Blízká setkání Vasila Fridricha.
3: Zítra po 11. hodině na Dvojce.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Telefonický dotaz k tématu Nová zelená úsporám, tak pan Petr Waldmann, ředitel Státního fondu životního prostředí, už vás poslouchá, tak se můžete ptát. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Petr z Moravy. Já jsem se chtěl zeptat, já dělám rekonstrukci domku a mám takovou velkou půjčku na to za poměrně vysoký úrok a chtěl jsem se zeptat, jestli by bylo možné využít tu bezúročnou půjčku, jo, tu dotaci, že bych si to jako přehodil tu půjčku, že bych tu půjčku jakože s tím zaplatil a splácel prostě potom tu bezúročnou.
0: Mm-hmm. Děkujeme.
2: Ano, i to jsme s jednotlivými bankami řešili, jestli vlastně ty stávající úvěry, pokud splní žadatel kritéria programu Nová zelená úsporám, by šlo nějakým způsobem přehodit na ty bezúročné. Oni to nevyloučili, ale určitě bych doporučil už nyní kontaktovat tu příslušnou banku, jestli o něčem takovém uvažuje.
0: Mm-hmm. Případně byste mohli třeba pomoct převést to i na jinou banku?
2: V zásadě jakékoliv jako kroky, které se umožňují s tím stávajícím úvěrem udělat, tam jsou určitě i věci typu ukončení a vlastně refinancování jako jiným úvěrovým nástrojem. Všechno to, co vám vlastně umožňuje, ta stávající smlouva je možné dělat, je potřeba počítat s tím, že to asi bude spojeno s nějakými poplatky a je pak potřeba si to vypočítat, co je pro vás výhodnější. A samozřejmě, pokud naplníte i parametry vlastně programu NZU Lite ve smyslu toho, že byste měl nárok na přímou dotaci, tak i to je možné kombinovat potom s tím úvěrem i bezúročným.
0: Takže Petrovi doporučujeme navštívit banku a probrat to tak.
2: Navštívit banku a eventuálně si i podívat na web novazelenauspora.cz, jestli teoreticky nenaplňujete kritéria právě programu NZU Lite.
0: Uh-huh. Vítáme dalšího telefonického posluchače či posluchačku. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Lenka Pokorná. Já jsem se chtěla zeptat, já jsem předsedkyně jednoho SVJ a jestli by bylo možné použít tuhle financování na rekonstrukci lodí tím, že bychom je zasklili a tím bychom teda taky vlastně ušetřili nějakou energii a případně i na zateplení střechy.
2: Ano, my jsme tam řešili lodě i balkony jako jeden z těch jakoby možných způsobilých výdajů. Slyším z toho, že patrně by se nejednalo o komplexní renovaci, která má přinést ten největší efekt z hlediska úspor energie, ale o nějaké dílčí řešení právě i z pohledu té střechy, o které jste hovořila, takže bych doporučil obrátit se na energetického specialistu a nechat si zpracovat pro bytový dům renovační pás a on vám i v podstatě poradí, jaká výše těch jednotlivých nákladů vyjde, co z toho renovačního pasu je způsobila a kolik na toto SVJčko může načerpat ten bezúroční úvěr.
0: Mm-hmm. Tak další dotazy můžete dál volat 22 155 25 25 anebo psát na adresu dvojka@rozhlas.cz. Tak jako napsala teď naše posluchačka, která píše, v roce 2023 jsem získala podporu zelená úsporám na výměnu oken a ohřev teplé vody. Firmu, která měla výměnu uskutečnit, zastupoval člověk, který mě a dalších 6 osob o peníze okradl a byl odsouzen. Peníze přiznané státem jsem vrátila a program řádně ukončila. Chci o půjčku požádat znovu. Bylo mi řečeno, že už na ní ale nemám nárok. Jsem důchodkyně, věk 69 let.
2: Tady byste podle mého názoru, tak jak to slyším, měla mít nárok na to vlastně pokračovat i v programu NZU Lite za předpokladu, že se vyjdete do těch limitů, protože pokud jste něco už načerpala a využila, tak pořád ještě máte možnost pokračovat v programu NZU Lite do těch částek až 250 tisíc korun na zateplení nebo na výměnu oken a až 150 tisíc na výměnu zdroje vytápění, případně na instalaci obnovitelného zdroje energie typu fotovoltaiky. Takže doporučuji obrátit se zase na energetického poradce, protože je tam možné kombinovat v případě NZU Lite tu předchozí etapu i s tou novou etapou v případě možného poskytnutí dotace. Jenom je potřeba naplnit kritéria té takzvané zranitelné domácnosti, to znamená do 5. příjmového decilu příjem všech členů domácnosti.
0: Mm-hmm. Tak a dotace právě pro tu nízkopříjmovou domácnost, komu jsou určeny?
2: Ty jsou určeny právě těm takzvaně zranitelným domácnostem, to znamená, musí naplnit kritéria, buď jsou příjemci státní sociální pomoci, to je takzvané superdávky, anebo je ta druhá varianta, kritérií, která musí ta domácnost naplnit kumulativně, to znamená, buď se musí vejít do třetího příjmového decilu, nebo v případě starobních důchodů a domácností, kde je někdo s invaliditou třetího stupně až do pátého příjmového decilu. Dům jako takový musí být horší než E nebo G, co se týká energetické náročnosti. A poslední věc, otázka takzvaného majetkového testu. Rozhodní členové domácnosti nemohou vlastnit mohou vlastnit maximálně jednu další nemovitost k bydlení, ať už se jedná bydlení trvalého bydlení, anebo bydlení ve smyslu rekreačního domu.
0: Mm-hmm. No a pravidla, jak se pravidla dívají na děti a na studenty do 26 let?
2: Děti a studenti jsou vlastně důležité v tom, že oni vám vstupují do toho výpočtu toho příjmového decilu, to znamená jiný příjmový decil nebo jiná absolutní výše v tom třetím příjmovém decilu je pro osobu nebo pro domácnost, kterou tvoří jeden jediný člověk, a vyšší absolutní částka v tom třetím příjmovém decilu je například pro domácnost, kterou tvoří dospělý člověk s dítětem, se dvěma dětma. To znamená, vlastně děti navyšují možné příjmové decily, co se týká možností získání dotace.
0: Jde o zálohovou dotaci, tak jak tomu rozumět?
2: My postupujeme vlastně obdobně, jako jsme postupovali v té předchozí etapě, v tom loňském roce, to znamená po posouzení toho projektu, po posouzení té podané žádosti v případě programu Nová zelená úsporám Light, budeme posílat finanční prostředky na účet žadatele s povinností do 12 měsíců provést vyúčtování, to znamená prokázat, jaká opatření byla realizována.
0: Co vlastně všechno musí taková domácnost doložit?
2: Kromě vlastně posouzení a potvrzení právě toho charakteru té zranitelné domácnosti, je to de facto pouze ten renovační pas v případě programu NZU Light nebo v případě dílčích opatření ubytových u rodinných domů.
0: S Petrem Waldmanem stále v kávě o čtvrté na téma Nová zelená úsporám. Vaše otázky přicházejí jak na mail dvojka@rozhlas.cz. Podíváme se na ně po písničce, stejně tak jako když nám zavoláte 22 155 25 25, tak se uslyšíme.
4: Káva o čtvrté.
5: Vaše každodenní inspirace.
4: Dnes s Patricií Strouhalovou.

0: Posluchačka Eva nám píše v kávě o čtvrté k tématu Nová zelená úsporám. Chtěla jsem využít bezúročný úvěr na pořízení tepelného čerpadla. Okna máme vyměněná, dům zateplený, na střeše fotovoltaika. Nemám energetický štítek ani renovační pas. Začátkem měsíce června jsem kontaktovala 7 energetických poradců. Ani jeden z nich se mojí žádostí nechtěl zabývat, že je to paskvil a nechtějí s tím nic mít, tak jsem to vzdala. S pozdravem, posluchačka Eva.
1: Určitě je možné použít ten bezúročný úvěr i na instalaci tepelného čerpadla. Podmínku je skutečně mít zpracovaný renovační pás. Možná pokud jste byla po několikáté, nebo paní posluchačka po několikáté odmítnuta energetickými specialisty, napište na Státní fond životního prostředí, na krajské pracoviště Státního fondu, nebo tam se můžete dostavit i sama a probrat tu záležitost i s pracovníky Státního fondu na krajském pracovišti, anebo napsat e-mail, že jste byla odmítnuta.
0: Mm-hmm. Dita píše, dobrý den, jak postupovat při koupi domu? Právě teď, kde bych ráda využila dotace, ale vlastně nevím, jestli mi budou poskytnuty a bezúročné půjčky možná až na podzim, takže to peníze se do zimy nestihne. Aby člověk nekoupil dům a pak zjistil, že ho vlastně nebude schopný dát dohromady. Asi by bylo dobře, kdyby makléři museli mít při prodeji renovační pas k budově. Předem děkuji za odpověď.
1: No, jestli se nemýlím, tak povinnost mít energetický průkaz je, když prodávám jakýkoliv dům nebo byt, to už je dáno legislativou. Vždycky bych byl opatrný s tím kupovat nemovitost s nějakým příslibem budoucí dotace. Přeci jenom ten proces je jak té koupě, tak potom vyřízení dotace nebo toho úvěru jako delší a nejde na to úplně spoléhat. To znamená, určitě je možné nechat si posoudit třeba záměr v případě koupy toho domu, ještě před tou vlastní koupí si nechat zpracovat renovační pás, byť to bude asi za komerční peníze, protože není posluchač vlastníkem té nemovitosti a pak se rozhodnout.
0: Dotaz od posluchačky Jaroslavy. Dobrý den, pobírám superdávku. Chtěla bych požádat o dotaci na výměnu hlavního zdroje na vytápění. Kontaktovala jsem už 2 energetické specialisty. Ani jeden mi neřekl, že mi žádost a renovační pas zpracuje zdarma. Jeden chtěl 7 000 korun, druhý zaplatit alespoň cestovné. Kontaktovala jsem i MAS Holicko, kde mi řekli, že od těchto dotací dávají ruce pryč, jelikož nemají energetické specialisty, kteří udělají renovační pas zdarma pro zranitelnou domácnost. Ptám se, jak je to možné. Děkuji.
1: To, co posluchačka říká, je určitě závažné, protože my opravdu pro zranitelné domácnosti garantujeme zpracování renovačního pasu zdarma. Pokud si posluchačka vybírala ze seznamu našich certifikovaných energetických poradců na webu novazelenauspora.cz, poprosím, aby tu zkušenost nám napsala do e-mailu a my sjednáme nápravu.
0: Kde je možné o tu dotaci nebo úvěr vlastně požádat?
1: O dotaci a o posouzení v podstatě toho úvěru před tím budoucím poskytnutím ze strany bank od podzimu je možné požádat elektronicky na Státním fondu životního prostředí.
0: Jde to i jinak než elektronicky?
1: Jde to pouze elektronicky, ale samozřejmě pokud by tam byla překážka toho, že někdo není úplně fanoušek digitálních technologií, tak umožňujeme na našich krajských pracovištích za asistence podat žádost, anebo to samozřejmě nabízejí naši poradci.
0: Ta posluchačka, která se ptala, že vlastně by se to nemuselo do zimy stihnout, tudíž by ten dům byl neobyvatelný, pokud by se nevyřešilo to vytápění, o kterém tam psala. Tak v jaké lhůtě ta žádost bude vyřízena?
1: My se vlastně, co se týká zpracování našich žádostí, budeme držet těch 3 až 5 týdnů na posouzení žádosti, takže tady bychom měli být stejně rychlí, jako jsme byli v té předchozí etapě.
0: Hrozí i letos, že ten příjem žádostí bude v průběhu roku zastaven?
1: Myslíme si a domníváme se, že vyhlášený program Nová zelená úsporám by měl vydržet do října 2029, jak bylo prezentováno na tiskové konferenci. Finanční prostředky v tuto chvíli jsou k dispozici z prostředku modernizačního fondu, takže věříme v to, že ten program bude stabilní až do toho roku 2029.
0: O tom úspěchu prý už nebude, jak jsem četla, rozhodovat rychlost podání žádosti, ale právě pečlivá příprava projektu. Tak na co by žadatelé si měli dát dávat obzvlášť pozor, co by si měli ohlídat?
1: Obzvlášť by si měli dávat pozor na diskuzi, kterou povedou se svým energetickým specialistou nad tím renovačním pasem, na to, aby byla zvolena opravdu ta přínosná opatření, té první doporučení. Pak, až bude rozhodnuto o té žádosti, ať už v případě dotace nebo toho úvěru bezúročného, je potřeba dobře vybírat firmu, která bude dodávat to dané zařízení.
0: Posluchačka Vlasta právě píše k tomu poslednímu slovu, který jste řekl, dobře vybírat firmu. Jsem starobní důchodkyně, zainvestovala jsem do fotovoltaiky 257 tisíc s firmou, která udělala projekt, ale od září loňského roku je v likvidaci. Přihlásila jsem se k věřitelům, ale bylo mi napsáno nejprve banky, potom ti menší věřitelé. Pravděpodobně nedostaneme s manželem nic. Co byste nám poradil?
1: Posluchačka se vlastně domáhá svých práv, tak jak by se domáhat svých práv měl každý, kdo se do takové situace dostane. Ono je to opravdu velmi složité. My se snažíme nabízet například přes hodnotící portál RefSite vlastně hodnocení, nezávislé a ověřené hodnocení těch jednotlivých firem vlastně napříč programem Nová zelená úsporám. Takže dělat maximum kroků pro to, aby se skutečně byla poptávka u několika firem.
0: Tak děkuju za odpovědi, děkuju i za dotazy, které jste dnes posílali do Kávy o čtvrté. Odpovídal vám na ně náš dnešní host, ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Waldmann. Ještě jednou děkuju za rozhovor. Naslyšenou.
1: Já moc děkuji.

0: Další díly tohoto pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Dvojka, rádio, které vás baví.
2: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Prezident podle ministra zahraničí mandát pro summit NATO dostane. Bez proudu je po bouřkách víc než 2000 domácností. Zítra bude polojasno na východě zpočátku zataženo a ojedinělé déšť nebo přehánky a nejvyšší teploty většinou do 26 stupňů. Dobré pozdní odpoledne vám přeje Josef Maršál. Prezident Petr Pavel mandát pro nadcházející summit Severoatlantické aliance v Ankaře podle ministra zahraničí určitě dostane. Předseda motoristů Petr Macinka to uvedl v reakci na vyjádření hlavy státu, že jej od vlády ještě nedostal. Podle Macinky je ale součástí usnesení kabinetu a bude taky obsahem rozsáhlejšího dokumentu, který bude sloužit jako podklad pro všechny členy delegace. Vláda prezidentovi měla také zredukovat a jmenovitě určit složení delegace. Podle Macinky ale nejde o členy prezidentovy skupiny.
3: Jedná se o delegaci premiéra, to znamená, ta obsahuje nějaké členy, kteří tam v té delegaci mají nějaké role. Takže ústavní soud nám řekl, že musíme začlenit do této delegace prezidenta a doprovod.
2: Složení doprovodu prezidenta se navíc podle Macinky dnes na žádost hradu změnilo. Po bouřkách je odpoledne bez proudu ještě asi 2300 domácností, nejvíc jich je ve středních Čechách. Stovky odběrných míst nemají dodávky také na Karlovarsku, Děčínsku a Rychnovsku. ČTK to řekla mluvčí energetické společnosti ČES Soňa Holingrová. Distributor EGD neeviduje žádné výraznější problémy, řekl mluvčí Roman Šperňák. Bouřky zasáhly Česko v noci na dnešek i během dne. Záchranářům na Slapské přehradě začal pomáhat nový člun s moderní přístrojovou i zdravotnickou technikou. Jeho pořízení vyšlo bezmála na 6 milionů korun. Uvnitř je vybaven stejně jako sanitka. Záchranáři tak mají i na vodě k dispozici umělou plicní ventilaci, defibrilátor anebo léky. Loni měla záchranná služba na Slapech 670 výjezdů, co řešili nejčastěji, říká záchranář Tomáš Stronček.
4: Převážně se jedná o alergické reakce, o úrazy a samozřejmě teď byl víkend, kdy bylo extrémní teplo a byly tady bohužel i dva případy tonutí, bohužel s jedním případem utonutí.
2: Dosavadní záchranářský člun, který na Slapech sloužil 2 roky, se přesune na Orlickou přehradu. Novým ředitelem Ústřední vojenské nemocnice v Praze bude vojenský lékař Luděk Hána. Jmenoval ho ministr obrany za hnutí SPD Jaromír Zuna. Hána ve funkci po 2 letech vystřídá Václava Masopusta, který požádal o převelení na jiné místo. V květnu v nemocnici zasahovala policie. 10 lidí obvinila z falšování lékařských posudků nebo podplácení. Masopust tehdy řekl, že se věc týká 2 pracovníků nemocnice.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Zítra bude většinou polojasno, na východě zpočátku až zataženo a ojediněle s deštěm nebo přehánkami. Večer bude od severozápadu přibývat oblačnosti s deštěm. Nejvyšší teploty 22 až 26 na jižní Moravě až 29 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 17.
0: Doprava.
2: Na 27,5 kilometru D1 směrem od Prahy je po nehodě blokován levý pruh. Je to už všechno označeno šipkou, ale hustě tam prší a je snížená viditelnost, tak opatrně. Potom na příjezdu do Brna se osobním autem zdržíte asi 30 minut před omezením na 196. kilometru, tedy u D2. A na příjezdu do Prahy po D8 kolabuje doprava. Kolony jsou od 9. kilometru a je to asi na 45 minut, než se dostanete do Kbelské. Tam se jezdí jen jedním pruhem. To byly zprávy, po nich Monika a Honza.
5: Dobrý den a krásné první červencové odpoledne vám od mikrofonu Dvojky přejí Jan Kovařík
6: a Monika Valentová. Úvod vezmeme tentokrát s dovolením velmi zkrátka, protože život dnešní osobnosti ten vydá na několik pořadů, tak ať to stihneme.
5: A já s dovolením začnu hned tou nejtřaskavější indicí. Nášlapné miny. Jestli se vám teď vybavila konkrétní osoba, nejspíš máte dobře našlápnuto, pochopitelně dobře našlápnuto uhádnout, o kom tu dnes bude řeč.
6: No, ono i její manželství bylo třaskavé. Začalo pohádkově, ale postupně se z něj stalo takové...
5: Co třeba minové pole?
6: No, v podstatě ano, skončilo rozvodem, což v královských kruzích. A to by mohla vlastně být další indicie, zapůsobilo jako bomba.
5: No ano, ale vážení a milí, nehledejte hrdiny dnešních příběhů z kalendáře mezi majiteli zbrojovek. Dnešní osobností bude křehká žena a navíc módní ikona.
6: Což je třetí indicie pro vás. A odhalení té, o které bude následující hodinu řeč, přijde po písničce.
0: Český rozhlas Dvojka.
7: Rádio, které vás baví.

0: Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře.
1: A teď by to chtělo fanfáru.
0: No když myslíš... No dobře,
1: ta byla krásná,
0: Nechám to raději žestovým specialistům a řeknu jen, že dnešní osobností, o které budeme mluvit, není nikdo menší než její královská výsost Diana, princezna z Walesu.
1: Princeznou se sice stala až po sňatku s princem Charlesem, ale to neznamená, že byla nějakou popelkou.
0: Kdepak. Diana pocházela ze starého šlechtického rodu. Náležel jí titul Lady a její rodokmen je podobně dlouhý jako ten Charlesův.
1: S královskou rodinou byla spřízněna přes několik linií. Byla například pra, pra, pra, pra a ještě několik dalších pra vnučkou skotské královny Marie.
0: Když si ji po rozvodu s Charlesem vzal jeho otec princ Philip stranou a řekl jí, jestli se moje milá budeš chovat nevhodně, sebereme ti tituly, neváhala mu prý odpovědět?
1: Moje tituly jsou starší než ty vaše, Filipe.
0: Jako malá si Diana dokonce často hrála s Charlesovými mladšími sourozenci, Andrewem a Edwardem, prostě proto, že byli sousedy.
1: Dianu velice zasáhlo, když se její rodiče rozvedli.
0: Stalo se to v tom nejnevhodnějším věku, bylo jí 8 let a později na to vzpomínala.
1: Nikdy nezapomenu zvuk matčiných kroků, když odcházela.
0: Děti totiž byly svěřeny do péče otce a pikantní na tom je, že se o to zasadila i tchýně. No, tchýně jsou zkrátka nevyspytatelné.
1: Po rozvodu rodičů se zhoršil Dianin školní prospěch. On tedy nikdy nebyl nějak valný, protože Diana nebyla studijní typ.
0: To ale neznamená, že bychom chtěli říct, že byla hloupá, kdepak. Měla sportovní nadání, hrála na klavír a především vynikala v empatii.
1: To je pravda. Všichni, kdo Dianu znali, potvrzují, že už jako školačka měla mimořádný cit pro komunikaci, a to zejména s nějak znevýhodněnými lidmi.
0: Docházela pomáhat do zařízení pro fyzicky handicapované a vymyslela třeba, jak by lidé na vozíčku mohli tancovat, a tancovala s nimi.
1: Její zájem byl hlavně absolutně upřímný a právě tato vlastnost z ní později udělala takzvanou princeznu lidských srdcí.
0: A to je možná ten nejcennější titul ze všech, kterými se kdy pyšnila.
2: Monika Valentová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Britská princezna Diana, o které mluvíme dnes na dvojce v příbězích z kalendáře, se narodila právě 1. července roku 1961.
1: O 16 let později, v roce 1977, Diana poznala Charlese.
0: Charlesovi bylo tehdy 29 a chodil s její starší sestrou.
1: Diana byla ze setkání s princem opravdu upřímně nadšená. Byl totiž jejím idolem. Měla jeho plakát dávno vyvěšený v pokojíčku.
0: Po setkání s Charlesem přiběhla nadšená za kamarádkami a křičela: "Potkala jsem ho, já jsem ho potkala."
1: Princova pozornost se záhy obrátila k Dianě. Netrvalo dlouho a pozval ji nejprve na plavbu královskou jachtou.

0: matce.
1: Chce se mi říct, že v ten den se jí obrátil život vzhůru nohama, ale pěkně po pořádku. Svatba se konala v roce 1981 a dodnes je označována za svatbu století.
0: Kolem 2 milionů lidí lemovalo Dianinu cestu do katedrály a v televizi sledovalo obřad kolem 750 milionů diváků.
1: Taková pozornost může jednoho rozhodit. Není tedy divu, že Diana u oltáře spletla Charlesovo jméno.
0: No, abychom byli spravedliví jenom trošku. Místo Charles Philip Arthur George řekla Philip Charles Arthur George.
1: Kdo si to taky má všechno pamatovat,
0: přesně,
1: že?
0: Přesně tak. Ženy stejně nejvíc ocenili šaty jako z pohádky. I když poněkud nepraktické, protože byly extrémně objemné.
1: Byl dokonce docela velký problém naskládat je celé do kočáru. Chvíli to vypadalo, že buď nepojede otec nevěsty, nebo nepojedou šaty.
0: Ale díky šikovným dvořanům se do kočáru nakonec vešla i vlečka, dlouhá víc než 7,5 metru.
1: No, ta byla vytvořena speciálně na přání nevěsty, která chtěla mít nejdelší vlečku v královské historii. Nechybělo moc a byla to první vlečka v historii, kterou museli odstřihnout, aby se nevěsta vešla do kočáru.

0: kalendáře vyprávíme o osobnosti a také o životních osudech princezny Diany.
1: A dostali jsme se do okamžiku, kdy byla ruka v rukávě. Svatba Diany a Charlese byla opravdu pohádková, ale manželství mělo do pohádky daleko.
0: Možná, že i v tomhle případě, Moniko, platí pořekadlo, že čím větší svatba, tím kratší manželství.
1: No, ale ono zas tak krátké nebylo, protože do rozvodu trvalo 15 let, jenže od začátku to v něm moc neklapalo a všechno se navíc propíralo v bulváru.
0: Veřejnost se brzy rozdělila na dva nesměřitelné tábory. Jedni byli přesvědčeni, že za všechno může Charles.
1: A tenhle tábor byl o dost větší.
0: No ale druzí byli zase přesvědčeni, že za všechno může Diana.
1: Takže pravda bude, jak to tak bývá, asi někde mezi.
0: Jisté je, že Diana vstupovala do manželství zamilovaná až po uši.
1: No, brala si svůj idol, říkali jsme, že princův plakát visel v jejím pokojíčku od dětství.
0: S Charlesem už to bylo trošku složitější. Diana se mu nepochybně líbila, ale... jak to říct? No, prostě byla tu ještě jiná žena, kterou nemohl dostat z hlavy.
1: Camilla Parker Bowlesová, Charlesova současná manželka.
0: Mezi těmi dvěma bylo zkrátka osudové pouto, to, čemu se říká láska jako trám. Jenže Camilla už byla vdaná, takže sňatek nepřipadal v úvahu.
1: Těžko očekávat šťastné manželství, když jsou v něm od začátku tak trochu tři.
0: Často se v téhle souvislosti připomíná rozhovor, který Diana s Charlesem poskytli u příležitosti svého zasnoubení.
1: Jeden z novinářů tehdy položil jednoduchou otázku. Jste zamilovaní?
0: No řekněte, ptát se takhle páru, který se právě zasnoubil, to se může zdát poněkud hloupé. Jenže princova odpověď odhalila, že ta otázka není tak úplně od věci. A to nejspíš neočekával ani onen dotyčný novinář.
1: Diana bez zaváhání odpověděla. Samozřejmě.
0: Načež princ pouze dodal, ať už zamilovaný znamená cokoliv.
1: Manželské problémy se postupně vršily. Charles se časem vrátil ke svojí milence Camille a Diana mu oplácela nevěrami s různými muži.
0: No a pak se stalo něco, co by si znalci monarchie léta nedovedli představit. Rozvod páru nakonec doporučila sama královna.

0: Hlavní hrdinkou dnešního vydání příběhů z kalendáře na dvojce je její královská výsost Diana, princezna z Walesu. Důvod? Ten je jasný. Narodila se 1. července roku 1961. Když potkala svého osudového muže, prince Charlese, následníka trůnu, bylo jí pouhých 16. A Charles možná netušil, že jeho fotografii má dávno vyvěšenou ve svém dívčím pokojíčku. Pak byla svatba jako z pohádky a následovalo 15-leté nepříliš šťastné manželství, které skončilo, jak všichni dobře víme, rozvodem.
1: Za chvíli se budeme věnovat i Dianině psychice, která byla všechno jenom nestabilní. Nemůžeme samozřejmě vynechat ani princezninu charitativní činnost a návštěvu Prahy, která se odehrála v roce 1991. Mimochodem máme jednu perličku, která se týká toho, jak byla princezna Diana vykázána z bazénu Praha Podolí. Počkejte si na to. Je naprosto
2: nezbytné. Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
3: Hana Zagorová 80.
4: Rybičko zlatá, přeju si.
2: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
3: Marty Jandové,
2: Evy Burešové,
3: Kateřiny Marie Tiché,
2: Terezy Maškové,
3: Veroniky Kek-Kubařové,
2: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
3: 24. listopadu v pražské Lucerně.
2: Více na www.zagorova80.cz. Radioservis představuje
5: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
2: Každý den po 17. hodině
3: na Dvojce.

0: Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře, které jsou důkazem, že některé osobnosti by si zasloužily více dílů. Jsme v polovině pořadu a Lady Dianu jsme zatím v podstatě stihli jenom královsky provdat za následníka trůnu Charlese.
1: Ano, a ona a Charles se zase za 15 let stihli rozvést. Manželství zkrátka příliš nefungovalo a byla tady jedna věc, která mu také asi zrovna nepřispěla.
0: Máš na mysli to, co mnozí o Dianě tvrdí, že byla emocionálně labilní?
1: Přesně tak. Kdyby si vzala muže, který by jí zahrnul láskou, je teoretická šance, že by svoje problémy překonala.
0: Jenže to Charles bohužel nebyl.
1: Diana navíc od dětství trpěla pocitem, že je nechtěné dítě.
0: Její rodiče si totiž nesmírně přáli syna. To se jim dlouho nedařilo a její matka byla dokonce poslána k lékaři, aby zjistil, v čem je problém.
1: Když se syn konečně narodil, bohužel záhy zemřel. Diana měla být tedy jakousi náhradou.
0: Jenže, co čert nechtěl, tak už to bývá, narodila se jako děvče.
1: Pocitu, že je nechtěná, se prý nikdy nezbavila.
0: Navíc u Spencerů nikdy nebylo zvykem projevovat vůči dětem city. Strnulý polibek na tvář, to bylo asi maximum.
1: A proto je s podivem, jak milující a vřelá maminka později Diana byla, když sama nic takového nezažila.
0: Když se její rodiče rozvedli, úplně jí to zničilo.
1: Strašně moc usilovala o pozornost a lásku svého otce. Dokonce až tak, že se snažila eliminovat všechny ženy z jeho okolí.
0: A to včetně chův, které podezírala, že na tatínka dělají oči.
1: Znepříjemňovala jim život, jak jen to šlo.
0: Například?
1: No třeba jim dávala napínáčky na židli a jedné dokonce zahodila zásnubní prstýnek.
0: No a ještě hůř to odnesla nová partnerka Dianina otce. Tu dokonce schodila ze schodu.
1: No, Dianka byla pěkné kvítko.
0: Ale na druhou stranu my víme, z čeho tohle její chování pramenilo.
1: Když si Diana brala Charlese, doufala, že princ jí dá lásku, která jí od otce chyběla.
0: Jenže Charles tyhle její problémy spíš ještě prohloubil. Už týden po zásnubách jí položil ruku kolem pasu a řekl, nejsme trochu buclatí?
1: Právě tahle nejapná poznámka prý u Diany odstartovala bulimii, se kterou potom bojovala po zbytek života.
0: Škoda, že ho tolik milovala, mohla mu odseknout a bylo to. Bohužel její duševní problémy se prohlubovaly a nakonec skončily sebepoškozováním a dokonce i několika pokusy o sebevraždu.
2: Monika Valentová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Protagonistkou dnešních příběhů z kalendáře, které posloucháte na Dvojce, je Lady Diana, princezna z Walesu, majitelka dlouhého a úctyhodného rodokmenu, o které jsme ovšem řekli, že možná nejúžasnějším titulem, který kdy nosila, byl titul, který dali lidé, tedy princezna lidských srdcí.
1: Rozhodně byla také módní ikonou. Přestože její mimořádně štíhlá, krásná postava byla, jak jsme už říkali, vykoupena bulimií, vynesla Dianu na módní trůn.
0: Ano, Alžběta byla královnou Commonwealthu a Diana byla královnou módy. Ale nebylo to jen hezkou tvářičkou a štíhlou postavou. Diana měla obrovské osobní kouzlo.
1: Její šarm strhával davy a lidé po ní doslova šíleli.
0: Na společných akcích byl princ Charles často spíše doplňkem. Všichni chtěli vidět Dianu. S tím se ne každý muž dokáže vyrovnat.
1: A Charles se to prý frustrovalo.
0: No mě napadá, že podobná věc se stala JF Kennedymu. Byl sice americkým prezidentem, ale všichni chtěli vidět hlavně jeho ženu Jackie.
1: Kennedy se nad to ale dovedl povznést. Ve Francii se dokonce na státní návštěvě představil jako ten, který doprovází Jackie. Tuhle lehkost Charles bohužel neovládal.
0: Dianin šarm vycházel z opravdového zájmu o lidi, především o ty, kteří nějak trpěli. A lidé její upřímnost dokázali vycítit.
1: Diana měla tuhle vlastnost prý už od dětství a tak je víc než přirozené, že brzy obrátila pozornost k charitě.
0: Říká se dokonce, že nikdo jiný ve 20. století neměl takový vliv na charitu jako ona.
1: Zaměřovala se hlavně na nemocné, umírající, bezdomovce, děti a seniory. Zkrátka na ty nejzranitelnější.
0: Asi nejznámější je její podpora pacientů s HIV. V 80. letech ještě spousta lidí věřila, že AIDS se může přenášet třeba i dotykem s nemocnými a veřejnost se každého kontaktu s nimi obávala.
1: Takže záběry, jak Diana navštěvuje nemocné AIDS a drží je za ruku, obletěly svět.
0: Ještě ikoničtější je ale fotografie Diany, procházející se v balistické helmě a vestě minovým polem v Angole. Diana se tím stala tváří boje proti nášlapným minám.
1: Tomuto problému se do té doby nevěnovala velká pozornost a Dianu dokonce osočovali z politického vměšování. Ta se ale nedala odradit a i díky ní nakonec došlo k mezinárodnímu zákazu těchto zbraní.

0: Posloucháte příběhy z kalendáře, které jsou dnes věnovány výročí narození britské princezny Diany. Narodila se 1.7.1961.
1: Právě když jí bylo 30, v květnu 1991 navštívila Diana taky Československo. Nevím, jestli si na to vzpomínáš. Bylo to v rámci cesty královského páru po střední Evropě.
0: Ano, vzpomínám si dobře. Každopádně v manželství s Charlesem jim to už tenkrát dávno neklapalo. Ale pár se tehdy snažil předstírat spokojenou dvojici.
1: Oficiální oznámení o tom, že Charles a Diana budou napříště žít odděleně, přišlo až o rok později.
0: Možná už u nás na Hradě tenkrát věděli, že pár upřednostňuje spíš spolu nebýt než být, protože jim přidělili pokoje v různých patrech.
1: Nevím, co by na to řekl protokol britského královského dvora. Mimochodem, když o tom mluvíme, princ Charles a lady Diana byli poslední státní návštěvou, která přespala přímo na Pražském hradě.
0: Na oficiální návštěvu je pozval prezident Václav Havel a přestože itinerář Diany a Charlesa byl nabitý, tak jeho pozvání se neodmítalo.
1: Teď si možná trochu zaspekuluji, ale je dost možné, že si Diana padla do oka i s tehdejší první dámou, paní Olgou Havlovou.
0: No nebylo by divu, obě dámy si byly v několika věcech hodně podobné. I Olga Havlová se intenzivně věnovala charitě a i ona měla takové zvláštní osobní kouzlo a upřímný zájem o běžné lidi.
1: Princezna z Walesu se prošla po Karlově mostě, navštívila Staré město a Bertramku, ale především, jak bylo jejím zvykem, navštívila nemocné. V Praze to byly děti v Motolské nemocnici, kterým zahrála na klavír.
0: A možná znáte dobové fotografie, na kterých je vidět, že její výkon jí samotnou rozesmál.
1: Navštívila také školu pro sluchově postižené děti a dokonce plavecký bazén v Podolí.
0: Ano, je to tak, Diana byla totiž vynikající plavkyně a plavání patřilo k jejím denním rituálům. Takže si nechala koupit vstupenku do bazénu v Podolí a inkognito si šla zaplavat. Jenže tam právě probíhal trénink. Princezna udělala pár bazénů, jenže pak si trenérka všimla, že tuhle plavkyni nezná a vykázala jí z tréninku.
1: No uznejte sami, kdo jiný může říct, že od někud vyhodil manželku britského následníka trůnu. Jedna nejmenovaná česká plavecká trenérka to udělat může.

0: Škoda, že život tak mimořádné dámy skončil tak brzy. Dajaně bylo pouhých 36 let, když tragicky zahynula na následky automobilové nehody.
1: Se svým synem Harrym už bohužel ani nestihla oslavit jeho 13. narozeniny, které měl 14 dní po její smrti.
0: 15-letý William a 12-letý Harry, kráčející v průvodu za rakví, na které ležel věnec s jednoduchým nápisem Mamince, dojali úplně celý svět.
1: S Dianou měli chlapci naprosto mimořádný vztah. Vřelý, nenahraditelný a v královských kruzích do té doby nevídaný.
0: Oba její synové si trauma ze smrti matky nesou možná dodnes a oba přiznali, že celá situace jim způsobila dlouhodobé duševní problémy.
1: Oba se ale zároveň také postupně ujali řady charitativních projektů a snaží se právě po vzoru Diany v dobročinné činnosti pokračovat.
0: A my si s Monikou myslíme, že by z nich maminka měla dneska vyloženě radost.
1: No to určitě.
0: A snad by to připodepsala i autorka scénáře dnešních příběhů z kalendáře Denisa Hrnčí. My všichni tři vám děkujeme za pozornost.
1: A těšíme se příště zase na slyšenou.
2: Monika Valentová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Příběhy z kalendáře.
1: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
1: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Každý den po 17. hodině
0: na Dvojce.

0: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: V Beskydech jsou extrémně silné bouřky a hrozí přívalové povodně. Ceny nafty a benzínu se v Německu vrátily nad 2 eura za litr. Daňová sleva o půlnoci skončila. Zítra bude většinou polojasno, na východě zpočátku zataženo a ojediněle déšť nebo přehánky a nejvyšší teploty většinou do 26 stupňů. Zdraví vás Josef Maršál. V Beskydech se vyskytují extrémně silné bouřky s přívalovými srážkami. Napršet může přes 40 litrů na metr čtvereční za půl hodiny. Hrozí rozvodnění malých toků a podemletí komunikací. Bouřky mohou způsobit rychlou přívalovou povodeň a škody na majetku. Další extrémně silné bouřky s nárazy větru kolem 90 km za hodinu jsou také na Novojičínsku, Ostravsku a v Bohumíně. V Německu skončila daňová sleva na nákup pohonných hmot. Ceny nafty a benzínu okamžitě znovu vyskočily nad 2 eura za litr. Poradní komise vlády kritizovala petrolejáře, že ceny zvedly brzy.
2: Čerpací stanice měly dnes po vypršení daňové slevy možnost poprvé zdražit přesně v poledne a využili toho, než cena začala znovu klesat, stál litr benzínu v Německu v průměru přes 53 korun za litr. Takzvaná monopolní komise, která radí spolkové vládě, navíc tvrdí, že ropné koncerny nečekaly na konec slevy a zdražovat začaly už před jejím doběhnutím, čímž zvýšili svoje marže. Německo snížilo daň na pohonné hmoty v přepočtu zhruba o 4 koruny za litr v květnu. Jejich zdražení předtím vyvolala válka v Iránu. Opatření vyšlo státní kasu v přepočtu zhruba na 40 miliard korun. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
0: Státní rozpočet skončil v červnu se schodkem přes 183 miliard korun a byl tak čtvrtý nejvyšší v historii republiky. Rozpočtový deficit byl na konci června meziročně asi o 30 miliard korun vyšší a oproti letošnímu květnu vzrostl o 13 miliard. Podle ministerstva financí je to kvůli větším investicím například do školství, sociálních služeb nebo sportu. Všech pět opozičních stran vyzvalo vládu k jednání o změnách ve financování veřejnoprávních médií. Vláda je chce od nového roku převést pod státní rozpočet. Jednání se kromě zástupců sněmovní opozice a senátu účastnili také oba ředitele veřejnoprávních médií. Z koaličních stran se nedostavil nikdo. Podle předsedy mediálního výboru Františka Talíře z KDU-ČSL budou opoziční poslanci postupovat jednotně.
3: Budeme vést opravdu široce tu diskuzi na plénu sněmovny. Konec konců diskuzi, kterou oni s námi vést nechtějí, nechodí na tyto schůzky, tak my ji povedeme na plénu sněmovny. Potom ještě tady senát, je tady hrad, je tady ústavní soud, na který se také určitě obrátíme.
0: Poslanec Libor Vondráček za SPD uvedl, že na schůzku zapomněl. Podle něj se ale jedná s řediteli obou médií dostatečně.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Zítra bude většinou polojasno, na východě zpočátku až zataženo a ojediněle s deštěm nebo přehánkami. Večer bude od severozápadu přibývat oblačnosti s deštěm. Nejvyšší teploty 22 až 26, na jižní Moravě až 29 stupňů a v 1000 metrech na horách bude kolem 17.
1: Doprava.
0: Na příjezdu do Prahy po D8 stále počítejte s kolonami už od 9. kilometru. K omezení ke Kbelské pojedete osobním autem asi půl hodiny. Pražský okruh je obousměrně ucpaný, před sjezdem na Ořech delší je kolona od letiště asi na půl hodiny. Vázne také příjezd do Prahy po D5. A na příjezdu do Benešova od Prahy po silnici číslo 3 se kvůli nehodě jezdí kyvadlově. Zdržení v kolonách oběma směry asi 10 minut. To byly zprávy, hezký podvečer.
1: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.
5: A náš další pořad není vhodný pro děti ani pro příliš citlivé osoby a vám je asi jasné, že začíná kriminálka. Na pražskou kriminálku zavolala zoufalá žena. Zmizel její přítel. V jeho bytě policisté našli nepořádek a krevní stopy. Po důkladném ohledání celého domu objevili bezvládné tělo muže ukryté na půdě. Ještě než se stačilo rozjet pátrání, jeden z vrahů se v noci sám vrátil na místo činu. Více už kriminálka s podtitulem Poslední cigareta.

0: Červencový podvečer roku 2000. Pražská kriminálka právě zpovídá rozrušenou ženu, která pohřešuje svého přítele. Naposledy ho viděla předchozí večer, když odešel vybrat nájem od dvou mladíků, žijících ve starém domě, kde dělal správce. Až ráno zjistila, že se nevrátil. Obvolala známé a pak se k mladíkům do pronajatého bytu vypravila. Oba ale tvrdili, že správce prý k ním vůbec nedorazil, přestože ho čekali. Odešla s nepořízenou, ale její obavy se stupňovaly.
1: Protože ho dlouho neviděla, prostě nevěděla, co se děje, tak šla a oznámila policii, že se ztratil, a já mám dojem, že nám i řekla, že v tom domě že je nějaký nepořádek a že to tam teda jako je podivný.
0: Uplynulo 24 hodin od mužova zmizení a vyšetřovatel prvního oddělení pražské kriminálky Petr Rašpl se nemohl ubránit pocitu, že na popisu podezřelé atmosféry a nepořádku v pronajatém bytě možná něco bude.
1: My jsme to tenkrát ani nenabírali původně jako nějaké podezření. My jsme tam prostě poslali policejní hlídku a zjistilo se skutečně, že tam jsou stopy krve. A byl tam nepořádek v tom bytě a známky po nějakém zápase.
0: Když do starého činžovního domu dorazila i kriminálka, vypadalo to, že ve dvou místnostech neudržované domácnosti se skutečně něco odehrálo. I když bylo zřejmé, že se tu někdo snažil uklízet, stopy porvačce nebo souboji byly evidentní. Byla noc, po mladých nájemnících jakoby se slehla zem, a tak policejní operativci začali s důkladnou prohlídkou.
1: Zajistí ten prostor, pak se zjistí vstupy do toho domu, jestli je odemčeno, zamčeno, poškozený zámek, a pokračuje se od toho přízemí až do toho prostoru, kde je ten důvod, proč se to vlastně dělá. Berou se tam biologické stopy, střelné stopy, chemické stopy a daktylky a všechny tyhle ty věci, které jsou potřeba pro objasnění té věci.
2: Na stole jsou různé skleničky, pánský krém na holení, pouzdro na mýdlo, kuchyňský nůž s černou umělohmotnou střenkou.
1: Výjezd bytě našel samozřejmě nepořádek, stopy po zápase, a podstatný bylo, že tam našel krev a vypadalo, že to byla lidská krev.
2: Mezi stolkem a lůžkem před vstupními dveřmi do bytu se nachází biologická stopa o rozměrech 40x40 cm. Pravděpodobně se jedná o zaschlou krev. U levé stěny pod oknem je lůžko. V zadní části je pokrývka pestrobarevná a na ní jsou různé biologické stopy. Pravděpodobně se jedná o krev. Lůžko je pokryté bílým zašpiněným prostěradlem a mezi polštářem a pokrývkou se nachází kuš v poloze vypnuto. Po pravé straně jsou dvě šipky.
1: Z toho hledání nám vyšlo, že tam muselo dojít k nějakému zápasu, že tam byla převrácená židle, nepořádek, ty krevní stopy na té podlaze, ten zástřel, odštíplá židle a tak dále. Takže jsme došli k tomu, že pravděpodobně tam došlo k nějakému zápasu a konfliktu mezi tím pronajímatelem a tím nájemníkem, což je závažný, a z toho důvodu vlastně se tam začalo pokračovat v dalším hledání.
0: Stále ale nebylo jasné, kam se poděl pohřešovaný muž i mladí nájemníci a co přesně se na místě v uplynulém dni odehrálo.
1: Samozřejmě nemůžeme skončit jenom v té místnosti, jo, protože jestli tam jsou krevní stopy, tak musíme prohledat vlastně celý dům. Takže jsme pokračovali dál, no, a došli jsme na půdu, protože tam samozřejmě byly vidět nějaké krevní stopy a šmouhy, takže se pokračovalo dál v tom ohledání až na tu půdu.
0: Tým pražské kriminálky prošel dům od sklepení až po půdu. A právě tam narazil na další stopy krve. V množství harampádí, špíny a nepořádku se na první pohled nezdálo nic podezřelého. Jenže hromada starých papírů a krabic vypadala, jako by ji někdo navrstvil docela nedávno. Kriminalisté tedy zamířili do nejtemnějšího rohu půdy a začali skládku odhazovat.
1: Tam jsme uviděli zakrytou mrtvolu, z části zakrytou, z části odhalenou. Byl zakrytý nějakou dekou, měl vodnořezná poranění na krku, pak tam měl zástřel v hlavě nějaké zbraně, takže nebylo to jako moc pěkný pohled.
3: V takovém krku je volně omotán jakýsi obvaz silně prosáklý krví. Na přední straně krku nacházíme v oblasti prstenčité chrupavky tržně zmožděnou ranku, která proniká do hlubších struktur. Na levém boku, zhruba v úrovni 12. žebra, drobná půl centimetru dlouhá tržná ranka s lehkým výřezem podkožního vaziva. Mohlo by se jednat o drobnou bodnou ranku.
0: Nebylo pochyb o tom, že podle popisu právě nalezli pohřešovaného asi 50-letého správce a že si zranění na těle nespůsobil sám. Už prvotní úvahy soudního lékaře dávaly tušit, že si v posledních chvílích života musel projít doslova peklem.
1: Určitě to nebyla klasická vražda, pak se vlastně následně zjistilo, že ty zranění musela být hodně bolestivá pro něj, ale zároveň to muselo trvat nějakou delší dobu.
3: V úrovni přechodu hrudní části bederní jsou dvě bodné nebo řeznobodné ranky délky 7 až 10 mm. Kolem zápěstí levé ruky omotaný proužek lepící pásky, která pravděpodobně sloužila k svázání obou rukou a při vytahování mrtvoly z původní polohy došlo k jejímu uvolnění.
1: Tady v tu chvíli, kdy jsme to tělo našli, tak už bylo zřejmé, že tam muselo být účast cizí osoby a v podstatě jsme to začali vyšetřovat klasicky jako vraždu.
0: Stopy na těle potvrzovaly, že muž utrpěl nejen bodné rány, ale i střelné a také tupé údery těžkým předmětem. Byly to právě střely, které policii překvapily.
1: Střela je taky jiná, než si představujeme, jako by náboj a nábojnice. Je střela vystřelená z pistole nebo z pušky a pak jsou střely, které jsou vystřelené, dejme tomu, těm samostřílem. A to tady bylo.
0: Podle soudního lékaře se největším zraněním zdálo být bodnořezné poranění na krku. Pachatel s nožem pravděpodobně úmyslně manipuloval, ale detaily měla přinést až soudní pitva. Mezitím už policejní operativa započala s pátráním po vrahovi.
1: Nejvíc podezřelí byli ti dva nájemci, kteří tam bydleli a měli s tím ty spory. My jsme měli informaci, že důvod byl, že opakovaně mu nezaplatili nájem.
0: Zdrcená přítelkyně zavražděného pana domácího policii potvrdila, že z mladíků neměla během své poslední návštěvy dobrý pocit a o vrazích neměla pochybnosti. Policie ale musela vše ověřit.
1: Nás první chvíli napadlo, že spáchali trestný čin a uprchli někam. Mohli uprchnout i do ciziny nebo tak dále. Takže pro nás to bylo docela jako velice nepříjemná situace, že jsme museli ustanovit rychle prostě všechny data k ním a udělat opatření, pátrání a tak dále. Pak se stalo ku podivu teda něco, co jsme vůbec jako neočekávali, protože při tom ohledání se najednou ti dva kluci, budem říkat kluci, objevili poblíž toho místa ohledání. Když zjistili, co se tam děje, že tam je policie, že to tam je páskou ohraženo, tak ten jeden uprchl a ten druhý, nevím z jakého důvodu, tam prostě zůstal.
0: Josef V. skončil v rukou policie nad ránem, když se chtěl se svým kamarádem vrátit do pronajatého bytu. Zpočátku mluvil jen neochotně a na otázky Petra Rašpla odpovídal vyhýbavě.
1: To bylo zřejmé, že se bude někdo hledat, že tam přijde policie. Ale vzhledem k tomu, že to bylo tak rychlý, jak bylo, že tam ta policie na to oznámení přišla a našli tam ty stopy a oni s tím nepočítali, že se tam vrátí vlastně a už tam bude policie.
0: Operativci zatím rozjížděli rozsáhlé pátrání po spolubydlícím, který zmizel v noční Praze. Doufali, že kontakty mezi pražskou galérkou je nasměrují. Mladík totiž nebyl žádné nevinátko.
1: Ti kluci měli už nějakou kriminální minulost, krádeže a nějaké další drobnější trestní činy a ve věku 20-22 let nepracovali a žili tak nějak, jak se v té době žilo, z trestné činnosti a podobně.
0: Druhý den začal Josef V. vypovídat. Odvyprávěl, že se svým kumpánem Martinem se znali krátce. Přespával v domě na půdě a tak se mu ho časem zželelo a nechal ho bydlet u sebe. Jenže nepracovali a brzy jim došly peníze na zaplacení nájmu.
1: Oni to nezaplatili asi za 2 nebo za 3 měsíce, takže ten pán už byl jakoby svým způsobem prostě na hranici, že je vykáže. On je vlastně chtěl vykázat už z toho domu, ale aby zaplatili, takže oni s tím počítali, že tam dojde ke konfliktu a vlastně si připravili tu kuš a i ty nože, takže oni se na to připravovali, na tu vraždu. Oni se prostě domluvili, že se ho zbaví a tím pádem si vyřeší vlastně tady tu situaci, že už je nebude obtěžovat.
4: Přišel, říkal, že jestli nemáme peníze na zaplacení toho dalšího měsíce dopředu, požádal po nás 10 tisíc, no jsem mu říkal, jestli by náhodou nepočkal do neděle, že se to sežene, říkal, že ne, že na to máme 5 minut, že si máme zbalit, no a když odcházel, tak jsem ho vzal vlastně pod krkem a přeložil jsem tam nůž a odcházel.
5: Jakým způsobem

0: Matka ho po několika dnech během bleskové akce zadržela.
1: Byl zadržený na těch místech, kde se vyskytoval, tak se nám podařilo ho zadržet. On už v té době pod tlakem toho, co jsme věděli, pochopil, že marný nějak to, takže se k tomu vlastně vyjádřil a potom, dá se říct, i aktivně spolupracoval s policií.
0: Martin potvrdil, že to byl Josef, komu po příchodu domácího povolili nervy a zaútočil. V nastalé strkanici se pak správce domu snažili spacifikovat na prahu bytu.
2: To znamená poškození šlechový do poklepu mezi dveřmi.
3: Ano, a směrem ven.
2: Snažil se dostat směrem ven.
3: Ano.
0: Souboj pokračoval a starší Josef se snažil mohutného domácího znehybnět. Martin si zatím chystal kuši a zkoušel zamířit a vystřelit.
3: Martin potom vypomáhal s ním ho udržet na zemi s tím, že jsem potom si na něj sednul jako s těma roztaženýma nohama, držel jsem mu kolena a Martin se pokoušel vlastně střílet s tou kuší. Tím, že jsem ho vlastně takhle jsem ho přidržoval, Martin si vzal potom tu kuš a střílel mi směrem na hlavu.
1: To byla taková jakoby mini kuš. Když se řekne kuš, každý má představu nějakého většího monstra střelného. To bylo vlastně jednoruční kuš, no, ale ta průbojnost tam je prostě strašně vysoká. Jsme to tenkrát dávali i na posouzení a tam se zjistilo, že skutečně do těch vzdálenosti, a nevím, 5-10 metrů, že to dokáže prostřelit lebku. No.
0: Josefův detailní popis toho, jak nakládal s nožem na krku ochromeného domácího, byl chladný a bez emocí. A zopakoval ho i během prověrky výpovědi na místě činu. Jakýkoliv náznak lítosti v jeho vyprávění postrádal tým kriminálky po celou dobu jeho výpovědi.
2: Proč se s tím nožem se snažil pootočit v té ráně?
3: Já nevím, z kterého důvodu, prostě já jsem byl v šoku, no. Když vlastně jsem vzal ten nůž, vlastně nejdřív, když přišel, tak jsem vlastně na Martina ukazoval, aby s tou kuší vlastně odešel pryč. No, jenže potom, když mi řekl, do 5 minut se zbalte, tak to já jsem vlastně mi dal ten nůž z kapsy a přišel jsem ho ke krku a odměnil jsem ho.
2: Jo, ale já musím tedy to poutáčení rád, proč z tého bodu a snažil se poutáčení?
3: Aby byla větší rána, jako v tom krku.
2: A proč?
3: Bylo, aby možná krev co nejrychlejiš vytekla.
2: A z jakého důvodu bych chtěl, aby co nejrychleji vytekla krev?
3: No, já nevím, ono se to zaběhlo tak rychle, já vám to přesně řeknu. Potom žádal o slanici vody, Martin tam mu to zatrhl, to už pán Gogov vlastně seděl na zemi, otočený vlastně čelem k nám.
2: Takže v této poloze žádal o sklenici vody?
3: Ano.
2: Co říkal přesně?
3: No, že bych chtěl napít vody, že bych sklenici vody.
2: A co to dále?
3: Martin ten mu to zatrhl. No, že tam tak mu dáme a on mi řekl, že ne, že by vlastně z té vody, že by mu jako mohla dodat trochu síly, tak mu ji nechtěl dát. Martin ten potom vlastně zapálil cigaretu, dal mu ji, že když o ní žádal a pak jsme ho ještě dvakrát, nevím, kolikrát, takhle v těch místech ještě jednou bodli.
0: To, že své oběti na pokraji sil nabídli během mučení cigaretu, aby si, zatímco popíjeli kávu, rozmysleli, jak s ním naloží, bylo už jen předposlední bezcitnou tečkou. Správce domu i po několika vražedných útocích nájemníků stále žil a nakonec si jejich pomocí ještě dokázal dojít do koupelny.
4: No a potom jsem mohl souviněný, ten nevykandal potom už. Právě, že potom, když jsem dávali do toho druhého pokoje, jsme nepomohli vlastně na ten zápol.
2: Tak ho pomožte mu nebo ozvejte ho.
4: Takhle, on fajdal.
2: Stop. Takže nafotit a pokračujeme až do koupelny, ano.
3: Martin ten

0: podržel nohou u sebe a já mu takhle provázal rukoplastí potom nohy. Pak jsme ho vzali, přetočili jsme ho hlavou k tomu oknu na břicho. Dali jsme ruce do zádu, lepenkou jsme převázali takhle křížem. A pak jsme ho takhle nechali ležet.
1: Pro ně to bylo jakoby trošku divadlo. Jo. Oni se tam předváděli, jako jak přesně to udělali a mě to jako na jedné straně úplně děsilo, ale na druhé straně jsme samozřejmě byli rádi, že nám to ukázali a odpovídalo to skutečně tomu ovedání.
2: Pak vlastně ten druhý den přišla někdy ráno ta jeho manželka. Já jsem spal tady na té posteli, vlastně natažený. A nevím, jestli se bavili zrovna uvnitř nebo venku. A já vím, že mě tím probudili.
3: Jen naivita obou mladých vrahů nejspíš stála za tím, že v domě se svou mrtvou obětí zůstávali i po vraždě. Když se v noci vrátili z diskotéky, čekala už na ně policie.
1: Vzhledem k tomu, jak fungovala v té době policie, celkem to oddělení už mělo spoustu nových tváří a šlapalo, objasněnost byla vysoká, tak si museli počítat. Oni zase, aby tam nějakým způsobem zakrývali ty stopy, měli podlahu, to neudělali. Oni prostě to spáchali, odtali tělo na půdu a asi se umyli a odešli na diskotéku. A pak se vrátili domů.
3: Oba kumpáni se k napadení svého domácího dobře připravili. Úkladnou vraždu spáchali s rozmyslem a jejich chladnokrevnost potvrdili i znalecké posudky. Svou oběť trýznili více než hodinu a správce domu musel zažívat mučivé útrapy.
4: A celý nápad toho usmrcení, ten velčí,
0: vlastně, když se tak vezme, vlastně skoro vlobou.
4: Skoro vlobou. Znamená tak, jak jsi to uvedl ve své výpovědi?
0: Ano, tak jsem to uvedl ve své výpovědi.
1: To byl jeden z případů, který mě strašně jakoby zasáhl v tom smyslu, jestli jsou ještě někde hranice té surovosti toho pachatele, alebo už si žádný nejsou, protože oni to museli vidět, že to bolí, že trpí a přesto to trvalo neuvěřitelně dlouho. Ten proces toho zabíjení vlastně, já to takhle zjednoduším. Jo. To je vodání nožem, řezní rány, střelba kuší a nakonec umlácení tím kamenem, no, tak jako stroje, no, oni byli jako stroje na vraždění, no.
3: Brutalitu útoku zohlednil i soud, když rozhodoval o vině obou sotva 20-letých mladíků. Pitva prokázala, že svého domácího ubodali celkem 7 bodnými ranami, navíc jeho tělo poznamenali dalšími 2 řeznými ranami a 2 zástřely od kuše. Ve vězení měli podle rozsudku strávit 17 a 18 let. Možná se nakonec poučili a třeba dnes žijí bezúhonný život.
1: V první řadě asi ten prvopočátek toho celého maléru byl to, že těm klukům vůbec pronajímat ty prostory neměl, protože bylo zřejmé, že oni nebyli úplně jakoby zjevem slušní studenti. Takových lidí mezi náma je možná víc, než si myslím. Třeba to nikdy nespáchají, ale byli by schopni to udělat. Akorát ty okolnosti jim prostě nenahrávají nebo jim chybí ten poslední krůček, jo. Ale takovýhle jednání anetický a psychopatický je, prostě tady je, s tím se musí počítat. A já jsem přesvědčen o tom, že ten pán po tom útoku masivním už musel vědět, že je prostě odsouzený k smrti a to je to úděsné.

0: Tak to byl další díl populární kriminálky s podtitulem Poslední cigareta autorů Dany a Mirka Vaňurových. Za mixážním pultem seděl mistr zvuku Leoš Sedláček. Už teď si, přátelé, také tento díl můžete znovu poslechnout na Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. No a ve vysílání se kriminálka objeví opět 8. července, tedy ve středu krátce po 18. hodině a podtitul dalšího pokračování zní Otcovrah.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Vzpouřenec proti králi?
3: Záleží na tom, za co bojuje.
2: Šlechtična mezi nepřáteli.
4: Válka odhaluje pravdu.
5: Už dost!
2: A boj za svobodu, který může změnit celou Anglii.
6: To byl ten Robin Hood?
5: Jdeme!
2: Dobrodružný seriál Robin Hood.
4: Sám ďábel.
2: Dva díly po sobě, každé úterý a čtvrtek večer na ČT2 a v iVysílání.
7: Blízká setkání Vasila Fridricha
8: na dvojce.
7: V Radiokafé Vinohradská 12 přivítám herečku Kláru Sedláčkovou-Oltovou. Co pro ní znamená ocenění za nejlepší ženský herecký výkon na letošním Grand Festivalu komedie za inscenaci Něha? Jak vnímá natáčení příběhu maminky handicapovaného Vaška v seriálu Ulice? A co nového jí čeká v nadcházející sezóně v Divadle v Dlouhé? I na to nám v Radiokafé odpoví Klára Sedláčková-Oltová a pokud chcete být u toho, nezapomeňte si rezervovat svá místa.
9: Blízká setkání Vasila Fridricha.
8: Zítra po 11. hodině na dvojce.
9: Český rozhlas Dvojka.
8: Rádio, které vás baví.
9: Srdcovky od Dvojky.
10: Přesně teď je 18 hodin a 30 minut. Příjemný večer, milí posluchači. Jsou tu první červencové srdcovky od Dvojky s datem 1. července 2026. Jak už jsem slíbil v pondělí celé prázdniny, to v mém podání bude taková jedna velká letní party. A je opravdu jedno, jestli je pondělí, středa nebo pátek. Nezapomenu ale ani na informace, hudební příběhy, anketu, samozřejmě také pátračku, indicie uslyšíte po 19. hodině. Rozjedeme tedy prázdniny pěkně ve stylu léta a hlavně s úsměvem. Dobrý poslech a nikým nerušený večer přeje od mikrofonu Dvojky Pepa Melen.

Jan Kolehocký, Modus a samozřejmě další a další, jak už to byla samozřejmě Marika Gombitová, Miki Žbirka a jiní, kteří s Modusem zpívali a usmívali se. Úsměv nám krásně otevřel první červencové srdcovky. No a já myslím, že tou první zahraniční písní bychom mohli dneska ukázat, že ne všechno je tak, jak si lidé říkají, že je. To znamená, že je nějaká hudební skupina, někdo v té skupině napíše písničku a tak dále, a tak dále. Prostě ten klasický postup. Tahle píseň, kterou vám teď dám, říká, že je všechno trochu naopak, než bývá zvykem. Je to titul od kapely The Rubets a sice Sugar Baby Love. Písnička, která vznikla dříve než samotná kapela. Autoři Wayne Beddington a Bickerton a Tony Beddington totiž původně tuhle písničku napsali a nabízeli ji úplně jiným interpretům, jiným kapelám, ale nakonec z ní v roce 1974 udělali debut pro kapelu The Rubets, což nebyl nikdo jiný než muzikanti pozvaní do studia, aby to vůbec někdo nahrál. Ale co se nestalo? V roce 1974 se z té Tahle písně stala i britská jednička na celé 4 týdny. A ještě jedna věc. Hlavní vysoký vokál na té původní nahrávce, kterou si pustíme, zpívá Paul da Vinci. Jenže koncertní a televizní tváří kapely byl úplně někdo jiný, a sice Ellen Williams. Pojďme na to, The Sugar Baby Love, The Rubets.

Tohle je prostě nesmrtelná záležitost. A jsem rád, že vám dělám radost, protože už teď jste se rozepsali, ale ještě chvilku vydržíme s tou dnešní anketou, protože se bude vztahovat k 1. červenci. Ale pokračujme v těch letních melodiích, jak jsem slíbil, každý den je alespoň se mnou vždycky tak trochu party. A tak si pojďme dát jednu hudební resuscitaci. Mám tu jedinečného Itala, o kterém jsem mluvil například včera, ale i v jiných srdcovkách. Ten muž má naprosto nádherně podmanivý hlas i styl. Je to Mario Biondi, který si čas od času půjčí nějakou letitou písničku a prostě ji tak nějak předělá do nového, tak trochu svého kabátu. Takhle to totiž udělal s písní Cantaloupe Island, což je jazzový standard z roku 1964. Ten standard napsal Herbie Hancock a určitě ho znáte v mnoha verzích. Ta písnička se předělává pravidelně snad každou dekádu. Mě osobně naprosto oslnila ta z 90. let, kdy s ní podovala skupina US Free. Ovšem Mario si svůj single s touto písní v několika verzích vydal teprve nedávno a proto si myslím, že tahle hudební resuscitace je ta pravá. Pojďme na to, Mario Biondi, Cantaloupe Island.

Takhle nádherně se nám to tady rozjelo. Věřím, že dnešní téma ankety osloví snad každého posluchače srdcovek. Totiž dnes je to 47 let, co byl v Japonsku představen Walkman. A já se vás ptám, když slyšíte zmínku, nebo vůbec, že někdo řekne Walkman, jaká hudba vás napadne jako první? Napište mi o těch písních, které jste si vy sami pouštěli do uší. Pokud už budete u toho vzpomínání, klidně napište i rok, kdy to bylo. A píšete mi na josef.melen@rozhlas.cz, kam mimochodem na tenhle e-mail můžete klidně přidat i fotografii vašeho Walkmanu, pokud jí máte, nebo dokonce pokud máte ten Walkman. No a pokud mi budete psát pouze SMS, tak můžete přes bránu 702-222-220. Dneska je to 47 let, co byl v Japonsku představen Walkman, a tak se vás ptám, napište mi o těch písních, které jste si pouštěli do uší. A tohle už je dědečkův duch. Olympic.

můžu pít. Máme středu a já opravdu nezapomenu na dnešní srovnávačku. A ta srovnávačka je tak trochu letní, tak trochu dětská a táborová a řekl bych velmi osobní, alespoň co se mé osoby týká. Je to 42 let zpátky, co jsem, milí přátelé, byl na škole v přírodě, tedy v roce 1984, bylo to v Černém Dole a tehdy si tam na tuhle tu školu v přírodě pro mě přijel Viktor Sodoma svým takovým tím perleťovým Mercedesem. Bylo to krásné piano, já jsem z toho byl samozřejmě celý nesvůj, protože my jsme doma měli Trabanta, takže když mě nabral do Mercedesu, tak jsem z toho byl opravdu, ale opravdu zásadně jinde. A tak pojďme teďkon na písničku, kterou zpívám já, a tak je potřeba tedy, abychom si o ní něco řekli. A já vám to tedy řeknu. V tom roce 1984 už jsem tuhle tu písničku asi no, nějakých možná skoro 5 let zpíval s rodinnou kapelou a tehdy se jmenovala Vím, táto můj. Já jsem tuhle písničku také následně chtěl naspívat s tímhle textem, který tehdy psala moje maminka, ale producenti tehdy řekli, že ne, že se na to napíše jiný text. A ten napsal Jaromír Cenkl, napsal ho moc dobře. Mimochodem tam se mnou v této písni zpívá také Viktor Sodoma a samozřejmě sbor Bambini di Praga, řízený Bohumilem Kulinským tehdy, no a recituje tam Joška Zeman. Tolik asi k této písni, kterou si možná mnozí vybavíte. Tohle je Údolí vran z roku 1984 a moje tehdy ještě maličkost.

Tam dole, pod hadí skálou, bývaly dříve svatojánské proudy. Na hřebenech vln tančily hvězdy.

Tak tolik já, co by desetiletý. Mimochodem u této písně se stala ta věc, že do studia v Mozarteu vešel tehdy Karel Gott a já jsem o něm měl a nemohl jsem půl hodiny vydat hlásku. Tak to je ta písnička Údolí vran a tedy moje maličkost. Za to, že se tahle písnička nahrála vůbec na desku a vydala, za to opravdu může můj táta, který v druhé polovině 70. let tam u nás ve Vlastislavi na severu chytal Německo a tehdejší hudební pořad Musikladen, nebo Musikladen, nebo jak se to přesně tehdy říkalo, tak tam totiž tatínek objevil kapelu The Kelly Family, která tuhle, ale původně, přátelé, původně filmovou verzi Vladimíra Kosmy, melodii Davidova píseň David Song, tak která tam tehdy tuhle tu písničku zpívala. Pojďme si tedy udělat tedy srovnání, jak to bylo s tím, já snad mohu říci, nedostižným originálem. Who'll Come With Me, David Song a The Kelly Family, 70. léta.

Tak tolik dnešní srovnávačka. Nejprve rok 1984 a předtím rok 1978-79. Pojďme se nyní podívat do Kodaně, ano, do Dánska. Tam totiž vznikla kapela Layback, kterou tvořili dva muži, John Goldberg a taky Tim Stahl. Mimochodem John bude mít zanedlouho den, kdy se narodil. A tahle kapela Layback tedy měla svůj neskutečný hit Sunshine Reggae. Mimochodem, často jste ho zmiňovali v minulých dvou dnech v naší anketě, která písnička je podle vás absolutně letní. Ovšem, mám pro vás teď písničku z roku 1989, kdy se Layback dostali do hitparád s takovou pohodovou, ale trochu absurdní písničkou s názvem Baker Man. Je to taková písnička, která si myslím, že se prostě hodí i do toho léta. Pojďme, tady jsou Layback a Baker Man. Mimochodem v této písni hostuje Handball a ten slavný klip je natočen při seskoku padákem. Jestli jste to ještě neviděli, stojí to za to.

Cabona con Johnny Wayne.

nemá hranic a já si dovolím to demonstrovat na té další písni. Víte, co má společného Phil Collins a román Přelet nad kukaččím hnízdem? V podstatě velmi dost a je toho důkazem písnička, která má název Take Me Home. Tu totiž Phil Collins spojoval s představou člověka zavřeného v ústavu a právě byl inspirován tímhle románem. Proto je ta píseň taková možná uklidňující, ale zároveň trochu znepokojivá. Hezké je také to, kdo se s ním v této písni spojil. Ve vokálech totiž zpívají kromě Phila Collinse také Peter Gabriel, Sting nebo Helen Terry. Pojďme do roku 1985. Take Me Home.

0: Mrazivé léto na dvojce. Pátračka.
1: Ano, je to tak. Jestli ještě nevíte, kam jet a chtěli byste jet třeba ve dvou na dvě noci do hotelu na luxusní adrese v Karlových Varech, no tak s námi hrajte pátračku. Mrazivé léto na dvojce, to jsou vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů. A letos, milí posluchači, hledáme postavy těchto známých děsivých příběhů. Pokud s námi hrajete, tak vaše indicie je tady právě teď.
2: Potrpím si na standardy v oblékání a svůj vzhled zásadně neměním. Jsem rád, když mě lidé poznávají hned po příchodu, aniž bych se musel ohlašovat jménem. Bledá tvář, temný plášť a pohled, ze kterého většinu lidí mrazí. Moje elegantní vystupování často působí klidně a vznešeně, dokud si společnost nevšimne až příliš ostrých špičáků. Nejedná se pouze o estetický doplněk, ale vysoce efektivní nástroj, který dokáže lehce proniknout skrze pokožku v oblasti krku a zanechat na jejím povrchu dvě malé otevřené ranky. Ty jsou ovšem pouhým začátkem mého úřadování. Nerad totiž odcházím od nedokončené práce.
0: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
3: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.

Nikoli katapult, přátelé, tady bývá velká mílka. Tohle je solový projekt Oldy Říhy, jeho diskomóda. Ano, proto to taky zní úplně jinak než klasický katapult. Nicméně to autorské duo tady zůstalo stejné. Hudba Olda Říha a text je, jestli se nemýlím, ale já věřím, že tomu tak je, tak text je Láďa Vostárek. Každopádně, teď se pojďme podívat, co mi píšete, protože dneska je to 47 let, co Japonsko představilo Walkmana. A tak mi píšete, hezký podvečer, milý Jozívku, no jasně, byli to Duran Duran, aha, Alphaville a mých 15 let, Walkman s oranžovými molitanovými sluchátky, pravěk, zdraví Jana, co potom přesedlala na Metalliku a její věrná dodnes. Děkuji moc za tuhle krásnou vzpomínku, už si vzpomínám, bylo to krásné. Ahoj, tady Vendulka Praha 8, Troja, rok vylíhnutí 63. Mě u Walkmana napadá Lou Bega a Victor Willis YMCM, což mi dalo v devadesátkách práci ty jejich písničky na kazetu nahrát. Naštěstí kamarád mi to nahrál a já cestou do práce pomalu hluchla. Děkuji za tuhle zprávu. A pak to máme dál. Walkman jsem míjela, hudba jen do uší, to není nic pro mě, patřím ke generaci magneťáků dunících na plné pecky z otevřených oken, to píše paní Olina, děkuji moc za tuhle zprávu, krásné, taky to mám raději, když to pořádně duní. Dobrý večer, Pepo, můj první Walkman mi přivezl strejda z Rakouska po revoluci, to znamená rok 1990, zvláštně voněl, dodnes ho mám na půdě, na něm nálepka Briana Adamse a co jsem na něm do zblbnutí poslouchala, byla kazeta s písničkami z Hříšného tance. Bylo mi krásných 17. Zdraví Jitka z Kadaně. I vy mi napište, co se vám vybaví, když se řekne Walkman a jaká muzika se vám vybaví. Co jste si pouštěli do uší? Píšete mi na josef.melenzavináč.rozhlas.cz, což je e-mail, na který mi posíláte také fotografie, případně vašich Walkmanů. A pokud mi chcete napsat pouze SMS, to znamená na bránu 702-222-220. Tak tady mám jednu předělávku, kterou původně naspívala, nahrála britská skupina Dave D, Dozy, Beaky, Mick and Titch, ale v roce 1979 tuhle píseň natočila Saragoza Band a je to Zábadák.

Tak to vidíte, za barák Saragoza Band, letní hity, tak jak je máte rádi, o kterých mi také mimochodem píšete, a také dnešní anketa, která je spojená s těmi 47 lety zpátky, kdy se v Japonsku představil světu Walkman. Pojďme ale také na narozeniny. 1. července roku 1949 se narodil v Londýně muž, kterého ovšem pohltila Austrálie, a právě tam se z něj stal jeden z největších hlasů tamní populární hudby. A je to John Farnham. Tenhle muž proslul nádhernou písní. Je to písnička, která mu v roce 1986 prakticky nastartovala kariéru, a to tak, že celosvětově. Měl sice za sebou období, kdy byl teenagerskou hvězdou, potom se to nějak vytrácelo, hledal nový začátek, a pak přišla tahle skladba, kterou ovšem nenapsal on, napsali ji Andy Quanda, Keith Raid, Maggie Ryder a taky Chris Thompson, ale najednou se z téhle písně stala hymna o tom, že člověk nemá mlčet, když může něco říct nahlas. Ty jsi ten hlas. You're the voice, John Farnham, 77 let.

Možná, že i tahle věc někomu z vás zněla ve Walkmanu. Dneska je to 47 let, co Walkman byl představen světu. A já se vás ptám, co vás napadne, když slyšíte slovo Walkman. Vzpomenete si na ten svůj nebo na ten, který měl někdo jiný a vy jste ho záviděl, ale spíš mě zajímá, jakou muziku jste třeba v tu dobu poslouchali a co to bylo za rok. Píšete mi na josef.melen@rozhlas.cz, tam mi posíláte také fotografie a děkuju za ně. Ta molitanová oranžová sluchátka jsou neskutečná. Už jenom proto, že se nějakých těch 40 roků, co to máte, udržela v takovém stavu, i když, jak píše tady Vláďa, moc už se na to dneska sahat nesmí. Je to tak? Ano, pokud mi chcete napsat SMS, můžete na 702-222-220. A co mi píšete? Dobrý večer, Pepo. První Walkman jsem si koupil po vojně v roce 86 s originální kazetou Alphaville. Vezl jsem zájezd do Budapešti a stál jsem na kopci Gellert, pozoroval město a poslouchal Forever Young. Libovej frajer. Tři tečky, Viktor. Děkuju, Viktore, za tuhle krásnou vzpomínku. Já si to normálně úplně představuju, jak to asi bylo. Hezký večer, Pepo, opět super jízda s pohlazením. Můj první Walkman, rok 1984, k svátku od rodičů. Písničky od Standy Hloška, Petra Kotvalda, Diana, Tvoje moucha, Bílý měsíc a další. A všechno se rozvíjelo. Iveta Bartošová, Petr Muk a potom ať se daří, píše Míla. Děkuju moc, Mílo, za tuhle zprávu. Dostala jsem Walkmana za špatné vízo, červený s repráky a hrála si populární československou hudbu. Po nějakém čase jsem dostala Walkman s rádiem značky Philips, ale neměl plastová dvířka, jen obrubu, píše Adel. Děkuju moc za tuhle zprávu. Tak co tady máme dál? Kelly Family, to byla velká sláva, ale tatík Kelly byl asi ještě větší blázen než starý Jackson od Michaela Jacksona, píše paní Irena. Jo, o těch tatíncích bychom si mohli povídat, těchto slavných hudebních rodin, ano. Dobrý večer, Pepo, díky za Bakermana, je to luxusní song, díky za tuhle zprávu. A teď mám tady fotografie, Jirka posílá, jakou první kazetu jsem si po Walkmana přehrával, už si nepamatuji. Nejčastěji jsem poslouchal kazety o Pet Shop Boys, Alba Introspective Actually a hodně oblíbené jsem měl Behavior, dále Depešáky, ale i českou muziku z kazet Suprafonu. Do přílohy dávám foto jednoho kousku ze sbírky, tak když se podaří sehnat Walkmany se sluchátky a v původní krabičce, jde skoro o zázrak. Ano, děkuju moc za tuhle zprávu, nádherná věc a dokonce i ta krabička, ano, je skvělé. No tak napište mi a pojďme vzpomínat, protože tohle už je mimochodem realita na mnohých částech naší vlasti a nevím, jestli se vám úplně mezi těmi kapkami deště daří tančit. Samba v kapkách deště a Burma Jones.

Stante Procházka mladší a celá škola už to ví. Také jedna z písní, kterou jste zmiňovali minulé dva dny ve svých zprávách, kde jste nějakým způsobem reagovali na tu výzvu, ať napíšete tu podle vás největší letní písničku všech dob. Tahle u mnohých z vás evokuje ten konec školy a začátek prázdnin. Celá škola už to ví. Teď tady mám písničku, se kterou se dostaneme do léta roku 1983, protože v tomhle létě roku 83 se opravdu zásadně nesla evropskými hitparádami písnička, která vznikla ve Francii. A je to jeden z nejzásadnějších popových hlasů 80. let. Ta žena, zpěvačka, má jméno Rose Lawrence a její je pěc, kterou si jistě vybavíte, má název Afrika.

Co nám píšete, když se řekne Walkman, co vás napadá? Ahoj, krásné vzpomínky na King Diamond, starou Lucii, Citron se Standou Hranickým, zdraví Martin z Olbramovic u Ostravy, děkuji moc za tuhle zprávu. Pavel píše, tak první, co se mi při slově Walkman vybaví, jsou molitanová sluchátka, potom obyčejná tuška a přetáčení kazety. Pozdější Walkmany měly už zázračnou funkci autoreverse. Pavel, ročník 1982. Kajka píše, milé je vzpomínání na mladší léta, jíst busem z Prahy do Vrchlabí se psem na klíně a s Walkmany a dokola poslouchané kazety se skladbami Jeana Michela Jarreho, Oxygen, Equinox, tak to jste ale měla normálně asi moje kazety, protože to jsem poslouchal já tohle z toho. Výborně. Co tady píšete dál, jak vzpomínáte na Walkmany? Dobrý podvečer, když se řekne Walkman, okamžitě mi naskočí svaťák a maturitní otázky, které jsem si namluvila na kazetu, poslouchala a snažila se ještě něco doučit. Vydržela jsem to 3 dny, ale i tak jsem odmaturovala. Psal se rok 1992 a jinak jsem poslouchala vše, co jsem měla na kazetách. Pěkný večer, zdraví Milada. Co nám píšete dál? Dobrý podvečer, vybavila se mi vzpomínka na nekonečné řady na přechodu státní hranice do Polska. Byly tam trhy a nekonečné možnosti zakoupit CDčka s hudbou, o které se nám jenom zdálo. Zdraví z Těšínska a děkuji za super program. Já jsem se do Polska na trhy nikdy nedostal a vždycky jsem záviděl těm, co si něco přivezli, tedy hlavně v těch 80. letech. Poslouchala jsem Elvise, ale dnes jsem překvapena vaším dětským hláskem. Ano, děkuji moc za tuhle vzpomínku. Zdraví Naďa, díky. Jak to slyším, tak budu překládat přímo ze slovenštiny. Češi jste byli 10 let před námi, Slováky. My jsme doma do roku 91 neměli ani rádio, které by chytalo FM, takže můj vysněný Walkman byl až v roce 1997 a bylo mi 23. Využíval jsem ho hlavně při cestování. Nejraději jsem měl alba Time Balance of Power od Elo, jojo. Píše Števo ze Slovenska, děkuji moc i za tuhle zprávu. Mám tady teď pro vás další, původně to měly být narozeniny a řeknu vám proč, protože když jsem tenhle ten playlist dával dohromady, netušil jsem, že včera ten muž, o kterém budu mluvit, bohužel zemřel. Je to muž, který byl tím policemanem v kapele Village People. Dneska by slavil 75. narozeniny, ale bohužel už včera, tedy den před těmi narozeninami, odešel z tohoto světa. Pojďme si tedy zavzpomínat na Village People a Macho Man.

Tolik tedy vzpomínka na Viktora Velise, který by dneska slavil 75. Pojďme se ještě podívat v rychlosti, co mi píšete. Dneska skvělý program, Afrika od slavné zpěvačky, Standy, Procházky mladšího a též píseň od tebe a Viktora Sodomy. Zdraví Mirek a Martina ze Sokolova, děkuju moc. Co tady máme dál? Dobrý den, Pepo. Je to neuvěřitelné, že Walkman byl představen teprve před 47 lety a dnes už si na něj sotva někdo vzpomene. Jak dlouho jsme ho tedy vůbec používali? Já jsem si vzpomněla na svůj první a jediný Walkman, který jsem dostala někdy v páté třídě kolem roku 91. Byl černý a veliký, že se nevešel do žádné kapsy, značka Omega. A pozor, sluchátka jsem měla rovnou pecky do uší, pouštěla jsem si na něm určitě jedny ze svých prvních kazet Sandru, Beatles, přehrané z gramofonové desky, mnou nahraný mix písniček Rádia Kiss, většinou na začátku či na konci ještě s hlasem moderátora, později taky Two Unlimited, Vanastovky a tak dále a tak dále. Poslouchala jsem většinou před spaním v posteli, původně určené využití poslechu při chůzi mě nějak minulo a dodnes mi tak nějak vadí. Nemám dobrý pocit, když nevnímám okolní svět. Píše Maruška, ročník 79, a já už teď musím říci, milí přátelé, že dnešní srdcovky opravdu končí. Máme všechno, co jsme chtěli, protože ještě tady mám jednu, koukám zprávu, která mi teď pípla, co nám tady píšete. Ahoj, v armádním uměleckém souboru jsme v roce 83 měli chlapy, co měli první Walkmany. Na zájezdech jsme s nimi společně poslouchali například Mikea Oldfielda, ale Walkman byl tehdy jen pro vyvolené. Mám na to moc pěkné vzpomínky. Lumír z Olbramovic. Děkuji moc, dnešní srdcovky končí, ale nemusíte ladit jinam, protože dvojka samozřejmě vysílá dál. A tak víte co, dneska si to ještě už žijeme takhle ve středu a zítra ve čtvrtek večer, nevím jestli za deště anebo za tropického večera, to uvidíme, jak bude, se opět budu těšit. Mějte se dobře a mějte se rádi. Váš Pepa Melen.

0: Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka, přejeme příjemný letní podvečer. Připomínám, že už za chvíli tady bude pohádka od Hajaj, seriál Hany Primusové s dědou na čundru v podání Igora Bareše. No a ve 20 hodin se spolu s námi můžete toulat českou minulostí.
1: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Kdo se vypraví na čundr, ten musí být připravený na všechno. A ničemu se nesmí divit. Ani setkání s mluvícím zajícem. Po první noci pod čirákem si budou děda a Tadeáš vařit trampskou polívku z kotlíku. Kdo si na ní pochutná? To se dozvíme už za chvilku. Další díl ze seriálu S dědou na čundru má název Všechno patří zajícům. Ať se vám krásně poslouchá.

0: Dobrý večer, děti. Ráno dědečka s Tadeášem probudilo veselé pokřikování. Vstávejte, vstávejte, vstávejte!
1: Ještě chvilku, mami,
0: zabručel z polospánku Tadeáš. V zápětí mu došlo, že není doma v posteli, ale že je s dědou na čundru a leží ve spacáku na kraji lesa. Jak zprutka otevřel oči a uviděl jen malý kousek od sebe panáčkovat zajíce, rázem zapomněl, co se mu zdálo. A tak se nikdy nedozvíme, jestli se mu sny z první noci pod širákem vyplnili, jak prorokoval děda. Ale to nevadí. Každý sice rád vypráví své sny, ale poslouchat ty cizí nikoho nebaví. Což by dědeček jako dramaturg a režisér mohl potvrdit, kdyby ovšem nebyl zrovna čerstvě probuzený. Když zjistil, že na něj pokřikuje zajíc, pomyslel si, že asi ještě spí.
1: Ty se mi jen zdáš, viď?
0: Zeptal se.
2: Nezdám, nezdám, nezdám,
0: vypískl zajíc. Děda se zarazil, protože v divadle, kde pracoval, často připravoval pohádky, věděl, že v nich dobře funguje, když se něco stane třikrát.
1: Ty jsi pohádkový zajíc, proto říkáš všechno třikrát.
0: Zajíc zastříhal ušima. Já jsem původně velikonoční zajíček, co nosí na dílku, takže jsem pohádkový jen trošku, trošku, trošku. Dědeček se usmál. Jako zajíc z Alenky v kraji divů. Zajíc vyskočil půl metru do výšky a když dopadl na zem, zadupal. Já nejsem žádné Alenky, povídám, že jsem z Velikonoc, z Velikonoc, z Velikonoc. Ale teď už přece nejsou Velikonoce, teď je léto, vložil se do debaty Tadeáš. No právě, já chtěl být na světě pořád, ne jen o Velikonocích, tak jsem z nich pláchnul, pláchnul, pláchnul. A teď jsem tu a chtěl bych jít na čundr s vámi, s vámi, s vámi. Děda s Tadeášem se po sobě rozpačitě podívali. Umím boxovat, chlubil se zajíc. Boxovat? Podíval se Tadeáš.
1: Když zajíci brzy z jara bojují o samičky a o teritorium, klučou se tlapkami, jako by boxovali, vysvětlil mu děda.
2: Jo, jo, jo, přitakával zajíc. To byste ocenili, až potkáte nepřátele.
1: My nemáme nepřátele, zajíci. Neseme na zádech těžké batohy, přece si ještě nebudeme zatěžovat duši nepřátelstvím, usmál se dědeček.
0: Zajíc horečně přemýšlel, čím jiným by jim mohl být na čundru prospěšný. Pomohl mu Tadeáš, když oznámil, že má hlad.
2: Vím, kde najít mrkev, mrkev, mrkev. A není tam plot a nikdo to nehlídá, nehlídá, nehlídá.
0: Nelze popřít, že dědečka nabídka zaujala. Rozpoutal se v něm vnitřní boj. Trempa v jeho duši napadlo, že by se mrkev hodila do polívky, kterou by si uvařili v kotlíku na ohni. To se zamlouvalo i režisérovi v dědečkově nitru, protože ho lákala akčnost polního pichu. Jenže v dědečkovi sídlil také dramaturg. A ten zastával názor, že musí být pro vnuka vzorem a tudíž by se měl zachovat jako Mirek Dušín a prohlásit, že krást mrkev je nečestné a nesportovní.
1: Nejsme zloději, co nám nepatří, to nemůžeme brát, prohlásil po chvíli váhavě.
2: Vy nemůžete, řekl zajíc. Však pro mrkev půjdu já.
0: Zajíci nejsou zloději, když si vezmou, co chtějí. Kde pak? Zákon praví, že všechno patří zajícům. A když zajíc navíc navrhl, že je povede tajnými cestičkami, o kterých nikdo jiný neví, bylo rozhodnuto, že jde s nimi. Nebo vlastně oni s ním. Zaječí cestičky jsou určitě bezvadné pro zajíce, kteří mají na výšku jen něco přes půl metru. Lidé jsou ovšem podstatně vyšší a tak dědu a Tadeáše uhánějící za zajícem šlehalo trnité ruští. A uhánět museli, protože ušák pádil tempem, které by mu mohl každý maratonský běžec závidět.
1: Stop! Zařval po chvíli dědeček.
0: Zajíc ovšem nebyl zvyklý poslouchat režiséra, takže utíkal dál, ale Tadeáš se zastavil.
2: Co je, dědo? Já už nemůžu,
0: lapal dědeček po dechu.
1: Ať si běží, kam chce, dodal a v skrytu duše doufal, že se zajíce zbaví. To se však spletl.
0: Když se po nějaké době vymotali ze zaječích cestiček, spatřili svého čtyřnohého společníka, jak na ně čeká na okraji pole.
2: To je dost, přivítal je.
1: Já už mezi tím stihl opatřit tu mrkev. Hele, hele, hele. Vy doneste dřevo a tamhle na mezi můžete rozdělat oheň. Tak do práce, šup, šup, šup.
0: Chová se jako vedoucí výpravy, bručel dědeček nespokojeně, když Tadeášem chystali ohniště.
1: Ale sotva se oheň rozhořel a v kotlíku zavěšeném nad ním se začala vařit voda, dědečkova nálada stoupla. Hodil do kotlíku mrkev od zajíce a vytáhl z batohu špek, pár brambor a instantní polévku v sáčku.
0: Neříkej Ušákovi, že jsem tam dal pytlíkovku. On je určitě zastáncem biostravy,
1: zašeptal Tadeášovi. Pak přidali ještě pampeliškové listí a taky planý kmín a česnek. A dokonce i jetelové květy. Tadeáš si všiml, že pod mezí leží mrtvý rejsek. Nedáme ho tam taky, jako když pejsek s kočičkou vařili dort? Smál se.
0: Nikoli, chlapče. Rejsek je na chuť odporný, prohlásil dědeček.
1: Ty už si nějakého jedl? Podivil se Tadeáš.
0: Já ne, ale tvrdí to všechny kočky, které kdy rejska chytili místo myši. To je taková rejsčí obrana. Kdo rejska jednou ochutná, už víckrát žádného neuloví.
1: Asi i díky tomu, že nepřidali rejska, si na polívce pochutnali všichni. Tady až dokonce tvrdil, že ještě nikdy v životě nejedl nic lepšího. Dědeček se usmál.
0: Co si sám uvaříš na ohni, který si sám rozdělal, to vždycky chutná nejlíp, chlapče. Chudáci lidi, co to nikdy neskusili.
2: Mně to taky chutnalo, prohlásil zajíc. Odteď jste mý nejlepší kamarádi, kamarádi, kamarádi. Ale dál s vámi už nepůjdu. Tady jsme na hranici mého teritoria. Kdybych ji překročil, tak bych lezl jinému zajíci na území, které si na jaře vyboxoval on. A to se nedělá, nedělá, nedělá.
1: Všichni tři společně dobře uhasili oheň a pak se rozloučili. Dědeček s Tadeášem šli sluncem ozářenou polní cestou, ale ještě dlouho se ohlíželi a mávali. Zajíc panáčkoval na mezi a taky jim mával, dokud mu nezmizeli z dohledu.
2: Dědo, myslíš, že ten zajíc byl opravdu kouzelný? Zeptal se Tadeáš.
0: Já nevím, chlapče, ale řekl bych, že je to stejné jako s vílami a s dobrým duchem tuláků. Buď jsou skuteční, nebo jsou to naše romantické představy. A není to jedno. Hlavní je, že jsme je potkali. To se každému nepoštěstí. Usmál se dědeček, vzal Tadeáše za ruku a vyrazili směrem, kde se slunce začalo zvolna sklánět k obzoru.
1: Dobrou noc.
3: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hájaja.
4: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.
6: Přeju příjemný středeční večer z Dvojky. Je to rozmazlené děcko. To je podtitul Toulek českou minulostí už za pár okamžiků. Ve 20.30 uvedeme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí. V 21 hodin Stříbrný vítr a v něm jako host fotograf Jan Šibík. Setkání s dílem Stephena Kinga V mrazivém létě ve 22 hodin. Přijde také host nočního mikrofora a nebude chybět ani noční proud od 11:30. Já jsem Roman Výšek, tohle je středeční večerní Dvojka a zvu vás k poslechu.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Setkáváme se již po 650. a v tomto historickém randevu jsme stanuli právě na prahu roku 1792. Tedy, abychom byli přesní, onen práh jsme již překročili 2 měsíce toho roku, máme za sebou a český královský trůn je opět prázdný. Také císařský a arcivévodský a kdo ví, kolik ještě titulů k panovníkovi ve Vídni patřilo. Ve svých 44 letech zemřel neočekávaně a rychle Leopold, toho jména druhý. Jeho nástupce byl znám už za vlády Leopoldova bratra Josefa. Po svém otci se měl monarchie a všech dědičných zemí ujmout prvorozený syn Leopolda II. A jeho v pořadí druhé dítě, jež dostalo jméno, nejenom jméno, ale přímo jména, on jich měl několik, František Josef Karel, ale pak užíval jenom to první. A abychom věc ještě více zamotali, my ho známe jako Františka II., ale také jako Františka I. Titulek této schůzky jakoby však nenapovídal, že bude řeč o pomazané hlavě budoucího vládce evropské mocnosti.
2: Je to rozmazlené děcko,
1: prohlásil o něm strýček Josef II. Vyprávět vám o jeho startu do života příštího císaře budou
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a autor Josef Veselý. Režie je svěřena do pevných rukou Jaromíra Ostrého a je třeba se zmínit i o tom, kdo naši pouť českými dějinami inspiroval. Petr Hora, Hořejš.

0: Když 12. února roku 1768 přišel ve Florencii na svět, nosila jeho babička Marie Terezie již 3 roky smutek. Navzdory tomu byla císařovna radostí bez sebe, když jí kurýr o 4 dny později tuto radostnou zprávu doručil. Spěchala do starého dvorního divadla, které patřilo do komplexu Hofburku, a z dvorní lóže vpadla do probíhajícího představení výkřikem:
1: Poldík má kluka!
2: Kmotrem byl Františkovi jeho strejda Josef II. A pak ještě pozdější španělský král Karel IV.
3: Když ho za rok na to první z jeho kmotrů ve Florencii navštívil, dokázal dědičný princ už chodit.
2: Celkem dobře bez vodítka a umí říkat papa,
4: oznamoval Josef do Vídně své matce.
3: Josefovi bylo tehdy pouhých 28 let, ale ve vídeňské kapucínské hrobce odpočívaly už 2 jeho manželky. A za 2 roky na to zde měla ulehnout i 8letá dcerka.
2: Na nový sňatek Josef nemyslel.
3: I když se jeho matka snažila, seč mohla, aby ho znovu oženila.
2: Bylo skoro jisté, že za nějakou tu 10 let bude pro nejvyšší úkoly v monarchii připadat v úvahu toskánský dědičný princ.
4: Tedy František.
2: Musel proto dostat zvlášť pečlivou výchovu a vzdělání.
3: S jeho otcem a se svým bratrem Leopoldem se Josef bez problémů dohodl.
2: O malého Františka, jako o všechny habsburské prince, pečovali výhradně ženy.
3: V dětském pokoji, ve kterém bylo postaráno o princovo tělesné blaho, řídila práci komorných a dětských pečovatelek vychovatelka zvaná Aja.
2: Všichni se museli podřídit výchovnému programu, který stanovil velkovévoda.
0: Na panovnickém dvoře ve Florencii se velice trvalo na péči o tělo, hygienu a správnou výživu.
4: Konstatuje autor knihy o rakouských císařích, rakouský historik a spisovatel Friedrich Weissensteiner.
0: Zdá se, že malé děti neměly přílišnou volnost pohybu. Několikrát denně je myli a česali. S dětmi se muselo mluvit zcela normálně, bez obvyklých zdrobnělin a dětských zkomolenin. Kdykoliv to počasí dovolovalo, chodilo se na procházky a děti si hrály na čerstvém vzduchu. To všechno bylo velice moderní a odpovídalo to vlastně zásadám dnešní dětské výchovy.
3: Také co se výživy týká, měli ve Florencii jasno. Strava byla přísně vegetariánská. Sestávala z polévek, ovoce a chleba. Maso ani sladkosti se na jídelníčku nevyskytovaly.
2: Nejvyšším cílem výchovných zásad bylo děti nerozmazlovat a nedopustit, aby byly změkčilé.
3: Co nejdřív se museli začít učit.
2: Cvičit v sebekázni.
3: Krotit svá přání.
2: Omezovat své touhy.
3: Kontrolovat emoce.
2: Tehdy se soudilo, že přiměřená míra tvrdosti je zcela na místě.
4: Nějaký příklad?
2: Velkovévoda nařídil, že když dítě upadne, nemá mu personál pomáhat na nohy a litovat ho, a to ani v případě, že se dítě poranilo.
3: Pro neposlušnost a trucování neměl nikdo na vévodském dvoře pochopení.
2: Lež se přísně trestala.
3: Ve vzdělávání velkovévodských dětí.
4: A Leopold jich měl, jak už dobře víme, přesně tolik, kolik se narodilo jeho matce Marii Terezii, tedy 16.
3: Tedy ve vzdělávání jeho dětí se už od raného věku počítalo s výukou cizích jazyků, náboženství, dějepisu, přírodních věd, hudby a tance.
2: Také se předpokládalo, že se každé dítě vyučí nějakému řemeslu.
0: Je třeba v nich vyvolat jedinou vášeň, kterou musí mít.
4: Pravilo se v instrukcích, které vychovateli sepsal tatínek.
0: Totiž humánost, soucit a touhu udělat lid šťastným.
4: A dále se v nich ještě říkalo:
0: prince je třeba vést především k přesvědčení o rovnosti všech lidí a o tom, že všichni mají stejná práva.
4: Pozoruhodně pokrokové myšlenky.
0: Musíme v nich probudit přízeň k chudým. Nikdy nesmíme dávat přednost třídě bohatých před třídou chudých. A musíme jim připomínat, že největším neštěstím knížete je, když nevidí vše na vlastní oči a nezná stav své země. Musí mít vždy před očima, že jsou lidmi a že jsou tím, čím jsou, jen se schválením jiných lidí a že proto musí plnit všechny svoje povinnosti.
4: Pod taková slova se lze podepsat i dnes.
3: Otec neuděloval pouze principiální rady, ale vypracoval pro své syny přesný denní rozvrh.
0: Chlapci vstávají v 7 hodin, nejstarší už v 6. Oblékají se sami. Všechno musí skončit během půl hodiny. Zatímco se češou, čtou si duchovní rok, pak jdou na mši a po ní následuje vyučování, které trvá až do poledne. Poté mají hodinu na rekreaci a mohou si hrát spolu nebo s pány. Pak obědvají téměř vždy s námi, po obědě mají u nás hodinu volna, od 4 do 7 je další výuka a po ní opět hodina volna na zotavenou. Večeře trvá půl hodiny, následuje trochu konverzace a pak jdou spát.
4: No, nevím, jestli by někdo z posluchačů měl zájem si to s velkovévodskými potomky prohodit, ocitl-li by se v jejich době.
2: Ani jejich vychovatel, Colloredo Valze, to neměl hlavně se 2 nejstaršími kluky, Františkem a Ferdinandem Lehké.
4: Oni ho neposlouchali?
2: Už 2 měsíce, co nastoupil do své pedagogické funkce, si poznamenal do deníku, že 2 prince lze jen těžko přimět k něčemu rozumnému.
0: Dědičný princ je neposlušný, namyšlený a záludný.
2: Colloredo nebyl mužem velkého ducha. Metternich ho prostě a stručně nazval jedním takovým zvířetem.
4: Jakým?
2: Ušatým, co dělá i a...
3: Josef II. To postřehl také a tak vojenským vychovatelem svých synovců jmenoval majora Manfrediniho.
2: Ten k ním sice přistupoval s jistou tvrdostí, ale dokázal být i laskavý. Byl literárně vzdělaný a skutečný milovník umění.
3: Nejvíc zaujal Františka 3. učitel, hrabě Hohenwart.
2: Ten vystudoval u jezuitů a vyučoval ho historii. Na svého žáka měl silný konzervativní vliv.
3: František se mu po letech odměnil.
4: Jak?
3: Jmenoval ho vídeňským arcibiskupem.
0: Když se přijel do Florencie na svého nyní už 16-letého synovce podívat Josef II., byla to jedna z mnoha jeho prověrek a nebyl jí věru právě nadšen. Dospěl k názoru, že je svým založením pomalý, pokrytecký a lhostejný a prakticky toho sice ví mnoho, ale nerozvíjí žádné vlastní myšlenky. Bojí se všeho, co by mu způsobilo námahu. Je líný v jednání i v myšlení a bojí se pravdy.
2: Je to rozmazlené děcko, které za nesmírně veliké a nebezpečné považuje vše, co samočiní, anebo co se k jeho osobě vztahuje. Docela za nic, pak vše, co jiní pro něj činí, netrpí.
4: Což ještě zdaleka nebylo všecko.
2: Svůj dětský čas maří neprospěšně a nerozvážlivě hračkami.
4: Na rozdíl od Josefa, ten s žádnými hračkami čas nestrácel.
2: On se štítí všeho uvažování o sobě. On nezdílí s nikým své myšlenky, poněvadž se obává zvěděti pravdu. A dobrá vůle jeho, kdekoliv se jeví, je jen vytáčka, aby bez mrzutosti zacpal ústa kazatelům.
4: A Josef ještě pokračoval.
2: Jediný prostředek u něho platí. A sice nejnepříjemnější, poněvadž jeví nejsprostší a nejmateriálnější lidskou povahu, totiž vyhýbání se mrzutostem. Šlechetné mravní pohnutky nemají u něho nejmenšího účinku. Ani ctižádost, ani vlastenectví, ani poctivost a správnost u vykonávání svých povinností, ba ani zásady náboženské.
4: Ve vzduchu zůstává viset otázka, proč Josef trval na tom, že právě František bude jeho nástupcem.
2: Přesto.
3: Nebo možná právě proto.
2: Si ho vzal k sobě do Vídně.
3: Což otec Leopold s žádným nadšením nepřivítal, ale podrobil se.
4: Toskánský princ tedy přijel do Vídně. Když vystupoval před Hofburkem z kočáru, řekl prý svému osobnímu kočímu.
2: Johan, teď je konec legrace. Od zítřka jsem císařský učedník.
4: Tak nějak by se dala jeho věta přeložit, pokud samozřejmě padla.
0: Chlapec byl podle Josefova mínění zanedbaný.
4: Píše autor knihy Muži a milenci českých královen, historik doktor Milan Hlavačka, kandidát věd.
0: Působením četných vychovatelů na vídeňském dvoře byly časem některé Františkovy horší charakterové vlastnosti potlačeny, ale tím byla naopak zvýšena jeho náchylnost ke koktavosti a stupňovány pocity méněcennosti. Dospívající Hoch se musel po boku císaře zúčastnit neslavného tureckého tažení, při kterém si nejraději četl a toužil po klidu a osamocení, ve kterém psal dlouhé dopisy. Po celý život ho provázely četné záliby z mládí, k nímž patřila botanická studia, práce se dřevem a hra na housle.
4: Což nebyly všechny jeho koníčky.
3: Byl také přímo vášnivým sběratelem. Už v 17 letech položil základy knihovny, která se během času obrovsky rozrostla a dnes tvoří cennou součást Rakouské národní knihovny.
2: Sbíral cestopisy a životopisy, vědecká a zejména historická pojednání, ale také portréty významných lidí, dřevořezby, rytiny. Všechno vlastnoručně pečlivě katalogizoval.
3: Byl i velkým milovníkem a znalcem květin. V Šembrunu i u svých dalších sídel se věnoval zahradničení, sázel rostliny, křoviny i stromy a pozoroval jejich růst.
4: Když přijel do Vídně, netušil, že je rozhodnuto o jeho budoucím manželském životě.
3: Alžběta Wilhelmína Württemberská byla zatím nehotové mladé stvoření, když na ní padl Josefův zrak.
4: V dopise bratrovi Leopoldovi ji popsal těmito slovy.
2: Má krásné oči, nos poněkud krátký a zdvižený, ústa hodně velká a příliš krátkou bradu. Kromě toho má zanedbané zuby a žádný rys osvíceného ducha.
4: Celkově ale dospěl k názoru, že to manželství se může hodit.
2: Jistě, protože slibovalo navázat těsnější spojení s ruským carským dvorem. Nejstarší Alžbětina sestra už tam žila. Jako velkokněžna byla manželkou Pavla, syna a následníka trůnu Kateřiny II.
3: Carevna taky nebyla proti a rovněž velkovévoda Leopold s plánem souhlasil.
2: Jenom ti, kterých se to nejvíc týkalo, neměli o ničem ani tušení.
4: Proč taky? Až bude ta správná doba, však oni se o svém štěstí včas dozvědí.
0: Alžběta Wilhelmína přijela do Vídně a tam se jí dostalo patřičné výchovy. Stala se z ní opravdová dáma. A protože se Josef postaral i o její chrup, nestálo prvnímu setkání sobě zaslíbených mladých lidí nic v cestě. A jelikož v sobě našli zalíbení, mohla se na tři krále roku 1788. konat svatba.
3: Líbánky prožili novomanželé v Toskánsku.
2: Ale Františka čekal návrat do Vídně, kde zaměnil svůj civilní oděv za vojenskou uniformu.
3: Josef II. Totiž táhl do války s Turky a dědic trůnu ho musel doprovázet.
4: Ku podivu, k velkému strýcovu překvapení, se na vojenském tažení osvědčil. Josef bratru Leopoldovi napsal.
2: Před nepřítelem se choval stejně jako doma v pokoji.

0: Svému doprovodu František řekl, bylo chladné.
1: Naja, pánové, myslím, že už můžeme jít.
0: Naja, a my také můžeme popojít v čase naspátky. Ocitáme se opět v roce Josefovy smrti, tedy na začátku roku 1790.
2: Jeho neteř,
0: tedy Františkova manželka,
2: tehdy byla ve vysokém stupni těhotenství, nedala se odradit a dělala císaři společnost.
3: Na následky těžkého porodu zemřela.
2: A den poté ji následoval i Josef II.
3: 22letý arcivévoda z toskánské linie habsburského rodu ztratil během 2 dnů 2 pro sebe významné lidi.
2: Jejich smrt se ho velice dotkla.

0: Františkův otec přijel z Florencie do Vídně, aby nastoupil na trůn.
1: Jeho syn, císařský učedník, mu prokázal užitečnou pomoc.
2: Sestavil úsporný rozpočet.
1: Navrhl snížení výdajů na zbrojení.
2: Horlivě podporoval budování tajné policie.
1: Uvažoval o zásadách cenzury.
2: Odhaloval nedostatky ve státní správě.
1: A s neúnavnou pílí se nořil do hromad úředních spisů.
2: Byl to nový styl vlády, ve kterém spisy a psací stoly se měly stát nezbytnou součástí vládního inventáře.
0: Z císařského učedníka se stal císařský tovaryš.
2: V politické oblasti ho otec nechal pracovat samostatně.
1: Ale rodinná rozhodnutí si vyhradil pro sebe.
0: A mezi ta rozhodnutí patřily i další sňatky.
1: Bohužel se přitom neřídil zákony biologie ani genetiky a uspořádal dvojí svatbu mezi svými dvěma nejstaršími syny.
0: Tedy Františkem a Ferdinandem.
1: A nejstaršími dcerami své sestry Marie Karolíny, Marie Terezii a Marie Luisou.
0: Což znamená, že si bratranci vzali za ženy sestřenice.
1: K té slavné události došlo ve Vídni v září roku 1790.
3: Na otcova spolupracovníka povýšený císařský učedník byl tedy znovu ženatý.
0: Říká se v knize Friedricha Weissensteinera Rakouští císařové.
3: Jeho o 4 roky mladší manželka a blízká příbuzná byla veselé jižní povahy a úplně odlišného temperamentu než její poněkud těžkopádný bratranec. Ale protiklady na sebe nemusí vždycky narážet. Občas se vhodně doplňují. Františkovo druhé manželství bylo šťastné a trvalo 17 let. Mladá, po zábavě dychtivá manželka neviděla právě ráda, že se její muž věnuje víc státním záležitostem než jí. A tak si zařídila život podle svého. Pořádala slavnosti, v Hofburku organizovala čínské stínové divadlo, které bylo právě v módě, a také domácí koncerty, při nichž sama hrála na kontrabas a František na housle. V zimě tančila a vesele se bavila o masopustu. K nemalému údivu dvora se její manžel v prvních letech společného života zábav zúčastňoval také, přestože na to mnohdy neměl ani trochu náladu.
2: V prosinci roku 1791 se mladému páru narodilo první dítě.
1: Holčička.
2: Dostala jméno Marie Ludovika.
1: Ale v rodinném kruhu jí říkali krátce Luisa.
0: Jednou se hraje důležitou roli jako objekt sňatkové politiky.
1: Radostnou náladu vystřídala za necelý čtvrt rok na to událost, která život Františkovi změnila od základu.
2: V první březnový den roku 1792. zemřel zcela neočekávaně císař Leopold II.
1: Kromě císaře zemřel Františkovi otec.
2: Bylo mu pouhých 44 let.
1: Soudilo se, že by za jeho

0: Po smrti mohli stát svobodní zednáři, jezuité, nebo ještě jiní spiklenci.
1: Ale pravda je prostší. Leopold zemřel na levostranný zápal plic.
2: Zpráva o císařově smrti vyvolala na evropských panovnických dvorech hluboký smutek. Vážili si ho pro jeho státnickou rozvahu, lásku k míru, rozsáhlé vzdělání a zaměření na budoucnost. Od jeho nástupce, který během několika málo let postoupil z postavení císařského učedníka na císařský trůn, se tyto vlastnosti očekávat nemohly.

0: Toulky českou minulostí.
1: Tak to byla 650. schůzka nad knihou Petra Hory Hořejše v seriálu Toulky českou minulostí. 651. s podtitulem Páně Charlese Barneyho, hudební cestopis 18. věku uvedeme zítra večer ve 20 hodin tady na Dvojce.

0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Noční můry ožívají.
1: Každý stín může být nebezpečný.
0: Mrazivé léto na dvojce.
2: Radioservis představuje
3: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
2: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
3: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
4: Luis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
3: Dej mi pokoj.
2: Tohle neskončí dobře.
3: Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
5: A pro tu nejbližší půl hodinku tu, přátelé, pro vás máme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
6: Co říkáte této myšlence?
1: Jak to vidí.
0: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
6: Dobrý den, vítejte u pravidelné reflexe událostí kolem nás. Komentovat je přišel Richard Hindls, ekonom, statistik, emeritní rektor Vysoké školy ekonomické v Praze. Buďte vítán, dobrý den.
7: Dobrý den, děkuju.
6: Podíváme se především na extrémní vedra jako strukturální ekonomické riziko. Připomeneme rok od blackoutu v České republice a vrátíme se do roku 2016, kdy si Britové v referendu odhlasovali vystoupení z Evropské unie. Zita Senková přeje narušený poslech.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Jak to vidí?
6: Česko a téměř celý evropský kontinent zasáhla letos už druhá vlna extrémních veder. Tropické dny i noci a stoupající rtuť teploměru v uplynulých dnech přepisovaly dosavadní rekordy, ovlivňují život ve všech sférách. Tak, pane Hindlsi, stávají se extrémní vedra strukturálním ekonomickým rizikem?
7: Tak určitě to riziko je, protože to přináší ztráty v ekonomice, v rozpočtu, protože každá takováhle věc něco stojí. Všichni to nějak musíme snášet, takže jsou to i osobní útrapy, které s tím jsou spojené. Někdy je velmi obtížné vyčíslit vlastně, jaké ty ztráty jsou, navíc poslední dobou těch věcí přichází možná trošku víc než v minulosti. Pak je ovšem potřeba také říct, že ekonomika je zvyklá na nejrůznější výkyvy, ať už to je třeba počasí, tak povodně jsme také zažili a není to tak dlouho, ale opakovaně, nebo velká vedra, ale jsou i jiné vlastně zvraty, tak říká se tomu někdy intervenční procesy odborně, které vstupují vlastně jakoby násilně nebo nečekaně do ekonomiky a přináší ztráty, a to nemusí být tedy jenom podnebí, ale můžou to být legislativní změny nebo některé chyby v řízení ekonomiky. Ekonomika je naleco zvyklá, pokud je dostatečně odolná, a to si myslím, že je to nejpodstatnější, tak potom dokáže ty věci snášet, ne úplně jim asi čelit, ne úplně je likvidovat nebo ne úplně je redukovat, ale prostě ekonomice tohle to patří. Takové to základní slovní spojení hospodářský cyklus sobě obnáší takováhle ta jednorázová nebo přechodná opatření nebo jednorázové přechodné události. Ekonomice to patří. Něco to stojí. Pokud bychom se bavili o těch takových nejdůležitějších věcech, tak je to pochopitelně energetika, protože ta je hodně závislá na vodě, pokles vody, výkon malých elektráren třeba klesá prostě a podobně. Je to silně zemědělství, které má ty ztráty citelné, protože jde o sucho, případně zase o velké mrazy, abychom stále nehovořili o stejných věcech, tak oni jsou další věci, jak jsem říkal, to v té ekonomice prostě bývá. Ty odhady, které se udávají u zemědělství, jsou možná kolem 8-9% ztráty produkce. Je potřeba říct, že ale zemědělství vytváří méně než 2% hrubého domácího produktu, tak zase silná ekonomika, česká ekonomika je přes všechny věci, které si můžeme myslet silnou ekonomikou, tak se s tím dokáže srovnat. Jsou to dopady do lesnictví, kůrovec, prostě tam jsou ty ztráty možná ještě větší než ztráty v plodinách. Je to potom to, co musí stát vlastně nahradit formou dotací nebo náhrad těm poškozeným, tak to jsou všechno peníze, které vstupují do rozpočtu, sníží výkon ekonomiky. Zapomenout nemůžeme na pojištění, protože to také někdo platí, pokud je pojištěn, dostává nějaký příspěvek. Tak to všechno se v té ekonomice promítá, ale jak už jsem říkal na začátku, dobrá ekonomika se dokáže s tímhle vyrovnat.
6: A vyrovnáme se s tím taky. Mimochodem, Centrální evropská banka loni uvedla, že ty vlny veder na jaře, na podzim a v zimě mohou podpořit tu ekonomickou aktivitu, zejména ve stavebnictví. Ovšem naopak ty vlny během už tak teplých letních měsíců tu ekonomickou aktivitu snižují. Tak budeme se muset, pane Hindlsi, naučit vlastně fungovat, pracovat, celá ekonomika přece jenom v nějaké nové realitě, protože ta vedra a sucho, všechno, co s tím je spojené a ty dopady jsou čím dál častější a také trvají déle.
7: To jste řekla hezky, ekonomika je poměrně pružný organismus. Ekonomika prostě, tak jako náš organismus, se dokáže vyrovnat s některými věcmi, které jsou třeba počasí nepříjemné, tak ekonomika funguje podobně. Ekonomika se dokáže s těmi věcmi vyrovnat. Ty ztráty jsou v řádu miliard, někdy i desítek miliard třeba u těch lesů, u těch ztrát, které působí kůrovec a na něj ten vliv podnebí je vidět velmi silně, tak se udávají v desítkách miliardy jednotlivé věci, které se týkají třeba sucha nebo ztráty plodí nebo nedostatku krmy v zemědělství a podobně, se odhadují na jednotky miliard. Takže ono sečteno, to skutečně něco stojí. Pomáhá to zase odvětvím, která jsou velmi na počasí závislá a kladně, jak jste to říkala sama, třeba s stavebnictví, které vlastně jim prodlužuje teplé počasí, jim prodlužuje sezónu, tak zase se ty ztráty dorovnávají.
6: Ovšem pro pracovníky v těchto venkovních sektorech to už často může hraničit i s nějakým zdravotním rizikem.
7: Ano, je to tak, ale ekonomika se obvykle s tímhletím dokáže. Máme také přírodní katastrofy zase na druhé straně, když se podíváme kolem světa, tak vlastně ve stejné době, kdy jsme my měli to strašné horko, nebo ještě možná trochu máme, tak se ve Venezuele stalo něco daleko horšího, takže ale Venezuela je určitě slabší ekonomika, než je naše, výrazně slabší než je naše, tak ekonomika je prostě takový útvar, takový organismus, který s tímhletím dokáže bojovat, samozřejmě za cenu ztrát. A také je to možná, pokud se s tím dokáže vyrovnat, jak jste říkala, tak je to také projev určité síly té ekonomiky a síly společnosti se s tím vyrovnat. Samozřejmě jsou tam silné prvky solidarity, pomoci, to tak všechno je, ale musíme počítat, že to tak bude. Já se teď nechci pouštět do nějakých předpovědí, jestli se výrazně otepluje planeta nebo ne, protože se v tom tolik nevyznám, ale včera jste měla Michala Žáka, tak já jsem ho s chutí poslouchal, že on mohl o tom být mnohokrát víc než já, ale prostě ekonomika se s tím se musí nějakým způsobem vyrovnat a ona to v podstatě dokáže.
6: Mimochodem, když jste zmínil neštěstí ve Venezuele, kterou postihla ničivá zemětřesení, tak aktuálně těch obětí otřesů jsou téměř 2000. No. A na místo už dorazilo zbývajících 19 hasičů z českého těžkého USAR týmu, kteří se zapojili po pátrání po přeživších. Pane Hindlsi, zpět teda k té situaci, co se týče dopadů veder na ekonomiku, tak na koho? Ale ty vlny, když se podíváme na občany, na domácnosti, dopadají nejvíce finančně.
7: No tak určitě jsou to jako obvykle, pokud jde o domácnosti, tak určitě jsou to ty nejslabší domácnosti, protože oni také mají horší podmínky k bydlení, hůře čelí tomu, co se v přírodě děje, hůře, řekněme, kompenzují ty ztráty, které ekonomika může přinést, a chování domácností dneska představuje zhruba 50% hrubého domácího produktu, takže ta ztráta třeba v nákupních zvyklostech nebo v některých věcech, které se týkají chodu domácnosti, může pochopitelně do ekonomiky vstoupit se slabenou spotřebou, ale většinou zase si uvědomíme, že ta věc netrvá dlouho, že trvá třeba týden, možná se vrátí ta vedra, ale není to záležitost, která by trvala celý rok. Z těch, řekněme, odvětví, to znamená z hlediska tvorby zdrojů v ekonomice, je to určitě zemědělství, které je velmi náchylné, je to určitě energetika, je to doprava. V Německu se třeba udává, že snížení hladiny Rýna o několik desítek centimetrů nebo metra něco zpomalí lodní dopravu po Rýně, která je významným průmyslovým centrem Německa, zpomalí o nějakých 20%, se udává, jsou to odhady. Tak to jsou také důsledky toho, že třeba třeba v tom Rýnu nebo v dalších řekách teče míň vody a to se pochopitelně potom znamená ten náklad vyložit a vozit ho jiným způsobem, co se výrazně prodraží. Tak oni ty efekty vyjádřit jako číselně velmi složité. Já jsem se trošku zkoušel podívat, ty odhady se výrazně liší a když jste se ptal na další odvětví, tak je to nakonec i průmysl, který je na energetika a průmysl, který je na tom hodně závislý, ale celkově si myslím, že ty ztráty, byť jsou v řádech miliard a bude je muset také kompenzovat částečně státní rozpočet, tak si myslím, že tu dobře fungující ekonomiku, našlápnutou ekonomiku nějak výrazně neoslabí.
6: A naše je našlápnutá.
7: Naše ekonomika je zase přes všechny věci, o které si o tom můžeme myslet, tak ten včera se vlastně objevil finální odhad hrubého domácího produktu, který je 2,2%. To je výrazně nad tím, co produkuje Evropská unie. Na začátku jste zmínil, že budeme hovořit o Brexitu, tak výkon anglické, britské ekonomiky je zhruba poloviční z hlediska tempa růstu než naší, tak k tomu se možná ještě dostaneme, tak zase si myslím, že naše ekonomika je silný útvar, to bych rozhodně nepodcenil.
6: Pohled Richarda Hintlse, ekonoma a statistika.
0: Jak to vidí?
1: Host Zity Senkové na Dvojce.
6: V sobotu 4. července to bude rok, co v Česku došlo k několikahodinovému blackoutu. Zasáhl přibližně milion odběrných míst a ukázal, jak citlivá je přenosová soustava na souběh mimořádných okolností. Známe také výsledky závěrečné zprávy mezinárodního expertního týmu. Za výpadkem nestála jedna jediná příčina, ale šlo o souhru několika na sobě nezávislých událostí. Ten blackout otevřel nebo znovu otevřel debatu o stavu české energetické infrastruktury. Co se za rok změnilo?
7: Já jsem zrovna ten den, když se to stalo, seděl neúspěšně v letadle z Mallorky do Prahy. Nakonec jsem tam 2 dny uvízl, takže jsem to nezažil vlastně, co se tady dělo. Netrvalo to dlouho, pokud si pamatuju, nebo pokud jsem si četl zprávy, tak třeba metro začalo jezdit asi po hodině znovu a tak dále. Ve Španělsku, když teda hovoříme o Španělsku, ten blackout byl, myslím, asi 2 měsíce předtím, nebo nějakou takovou dobu, byl výrazně větší. Tam skutečně ten kaskádovitý dominový efekt toho, že jim vlastně, že se jim přehrála ta síť, že jim vypadávaly elektrárny, které se museli vlastně odstavit, byl výrazně větší a trval dlouho, mělo to i silný politický otřes do systému vládnutí ve Španělsku. U nás to zdaleka tak silné nebylo, hovořilo se o tom, že spadnul nějaký fázový vodič, nejsem v tom odborník a že současné v té době byla odstavena elektrárna v Ledvicích, takže vlastně ten efekt byl takový, jakoby, jak to tak bývá. Na špatném místě v nesprávnou dobu se objeví několik efektů. Vždycky to má takový průběh, že se na začátku, když se to stane, hovoří hodně o tom, co by člověk měl dělat, že by měl mít těch 72 hodin prostě takovou bezpečnostní pojistku z hlediska potravin, vody, fungování mobilní nebo nabitý mobil a podobně. Většinou potom se ty věci oslabí a jak jsme takový všichni chtěli těch věcech, řekněme, laxnější, tak potom už zase tak ostražití nejsme. Já si pamatuju, že jsem se vlastně vrátil těsně po tom, co ten blackout tady byl, kolik se dávalo vlastně energie tomu, co člověk má dělat v takových situacích. Já si myslím, že dneska už si po tom roce, nebo teď to bude rok za 3 dny, si na to už téměř nikdo nespomene.
6: Ale dobře, že jste to připomněl.
7: No, ale je pravda, že lidé takhle reagují, všichni jsme trošku takový jakoby nadvěcí v těch situacích, ale je dobře si ty věci uvědomit a je dobře, že se tenkrát někdo na tou energetickou soustavu zamyslel, protože energetika je páteřní síť a jakýkoliv její problém, viděli jsme to třeba v míře inflace v letech 22 a 23, co nám způsobila energetická krize, a to byly daleko větší ztráty, než řekněme to, co bylo 4. července loni, tak je dobře, když si ti, kteří o nás rozhodují, tyhle věci uvědomí, ale i tam platí to, že se na začátku vždycky slíbí, co všechno se udělá, pak se z toho spoustu věcí neudělá, pak se říká, že se to mělo udělat, tak takhle taky funguje ekonomika tímhle způsobem.
6: Tak provozovatel přenosové soustavy distribuční společnosti připravují podle svých slov rozsáhlé modernizační projekty, mají zvýšit kapacitu i odolnost celé sítě, jak už jste i vy, pane Hindl, si připomenul, tak energetická soustava patří mezi kritickou infrastrukturu státu a navíc ji zatěžuje i výkyvy počasí, extrémy počasí, roste spotřeba elektřiny kvůli klimatizacím. Tak co podle vašeho názoru by mělo obnášet vybudovat bezpečnější, vyspělejší síť, tak aby odolala, zvládla rostoucí
7: vlastně teď spotřeby. Vedeme takový, vlastně nejenom my jako Česká republika, ale velmi silnou debatu o tom, jaké mají být zdroje energie a některé z těch zdrojů energie, zejména té čisté energie, jsou vlastně velmi náchylné k těmhle věcem, protože třeba vodní elektrárna, zejména malé vodní elektrárny, jsou čistým zdrojem, nezatěžují nějak zvláštním způsobem životní prostředí, ale jsou náchylné na ty výkyvy počasí, jsou náchylné na podobné situace. Druhá věc je, že se tahle ta debata vede dlouho a vlastně je taková neujasněná, včetně poplatku za emisní povolenky prostě a tak dále. Já si myslím, že Evropa, možná nejenom Evropa, teď prochází takovou rekonstrukcí toho, co tu energetiku pohání dopředu a co vlastně ta energetika je. Nejsem v tom žádný odborník v těchto věcech, ale ty debaty jsou velmi silné a teď se nebavme o tom, jestli máme mít emisní povolenky, ono nemáme, ale svědčí to o tom, že i na těch nejvyšších úrovních, to znamená na úrovni třeba Evropské unie nebo Evropské komise, se o těchto věcech debata vede a potom každý takový jev, o kterém jste hovořila, včetně toho výkyvu počasí, pohání trošku establishment k tomu, aby se nějakým způsobem do té věci pustil. Uvidíme, až se to zase vrátí za rok, za dva, nebo věřme, že ne, ale tak samozřejmě vyloučit to nelze, tak uvidíme, nakolik jsou ty společnosti, nejde jen o Česko, viděli jsme to ve Španělsku, nakolik jsou odolnější ty společnosti nebo v řízení ekonomiky vůči těmhle těm jevům. Ztráty tam jsou, jak jsem říkal, odhady jsou v miliardách korun. Samozřejmě zatíží to státní rozpočet, který se k tomu musí postavit a nejenom náš, pochopitelně, navíc energetická soustava je propojená, to není izolovaný jev, nakupují se elektrárny, převádí se, byl tenkrát i ve Španělsku byl nějaký výpadek z dodávek z Německa, tam to bylo složitější s tím jejich blackoutem, pokud si to pamatuju. Tak tohle všechno jako je spíš pro zamyšlení pro ty, kteří o nás rozhodují.
0: Jak to vidí?
1: Host Zity Senkové na Dvojce.
6: V dnešním vydání se ptám ekonoma a statistika a emeritního rektora Vysoké školy ekonomické v Praze Richarda Hindlse. Před 10 lety britští voliči v referendu rozhodli o vystoupení Velké Británie z Evropské unie. Tehdejší premiér David Cameron to prezentoval jako událost jednou za život, která definitivně vyřeší otázku napjatého vztahu Británie k Evropské unii. Země formálně opustila unii po bezmála 3letém vyjednávání. Mezitím také vyměnila dva premiéry a to na konci ledna 2020. Pane Hindlsi, bylo vystoupení Velké Británie z Evropské unie logické, zákonité, správné, prospěšné, úspěšné a teď to můžeme rozdělit optikou Britů, Velké Británie, ale také Evropské unie.
7: Kolik máme z toho času? 2 hodiny,
6: 10 minut.
7: No, názory se na to různí. Od těch vlastně nejvíc skeptických názorů, že ten krok byl snad apokalyptický, že vlastně přivede Británii někam do úplně jiného světa, až po ty, že to byl vlastně velmi správný krok, tak to jsou extrémy, já nemám rád ta krajní vyjádření. Já si myslím, že pravda je někde na půl. Kdybych to měl říct velmi jednoduše, tak dvě myšlenky. Jedna věc je, že asi přece jenom, já jsem se snažil najít nějaké studie, nějaká čísla, jich pár řeknu, tak se mi zdá, že na tom přece jen Británie spíš ztratila. Že ten výsledný efekt je ztráta.
6: A v jakém
7: řeknu,
6: smyslu?
7: Řeknu i číselně. Hmm. Druhý efekt, nebo taková myšlenka, která mě v té souvislosti napadlo, že to je důsledek, bylo tam referendum, to referendum skončilo velmi těsným výsledkem, jinak hlasovala metropole Londýn, Glasgow, jinak hlasovali vlastně méně osídlené oblasti nebo zemědělské obyvatelstvo, vesnické obyvatelstvo, venkovské obyvatelstvo. Mně z toho také vyplynula jedna myšlenka, jak je vlastně komplikace, jaká komplikace může nastat, když se na složitý problém položí jednoduchá otázka. Jste pro nebo nejste pro? Ano nebo ne? Ale ten problém je strašně složitý. Vysvětlit ho obyvatelstvu Britů je zhruba 70 milionů, tak to je velký stát. Tak vysvětlit tenhle věc, tu jednoduchou otázku je velmi komplikovaná, to jsou všechno ty důsledky. Pokud je o tu samotnou ekonomiku, na kterou se septala, tak jsem našel několik odhadů, že vlastně kdyby Británie zůstala v Evropské unii, že by dneska její hrubý domácí produkt byl zhruba o některých údajích jsem našel asi o 5% vyšší, než je v současné době. A našel jsem u nějakého britského institutu ekonomického, že ten odhad, že se blíží až 10% ztráty. Tak jsou to odhady, berme to takhle. Jenom pro srovnání, britský hrubý domácí produkt je zhruba 12x a 13x až 13x větší než náš. když se to přepočte jednoduchým kurzovým přepočtem, a Británie má 6x víc obyvatel, takže zhruba výkon ekonomiky, když se to vydělíme, je 2x větší v Británii, než je u nás, ale berme to zase jenom odhadem.
6: A jak tedy, promiňte, dopadl na životní standard, životní náklady
7: Britů? V mnoha směrech. Tak zaprvé Británie tenkrát, pokud si to dobře pamatuju, měla takovou myšlenku, prostě, že to je vytažení se, osvobození se Británie z evropské legislativy, z evropských předpisů, že se Británie začne lépe bránit migrační politice. Ty výsledky jsou trochu jiné. Na jedné straně Británie ztratila celou řadu vlastně obchodních vazeb s Evropskou unií. Sice má teď nové vazby s Novým Zélandem, s Indií, s dalšími zeměmi, ale oni nevykompenzují tu ztrátu evropského obchodu. Za druhé se stala náchylnějším ke všem těm změnám, které se teď třeba odehrávaly v ekonomice cla, prezident Trump prostě a tak dále. Ta Británie se teď pere i s tímhle trošku víc, než se s tím pere Evropa. A dostala se vlastně do těch ztrát, možná do těch čísel, o kterých jsem hovořil. Třetí věc je migrace. Británii pracovalo spoustu lidí z takových těch jihovýchodních evropských zemí, Rumunsko, Bulharsko, někteří asi na černo, nejsem v tomhle odborník. A Británie jednu z těch argumentů tenkrát měla, že tady zmizí ta černá práce z té jihovýchodní Evropy. Tak ta asi zmizela, protože dneska se dostat do Británie těžší, ale na druhé straně se zvýšila migrace z těch dalších, z těch třetích zemí, která je možná mnohem problematičtější, než je Rumunsko nebo Bulharsko. Zase jsem si našel nějaké údaje. Čistá migrace se za těch 10 let zvýšila v Británii. To znamená, těch, kteří tam přichází, ať už jakoukoliv formou, pracují na černo, ne na černo, je větší ta migrace, než byla. Takže také tenhle efekt tam není vidět.
6: Mnozí Britové před těmi 10 lety, když si odhlasovali Brexit, tak doufali, kromě teda snížení migrace, že dojde k odbourání rozsáhlé unijní regulace.
7: Administrativní regulace, legislativy, ano.
6: Že vlastně ten Brexit podpoří hospodářský růst.
7: No, ale Británie přitom opustila vlastně některou tu legislativu, no, tu legislativu, která je v Evropské unii, ale vytváří si vlastní, a k tomu, aby mohla dál s Evropou obchodovat, Evropskou unii, tak se vlastně jakoby přizpůsobuje té legislativě. Takže ono to odmáznout prostě úplně nejde. A když hovoříme o těch politických věcech, tak si uvědomíme, že za těch, jestli si to dobře pamatuju, za těch 10 let odešlo 7 premiérů, teď je na odchodu další. V podstatě to znamená, ta nestabilita, která je srovnatelná možná s Itálií, tam ty premiéři také odchází velmi často, je také projevem toho, co se Británii stalo, protože ten tlak na to, že se to mělo nebo nemělo stát, je velmi silný. Navíc bych, já jsem v té době byl ve Skotsku, tak si také uvědomil, že Skotsko hlasovalo úplně jinak, než hlasovala Británie, a posílilo to ty odstředivé tendence Skotů se otrhnout. Ono to bylo za začátku i nějaké demonstrace, tenkrát bylo to dost silné, nakonec se to uklidnilo, Skotové zůstávají, ale pořád v nich asi ta myšlenka je, takže ty odstředivé tendence, které tam existovaly i předtím, tak se tím jenom posílily. Takže v ekonomického hlediska ta ztráta asi nějaká je, asi by na tom Británie byla trošku líp, kdyby se tak nestalo. Já si myslím, že to dobrý krok nebyl, ale nejsem Brit a každý si hlasuje, jak chce. A k tomu ještě, co jste říkala, že vlastně 2016 a potom vlastně 3-4 roky trval ten úplný rozchod a přišel covid. A Británie snesla ten covid mnohem hůř, třeba než míra inflace v Británii v té době, když přišel covid, byla výrazně větší než celé Evropské unii, byla přes 11%. Ta ztráta toho, co se Británii dělo. Takže já bych, kdybych to měl sečíst, tak říkám, byla to příliš jednoduchá otázka na příliš složitý problém, na vyřešení. A druhá věc, asi ty ztráty jsou, nenašel jsem žádný zdroj, jak jsem se díval, který by říkal, že se ekonomika pomohla. Ty ztráty jsem říkal ve 4, 5, možná 8% HDP, ale nikdo neuvádí plus, všichni minus.
6: Jaký to mělo dopad na Evropskou unii?
7: Já myslím, že menší než na tu Británii. Přece jenom Británie je tedy 70 milionů obyvatel, Evropská unie, nebo řekněme celá Evropa, je výrazně větší. Evropa se také navíc trápí sama ze sebou, to je teď vidět v těch věcech, při těch konfliktech na Ukrajině, při těch konfliktech v Iránu nebo na Blízkém východě, tak si myslím, že Evropa řeší celou řadu jiných problémů. Británie jako do toho není vtažena, ale bylo krásně vidět, jak se do toho taky nechce moc účastnit, tak ona si hraje takový, mě to pořád připomíná připomíná situaci z 50. let, když se britský fotbal izoloval a říkal, nebudeme s nikým hrát, my jsme kolébka fotbalu, my budeme prostě si věnovat jenom sami sobě. Pak tam přijel maďarský národní tým a Wembley nastřílil Angličanům 6 gólů. Protože ten fotbal posunul někam jinam za těch 8 let od války. Tak nechci být cíček, ale možná tohle se může stát i v té ekonomice. Ta ekonomika těch velkých celků, Evropská unie, Čína samozřejmě, Spojené státy se posouvá, možná se posouvá trošku jinak než ta britská. Mimochodem Evropská unie je největší partner Británie ve výměně zboží a služeb.
6: Jinak většina Britů v těch aktuálních průzkumech veřejného mínění říká, že Brexit byl chybou. Objevil se i nový termín Brejoin, což je vlastně výraz pro potenciální návrat Velké Británie do Evropské unie. Umíte si to představit? Bylo by to vůbec
7: moc
6: reálné?
7: Moc ne, já nevím, jak ty legislativně ty procedury fungují. On už ten rozchod byl poměrně komplikovaný. Sama jste řekla, že trval 3, 4, 5 let do toho úplného rozkolu. To si neumím moc představit. Navíc zase z opačného hlediska ta britská veřejnost není dneska nastavená v poměru 80-20 jsme pro Evropu a 20 jsme proti. A tenkrát ten výsledek, jestli si to dobře pamatuju, když tak mě si to opravte, byl nějak 52-48. Já si myslím, že pro tahle rozhodnutí, pokud už někdo chce přistoupit, by měl být kvalifikovaná většina, větší než jenom 50 a kousek. A to se ještě navíc rozpor mezi venkovským obyvatelem a metropolemi. Takže z tohohle znova říkám, jednoduchá otázka na velmi složitý problém. To je problém všech referent. Položíte tu otázku snadno, ale co je zatím?
6: Jak by vy jste ji položil?
7: Já bych ji nepokládal. Já si pořád myslím, že je dobře v té Evropské unii zůstat. Přes všechno, co si o tom můžeme spolu tady bavit do těch 10:30 dneska, tak si pořád myslím, že prostě ta Evropská unie přes všechny mouchy je dobrý přístav a mohl to být dobrý přístav i pro Británii. Ale jestli se mě zeptáte, jestli se tam za 20 let Británie vrátí, tak si myslím, že ne.
6: To si myslí Richard Hindls, ekonom, statistik, emeritní rektor Vysoké školy ekonomické v Praze. Já vám děkuji za váš čas, za vaše názory a přeji hezké leto. Naslyšenou.
0: Jak to vidí?
1: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Dvojka pomáhá.
1: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací,
0: ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
1: Zdá se vám, že vám zahrada nevrací tolik, kolik do ní investujete?
0: Obtěžuje váš pes sousedy štěkáním?
1: Nevíte, jak dopřát v malém bytě soukromí svým dospívajícím dětem?
0: Dvojka pomáhá.
1: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
0: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
1: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
0: Formulář najdete na dvojkapomáha.cz. Prázdninová blízká setkání na dvojce.
1: Také během léta u nás můžete poslouchat rozhovory se známými a zajímavými osobnostmi.
0: Vašimi letními průvodci budou Michaela Maurerová a Vasil Fridrich.
1: I o prázdninách nás můžete slyšet každý všední den po 11. hodině
0: na dvojce.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
2: A pro ty nejbližší chvíle prvního červencového večera tu, přátelé, pro vás máme reprízu pořadu Stříbrný vítr. Pozvání přijal fotograf Jan Šibík.
1: Stříbrný vítr na dvojce.
0: Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.

0: Jako chlapec sbíral motýly. Dnes ale dívky na tuhle barevnou podívanou pravděpodobně neláká. Pokud by ovšem jejich očím a vnímavým duším chtěl nějakou zajímavou a nevšední podívanou nabídnout, měl by z čeho vybírat. Fotograf Jan Šibík. Dobrý den.
1: Dobrý den a já musím říct hned, že to vlastně ten minulý čas neplatí. Ty motýly sbíral jsem je proto, protože jsem chtěl mít všechny denní motýly v České republice, který tenkrát před 40 lety jsem začal, jich bylo 172, ale já jsem se teď po 30 letech k tomu vrátil. Já ty motýly zase sbírám a mám touhu mít všechny ty denní motýly. Bohužel tím, že hodně toho hmyzu ubývá, tak v současné době už je v České republice jenom asi 145 druhů a z toho plno z nich je ještě ohrožených.
0: No vidíte, to jsem se něco dozvěděla o motýlech. A co ta děvčata? Lákal jste na ně holky?
1: Ne, nelákal. Já jsem vlastně ani potom, když jsem byl fotograf, tak jsem nevyužíval téhle příležitosti, protože mi to připadlo trapné.
0: Lákat holky na fotky.
1: Na motýly i potom na fotky.
0: No a kdybyste dneska dostal úkol nějakou dívku přivábit na fotku, našla by se ve vašem portfoliu nějaká opravdu poeticky laděná, romantická?
1: Doufám, že ano, ale nejsem si úplně jistý, že to je typ fotky, kterou vy si představujete. Když jsem vlastně 20 let byl v Reflexu, veď jsem tam fotooddělení, tak jsem někdy musel fotografovat i portréty, ale musím říct, že mi to příliš nebavilo, protože já jsem toužil zachytit ten okamžik, něco jako reportážně. A u toho portrétu vy si to všechno připravujete, aranžujete a mě tohle nikdy moc nebavilo. Takže ano, když mě kam poslali, tak jsem to dělal, snažil jsem se, aby ten portrét byl zajímavý, ale stejně jsem do toho jakoby tlačil takový reportážní styl, takže ty moje portréty byly takový reportážnější.
0: Tak nevím, kam jste si mě jako konzumenta zaškatulkoval, protože já každopádně třeba vaše fotografie ze svateb považuji za romantické, byť jsou reportážní, ale hovoří velmi silně a velmi poeticky. Baví mě a posluchači mohou posoudit na vašich webových stránkách. Je možné, že jsem z vašich úst zaznamenala větu "Mám rád kýč"?
1: Ano, protože on může být hrozně hezký a tím, jak jezdím po celém světě, třeba do těch arabských zemí, tak v těchto oblastech je známo, že oni mají rádi kýč a barvy a pro mě je to taková nadsázka. Ale kýč někdy jo a pár jako věcí jsem si prostě i přivez. Když jste v Palestíně a teď jsou tam hodiny s Jaserem Arafatem a kolem dokola vlastně ten číselník je zlatý, tak to je ten kýč, který mě se líbil a který jsem si přivez třeba.
0: Jak se, Honzo, ve vás vůbec budila ta touha hovořit skrze obrázky? Protože ty vaše obrázky opravdu promlouvají.
1: No, chtěl jsem najít něco, kde bych byl sám za sebe. Nejdřív tam byla taková slepá větev, kdy se mi podařilo dostat do České televize a já jsem byl asistent kamery. To je ten směr, který už mi bavil, protože už jako ty reportáže se natáčely, ale nebyl jsem za sebe. Je tam režisér, zvukář plno toho štábu, oni určují ty témata. No a pak jsem přišel k fotce, myslím, že velkou zásluhu na to máme maminka, učitelka, tak ona vždycky tak jako podporovala. A jednou na Vánoce jsem si rozbil takový balíček a tam byl fotoaparát sovětské výroby, Ljubitel 2. Tak to byly ty první začátky. Jenže hrozně dlouhou dobu mi trvalo pochopit to, že ta fotografie není jenom zaznamenání něčeho informativně. Že by tam měl být nějaký vklad ode mě. Mluvili jsme o motýlech, já jsem to tenkrát spojoval, že jsem si fotografoval ty motýly. Bohužel ten Ljubitel 2, to je taková koska, takový poměrně neohrabaný přístroj a ty motýly se tím fotografovaly velice obtížně. Vlastně jsem to jmenuji jako takový zápisník. A tím, jak jako člověk je takovej ambiciozní a snaživej, tak i když nebyl internet, i když nebyly učebnice, protože teď mluvíme o nějakých 80. letech, tak jsem začal chodit do různých takových kroužků a tam jsem začal chápat, že pokud ta fotka má být nějak zajímavá, tak tam musí být vklad toho fotografa. Nějaký výtvarno, dynamiku, emoce nebo nejlépe všechno dohromady. Ale to trvalo dlouho.
0: O těch fotkách bude vlastně celé naše povídání. Já bych se ještě chvilinku zdržela v tom dětství, protože v dětství se ocitáme i se stopou prvního fotoaparátu. To byla někdy šestá, 7. třída možná.
1: Ano.
0: Pamatujete si z těch dob na chvíle, kdy vás někdo stavěl před objektiv a nutil k focení, abyste dělal sýr?
1: Ano, velmi často maminka, protože maminka hrozně jela v těch albech a já, sestra, jsme jich měli několik. Dokonce jedno pořád mám. A taky maminka byla velice aktivní žena, takže pořád každou sobotu, neděli jsme někam jezdili a maminka chtěla, aby na tom místě jsme měli fotografii a její takový ten pohled, jakože něco je hezkýho, takže se člověk usmívá. Já potom, když jsem fotil víc, tak jsem se jí snažil vysvětlit, že to dítě nemusí vždycky se jenom smát, nemusí vždycky koukat do toho objektivu, ale bylo to marný. Takže takovýhle fotografií mám hodně. Teď, když se občas někdy na to pojím, tak se bavím, protože to jsou taky kýče, teda pěkný.
0: Dobrý, ale jste za to vděčný, že vás to možná trošičku přivádí ve vzpomínkách do dětství a pomáhá vám vybavit si ty situace?
1: Jo, to bez sporu a já to beru jako tenkrát to bylo peklo, to nucení, neříkám, že měla v ruce rákosku, ale no. A teď to beru jako neuvěřitelně jakou hezkou vzpomínku, zloky záblesky, který mám na ty situace, které mi zůstaly.
0: Co jste v dětství miloval?
1: No, sport. Bavilo mi být aktivní, velmi brzy jsem se naučil bruslit, hrál jsem. My jsme byli v Dubečku, to je Praha 10, tenkrát ještě Praha 10 to nebyla, byl to Praha Východ, tak když zamrznul rybník, tak to bylo skvělý a myslím, že jsem v tom byl docela dobrý, protože jsem se snažil potom hrát s dospělýma, pak fotbal přišel, po fotbalu jsem začal běhat. A taková vzpomínka k tatínkovi je, že mi přived k oddílu Sparta Praha. A ta Slavie, to je jako rival, že jo, velký. No nicméně začal jsem běhat za Slavii IPS, to mi drželo dlouho. To běhání, ale nebavilo mi to. Bylo to hrozně náročné, nebavily mi ty tréninky, ale ta houževnatost, tak ta tam byla, takže když mi to nebavilo, tak jsem běhal a běhal a pak přišly ty motýly.
0: A co jste v dětství dost těžko rozdýchával?
1: Nespravedlnost a to mi zůstalo do dneška.
0: Kdy jste se s ní intenzivně utkával jako kluk?
1: Tak měl jsem sestru a teď tam nějaká řevnivost a měl jsem někdy pocit, že maminka trochu nadbíhá té sestře, tak tam jsem cítil občas nějakou nespravedlnost. No, ale to jsou takový ty malý nespravedlnosti, takový dětský, že sestra někam jede a pro mě, to je sestra byla starší a pro mě už jako nezbylo místo nebo už nebyly peníze. To jsou takový malichernosti. Ale to mi taky zůstalo, proto vlastně jsem začal fotit hodně ty události, protože tam je to o nespravedlnosti, ale hodně daleko větší, daleko zásadnější, když jsem potom začal fotografovat ty události ve světě.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na Dvojce.
2: Fotografie je důležité svědectví, proto si myslím, že by se mělo zaznamenávat všechno, i když je to hrozné, říká Jan Šibík, který léta pracoval pro časopis Reflex a dokumentoval válečné konflikty, epidemie, přírodní katastrofy a jiná neštěstí po celém světě. Jak moc jste tam na těch cestách myslel na své blízké, kteří zůstávali doma a báli se o vás?
3: Byl jsem sobec, takže moc ne, spíš to bylo obráceně. Nejvíc samozřejmě na mě myslela maminka, ale zároveň mi ty cesty nezakazovala do těch válečných zón, protože asi tušila, že by neuspěla. Já jsem se, když jsem někam jel, snažil hlavně dělat ty fotky a že tomu nejbližšímu okolí způsobuju určitý traumata, jsem si neuvědomoval dlouhou dobu.
2: A nezměnilo vás v tomto ohledu ani otcovství?
3: Moc ne. Když se narodil Peťa, tak to teprve vlastně jsem jakoby začínal, protože moje taková první dramatická cesta byla v roku 1988, kdy bylo takový děsivý zemětřesení v Arménii a to on se zrovna narodil a odjel jsem. Nenapadlo mi, že možná by bylo dobrý nejet. Takže tyhle ty moje, když to nazveme hezky, handicapy, jsem si začal uvědomovat mnohem, mnohem později.
2: S čím to přišlo?
3: No, snad tím, když člověk začal být starší a začal si zjišťovat, že silný fotky, to je fajn, když jste respektovaná díky těm fotkám a když na to lidi reagují, tak to je všechno fajn, ale svět není jenom fotografie a že to není to nejdůležitější, což jsem dlouhou dobu tak měl a tyhle ty věci přijdou s věkem aspoň u někoho, tak já jsem rád, že jsem si to aspoň nějak začal uvědomovat, protože vidím kolem sebe i lidi, kterým nepomohl ani ten věk.
2: Co to je? Vztahy?
3: Bezesporu, když jste s někým, tak to je vedle rodiny nejvíc.
2: Vrátíme se ale do těch začátků. Ono vyjíždět do válek nebo do nějakých opravdu traumatických situací vyžaduje asi i slušnou kondici. Jak jste posiloval svou fyzičku? Běhal jste nadále?
3: Neběhal, fyzičku jsem neposiloval. Jenom jsem občas se připravoval na špatné podmínky. Takže zase maminka nikdy nechápala, že když přišla do mýho pokoje ráno a já ležel na zemi. Ona mi pořád říká, Jiníčku, proč ležíš na zemi? Já jsem říkal, no potom, když někde budu a ty podmínky tam budou blbý, já se tam potřebuji trochu vyspat. Tak pořád dokola jsem to říkal, pořád to nechápala. A já jsem začal být dost takovej pragmatický, takže já jsem moc jako neřešil ty podmínky, v kterých budu. Já jsem řešil to, abych se na ty místa dostal. A pak, aby se vám podařila udělat nějaká fotka, tak se musíte vyspat, musíte se najíst. Takže jsem třeba začal sebou vozit uherský salám. Ten uherák vás nasytí, přitom nezabere moc místa v tom baťohu a vydrží, i když je třeba horko někde, týden, 14 dní. Tak já jsem si potom piloval takový detaily, co se týče toho cestování, abych na ty místa se dostal a abych tam pokud možno vydržel.
2: A připravoval jste se trošku co do vědomostí nebo nějakých představ o té zemi? To předpokládám, že ano.
3: Tak trochu jo, sledoval jsem zpravodajství, zajímal jsem se o to, co se děje ve světě, abych neudělal ty největší průšvihy, když někde jste a nechápete tu mentalitu nebo zvyklosti, nebo vás nenapadne v Gaze, kde je horko, tak přijít tam v šortkách, což je absolutně mimo. A kdyby o tom člověk neuvažoval, zjistí, že tam je horko, tak by v těch šortkách tam byl. Takže takovýhle věci ano, ale musíme si uvědomit, že nebyl internet. Potom jakoby pomalinku začínal, takže těch informací se získávalo velice obtížně, že jsme se vlastně sešli s lidma, který taky někam jezdili a ty rady a takový ty tipy jsme si navzájem předávali. Pak by ještě tomu pomohlo to, protože mluvíme před 30 roky, aby jsme to tak jako zařadili do nějaký souvislosti. Já jsem fotografoval hodně ty události ve světě A teď jsem tam viděl ty cizí fotografy, ty tam většinou nebyly sami, tam byl fotograf, redaktor, byla tam nějaká slečna, produkční, která to tam jako zařizovala, měli peníze na auta, na dobrý ubytování a hlavně na ty průvodce místní. A já jsem tak jako na to koukal trochu s otevřenou pusou, bylo to vlastně science fiction, první takovou tu dobu, kde jsem fotografoval, byl mladý svět, kde jsem byl 5 let a od 92. potom v Reflexu. Pak jsem teda začal hodně jezdit po světě. Tak ze začátku na to absolutně nebyly peníze. Vemte si situaci, tak jste v Gaze, tam nejsou cedule ani v arabštině. Vy víte, že potřebujete se dostat do města Khan Yunis, tak tam naštěstí se dostanete, protože tam vede jenom jedna jediná silnice, ale potom víte, že někde tam je nějaká rodina, kde jí spadla raketa a bude tam pohřeb a bez toho průvodce v podstatě vy to nenajdete. Navíc, když to průvodce máte, tak on to dohodne, že můžete fotit, on vám řekne, když už je to přes čáru, on vám řekne, už je to nebezpečný, už by nás v lepším případě mohli okrást. Takže je to hrozný bonus. Ale v té době ani já, ani Reflex jsme na to neměli. Takže já jsem vyjížděl s nějakýma penězma, ale to by těm zahraničním fotografům tak stačilo na jeden den. A já jsem tam třeba trávil 14 dní, někdy i 3 týdny. Takže jsem musel improvizovat a samozřejmě to ovlivňovalo. A já se na to nechci nějak vymlouvat, protože zase na rozdíl od těch západních fotografů já jsem měl daleko větší míru svobody. Ta redakce mi nějakým způsobem věřila a nechávala to, co budu fotit a jak tam budu dlouho, hodně na mě.
2: Takže museli přijít ke slovu důvtip, vynalézavost, různé
3: improvizace, finesy, to správné slovo, no.
2: Lsti. No. Možná takové jemné, no, ve jménu získání silné fotky. Přišly někdy v těchto fázích i určité etické otázky nebo nějaká dilemata, kdy jste si říkal, mám to ještě absolvovat ve jménu získání toho silného záběru?
3: Myslím si, že jsem dost rychle pochopil, že to, co často jako říkám, že se má fotografovat všechno, ale musí být snaha tam dostat něco z toho fotografa, něco prostě navíc. Aby to nebyla jenom ta krev, musí tam být ta emoce, musí tam být výtvarno. Ono se to hrozně jednoduše řekne, ale aby se vám podařila ta fotka udělat s tímhletím přesahem, je samozřejmě obtížný a někdy se to podařilo a většinou se to nepodaří. Takže při tom fotografování těch událostí, kdy si myslím, že naprostá většina věcí se fotografovat má, tak je tam důležitý ta snaha o ten přesah. Když tam ovšem jsou raněný a mrtví, což vás samozřejmě neuvěřitelným způsobem nervuje a zároveň, když se tam střílí, tak se bojíte. A abyste tam měla snahu ten přesah dostat, tak se potřebujete trošku jakoby sklidnit a zamyslet. A to samozřejmě v těchto situacích je velice obtížný, protože spíš máte tendenci zmatkovat. Když se někdy začne střílet, tak se člověk začne hrozně bát a začne zmatkovat. A vy naopak potřebujete mít pokud možno chladnou hlavu a něco jakoby vymyslet.
2: Vy mi připadáte hodně temperamentní člověk a ne zrovna stoicky sklidněný. Jak se uklidňujete v tak náročných situacích a při vědomí toho, že, jak sám říkáte, 80% úspěchu fotky spočívá v tom, že ji dobře vymyslíte?
3: No, já se právě moc neuklidňuji. Já se pouze o to snažím.

0: jako snažil, tak se mi to moc nedařilo, takže jsem musel nějak pracovat s tím, že jakmile se něco začne dít, takže ty emoce u mě začnou pracovat. A i potom množství těch válek a těch tragédií, které jsem zažil, tak pořád mi to v klidu nenechávalo a nenechává. Takže ano, trošičku vám pomůže to, že při nějakým opakovaný válce vám dojde, že když se na vaše auto, v kterém jedete, střílí, že nemá smysl se jenom jakoby klonit k podlaze toho auta, protože to prostřelí, že musíte z toho auta ven, tak takovýhle věci jsem se díky tomu, že se ty věci opakovaly, naučil. To je takový to maximum, co se mně podařilo. Pak jsem se taky naučil to, že i když jsem viděl, že ta situace vypadá, že by z toho mohla být neuvěřitelná silná fotografie, dejme tomu obecně, že někdo na někoho míří, ale vy najednou, když to začnete fotografovat, tak ten objekt můžete být vy. Tak jsem se naučil občas tu fotku nechat utéct v rámci zachování nějaký svojí bezpečnosti. Pak jsem se taky naučil, že je dobrý investovat do neprůstřelné vesty a mít kvalitní helmu. Takže to jsou jakoby věci, kterým nějakým způsobem to riziko snížíte. Ale pořád zůstávalo to, že když se něco začalo dít, tak tu nervozitu jsem úplně nezvykladoval u sebe.
1: Vy jste se tomuto tématu, tímto naléhavým, těžkým a bolestným ranám a nemocem světa věnoval dlouhá léta. Dnes říkáte, že míra nenávisti mezi lidmi je vyšší než kdykoliv dřív. Co s tím můžete vy, fotožurnalisté, udělat? Můžete nějak pomoci při nápravě tohoto nevalného stavu světa?
0: Nemůžete udělat v podstatě skoro nic. Možná v nějakou dobu fungovalo, že ta fotografie měla určitou sílu, ale to samozřejmě nástupem té techniky, videí, kdy různě ty kamery jsou na helmách těch vojáků a tak, tak to vlastně jakoby skončilo. A teď ta fotografie má daleko menší sílu, než měla dříve. Ale na druhou stranu pořád ta fotografie vás může vést k zamyšlení. Minimálně nad tím, jak malé problémy řešíme my, i když máme vládu takovou, jakou máme, která mě se nelíbí. Je hrozně moc lidí, který má hlad. Je hrozně moc lidí, že jim nad barákem poletí raketa, v tom lepším případě nad barákem. Tak to vám všechno tohle umožní.
1: Kdy vy jste se cítil fyzicky nejvíc vyčerpaný?
0: Nedokážu teď říct jedno místo. Těch situací asi bylo víc. Napadá mi třeba v roku 2014 byl super tajfun na Filipínách, Haiyan. A já jsem se dostal do toho nejhůře postiženého města, to město se jmenovalo Tacloban. Lázeňský přímořský středisko, většinou pro místní, a během několika málo vteřin to město vypadalo jako po zemětřesení. Začala tam nalítávat humanitární pomoc a mně se podařilo dostat do toho jednoho letadla, že jsem se dostal tam, i když naprostá většina lidí spíš se chtěla dostat tam odtud pryč. A já jsem v podstatě musel reagovat rychle, možnost do letadla teď, tak jdeš. Neměl jsem sebou skoro vlastně nic, možná jednu lahev vody. Měl jsem malej spacák, ale neměl jsem stan. No a když jsem se tam dostal, tak já jsem si myslel, že určitě budou nějaký místa, kde bude přespát a určitě bude nějaká možnost, kde, když mi voda dojde, tak si nějakou seženu a jídlo a to. No a ono to tak nebylo. To město bylo tak zničené, že se nedalo nikde skoro přespat a jediný místo, které mi napadlo, bylo to, kam vlastně ta veškerá pomoc proudila, a to bylo přímo na letišti. Problém bylo, že vy jste potřeboval do toho centra nebo do toho města a to bylo, dejme tomu, 6-8 kilometrů. Teď vozíte prostě nějaké jako věci, foťáky, takže jsem to musel celou dobu tahat sebou. Zároveň mi došla ta voda, nemohl jsem ji nikde sehnat a teď jsem tam musel pořád chodit těch 8 kilometrů a já jsem po dvou dnech byl fyzicky, no psychicky vlastně taky úplně hotový, tak to mi teď třeba napadlo, ale já říkám, já tyhle ty věci jsem nikdy moc dopředu neřešil, protože jsem si vždycky říkal, to vždycky nějak dobře dopadne.
1: Vy jste svého času dostal atraktivní nabídku od jedné americké agentury. Vzal jste si hodně času na rozmyšlenou?

0: Ne. Já jsem v té době byl v Reflexu. Říkal jsem, že z začátku tam nebyly ty podmínky, nebyly tam ty auta, nebyly peníze na ty průvodce. Kdybych byl v té agentuře, tak by ty podmínky byly úplně uchvatný. Ale já jsem nezvažoval ani chvíli, že bych tu nabídku přijal, protože za prvý moje angličtina byla, je a asi už vždycky bude velice slabá, tak to je jeden jakoby důvod. Ale druhý, možná podstatnější, je, že v tom Reflexu jsem měl neuvěřitelnou míru svobody. Když se někde něco stalo, tak to byl jeden telefonát šéfredaktorovi, zažil jsem jich za těch 20 let 5, a když jsem toho šéfredaktora přesvědčil, tak jsem za 2-3 hodiny mohl být na letišti. Ano, musel jsem šetřit, málo peněz, všechno, ale ta míra svobody. A když pracujete pro nějakou agenturu, tak dostanete nějaký region a pak musíte být k dispozici jenom pro ten region a neexistuje, že byste jednou jela do Afghánistánu a po druhý na zemětřesení do Turecka. Prostě člověk měl ten svůj region. A já toho vlastně nelituju do dneška. No. Uvědomuji si, že bych se asi naučil dobře tu angličtinu.
1: Hovoříte o profesní svobodě. Kdy dál jste si uvědomil, bytostně odžil cenu a cennost svobody jako takové, osobní svobody?
0: No, tak to je jasný. Při revoluci u nás to bylo nejvíc. Mně bylo 24, 25. Já už jsem fotografoval ty demonstrace, které předcházely té revoluci. Samozřejmě ty fotky v té době nešly publikovat, to je asi jakoby jasný. Později jsem vydal knihu Rok 89, kde jsou tam ty demonstrace před revolucí, naše revoluce. Přeběhnul jsem berlínskou zeď, která byla týden před naší revolucí. Ale pro mě to byla zcela zásadní věc, protože co nám víc změnilo život než revoluce u nás v 89. roce. Je to to nejvíc, co jsme získali a velice těžce nesu to, že teď je to podceňovaný, že jsou lidi, kteří měli pocit, že dokonce za minulého režimu, že bylo líp, tak to nesu s velkou nelibostí. Pořád je to pro mě hrozně moc, ta revoluce. A navíc po profesionální stránce, tak to bylo v době, kdy jsem ještě fotografoval všechno a mě to jasně nasměrovalo ten směr, který chci dělat, který chci fotografovat, ty události.
1: Mě zajímá ten váš osobní prožitek té svobody. Jak jste to v sobě přemýlal, ty myšlenky, to vědomí toho, že je tady tahle opojná kvalita?
0: Tak asi zlomová věc byla dokonce týden před naší revolucí. To bylo 12. listopadu, protože mně se podařilo přeběhnout do západního Berlína z východního. Němci už 2 dny mohli chodit na pasy tam normálně, ale Čechoslováci v té době pořád potřebovali vízum. A když jsem se potom večer vracel, tak jsem si ve vlaku uvědomil, že když padl největší symbol toho východu a západu, což bezesporu byla berlínská zeď, když jsem viděl, jak z toho východního Berlína tam jdou s těma krumpáčema a teď se snaží tu zeď ničit, tak jsem si říkal, padnul ten systém. Přišel jsem domů a říkám mámě, že je to velice krátká doba, kdy teď při první demonstraci to padne u nás. Vysmála se mi a já jsem na to hrdý, jak ve svých 25 letech, kdy člověk totální ucho, kdy mu nedochází žádný souvislosti, odhadl, že to brzy padne a trvalo to týden.

0: Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je držitel mnoha ocenění Czech Press Photo a také třetího místa v kategorii sportovní příběhy v soutěži World Press Photo, autor řady knih Jan Šibík. Nepřišlo vám trošku úsměvné, že jako fotograf zejména těch společenských válečných konfliktů a přírodních neštěstí jste na té zmiňované světové soutěži zabodoval právě v kategorii spojené se sportem?
1: Ano, je to paradox, protože já jsem nikdy ten sport moc nefotil, ale oni to byli takový zápasníci kušty. Je to fascinující, probíhá to v Indii, v několika městech, zápasí se v neuvěřitelně výtvarných, ponurých arenách a celá zásadně tam ta zemina, na který se zápasí, ta je červeno-hnědá a oni jak zápasej, potěj se, tak se to na ně nalepuje a působí to jak nějaký gladiátoři. Tam to teda končí smrtí. U nich naopak je mezi nima úcta, respekt. U nich ten sport je potlačený. U nich je to nějaký styl života, který je neuvěřitelně náročný, fyzicky vyčerpávající. Když jsem dělal rozhovor na konkurenčním rádiu, tak ten redaktor se mi zeptal, ty zápasníci, čím se tak mažou, že jsou tak lesklí? A já jsem říkal, tak to je pot. Oni dělají různý dřepy, posilující cviky, mají starý, zrzlý řetězy, činky a to tomu dodává neuvěřitelný výtvarný náboj. A já jsem to v roku 2003 fotografoval díky mému kamarádovi Michalovi Novotnému, který tenhle ten sport objevil a následujícím roce jsem tady za to dostal třetí místo, ten soubor 12 fotografií. A ono to má přesah do současnosti, protože do Indie často jezdím, protože přítelkyně říkala, že by to chtěla vidět. A já jsem měl pocit, že už to nebude existovat, protože ani ty Indy, který fakt vydržejí hodně, už jsem říkal, to nemůže bavit, protože každý ten trénink končí totálním vyčerpáním. Trénujete každý den, nemáte nic, máte nějakou rohož, na který ležíte, spíte a nic z toho. Teda kromě oslavy toho nějakého ducha. A nicméně jsem začal googlovat a zjistil jsem, že nějaký ty oddíly jsou a od roku 2022 do roku 2025 jsme za nima jezdili a je to naše poslední kniha, kterou jsme teď udělali.
0: Je možné zachytit smysl takového fyzického vypětí a úsilí, aby to nepůsobilo jenom jako blázni, kteří se tak říkajíc pinoží za nějakým výkonem, ale abyste tam opravdu vyjádřil to pozadí, které je i meditativní, možná filozofické. Mm-hmm. Je to možné?
1: Určitě ano, ale potřebujete k tomu tu platformu té knihy, kde máte možnost postihnout to, jak žijou, co jedí, jak neuvěřitelně fyzicky náročně ten trénink, jak ten trénink se opakuje, jak je to pořád dokola, tak potřebujete větší plochu.
0: A potřebujete jim i porozumět?
1: No, já jim docela rozumím částečně, ale já jsem se tak musel usmát. Ono se to trochu může blížit tomu americkému wrestlingu a to jsou takový, musím tady mluvit slušně, takový hlupáci, namachrovaný, který tak jako dělají, jakože jsou silný, ale ty triky, je to všechno natrénovaný, nacvičený, je to všechno faleš. A když já jsem je fotografoval, tak jsem jim ukazoval ty fotografie. Musím říct, že jsem měl pocit docela silný, že se jim moc nelíbějí, protože oni chtěli právě ty jiný, oni chtěli tam, kde jsou jako Rambo, kde jsou jako ty wrestlers. Tak jako jsem jim porozuměl. Porozuměl jsem teda tomu, že bude dobrá taktika na mobil jim fotit takhle ty nepřirozený pózy, no a ty druhý fotky si nechat pro sebe.
0: Honzo Kušty je také ódou na lidské tělo, na tu důmyslnou soustavu, v daném případě mužskou. Co ženské tělo bylo pro vás někdy důležitým a výmluvným tématem?
1: Nebylo. Právě tam bych se cítil trochu nesvůj, protože bych tam cítil určitý omezení logicky. Pro mě vůbec tohle takový vybočení to Kušty oproti z těch událostí a těch sociálních věcí, které fotografuju nyní. Ale je tam ještě důležitý prvek, že kniha, kterou jsme vydali s přítelkyní, tak to je pro mě hrozně moc. A normálně, pokud dostanete nějakou cenu, tak moc to neprožívám, ale že tato kniha byla hodnocená jako nejlepší fotografická kniha v kategorii reportáž, tak to je najednou pro mě hrozně moc. Ale nejvíc je na tom to, že Na tom hřbetu je napsáno Jan Šibík a Daniela Matulová. Je to naše společná kniha.
0: Vy jste se úplně rozněžnil teď, když o tom hovoříte.
1: No, logický.
0: Já se zeptám, když jsme se dostali k takovým měkkým tématům, v Kušty hraje důležitou roli i sklidnění a meditace. Vy sám těmto fenoménům věnujete v životě nějakou pozornost?
1: Ne, je to pro mě věc velice vzdálená. Respektuju to, protože to může být zaznamenání hodné, může tam být prostě nějaká ta emoce, cit a tohle, tak to jo. Ale pro mě to je jako něco hrozně daleko.
0: Přesto se ráda zeptám na to, jak se s přibývajícími léty a zkušenostmi utváří vaše spiritualita, tedy nějaké hledání smyslu, přesahu, možná vnitřního klidu, osobní harmonie. Dokázal byste to nějak pojmenovat?
1: Moc to takhle nevidím na sobě. Spíš tam vítězí pragmatismus, protože mě naplňuje to, abych mohl jezdit a fotografovat. A pro mě fotografa nejvíc kniha. Takže vlastně vybírám si ty témata tak, aby někdy v nějakém horizontu to mohlo být součást nějaký knihy. To je pro mě nejvíc. A v současné době jsou dvě země, kam budu hlavně jezdit. A kam jezdím. A to je Indie, město Kalkata, který je fascinující asi tím, že je to nejméně měnící se město v Indii. Všechno se mění. I ta Kalkata se mění, ale nejméně. Takže ještě doteďka tam máte prvky kolonialismu, který nejsou nikdy na světě. Rikši. Rikši jsou po celé Asii. Ale to jsou cyklorikši nebo motorikši. Ale že by člověk šel s člověkem, to je jenom v Kalkatě. A ono jich ubývá. Taky ten magistrát měl pocit, že to je takový ostudný a chtěl to zakázat a nakonec to nezakázal, nechá je dožít, nevydává nový licence, protože každý ten rikša má rodinu početnou, 10, 12, 14 dětí a kdyby najednou to zakázali, tak oni by neměli co dělat a ohrozili by 100 tisíce lidí. Tím si říct, že třeba ty rikši tam fotografuju asi 20 let, před těma 20 lety bych řekl, že v takový ty určitý starý Havaně jich bylo takových 10-15 tisíc, teď je tam poslední tisícovka. Takže Kalkata a ta druhá země, kterou jsem fascinovaný a která teď je totálně nad něj, je Kuba, kam jezdím od roku 1993. Byl jsem tam asi 25krát. A tyhle ty dvě země, z toho vyplývá, že to jsou ty dvě budoucí knihy. Doufám, že to tak dopadne, že ty knihy někdy vyjdou. Protože ono jinak udělat knihu, aby ta kniha měla ty parametry, které já chci, aby měla, tak to je dlouhá doba.
0: Když hovoříte o Kubě, kam jste nás zavedl, přemýšlíte o tom, z čeho tamní lidé mohou čerpat naději?
1: Já myslím, že z ničeho. Já myslím, že oni podlehli tomu, protože ten velice složitý život je tam po desetiletí, ta blokáda je tam sice teď je největší, ale je dlouhodobá a ty lidi, kteří s tím nebyli to se smířit, tak ty už dávno jsou mimo tuto zemi. Říká se, že mimo Kubu žije 4 miliony Kubánců, z toho 2 miliony na Floridě, to jsou ty radikálnější. Ty, kteří zůstali, tak mám pocit, že je to semlelo a teprve na té Kubě vidím, že se dá zvyknout úplně na všechno. A já bych jim hrozně přál, aby se to změnilo, ale zároveň ty změny na té Kubě se neuvěřitelně bojím, protože je tady možnost a myslím, že docela pravděpodobná, že dojde spíš ke chaosu. A z Kuby, kde vám nikdy nic nehrozilo, tak se může stát Haiti. A Haiti to je synonymum místa, kam se nejezdí na dovolenou a kde to je fakt nebezpečný.
0: Řekněte mi, jako člověk zcestovali a světa znali, čeho dál se bojíte v tomto světě? To je obrovské téma, ale kdybyste to měl nějak skoncentrovat, co vám dělá starosti?
1: Já se nejvíc obávám toho současného vývoje ve světě a děsí mi, čeho všeho je ten, který je v Rusku schopen.
0: A kde vidíte pozitivní momenty? Člověk nemůže žít jenom ve starostech a obavách, potřebuje nacházet i tu podporu s plusovým znaménkem.
1: To plusový znaménko je pro mě moje přítelkyně, která se mnou vydržela 18 let a má na tom samozřejmě obrovskou zásluhu.
0: Je těžké s vámi vydržet?
1: Ano, je to velice složité a o to víc jí obdivuji. Protože jsem komplikovaný, protože jsem asi berán, protože si jdu tvrdě za svým, protože chci, aby věci byly hodně podle mě, tak proto.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na Dvojce.
2: Jsme ve finále povídání s respektovaným fotožurnalistou Janem Šibíkem, který někdy kolem 50 odešel z Reflexu, ztratil tohle domovské zázemí a ocitl se na volné noze, s čímž se samozřejmě musel pomyslně vyučit i v řadě dalších oborů, jako je obchodník, marketér, organizátor. Když pořádáte workshopy a mluvíte k účastníkům, dokážu si představit, že k vám zhlížejí s velkým obdivem a respektem. Jak vám u toho je?
3: Je mi u toho nepříjemně. Naštěstí to není vždycky, protože na ty workshopy často přijdou lidi, kteří to dostanou a třeba nevědí, kde všude jsem byl a fotografoval, protože nejžádanější workshop není jakože na fotoaparát, ale v dnešní době je to na fotíme mobilem. Na to se hlásí vlastně daleko větší množství lidí a dorůstá mi nová a nová jakoby generace a ta netuší, že jsem třeba fotil v Afghánistánu nebo v Čečensku.
2: A musel jste v sobě něco zlomit, překonat, než jste tento workshop uspořádal ve jménu nějaké té myšlenky, která se v konzervativních kruzích objevuje, že je to prostě dekadence a konec fotografie?
3: Nemusel, protože já si to o focení mobilem nemyslím. Je plno světových fotografů, kteří někdy sáhnou po mobilu, protože tam třeba ten fotoaparát mít nemůžete, ale já jsem se spíš musel naučit jinou věc. Já jsem se musel naučit na každý fotografii, kterou mi ty lidi předložejí, najít aspoň něco pozitivního. A to pozitivního je, že jste dostatečně blízko, že máte odvahu, že tam je dobrý světlo. Prostě aspoň nějakou malou drobnost najít, co je pěkný a pak můžete říct i to, co tam ještě chybí.
2: Vidíte, teď jsem zrovna byla na výletě se synem a fotila jsem ho pěkně zblízka.
3: A kdybyste ty fotografie měla, tak abych vám je tady posoudil a určitě bych k ním řekl i něco pěkného.
2: Nemáte pocit, že se rozdáváte až příliš, že třeba takto poskytujete své know-how nebezpečně?
3: Nemám ten pocit a jako chápu, že je něco za něco. Ty lidi musí zaplatit nějaký peníze a něco za to očekávají a já jim říkám to know-how, který piluju 40 let, no nicméně vy k tomu know-how ještě potom potřebujete jakoby další parametry, abyste vlastně dokázala udělat ty silné fotky.
2: Jak pohlížíte na drony?
3: Je to zase určitý vývoj. Vlastně jsem přemýšlel, že bych si dokonce nějaký dron pořídil. Já nejsem zaměřen proti technickým věcem, jenom je tam taková trošku pachuť v jedné věci, že vím, jak neuvěřitelně složitý občas bylo někde z nějaký věže udělat celkový pohled a musela jsem mít různý povolení a často jít i přes zákazy a teď se to dá udělat vlastně takhle, jenom že si koupíte ten dron a pustíte ho tam, kde můžete. Takže to trochu devaluje ty fotografie, třeba některé z nich jsem měl rád, ale to je právě ten vývoj, buď se přizpůsobíte a pak jedete dál, anebo se nepřizpůsobíte, ale pak se můžete někde zavřít doma a můžete si jenom naříkat. Já nechci naříkat, já chci dál pokračovat.
2: Ta fotka ušla opravdu dlouhou cestu, když si uvědomím, kde jsme začínali u rodinného focení z výletu, kde malý Honzík musel dělat sýr. A kde jsme dneska, tak je to opravdu velikánský posun. Mohl byste našim posluchačům v závěru říct, kterých chyb by se u toho rodinného focení měli vyvarovat?
3: No tak těm maminkám říkám dvě věci, že to dítě se nemusí vždycky usmívat a nemusí vždycky koukat do té kamery, protože pokud chcete zastihnout tu dětskou hru nebo to zaujetí, tak nemůže nad maminkou stát babička a dělat cukrdlíky a vynutit ten úsměv toho dítěte, protože tam potom nebude to autentický.
2: Pro další inspiraci se mohou posluchači podívat na vaše webové stránky, tam také lecos okoukají. Úplně poslední otázka, co se Jan Šibík díky fotografii, focení a cestám naučil sám o sobě, co o sobě zjistil?
3: Já si myslím, že mi to pomohlo k tomu, abych se choval slušně a abych přemýšlel v souvislostech. A naplnilo mi to ten dosavadní život a moje tužba je, aby to ještě vydrželo co nejdýl.
2: Já se k vaší tužbě připojuji a děkuji za všechny silné fotografie, které jste nám vytvořil.
3: A já děkuji za pozvání a za příjemně vedený rozhovor.
2: Naším hostem byl Jan Šibík. Naschledanou.
3: Naschledanou.

To byla repríza pořadu Stříbrný vítr a v něm fotograf Jan Šibík jako host Jitky Novotné. Připomínám, přátelé, že premiérová vydání pořadu vysíláme každou sobotu krátce po 9. hodině raní. Ovšem dnes už za chvíli mrazivé léto a v něm dílo Stephena Kinga

0: je naprosto nezbytné.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
3: Rybičko zlatá, přej si.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kek-Kubařové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
2: Mrazivé léto na Dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
2: Mrazivé léto na Dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
2: Mrazivé léto na Dvojce.
1: Noční můry ožívají a každý stín může být nebezpečný.
2: A chybět nebude ani velká soutěžní pátračka.
1: Odhalte, jakou postavu děsivých příběhů hledáme a vyhrajte jeden z 9 pobytů pro 2 na 2 noci v luxusním hotelu v Karlových Varech.
2: Mrazivé léto na Dvojce. Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
4: Přeju příjemný letní večer z Dvojky, přátelé, a zároveň vás zvu k poslechu Mrazivého léta. Stephen King, Noční můra Dennyho Coghlina. Ten má živý sen, až mu nakonec uvěří a skutečně objeví tělo zavražděné ženy. Svůj objev oznámí policii a rázem se stane hlavním podezřelým. Jeho život je v troskách. Začíná napínavý příběh mistra moderního hororu o náhodě, vině a síle přesvědčení.

0: Lori a Luke opustili houpačku. Sedí ve stínu jediného stromu na malém dvorku a s hlavami u sebe sledují iPad mini. Zrovna když Davisová pohlédne jejich směrem, začnou se hyhňat něčemu na displeji. Davisová je najednou velmi ráda, že přijela. Po takovém množství času stráveném s Gilbertem je to jako výjít ze zatuchlé místnosti na čerstvý vzduch. Takže si to ujasníme, pronese Davisová a vytáhne poznámkový blok. Viděl jste inspektora Gilberta zaparkovat vzadu? Jo, i když zepředu je to k budově o hodně blíž. Ale neviděl jste ho, že by šel k Dannyho autu nebo se ho jakkoliv dotkl. Říkal jsem vám, že jsem se musel vrátit k práci. Dobře, rozumím. Usměje se a podá mu vizitku. Kdyby vás ještě cokoliv napadlo. Měla jste ho vidět, vyhrkne Jesse. Mával Danny mu před obličejem těmi novinami. Taková podpásovka, poté co Danny policii pomohl. Podle mě je tomu chlapovi jedno, kdo to udělal. Prostě chce dostat Dannyho do vězení. Stačí, Jesse, přeruší ho matka. Chovej se slušně. Gilbert se nechoval ani trochu slušně. Brání se Jesse a Davisová si říká, že to tak nejspíš bylo. Ale dá se to omluvit. Když před vámi stojí brutální vrah, dobré vychování ustupuje stranou. Děkuji za váš čas. Pojď, Lori, musíme jít. Vždyť jsme právě přijeli, zasténá Lori. Hrajeme s Lukem Corgi Hop, je to fakt vtipné. 5 minut, rozhodne Ella. Její bývalý tvrdí, že dceru rozmazluje a nejspíš má pravdu. Ale Lori je její holčička, její všechno. A ona ji miluje. Při pomyšlení, že by se jí Coughlin dotkl svýma špinavýma, krvavýma rukama nebo kterékoliv jiné dívky, jí mrazí. Paní Jacksonová, můžu vám pomoct s tím prádlem, než to dohrají? Jestli chcete, odpoví paní Jacksonová překvapeně a zároveň potěšeně. Kolíčky jsou v tom síťovaném pytlíku. Společně rychle práci dokončí a poslední 2 prostěradla pověsí jako tým. Davisová přemýšlí, proč Gilbert zaparkoval poblíž Coughlinova pick-upu. Nevěří, nemůže, že Danny Coughlin viděl ve snu, kde byla pohřbena zavražděná dívka, ale je výrazně ochotnější uvěřit, že Frank Gilbert, poctami ověnčený inspektor, podstrčil Dannymu drogy a našel policajta, který ho zastavil cestou do Great Bendu. Nemůže to ovšem dokázat, stejně jako nemůže dokázat, že Danny Coughlin zabil Yvonne Vickrovou. Nech to být, napomene se a připne poslední kolíček na prostěradlo. Nejspíš je to dobrá rada, ale nebude se jí řídit. Jestliže Gilbert překročil hranice, nemůže se na to jen tak dívat a musí ještě někoho vyspovídat. Nejspíš z toho nic nebude, ale aspoň si bude moct říct, že to zkusila. Nechcete trochu ledového čaje? Zeptá se paní Jacksonová, když zvedne koš na prádlo. Víte co? To zní docela dobře. Souhlasí Ella a kráčí za ní k domu. Jedno ví jistě. Toto bude její poslední případ s Frankem. Danny má bez ohledu na všechno ostatní pravdu v jedné věci. To jeho počítání a rytmománie je strašidelné a zhoršuje se to. V neděli o 10:30 dopoledne někdo zaklepe na dveře Dannyho karavanu. Čeká, že je to Gilbert nebo Davisová, ale je to Bill Dumfries, stavař v důchodu, který mu dal kontakt na Edgara Bola. Tváří se nervózně, ruce má skřížené na rozložité hrudi a nedívá se Dannymu do očí. Dannymu je celkem jasné, že ho nepřišel pozvat na večeři.
1: Dobrý den, Danny. Zdravíčko, co pro tebe můžu udělat? Dumfries si povzdychne. Nedá se to říct snadno, tak to prostě řeknu napřímo. Většina lidí tady si myslí, že by bylo dobré, kdybys odešel.
0: Danny už to má v plánu, takže by to vlastně mělo být v pořádku. Jakž takž, ale není. Chceš jít dál na kafe, trochu to probrat?
1: Radši ne.
0: Dumfries se ohlédne ke svému karavanu a Denny si všimne Elsie Dumfriesové, která stojí na horním schodu a sleduje je. Asi se chce přesvědčit, že Denny nevytasí vražedný nůž a nepobodá jejího manžela, což je vlastně docela vtipné. Denny si říká, že kdyby se Billa pokusil napadnout, Bill by ho přerazil v půli. Včera večer jsme měli něco jako schůzi, pokračuje Dumfries. Po krku mu stoupá červeň a prosakuje na tváře. Lidi říkali, že se píšou petici, ale já jsem řekl, kašlete na to, promluvím s ním. Povím mu, odkud vítr vane. Denny si vzpomene na matku, která měla pro každou situaci nějaké rčení. Jedno znělo, je to špatný vítr, který nepřivane nic dobrého. Ten vítr je tady a Denny zná jméno zlého černokněžníka, který jej sem přihnal. Je sice na Gilberta naštvaný, ale nechce mu ublížit. Jeho situace by se tím jen zhoršila. Chce se jen dostat z jeho zóny vlivu. Čím dřív, tím líp. Řekni lidem, ať nemají strach. Denny zamává Elsie Dumfriesové a odolává pokušení ukázat jí prostředníček. Elsie zamávání neoplatí. Brzo odsud zmizím. Vy mě to nechcete a já nechci zůstat. Moje matka by řekla, že to jen dokazuje, že žádný dobrý skutek nezůstane bez trestu. Ty jsi opravdu nezabil? Ne, Bile. Opravdu jsem jí nezabil. A jediný, kdo je ochotný mi uvěřit, je právník, kterého si mi doporučil. Nevím, jestli se to dá nazvat ironií nebo ne. Kam půjdeš? Bill Dumfries nemusí vědět, že v tom Denny zatím ještě nemá jasno, ale protože Bill měl aspoň odvahu postavit se mu tváří v tvář, třeba že bez očního kontaktu, Denny zavře dveře do karavanu klidně, místo, aby mu jimi práskl před obličejem. V obývacím pokoji zavolá přes FaceTime svému bratrovi, protože ví, že Stevie má zrovna přestávku. Stevie musí dodržovat pravidelný rozvrh a rozruší ho, když ho z toho něco vychýlí. V tomhle ohledu, pomyslí si Denny, je takovou slunečnou variantou Gilberta. Stevie sedí na krabici toaletního papíru a pojídá sladkou tyčinku. Sotva spatří Dennyho, rozjasní se mu tvář. Jak je, Denny banány? Přemýšlím, že bych se přestěhoval do Koloráda, pronese Denny. Co bys na to řekl? Stevie se tváří radostně i ustaraně zároveň. No, možná, ale proč? Proč bys to dělal? Kansas už mě nebaví, řekne Denny, což je čistá pravda. Pak mu dojde, proč se Stevie tváří ustaraně a proč přestal přežvikovat svačinu. Stevie Coughlin potřebuje rutinu. V zaběhaném režimu se cítí bezpečně. Jeho heslo zní lesklou stranou nahoru, gumovou stranou dolů. V King Supers je vedoucím informací, dokonce má štítek, na němž je to uvedeno, a má rád svůj pokoj a přátele ve skupinovém domově. Nemyslím tím, že bychom se sestěhovali, řekne Denny. Možná ani nebudu žít v Boulderu. Díval jsem se na nějaké byty v Longmontu, tedy po internetu. Stevie se úlevně zazubí. V Longmontu je hezky. Denny pochybuje, že tam Stevie někdy byl. Přesně to jsem slyšel a jsou tam levné nájmy.

0: jezero. Mohl bych ti je ukázat. Skvěle se tam chodí. Divoká zvířata. Mám vždycky tolik fotek, že bys tomu ani nevěřil. Blátivé jezero, vím, že to zní ošklivě, ale je fakt krásné. To zní skvěle. Odtuší Denny a dodá něco, co je pravda a nic než pravda. Chybíš mi, Stevie. Jelikož teď už Stevie ví, že se nebude muset vzdát svého domova, ani Janet, vypadá doslova nadšeně. Taky se mi stýská, Denny, banány. Měl bys přijet. Skalisté hory vysoké v Kolorádu. Zní to dobře. Až budu vědět víc, povím ti, jak to vypadá.
1: Dobře, to je dobře.
0: A teď dávej, ale rychle, mám skoro po přestávce. Denny je opět připraven. Sardinky King Oscar. Stevie se zasměje. Na konci uličky číslo 6, horní regál vlevo, těsně před bokem regálu. 4 balení za $9.99. Jsi nejlepší, Stevie. Mají štěstí, že tě získali. Já vím, souhlasí Stevie a zakucká se smíchy.

pondělí Gilberta zavolají do Vichity, aby podal hlášení o případu Yvonne Vickrové. Budou tam důležití velitelé a okresní zástupce z Wilder County. Dart County svého zástupce ani nemá, sdělí Gilbertovi Davisová. Mám jet s tebou? Zeptá se. Ne. Chci, abys dál tlačila na Coughlina ohledně toho, kde byl v těch prázdných obdobích v prvních třech týdnech v červnu, a obejdi karavany v městečku. Promluv s Becky Richardsonovou. To už jsem udělala. Gilbert několikrát sekne rukou ve vzduchu, což je pro něho velmi netypické gesto. Promluv s ní znovu. A také s její dcerou. Zeptej se jí, jestli jí Coughlin neudělal něco nepříjemného. Však víš, nějaké dotyky. Ježiši, Franku, co ježiši? Myslíš, že to, co udělal slečně Yvonne, přišlo z čisté jasna? Musela tam být nějaká znamení. Jsi v tom se mnou nebo ne? Ano, jasně. Dobře. 19. Cože? Jediné dobré prvočíslo, řekne Gilbert a znovu udělá to gesto rukou. To je jedno. Obejdi karavany, něco najdi. Nemůžeme mu dovolit opustit Wilder County, natož stát. Já to ve Vichitě vyřídím. Dokážeš je přesvědčit, že bychom měli Coughlina zatknout? Zkusím to, přisvědčí Gilbert. Ale moc s tím nepočítej. Odejde. Davisová jede do Oak Grove a začne obcházet karavany, ale ten Dennyho vynechá. Po rozhovoru v Coffee Hut ještě není připravena s ním znovu mluvit. Becky Richardsonová je doma, ale chystá se k odchodu. Sdělí Davisové, že musí udělat laskavost kamarádce. Stejně nemá nic nového, jen to, že měli s Coughlinem vztah, ale skončilo to. Dcera Darla Jean na Davisovou kulí oči od televize. Ella se ani nepokusí na něco se jí vyptávat. V 11 hodin, po řadě bezvýsledných rozhovorů, z nichž se nedozvěděla nic nového, kromě toho, že se Danny uvolil městečko opustit, zavolá do Plainstrews. Napůl očekává záznamník, ale zvedne to mladý muž. Jalo? Ráda bych mluvila s Petrem Andersonem, prosím. To jsem já. Pane Andersone, tady inspektorka Ella Davisová z Kansaského úřadu pro vyšetřování. Chtěla bych s vámi mluvit o Danielu Coughlinovi. Nastane dlouhé ticho. Davisová už se chce Andersona zeptat, jestli tam stále je, když se konečně ozve a jeho hlas zní ještě mlaději. Dostal jsem spolehlivý tip a zveřejnil jsem ho, jasné? Jestli na tom zveřejnění bylo něco špatného, tak jsem to nevěděl. Neznalost zákona neomlouvá, pomyslí si Davisová, ale pro tohle stejně žádné zákony neexistují, jen obecně přijímaná praxe. Ale jestli je něco špatného na pokračování, mohl bych otisknout omluvu, pokud to tedy není pravda. Jaké pokračování, podíví se Davisová a zapamatuje si, že si musí vzít nejnovější vydání novin. Já bych chtěla vědět, pane Andersone, kdo vám tu informaci dal.

Policajt. Anderson se na okamžik zamyslí a pak vyhrkne. Aspoň tvrdil, že je policajt, a já jsem mu věřil, protože fakt měl interní informace z vyšetřování. Řekl mi, že otištění jména na toho chlápka vyvine tlak, aby se přiznal, víte? Sdělil vám ten tajemný policista své jméno? Ne. Ale stejně jste to zveřejnil. A není to snad pravda? Anderson se snaží působit bojovně. Nevyšetřujete toho Koglina kvůli vraždě té dívky? Pane Andersone, myslím, že za vámi raději přijedu. Podotkla Davisová. Pane bože, vyjekne Anderson ještě mladším hlasem než předtím. Kdyby se vám to hodilo? Myslím, že bych tu mohl být. Teď tu jsem. Máte adresu? Jsme v Kaskartu. Mám. Trus je v podstatě jednomužný podnik. Řekněte mi jednu věc, paní Davisová. Porušil jsem zákon, když jsem to jméno zveřejnil? Podle mé povědomosti ne, odpoví Davisová. Nebylo to ilegální, jen odporné. Přijedu odpoledne.

Danny neví, kde se usadí. Možná v Denveru, možná v Longmontu nebo v Arvadě, ale po téměř 3 letech v Oak Grove mu na věci, které si chce vzít sebou, nebudou stačit 2 malé kufry. Rozhodne se zajít do manitůského obchodu s alkoholem a zeptat se, zda by neměli prázdné krabice, aby si do nich uložil oblečení. Možná ho tam nepoznají, protože i za svých alkoholických dnů se držel hlavně piva. Krátce popoledni otevře dveře karavanu a zastaví se na horním schodu. Darla Jeans Richardsonová si rozložila domeček pro panenky na asfaltu ve stínu budovy správce Oak Grove. Domeček je velký. Hotový zámek. Donést ho sem z karavanu muselo dát hodně práce. Becky ho koupila na Amazonu k 7. narozeninám a když pak zjistila, že se musí poskládat, rozčileně rozhodila rukama. Danny ho sestavil s pomocí Darly, která mu podávala jednotlivé součástky a oba si u toho zpívali s rádiem. Byl to fajn den. Teď je jí 9 a Danny ten domeček pro panenky téměř rok neviděl. Darla si s ním nejspíš hraje ve svém pokoji, nebo už je na něj moc stará. Ale pokud ho dotáhla ze svého domova až sem, musí to mít jediný důvod. Ahoj, Jeannie. Kde máš džíny? Tomu se vždycky usmála, ale dnes ne. Věnuje mu vážný pohled. Je pryč, jestli kvůli tomu zůstáváš uvnitř. Danny se nemusí ptát, o kom Darla mluví. Do městečka předtím přijela Ella Davisová, chodila od karavanu ke karavanu a mluvila s každým, kdo byl doma. Očekával, že navštíví i jeho, ale nepřišla. Prostě si sundala covidovou roušku a odjela. Kde máš mámu? Musela vzít za Mariel její směnu v bistru. Mariel má impetigo. Poslední slovo vysloví velmi pečlivě, slabiku po slabice. Prý tu můžu zůstat sama a přinese mi pak kousek koláče. Já nechci koláč, klidně už nikdy, je mi to fuk. Říkala, že k tobě nesmím, tak jsem šla sem, abych tě viděla, až půjdeš ven. Danny se jde po schůdcích, ujde polovinu vzdálenosti k Darle a zastaví se. Domeček pro panenky je otevřený, a uvnitř u kuchyňského stolu sedí Barbie a Ken. Barbie sedí s nemotorně nataženýma nohama, protože si jí špatně ohýbají kolena. Darla a Danny se o tom a dalších nerealistických vlastnostech panenek, plastová kůže, divné vlasy, kdysi celkem podrobně bavili. Proč tam jen tak stojíš? Zeptá se Darla. Protože na sobě cítí pohledy, jak jinak. Člověk nasčený z vraždy a bezbraná dívenka. Většina lidí je v práci, ale někteří jsou doma. Ti, s nimiž mluvila inspektorka Davisová, a sledují ho. Možná by mu to mělo být jedno, ale není. Než dokáže vymyslet odpověď, Darla spustí. Máma se ptala, jestli si mě někdy zneužil. Já vím, co to znamená.

zabil jsem ji. Darla si před loktím přejede oči. Máma říká, že už k tobě nemůžu chodit a nemůžeš mě vyzvedávat ze školy. Prý tě buď zatknou, nebo odjedeš. Zatknou tě? Nemůžou, protože jsem neprovedl nic špatného. Pojedeš pryč? Musím. Nemám práci a většina lidí mě tu stejně nechce. Já tě tu chci. Co když se máma rozhodne, že chce zase chodit s Bobbym? Neuměl by spravit auto, kdyby se rozbilo. Nenávidím ho. Jednou mě poslal bez večeře do pokoje a máma mu v tom nezabránila. Rozvzliká se a Danny ji obejme. Zvědavci, ať si dvakrát trhnou nohou a přivine si ji k sobě. Její obličej, opřený o jeho košili, je rozpálený a mokrý, ale to nevadí. Ani trochu. Nevezme Boba zpátky, řekne Danny. Je chytrá. Nemá tušení, je-li to pravda, ale doufá. Svého předchůdce nikdy neviděl, klidně by to mohl být hubený, brýlatý účetní, který rád posílá malá děvčátka do pokoje, ale představuje si mohutného vazouna s vojenským účesem a spoustou tetování. Člověka, kterého by se malá holka opravdu mohla bát. Vezmi mě sebou, zahuhlá Darla do jeho košile. Danny se zasměje a zlehka jí rozcuchá tmavě blonďaté vlasy. To by mě opravdu zatkli. Darla zvedne hlavu a nejistě se na něho usměje. V tu chvíli vyleze z karavanu Elsie Dumfriesová. Pusťte to dítě, křikne. Okamžitě to dítě pusťte, nebo zavolám policii. Darla vyskočí na nohy a po tváři jí tečou slzy. Jdi do prdele, ty tlustá krávo. Danny se zděsí, ale zároveň ji obdivuje. A přestože si Darla Jean právě nejspíš přivodila pořádné trable, nemůže ho nenapadnout, že sám by to lépe neřekl.

Stephen King, Noční můra Dennyho Coghlina. V rámci Mrazivého léta jsme uvedli četbu, kterou z překladu Adély Bartlové připravila Marina Feltlová. Účinkoval Martin Finger, režii měla Izabela Šenková. No a další část uvedeme už zítra večer ve 22 hodin tady na Dvojce.

0: perfect day.
1: Mrazivé léto.
2: Rozhlasová hra na dvojce.
1: Jonathana zavedla pracovní povinnost k velmi zvláštnímu zákazníkovi.
3: Když se ke mně naklonil, zmocnil se mě hrozný pocit hnusu. Nechápal jsem proč.
1: A podivná jsou i jeho přání a zvyky.
4: Rád bych odeslal nějaké zboží na různá místa v Anglii. Přesněji řečeno, 50 beden hlíny.
3: Obyčejné hlíny?
4: Ano, k experimentálním účelům.
2: Hrabě Drákula. První díl kultovního hororu Brema Stokera.
1: V neděli ve 20 hodin na dvojce.
2: Blízká setkání Vasila Fridricha
1: na dvojce.
5: V Radiokafé Vinohradská 12 přivítám herečku Kláru Sedláčkovou-Oltovou. Co pro ní znamená ocenění za nejlepší ženský herecký výkon na letošním Grand Festivalu komedie za inscenaci Něha? Jak vnímá natáčení příběhu maminky handicapovaného Vaška v seriálu Ulice? A co nového jí čeká v nadcházející sezóně v Divadle v Dlouhé? I na to nám v Radiokafé odpoví Klára Sedláčková-Oltová a pokud chcete být u toho, nezapomeňte si rezervovat svá místa.
2: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: Zítra po 11. hodině na dvojce.
2: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Stará známá znělka, krásný, příjemný pořad a skvělý host dnešního nočního mikrofora. Marie Redková zdraví publicistu, teatrologa, esejistu, vysokoškolského profesora Vladimíra Justa. Dobrý večer.
1: Dobrý večer a děkuju za pozvání už předem.
0: Já děkuju, pane profesore, že jste přišel. Vy jste divadelní historik. Vaším zájmem bylo vlastně po celý život divadlo. Je to dneska spíš to Teatro Mundi, divadlo světa, anebo stále divadelní scéna?
1: Jak dlouho mám na tu odpověď? To by se dalo mluvit 2 hodiny. Takže prosím vás, není to jenom divadelní scéna a nikdy nebyla. To jenom si tak společnost z posledních 2 staletí stavbou těch krásných divadel, jako je naše Stavovský národní, jako utvořila, jo, tuhle představu. Ale divadlo bylo vždycky dávno před těma budovama a dokonce to bylo často to nejlepší divadlo. Commedia dell'arte na každém nároží, v Itálii, všude možně, a to je ve všech světadílech. Takže divadlo není jenom budova, není jenom instituce a divadlo je i politika, což se ještě před pár staletíma tolik takhle nebralo. I když pozor, je tady jakýsi, bohužel nám neúplně známý, jak by měl být známý, Jan Amos Komenský, který v divadle viděl prazáklad všeho. Vzdělání, hry, škola hrou není heslo. To je cyklus her, že jo, který prostě formou divadla, hry, jako dávají člověku vzdělání zábavnou formou. To byl člověk opravdu doteď jako nedoceněný. On se říká učitel národu a tím to jako tak, jako zaalmarizujeme tu osobnost.
0: Zaškatulkujeme.
1: Tak. A ten fousatý pán na nás kouká, jako v každý třídě skoro všude. No to je hluboký omyl. Já jsem viděl, když si město vylečil poprvé činoherní studio Ústí nad Labem. A to byl pan Raimond, myslím, to režíroval, nebo pan Šorm, už nevím, jeden z těchto 2 úžasných mužů. A oni zdramatizovali toho Komenského. To bylo jedno z nejzábavnějších divadel a bylo to celý jenom vlastně zdramatizovaná jako ta jeho škola hrou a Orbis Pictus Sensualium, čili vlastně svět obrazek, že jo. A najednou je to zábava a je to hra a je to poznání.
0: Nevím, jestli ta politika dnešní je zábava, ta no, moc asi zábava není.
1: I to on viděl, i to on viděl, když v tom labirintu světa a luza u srdce, to je jedna z nejhlubších analýz médií. Opravdu, to je prostě mediální analýza. Masky. Jo, tak tohle jsem měl hrozně rád. Ano, a ten poutník jeden říká, druhý mu dá ty brýle interpretace, ty brýle má mení a tak dále. To je úžasná kniha. A teďka si představte, že vlastně i tam, kde on vidí vrchol moudrosti, Šalamoun a tohle, prostě symbol jako vrcholu moudrosti, všecko je to divadlo, všecko je to maska. Nejenom, že to je nějaká teď jsem bohu do mikrofonu, jsem se rozváštil s tím Komenským, ne, že je to prostě jako jenom nějaká jako divadlo, jako učení se divadlem a takový to strnulý, jak nám to předkládají. Ne, to prostě divadlo je samo podle Komenského prapodstatou politiky, mezinárodní politiky, dokonce ji viděl v těch válkách, jo, všecko jsou to masky, škrabošky a on svým dílem, většinou latinským, ale taky českým, například ten Labirint, to je úžasná kniha, naspaměť by ji všichni měli znát, jo, tak tam prostě vidí jako tu šalbu, tu přetvářku, to nepřiznané divadlo.
0: Ano.
1: Jo, nepřiznané divadlo a to je základ politiky.
0: Vladimír Just na návštěvě v nočním mikrofonu na Dvojce.
2: Stojím v dešti.

0: Noční mikroforu si povídáme s panem profesorem Vladimírem Justem. Vy jste, pane profesore, ano. S bratrem Jiřím měli autorské divadlo Bratří Justů. Kde se ve vás to divadelnictví vzalo? Jaké bylo vaše dětství?
1: Tak, to je velice jednoduché. Když jsem chodil do školy, tak mě nejvíc bavilo mě a kamarády, my kluci, co spolu chodíme,
0: co spolu mluvíme,
1: i holky. Ano. Zvláště, když jsem se dostal na Helichovku, tak jsem chtěl dělat divadlo. A dokonce mi řekli, ty bys byl dobrý poutník, jako jo, v života hmyzu, jo, Čapek. To byla katastrofa. Já jsem se to naučil, šmíra hrozná, vůbec nikomu se to nelíbilo, nejméně, jo. Ale pak najednou jsme začali parodovat tu zeměpisáře, tak jako tajně, neřekli jsme, to je on, ten a ten, jo, tu matikáře, jo.
0: Ale všichni to poznali.
1: A najednou nás to bavilo. Neříct, že o koho se jedná, pochytit tu frazeologii nebo ty intonace, grimasy a zbavit lidi strachu. To je cílem smíchu, jako smích není jenom někoho zesměšnit a ponížit a satyra, ne. Smích je zbavení od strachu. A všechny agresivní války, nebudu jmenovat, ale všechny, co se dějou doteď, vycházejí z toho, že se lidi budou bát. A jakmile lidi zbavíte strachu, mimo jiné i smíchem, jakmile se něčemu jste schopná se vysmát, tak je to první krůček k tomu se psychicky jako osvobodit. A to je taky divadlo tohle.
0: Možná zpátky ano. K tomu Komenskému,
1: ano,
0: protože
1: jo, moc rád.
0: Vy jste mi během písničky tady povídal o tom, že tam vlastně jsou média zobrazena,
1: ano,
0: že
1: ano.
0: Tam jsou takzvaní novináři.
1: Jo, to nešlo do éteru.
0: Ne, to nešlo do éteru, jo, to jsme si dal, povídali, byla písnička.
1: Já jsem si dal, paní Reková, tak na to vzále, že tak já to zopakuju.
0: Prosím.
1: Já to nikdy neumím stejně, ale to je jedno. No prostě Komenský je nejen podle mého názoru, podle mého hlubokého jako poznání toho Komenského, je prostě jedním z prvních a nejlepších kritiků médií, teoretiků a kritiků médií. Ten jeho Labirint světa a Ráj srdce, nebo Luzhau srdce, jak jsme o tom mluvili, to je prostě přehlídka divadelních rolí, grimas, pos, různých jako fint, který na sebe hrajeme. A ten Komenský, respektive ten poutník, ten jeho hrdina, který dostane ty dva průvodce, že jo. Jeden je interpret, to je ten kritik, který mu to vysvětluje, musíte to se na to koukat takhle, nebo ve škole profesor. Druhý je zase prostě takový ten šuribut, který no zvědavej, taky média vlastně. A teďka, jako on to prohlédá postupně prohlédá šalbu a hru, jako hra to dává smysl a dokonce hluboký smysl, ale běda, když tomu lidi věří jako doopravdy. A tohle to má Jan Amos Komenský. No vykládá ho někdo takhle.
0: A bohužel, ti novináři, no. Kteří tam jsou přítomni a
1: ano,
0: jsou to ti první, kteří
1: ano,
0: to
1: tak
0: slyší?
1: Poutník se ptá, proč je tam takový zhluk lidí? Jo, koně, takový jezdci rychlí, snaží se předbět, každý chce být první. A poutník říká, prosím vás, proč jako, co je tam tak jako vzácného? No novinky. A oni jedou a ten, kdo přijede, říká, já jsem první, kdo vám to říká. A on je šťastný, že je první, kdo to slyší. No to je princip médií, dokonce těch masmérií.
0: Samozřejmě.
1: No, a počkejte, a ten poutník říká, a co ten, co se tam belhá za nima? Asi za 4 hodiny se přibelhájí taky jeden v holi. No to je prostě kulhající jako posel, kulhající poutník a ti bývají nespolehlivější. Doslova takhle. A mě to bylo povědomí, tak jsem si řekl, odkud já tohle znám. No Josef Čapek, kulhavý poutník. Nejhlubší dílko útle doporučuji úplně každému české literatury. A vždycky jsem to tvrdil a budu tvrdit nadále, jo? Protože to vychází z téhle metafory. Kulhavý poutník, který vidí věci, které lidi ujíždějící tehdy na koni a na kočárech a dneska teda tryskáčích a na všem možném.
2: Přehlédnou.
1: A vůbec nevědí. Vůbec
2: přehlédnou a nevědí.
1: Ano, když to ten kulhající poutník tu přírodu umí. Jo? A zažije.
2: Mluvil jste také o tom, že humor je moc důležitý. Dneska vlastně ti klauni a komici trošku mizejí. Jsou různí stand-up komici, kteří na internetu mají různé prezentace. Ale kdo je pro vás dneska klaun nebo komik nebo bavič?
1: To je hrozně těžký, protože opravdu to začalo...
2: Změnilo se to.
1: Začalo to někdy před 35 lety tím posledním generálním tajemníkem, jeho proslovem, který koloval jako komediální výstup. A od té doby...
2: A brojleři.
1: No ano. A tam je jiných perel. Jako.
2: Ano.
1: To můžu poslouchat pořád. Jako Čeplína můžu sledovat pořád tak zrovna. Tak. A nejlepší komici jsou, kteří o tom nevědí, že jsou komici. Takže tady vlastně to je velká konkurence. Ta politika je obrovská konkurence. No pro mě jako jsou jako někteří herci, kteří nejenom, že reprodukují role, něco si o ní myslejí. A vlastně, i když si je posloucháte ze záznamu různých, tak vidíte, že vás něčím obohacujou. Já nechci jako nikoho vynechat, ale pro mě byl takovým hercem třeba Rudolf Hrušinský. Když on dělal třeba Vančuru, že jo, když on dělal Rozmarné léto, bez Hrušinského by ten film nebyl, on samozřejmě, že Brodský a všichni ostatní jsou tam taky dobrý, ale prostě to byli pro mě herci s názorem, herci s nějakým postojem, no a samozřejmě největší pro mě herec z tohoto typu byli kdysi už pánové Voskovec a Werich.
2: Ano.
1: A potom teda Werich, který při všech jako výhradách, který lidi vůči němu dneska zpětně, se jim to dobře říká, můžou mít, tak přesto jako to jsou pro mě lidi, kteří spojujou jenom tu hereckou profesi, tu techniku úžasnou, vlastně s nějakým názorem, s nějakým pojetím, s nějakou koncept. Jo, čili máte pocit, že ten člověk, jako když čtete kvalitní knížku, tak posloucháte tady komiky. Já se obávám, že takových komiků dneska tolik není. Ne, že by vůbec nebyli, ale prostě já se bojím jednoho jmenovat, nevyjmenuji jiné.
2: Ne, určitě
1: proto,
2: nebudu.
1: Proto spíš jmenuju ty, který opravdu umím, který mě provázeli celý život. Poslední příklad, a to bych potom rád někdy rozvinul, to je zároveň básník, 93 let.
2: Jiří Suchý.
1: Tak, jak jste to uhodla?
2: No tak, ono jich moc 93 let jich není.
1: Který to ještě básní.
2: Tak.
1: A ještě mají humor. Ano. No tak to je pro mě prostě ideál, který spojuje jak tu bezprostřednost, včetně toho, že on když se splete, tak to přizná. Ještě tu Malavcovou má k sobě, která mu řekne, počkej Jiří, ale to je takhle a tohle. Jo, to měli toho Šlitra, když si... A to je právě, to je ono. Jako tvářit se suverénně, já všecko umím, já umím tohleto udělat prostě přemet. A říkal Vančura, humor není v kotrmelcích. I Čapek to říkal, něco jinými slovy. A tohle to je taky, ten Suchý prostě. To je osobnost, která spojuje. On je dneska režisér, dramaturg, autor.
2: Výtvarník.
1: A on to dělá jednak z nouze, protože nemá prachy na to, s odpuštěním řečeno.
2: Ale hlavně to umí taky.
1: Umí to. A teďka ono, já na něj chodím strašně rád a opravdu můžu říct, že v posledních letech a měsících vůbec nejradši. Protože já mám pocit, že to je takový malý zázrak, který se přede mnou odvíjí a pořád to má nápady nějaký. Jo, jsou tam ty staré melodie, hity a tak dále, ale humor slovní a vůbec jako názorový, no to je prostě úžasný.
2: V nočním mikroforu se povídáme s Vladimírem Justem.

0: Noční mikroforum.
1: Marie Redková a její host na dvojce.
2: A hostem je Vladimír Just, publicista, teatrolog, divadelní historik, také herec. Vy jste měl vlastně při vší smůle totalitní doby, jste měl vlastně štěstí, protože jste mohl tvořit v době, která dávala tomu divadlu vykvést a vyrůst. To, co jste jmenoval, to byly úžasné osobnosti, které máloplatné v dnešní době asi ani nemají šanci tak vyrůst.
3: No, já jsem totiž, teda je pravda, že si nemůžu stěžovat, když vemu, v jaký době žil můj otec, můj dědeček a tak dále, a nedej bože, vše budou třeba žít moji vnukové, to někdy, někdy nechci...
2: Klepu to a no, nechcem...
3: No, ne, ne, vůbec. Nebudu o tom mluvit. Ne. Tento pořád má být optimistický, pozitivní, já to chápu. Takže, já když si to jako rozeberu, tak vlastně to byla klika. I když nás stíhali s bráchou, teda jeden zákaz za druhým.
2: Justa točit tak, aby mohl být střižen. No, jsem si vypsala,
3: jdete,
2: protože to je geniální.
3: Jdete natáčet, jo. A brkněte ještě na ten scénář. Já to otevřu a tam je Justa, to jsem tam byl sám bez bráchy. To měl brácha průšvih s nějakým filmem, vím teda s jakým, ale to bylo dlouhý povídání. Zkrátka nesměl. A najednou, a nevadí vám to? Já jsem říkal, ne, já si klidně i vystačím. On si taky vystačí, já si vystačím. A to, tak jsem tam šel sám, no a najednou tam bylo tohle Justa točit tak, aby mohl být střižen. Tak jsem si říkal, no to je pozvuzu.
2: Jako vystřižen úplně nebo
3: no,
2: částečně?
3: Tam bylo jenom střižen. Jo, ano. Já nevím, jako co ti chtěl básník říci, jo. Oni jsou mnohoznační, jako všichni velcí básníci, ti byrokraté. Takže já jsem vlastně si toto přečet. No a to bylo teda velké pozbuzení, protože jsem pochopil, proč jsou tam ty strašlivý už teď stři proti tomu, co jsem jako dal ke schválení, že jo? Ale hlavně ten pocit, že budu každou chvíli střižen, to je opravdu pro komiku úplně to nejlepší. To jako opravdu, to je úplně...
2: Jasně, ale, protože tam se to staví, aby mohla přijít poenta.
3: No přesně, a bez té cenzury a bez tohohle tlaku, vlastně ten humor pravej, nejenom satyra, vůbec humor i hravej vlastně není, jo. Takže když se může úplně všecko, tak jako zase ten humor taky to mu nesvědčí moc. On si najde své cestičky vždycky, samozřejmě, zvláště u nás. Největší kniha české literatury, že jo, Švejk, že jo, snad jediný člověk, který chtěl být prezident, to neznal, jako jediný z kolika desítek milionů, jo. To je humor, to je ten paradox, který... Takže my vlastně jako jsme skutečně, jestli máme na něco talent, tak je to opravdu, ono to má, je to dvousečný, ono to má samozřejmě i negativní věci, jako jo, radši si s toho udělám srandu, abych to nemusel jít dělat, nebo bojovat za něco, nebo tak. Nepříjemnosti si nedělat, budu si dělat srandu. Dobrý, ale on ten humor, jak jsem říkal úplně na začátku, humor a smích zbavuje od strachu. Každej, nejenom politický nějaký nebo černej, nebo jaký. Každý humor, smích je reakce.
2: Přináší uvolnění.
3: Uvolnění. Jsou o tom spisy, vynikající ruský estetik Michail Bachtin, který měl samozřejmě velký potíže za sovětského režimu, ale byl velice chytrý, tak řekl toto prostě, nejenom satyra, nejenom jako jednoznačný jo a ne v humoru, ne, každý humor, i ten zdánlivě jakoby bezzubej, nebo jak říkali v Osvobozeném divadle, bezpředmětnej, jen takový nějaký říčky a o ničem to není, i tento humor zbavuje. Vlasta Burián, kterýmu jsem se věnoval vlastně 300 života.
2: A napsal jste tři knihy.
3: Přesný,
2: o něm.
3: Je, vy jste se čtěla. já se budu bát
2: vůbec
3: o nich mluvit. Já jsem vás
2: studovala.
3: Jasně, no tak jo. Ano, je to tak. Tak Buriánovi se taky často vyčítalo, ale proč ten pan Burián už za první republiky, pak za okupace, proč on jako víc se nestaví tak jako vlastenecky a ideově a takhle, jo? Proč on dělá jenom takový jako fórky, žertíky? No, Bachtiny na to odpověď, prostě i to zbavilo, zvláště v těch těžkých dobách. Ano. Když se podíváte na ty okupační záběry, na tu, ten režim byl postavený na buzení strachu. A čím větší byl strach kolem Heydrichiády, ale nejenom tady ve vyhrození, tak tím víc ten Burián byl potřeba. I když hrál o úplných jako věcech a politických, což mu nesmyslně opravdu lidi bez humoru vyčítali. Jo? Takže každý humor zbavuje strachu, když je to opravdu humor. A tady to je ten klasický příklad. Proto jsem o něm s takovou radostí a s takovou chutí psal. Hmm. No.
2: Co vás na tom Burianovi nejvíc těšilo? Co třeba máte z toho Buriana nejradši?
3: Já mám tu smůlu, že jsem většinu, protože jsem jako dán, to je nemoc profese, jsem většinu těch filmů znal jako hry. Jo, a ono, když to dočkalo se, já nevím, 200. reprízy, 150. a vejš, tak vlastně on to sfilmoval. A já jsem si to vyhledal všecko v knihovně nebo v archivu, takže jsem ty děje, třeba U pokladny stál, úžasná komedie. Podle mýho je to normální Kafkův zámek. To je prostě Franz Kafka v groteský podobě. On si jde dát prostě poctivě do nemocenské pojišťovny, co si, oni mu předepíšou něco úplně jinýho. On se rozčiluje, říkají, co chcete, máte tohle, tak běžte, jo. A on zase vždycky tady, říká, tady je tobogán, sem člověk vleze a za chvilku je zase dole. To je prostě opravdu úžasná
2: absurdita.
3: O moderní civilizaci, o situaci, kdy se medicíny a vůbec zdravotnictví chopí stát, chopí instituce, jaký různý jako kreatury se kolem toho vyskytují, a ten Burián je takový ten človíček, který neumí, je takový nešikovný, ten aparát s tím má problém neustále, furt jako, a nemá problém jenom, když dělá nějakou ekvilibristiku s nějakým a rozbíjí něco, nebo tak, ne, on má problém právě s tou institucí. Já když jsem psal o Buriánovi a zkoumal jsem ho, jako srovnával jsem ho s humorem Voskovce a Wericha třeba, tak jsem zjistil, že ačkoliv by to člověk neřekl, tak daleko víc humor z instituce, z byrokratů, z toho, kam spěje moderní civilizace, má ten Burián. Jo? Voskovec s Werichem mají různý analogie ze středověku, Těžká Barbora, všecko možný, ale tu byrokracii tam mají taky samozřejmě. Jak jinak ve 20. století dělat ano. humor než z byrokracií. Ale ten Burián to má úplně všude. Jo? A jestli je byrokrat oficír, a nebo je to primář, nebo falešný primář, jo? A ty jeho různý role, kontrolor, nemocný kontrolor tady ve vlaku, že jo, ano. a tak dále. Čili člověk, který předstírá vždycky někoho, situace ho donutí předstírat někoho jiného, než je. A teďka všichni koukají, jak se z toho vylže. A on je jak malý dítě a on si vždycky něco vymyslí.
2: Poradí.
3: A ty suverénně, jako ten Marwan, který byl jeho nejčastější, to říkal, tak přijměte telegram. A on jde jako v kostele, takhle přijímá. Prostě, to jsou pro mě nesmrtelný, jo. On ani jeden tomu nerozumí. Ani ten nadřízený moc jako telegrafovat neumí. A myslí si, že to za něj odře ten falešnej jako přednosta. No a všecko to má tuhle podobnou situaci. Hmm. A ten přednosta stanice, to jsem vešel do jiného filmu, ale U pokladny stál, to je opravdu groteska, mám o tom teda opravdu v knížce veliký, dlouhý kapitoly. Václav Bělohradský filozof mi říkal, poslyšte, Vladimíre, vy jste udělal normální filozofický systém na Vlastovi Buriánovi. Říkal, jaký systém? Já se bavím jenom tím, jak se tenhle ten člověk, který neumí z moderní civilizací, a to ještě netušil ten Burián filmovej, kam to dospěje v době AI, že jo, a tak dále. To nevěděl. Ale už tam všecko náběhy byly, jak ten človíček v soukolí, a všecko je to vlastně Chaplin, moderní doba, moderní komika vlastně z tohohle žije. Ano. A ten Burián z toho žil a je úplná pitomost, co mu vyčítali, když ho soudili na 3x, než se jim to povedlo a dali ho do basy a zbavili ho všeho. včetně důstojnosti, tak jako mu vyčítali, že to je takový jako ten humor měšťácký, jo, který jenom tak pobaví někoho, nějaký paničky nebo cohle, že to vůbec není ten správný humor, teda, který bojuje za pokrok a takhle. Takový nesmysly. Takový nesmysly, že by všechny ty posudky na toho Vlastu Buriána, který jsem četl, mohly být součástí těch jeho her, těch jeho antibyrokratických komedií. To mě bavilo.
2: Vladimír Just na návštěvě v nočním mikroforu na Dvojce.

0: Noční mikroforum.
1: Marie Redková a její host na dvojce.
2: Návštěvou v nočním mikroforu je Vladimír Just, publicista, esejista, divadelní historik. Mluvili jsme teď naposledy o Vlastovi Burianovi, mluvíme o osobnostech, o komicích. Mám pocit, že musí být k tomu humoru určitý druh nadání. Co třeba taková umělá inteligence? Bude si umět zajít na humor? Co myslíte?
3: To je zajímavé, že tohle je, jak kdyby si to objednal, tuhle otázku. To jsem nevěděl, že tohle bude, ale já vám to musím vnutit. Protože moji vnuci v tom jako ležej, jo.
2: Vnuci.
3: No a dědo, co to tady, to je zbytečný, co to je, ta tvoje knihovna, to je, jo, řekni mi cokoliv a všecko ti, tak mi dali ten čet, já nevím kolik, takový ten nejdokonalejší, který našli, jo. Některým už je 14, takže už tomu asi rozumějí, na rozdíl ode mě. No a já jsem říkal, můžu si ji otestovat, já ji říkám jako dámě, můžu si ji otestovat, tu paní, jo, klidně, zeptej se jí na cokoliv. No tak jsem se jí zeptal. To byl ten rok, kdy se kulatý výročí oslavovalo Jaroslava Haška, o kterém jsme už jednou mluvili. Tak nám zabili Ferdinanda.
2: Ano.
3: Začíná nejslavnější, to jsem neřekl, začíná nejslavnější román, nejpřekládanější české literatury.
2: Ano.
3: Je to z první světové války. Švejk je osoba, která je jako vyřazená, dokonce se tam píše pro blbost a tak dále. A začíná to tím Ferdinandem. Jak to pokračuje? A jak bys, humoristický román.
2: Ano.
3: A katastrofa. Protože ona mi tam dala přednášku o různých Ferdinandech, který kdy byli jako zavražděný. Já jsem říkal, já jsem ale chtěl, aby to bylo humoristický. No to opravdu, to jsem jí dal úplně jak v pohádce, jako
2: nadlidský
3: úkol. Tak mi začala,
2: no
3: a když jsem už to říkal asi po pátý, tak jako mi začala jako dávat návrhy, jak by to mohlo anekdoticky pokračovat. Všecko to byla katastrofa. To jako, bylo to všecko, ale nebylo to k smíchu vůbec. No jsem zjistil, že ten Hašek byl opravdu genius.
2: Protože, na rozdíl od umělé inteligence.
3: Přesně tak. Takže tohle ona neumí. A když mi ty vnuci říkali, no jo, ale dobře, ale ty píšeš ty recenze, kritiky, tak jí dej nějakou, jo, uvidíš, jak tě strčí do kapsy. Tak jsem viděl film Vlny, který je o rozhlasu.
2: Taky, ano, ano, ano.
3: Tak, a jakož jsem si nebyl úplně jistý, ano, líbilo se mi spousta věcí, že jo, cenil jsem ho všecko, chápal jsem, proč dali návrh na toho Oscara a tak dále, ale nebyl jsem si v mnoha věcech jistý. Tak jsem jí řekl, že to má řadu jako samozřejmě kladů, a že to má i jako nějaký negativní ohlasy. Jestli by mi to mohla zhrnout do nějaký recenze.
2: Ano.
3: Jestli vůbec umí jako recenzi, kterou já dělám celý život vlastně. A ona mi řekla, film Vlny je na jedné straně, a teďka vysypala kamera, profesionální herecké výkony, skvělý střih, svižný, dynamický, strhující, úžasný, ale taky film Vlny, na ten se dá koukat jako. A teďka vysypala samý zápory, jo. Čili ona jenom pozbírala všechny možný kladný ohlasy a záporný ohlasy. Ale to není pro Boha kritické myšlení. Kritické myšlení je to, že já přebírám. Ano, to je rozlišování.
2: Schromáždění vlastně sumář toho, co už bylo vytvořeno.
3: Ano, ale rozlišování mezi tím. Jinak si můžu pořídit opravdu nějaký mechanický jako záznamník nebo i tu AI, jo, ale jo, tak jako jsem na dlouhou dobu jsem s ní přestal kamarádit, jo, ale ve slušný, jako já jsem jí odpovídal velmi slušně, ale oni byli zklamaní a říkali, no počkej, ale to říkala i dcera, táto počkej, ale ty musíš dát zadání. Jo, to dělají ty studenti, že jedej zadání a ona za ně udělá ten úkol. Já jsem říkal, no to se mi právě krutě nelíbí, páč učím ještě pořád na vysoký. A ona říkala, no tak jí dej zadání, co po ní vlastně v té recenzi, nebo i v tom Švejkovi chceš. Já jsem říkal, no v nejlepším případě se dozvím, co už vím, co jí teda jako, co jí řeknu a ona mi to nějak zopakuje korektně a bez hrubek nebo co, a to, k čemu to jako bude, mm-hmm. takže jo, a od té doby si myslím, že ten humor, dcera mi řekla, počkej, já ti pošlu text a to budeš koukat. A na konci toho textu byla sranda z umělé inteligence. Byly vtipy na umělou inteligenci. A co tomu říkáš? Já jsem říkal, no ten vtip na konci je docela dobrý. Jo? To je jako, když Renčín nebo já nevím, Kemel má slabší chvilku, tak by to takhle, jo? Jsem jí řekl, ty dceři, to jsem hrozně naštval. A ona říkala, no já ti řeknu pozadí, jo. Já jsem řekla, aby mi tam dala jako humorný příklady, anekdotický, že to má být humor. A ona mi poslala asi 20 úděsných vtipů, který vůbec nebyly, ale jeden jediný byl slušný a ten se vybrala já vlastně, no, z nabídky. Že jo?
0: Ano,
3: tak,
0: ano,
3: takže já nevím, třeba se mailím, ale zatím si myslím, že to trošku jako je velký teda humbo. No takhle, je to užitečný, šetří to čas. Co se týče sběru materiálu, určitě. Jako rešerše, naprosto geniální. To jako, to je bez konkurence. Ale pochybuju o nějaký ty
0: kreativitě
3: opravdu. Hmm. A to už věděl Čapek, jako. To už věděl Feruor Čapek a další. A co Čapek? Já řeknu jiný příklad, ale nechci zdržovat.
0: Ne.
3: To bych zajel hrozně hluboko.
0: Vy jste tady dneska kvůli zdržování.
3: No tak dobře, tak já budu zdržovat. Já jsem si na starý kolena, já jsem to znal, ale tak jako, že to patřilo ke vzdělání a studoval jsem na té filozofii, tak jsem si oblíbil docela, nebo prokousával jsem se Platonem a Xenofontem dialogy s Sokrata. Sokrata jsem miloval jako postavu, velmi nepříjemnou, kritickou, ale s humorem. A tak jako jsem si říkal, no jo, ale jak to vlastně s tím Sokratem jako je? A najednou jsem zjistil, že vlastně nic podobného, jako ten Sokrates má v těch dialozích, tady nevím, neznám. A dokonce ten Sokrates v jednom dialogu, jmenuje se Phaidros, ten dialog, přijde za nějaký jiný takovej podřízený faraona nebo císaře, moci pána, a ten řekne, Sokrates, seš zbytečný, tady máme prostě vynález písma. Jako tady se to napíše a ty už nemusíš nic povídat a prostě nejseš vůbec potřeba, jo. A on řekl, ten Sokrates tam říká v tom Fajdrovi, no to je docela hezký, to vám gratuluju, to je pěkný, to vám ušetří tomu faraonovi, už říká, to vám ušetří ten čas, ale není to takový, že budete zapomínat věci, když si je budete muset pamatovat touhletou jako hlavou, já to říkám svými slovy, ano, a takhle to tam je, jo. Takže jakmile nezapojíte ten svůj mozek a budete to jenom opakovat dokonale, samozřejmě.
0: Číst,
3: rešeršovat, jo, a nemusíte to vůbec psát, nemusíte to vytvářet, nemusíte to takhle vykládat, jako my dva si tu vykládáme, tak jako to vede, říká Sokrates, jako on klade otázky, on neříká, takhle to je. On říká, a nepovede to náhodou k takový, on neříká slovo degenerace, ale v podstatě to tak je, jo. A to má v řadě dialogů. Co je to vlastně to kritické myšlení, že to znamená, že oni jsou zpochybní a oni jsou z něj ty okolo říkají, no z toho jsme zoufali, před chvilkou si říkal, že tohle a teď říkáš tohle, no a to je na vás, abyste jako trošku zapojili
0: vlastní mozek.
3: Závity, no. Ale tohle je 2,5 roku, 2,5 tisíciletí, to je teda překec. To mě bude mrzet celou cestu domů.
0: Hlavně, že jsme to uvedli na pravou míru.
3: Ještě, že vás mám, jako má suchý tu molavcu.
0: Vy jste, pane profesore, se zmínil v 6. vedlejší větě, že učíte. Koho učíte, kde učíte, jaké máte studenty?
3: Ano, děkuju za tu narážku na mou ukecanost v 6. vedlejší větě. Ne, to je krásný, to je hrozně s humorem řečeno, to děkuju. A no, kde učím? Já jsem vystudoval na filozofické fakultě přímo v tom patře, kde se udělali ty hrozný mordy a jako to furt se z toho nemůžu zpamatovat, protože to je učebna, kde se nejvíc střílelo, bylo jich asi 5, to poslední patro, že jo, pak už jsou ty balkony a to, tak vlastně tam jsem strávil opravdu jako půl života. Mrzí mě to už, protože on vystřílel to to zadní schodiště, když zjistil, že mu tam unikají nějaký ty lidi, takže se to dlouho opravovalo a já jsem už od roku, já nevím, 20 let chodím pěšky, je to jediný tělocvik pravidelný, jinak sedím na zadku s odpuštěním, vím, že je to nezdravý, kromě hub a různých jiných tu a tam běžek, ale jednou za čas, když je sníh, ale jinak tady nic, pohyb nula. A ty schody, to bylo moje záchrana. A doteď jsem utek z jedné operace, už jsem měl mít předoperační vyšetření, když jsem ne tomu doktorovi, který mě tam posílal, nebudu jmenovat, ale jinému svýmu známému doktori, nekecej, ty chodíš do čtvrtého patra, jak říkáš, 20 let, pěšky, já říkám, no někdy třikrát za den, jo, když něco zapomenu, což je furt. A on říkal, to bys byl magor, kdyby si ve svých 80, bez pár měsíců, kdyby si vlastně jako se nechal rozřezat, to opravdu, jako já tě nechci tohle, no tak já od té doby prostě to nechávám na prozřetelnosti a na tom pohybu.
0: A já se zeptám na ty studenty, ale až po písničce, až v dalším vstupu.
3: Ano, ano.
0: Stále si povídáme v nočním mikroforu s Vladimírem Justem.

0: v celý svý kráse, životnosti a žádný umělosti. To prostě byla opravdu, teď jsme si tady zrovna povzdychli, škoda, že tak brzo odešla, ale pak jsem si řekl, Mozart umřel ještě dřív. A tyhle ty hodně talentovaný lidi, kteří mají co říct, naštěstí to svý řekli, což je úžasný. A u ní, já ani nedokážu rozplec, co je kouzlo interpretace, co je tam melodie, co je její neopakovatelný projev, je to jednota. Je to skvělý, takže děkuju vám za Zuzanu Navrhovou.
1: Rádi. Skončili jsme u studentů.
0: Ano, ano, ano.
1: Jací jsou dnešní studenti?
0: To je těžký. Jsou kolegové, kteří si zakázali, aby měli studenti před sebou ty monitory, protože přeci jenom je jiný přednášet o čím, jako já teďka vám, mluvím k vám, a něco jiného přednášet těm obráceným jako monitorům.
1: Obrazovkám.
0: No. Kdyby jenom těm obrazovkám, ale ano. Těm opačným. A to není, to prostě nemůže být kontakt. Představte si divadlo, kde ano. Jeden herec prostě má před sebou monitor a celý publikum, všichni mají nějaký jeden monitor. Kam to by jako dospělo do mrtvolna, jo, někam. A v divadle je, a vůbec v dialogu, nemluvme o divadle, v divadlu je jediné živé právě to, co předtím ani jeden z těch dvou aktérů nevědí a co vznikne jako jakási jiskra mezi nima. A základem je poslouchat, jak jsme o tom mluvili s Verichem. Takže prosím vás, to je prostě opravdu velmi neblahý trend, všecko převádět prostě na tu mechaniku, ať už se to jmenuje jakkoliv, jo, a to se mi nelíbí. Ale na druhé straně studenti. No, já jsem to nezakázal, jako některý moje kolegyně, který to jako rušilo přímo, až jsem říkal, já nevím, jestli se tam hrajou hry, co tam vlastně dělají. Jo? A já jsem to neřekl. Já jenom, když jako někdo tam je moc soustředěný víc na ten monitor než na mě, tak požádám třeba, aby mi to pěkné, co teďka tam čte, jo. A nebo se mi taky stane, že tam někdo usne. Taky se mi to už stalo za těch 30 let.
1: A tak to se stane.
0: 30 let přednášení se mi to asi třikrát stalo. A víte, jak to řeším? Zmlknu.
1: Nebudeme ho rušit.
0: To je budíček. Okamžitě, i kdyby spal prostě hlubokým spánkem spravedlivý, okamžitě se zbudí a ten pohled, když najednou jako předstírá, že je všecko v pohledu, to je herecká etída, to je divadlo. Jo, tohle to jsem miloval na těch přednáškách. No, a co studenti? No, je to jiný samozřejmě. Jako mentorovat je, že teda jako nečtou, že neznají Platona, nebo daleko radši jim přečtu kousek, anebo jim to převyprávím, jo, mám na to třeba i víc času než tady, a daleko radši jako jim to uvedu na nějakým konkrétním osobním jako příběhu.
1: To je ale nejzapamatovatelnější.
0: No právě, já to vím ze sebe.
1: To je
0: no,
1: určitě, no, protože no, když no. Si člověk něco přečte, no. Ale když to slyší a je to interpretováno, jako vy to umíte.
0: No to nevím, tak... jestli umím, jak stárnu, tak je to horší a horší, ale i z pamětí. Ale to je asi normální, ale faktem je, že prostě to nevidím to úplně katastroficky, ale co se týče teda jako úrovně nějakého obecného základního vzdělání, za to ale ty kluci a holky nemůžou, holky a kluci se má dneska říkat, nemůžou, protože ty humanitní obory, ačkoliv se hlásíme ke Komenskému, k Havlovi, k Husovi, já nevím ke komu, Palackýmu, jo, Havlíčkovi, všecko jsou to humanitní vzdělanci, ale humanitní vzdělání je to nejposlednější, co se týče financí, respektu, vážno, zbytek, čemu to je, když máme AI a tak dále, to není jenom jediný případ. No takže, přestože je to tak jako opovrhovaný skoro, jo, tak jako pořád, ale to mě právě vždycky nejvíc baví už 30 let na té filozofické fakultě, že nejmíň financovaná vlastně, nejmíň lukrativní, abych tak řekl, obory mají největší nával tam, jo. Mm. Že ne ta, kde se rychle vydělají prachy a půjdete rovnou někam do nějakého výzkumu a rovnou se zapojíte někam, ne. Ty obory úplně zbytečný vlastně, jakoby zdánlivě zbytečný, ale pro boha, co dělal ten Komenský, co dělal ten Sokrates, taky přednášel zbytečný věci, které nešly změřit, zvážit, ale ku podivu, jako měli svý posluchače a

0: dneska po 2500 letech, ano, tentokrát jsem to řekl dobře, je mají pořád. Takže já myslím, že to, čím méně to vypadá, že to dává smysl, tak to prostě hlubší nějaký smysl má. Chápu, že to nemůže být žádná masovka, to chápu, to by bylo křeč, ale prostě, že to nemůže vymizet, nesmí vymizet, o tom jsem hluboce přesvědčený.
1: Máme poslední ano. minutu a půl, dobře. Pane profesore. Mně se strašně líbí váš výrok, píšu, abych věděl, co si myslím.
0: Abych se dozvěděl,
1: co si myslím.
0: Ano, ano.
1: Co, o čem nejraději píšete?
0: No, píšu o něčem, s čem si sám vůbec nejsem nejraději, v čem si vůbec nejsem jistý. A než začnu psát, jdu z divadla, tak co jste tomu říkali? Nevím, to je katastrofa.
1: Musím si to nechat projít.
0: Já si to musím napsat, abych to... Jo, a jakmile si to prostě projíždím, tak teprve druhý den můžu, a někdy už za týden, jak stárnu, tak jako konečně to mám, jo. Takže prostě takový ty rychlý soudy, který bohužel dneska vedou, přesně jak v tom Komenském, ten nejrychlejší jezdec má největší sukces, tam má plno, jo.
1: A ten kulhavej
0: poutník, na toho se koukají všichni schovývavě, to je chudák nějaký, ale on inspiroval to Josefa Čapka. Kdyby něco

Na rozjezd britská zpívající autorka Tracy Chapman a její debutový singlový hit Rychlé auto Fast Car. Ta písnička zazněla v premiéře na oslavách 70. narozenin Nelsona Mandely, to byl ten slavný červnový koncert v Londýně v roce 1988. No a my jsme si tuhle písničku připomenuli proto, že 1. července roku 2023 se Tracy Chapman stala první černou autorkou, jejíž písnička dosáhla na první příčku amerického countryového žebříčku, tentokrát v cover verzi Luka Combsonetta, který velký úspěch pro Tracy Chapman.

0: dokola.
1: Tomáš Klusa, vytáčím tě dokola. 1. července roku 1977 se narodila dnes vele půvabná americká herečka Liv Tyler, která se proslavila ve spoustě amerických filmů. K jejím masterštykům patří účinkování v té slavné filmové trilogii Pán prstenů z let 2001 až 2003, což je jedna z nejúspěšnějších filmových sérií v historii americké kinematografie. No a já připomínám, že se narodila 1. července roku 1977 proto, že její tatínek je frontman skupiny Aerosmith Steven Tyler a že jeho dcera hrála hned v několika klipech téhleté americké rockové skupiny. Yeah, baby.

Baladický hit americké rockové skupiny Aerosmith, Crazy, u mikrofonu Steven Tyler. Mladá písnička zazněla proto, že 1. července roku 1977 se narodila jeho dcera, filmová herečka Liv Tyler.

Laureáti ceny Legenda nočního proudu skupina Jelena, písnička nazvaná shodně s názvem skupiny Jelen. My se blížíme k jedné hodině. Raní teď máme 59 minut po půlnoci, k tomu 22 vteřiny, no a dvojka, ta vysílá noční proud. 1. července roku 1975 obsadila anglická skupina 10cc první příčku britského singlového žebříčku se svou nahrávkou písně I'm Not In Love, Nejsem Zamilovaný. To je skupina, která byla průkopnickou formací v nejrůznějších na sebe vrstvených multitrackových vokálech, a jak se zdá, tak se jí to vyplatilo, protože písnička, která byla v britské 21., tak byla v amerických singlových přehledech 2. Nejsem Zamilovaný, I'm Not In Love, 10cc.

I'm not in love, nejsem zamilovaný, anglická skupina 10cc, tedy 10 kubických centimetrů a jeden z jedničkových britských hitů téhleté anglické formace.

My dva při sobě vždycky budem stát. Tolik skupina Botox a písnička My dva. My jsme mezi tím překročili čas do druhé hodiny raní. Teď máme jednu hodinu, k tomu 6 minut a 51 vteřinu. Dvojka vysílá Noční proud a 1. července stále ještě u těch zajímavostí ze zahraniční hudební scény jsme u včerejšího dne. 1. července roku 1972 obsadil Neil Diamond první příčku amerických singlových žebříčků s autorskou nahrávkou své písně Smutně zpívaná píseň Song Song Blue. No a zatímco ta nahrávka byla ve Spojených státech první, tak v britské singlové 2014. Neil Diamond.

Rodák z New Yorku, významný americký zpívající autor a kytarista Neil Diamond a Song Song Blue.

chvíli počkáš,

partnerská dvojice, Emma Smetana a Joran Hatcha. Písnička nazvaná jednoduše Blíž. Teď se zaměříme na výročí narozenin. 1. července roku 1945 se narodila frontmanka newyorské skupiny Blondie, zpívající autorka a také herečka Deborah Harry, zvaná Debbie Harry, která se svou domovskou skupinou natočila hned několik celosvětových hitů, no a jeden z nich se jmenuje Srdce ze skla, Heart of Glass.

Tolik včerejší oslavenkyně. Debbie Harry měla 81. narozeniny. Narodila se 1. července roku 1945.

nikdo tu nečeká. Mýty se boří pro víru člověka. Za lidskou duší krčí se svědomí, na srdce buší.

Stář Háje Zeret, který je nepochybně nejznámější díky evergreenu Nespoutaná melodie, Unchained Melody. To je píseň, kterou naspíval kde kdo. Známá je samozřejmě ta verze Righteous Brothers, ale u nás doma třeba Karel Gott a ve světě, včetně Elvise Presleyho, vlastně každý druhý americký interpret. My si tuhle píseň připomeneme ve verzi Diany Ross a pouze doplním, že Heiseret, autor textu této písně, zemřel ve svém domě ve Westportu ve státě Connecticut v krásných 99 letech.

Diana Ross a její verze světového nezničitelného Evergreen Unchained Melody. Diana Ross, která se v 60. letech proslavila jako hlavní vokalistka dívčí skupiny The Supremes a poté se vydala na superhvězdnou solovou dráhu. U nás vystoupí premiérově ve středu 29. července

to v přírodním areálu na Lochotíně, kde se druhdy konaly ty slavné porty. Tak tedy Diana Ross premiérově v České republice na konci tohoto měsíce v Lochotíně.

čas se rozběhnul hlavou proti zdi. V krku mám sucho a v prstech tvoje prsty. Vlak, kam si nasedla, těžko zabrzdím. Dokud se udržím, nehodlám se pustit.

0: Čas se rozběhnul hlavou proti zdi.
1: Ondřej Ládek, zvaný Xindl X, jeho dcera Alice Ládková, a to byla Křídla, aktuální nahrávka tatínka a jeho dcery. 2. července roku 2005 se na 10 místech světa ve velkých světových metropolích uskutečnily koncerty velkých světových hvězd, které apelovaly na přední světové velmoce sdružené v konglomerátu G8, aby se začali zabývat o to, jak odstranit chudobu v Africe. Ty koncerty se odehrály v Londýně, ve Filadelfii, v Paříži, v Berlíně, v Johannesburgu, v Římu a také v Moskvě, a v té plejádě velkých hvězd byly mimo jiné skupina The Who, skupina Pink Floyd, Coldplay, Sting, Scissor Sisters, Keen, Paul McCartney, Brian Adams, Neil Young a také Madonna.

Skákal jsem dál a pak jsem se nakonec přece jen vzchopil, což jsem sám nečekal, a najednou jsem stál uprostřed místnosti. Pane bože, fakt příjemný. Chvilku jsem koketoval s myšlenkou přisednout k někomu, kdo se mě asi tak štítil nejvíc, ale neměl jsem dost sil ani na prázdný gesta. Příjemný.

0: písničku.
1: Zahrajete už nějakou hezkou písničku. O nic jiného se v noci nesnažím. To byla valmeská skupina Mňága a Žďorp. 2. července roku 2001 se Liverpoolské letiště, předtím zvané Speke Airport, přejmenovalo na Airport Johna Lennona.

Jako bychom začínali znovu Just Like Starting Over a John Lennon, a dneska je tomu přesně 25 let, co se letiště v Liverpoolu stalo letištěm Johna Lennona.

Kateřina Knechtová a její Dálky ve finále nočního proudu ze středeční noci do čtvrtečního rána. 2. července roku 1983 odstartoval Rod Stewart, dnes Sir Rod Stewart, 3týdenní pobyt na prvním místě britského singlového žebříčku s nahrávkou písničky Baby Jane. Bylo to po 6., co Rod Stewart obsadil první příčku britské singlové dvacítky, a není bez zajímavosti, že to byl jeho 2. nejúspěšnější single od té doby, co v roce 1970.

Kateřina Marie Tichá, která před pár dny odehrála skvělý koncert v pražských Riegerových sadech a její byt 66. Nedá se nic dělat, poslední písnička. Před námi dnes večer se do znělky Nočního proudu přihlásí kolega Ilja Kučera mladší, aby vás provedl ze čtvrteční noci do pátečního rána, ale stanice, kterou posloucháte, tedy dvojka, ta samozřejmě vysílá dál a jen co skončí toto vydání Nočního proudu, tak vás čeká repríza pořadu Plzeňské rozhlasové stanice Posezení v divadle. No a ta závěrečná písnička, ta už je samozřejmě nachystaná a představí nám jednoho z nejvýznamnějších, ne vůbec nejvýznamnějšího, protože se stále vedou spory o to, zdali Elvis Presley nebo Frank Sinatra byli nejvýznamnějšími umělci minulého století a tisíciletí. Tak tedy čeká nás Frank Sinatra, který 2. července roku 1966 obsadil první příčku všech rozhodujících amerických singlových žebříčků se svým zásadním hitem, a to s písničkou Cizinci v noci, Strangers in the Night, která pochází z filmu Muž na zabití, A Man Could Get Killed. Miloš Skalka, dobrou noc a dobré ráno.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Plzeň.